0: Ve čtení na pokračování se nám odkrývá život Susanny Wesleyové, matky Johna a Charlese, zakladatelů metodismu. Susanna byla slabá a často stonala, proto musela přijmout na pomoc služebnou. Synek Sam už byl ve věku, kdy se mohl učit číst a psát. Stále ale nemluvil. Jednoho podzimního dne se Susanna vrátila z procházky domů a zjistila, že synek není doma. Prý se vydal ven hledat kočku. Nebyl k nalezení. K pátrání se přidal otec Sam, který dorazil domů, a následně pak sousedé. Susanna ve vroucných modlitbách svěřovala synka Bohu. Oba rodiče už zakusili, jak bolí ztráta dítěte. A v tom Susanna uslyšela dětský hlas. Synek byl doma a mluvil.
1: Dobrý den, paní Wesleyová. Pan Struth, řezník, stál u dveří, kapuci pláštěnky staženou hluboko do obličeje, neboť začalo poprchávat. Měl přátelskou tvář, avšak Susan věděla, že s tímto mužem nejsou žádné žerty. Dobrý den, pane Struthe, co pro vás mohu udělat? Zastavil jsem se, abyste se nemusela obtěžovat do mého obchodu. Měli byste zaplatit něco ze svého dluhu. Je to od vás milé, pane, ale nemám zde v domě ani groš. Naši jedinou peněženku má muž u sebe. Děkuji však, že jste vážil cestu. A kdy mám počítat se zaplacením? Zeptám se muže, jakmile přijde domů. Pan Struth vstoupil a zavřel za sebou dveře. V šeru domu vypadal ještě větší, hrozivější. Paní, potřebuji nějaké peníze i hned. Susan pocítila mrazení v zádech. Zachovávám všechna boží přikázání, pane Struthe, což byste měl činit také, chcete-li ujít božímu hněvu. A odmítám vaše křivé nařčení, že nemluvím pravdu. V tomto domě opravdu nejsou žádné peníze. Někdo zaklepal na dveře a nevyčkal odpovědi. Dveře se otevřely. Vstoupila markýzova vdova. Myslela jsem, že jste to vy, Struthe. Dobrý den, paní Wesleyová. Dobrý den a srdečně vás vítám. Je-li to vše, pane Struthe? Jste trochu příliš sebevědomá na ženu, která je tak zadlužená, paní Wesleyová, a máte dokonce služebnou. Každému kupci ve vsi dlužíte peníze, ale služebnou si dovolit můžete. Napřed splaťte dluhy.

Jste samospravedlivý domýšlivec, vybuchla vdova. Ta žena byla nemocná a skoro neustále ležela v posteli. Musí se starat o 4 děti a vy jí odpíráte pomoc, kterou potřebuje. Vy nemáte právo nadávat slušnému člověku, vy! Tak dost, vzkřikla Susan, která jen zřídka kdy promluvila hlasitě. Pane Strude, prosím, odejděte. Nic vám nemohu dát a pokud vás to zajímá, tu služebnou jsem přednedávnem propustila. Řezníkovi oči těkali mezi Susan a vdovou. Potom se vyřítil ze dveří a hlasitě je za sebou zabouchl. Susan se podívala na malého Sema. Seme, jdi prosím s Emílií na půdu, tam si můžete hrát. Emílie, jdi se svým bratrem nahoru. Musím se teď postarat o Suky. Viděla, jak obě děti lezly po žebříku na půdu. Když ji laskavá vdova objala, Susan se nebránila. Přivinula se k hrubé látce vlněného přehozu a opětovala obětí. Bylo potěšitelné, že má dobrou přítelkyni. Za chvíli ustoupila. Voda vaří, čaj bude hned. Posaďte se ke kamnům, jsem ráda, že jste přišla. Ten Strut, kdo mu dluží půl penny, toho pronásleduje až za hrob. Docela mu rozumím. Ten člověk musí živit rodinu a nikdo od něho nemůže chtít, aby řešil naše problémy. Myslím jen, že by mohl být trochu zdvořilejší. Jak se daří malé Molly? Sem si stále namlouvá, že se za nějakou dobu uzdraví. Já tomu však nevěřím. Bude asi postižena na celý život. Stále nedokážu pochopit, že služka mohla být tak nedbalá. Jenom se divím, že pan Strut ještě neslyšel, že jsem ji propustila. Vždyť se o tom místě mluví po celé vesnici.

Jistě o tom slyšel. A čím více se o tom mluví, tím více to nafukují. Ale v podstatě to jistě souhlasí. Malá Molly mohla přijít o život a zůstane teď po celý život mrzákem, a to jenom proto, že chůva nedávala pozor. Ale její příbuzní si stále ještě myslí, že jste to děvče neměla propouštět. Udělala jen chybu, říkají. Susan na ní zírala. Chybu bych dovedla odpustit, nikoli však nedbalost. Ruce se jí začaly třást a rychle se zase zabývala přípravou čaje. Siuky, vypadáte teď trochu lépe než před několika měsíci. Máte zase trochu barvu. Ta těhotenství jsou pro vás asi vysilující. Susan se usmívala. Měla bych si na ně vlastně už zvyknout. Je to mé osmé. Žena potřásla hlavou a rychle změnila téma rozhovoru. Žel nesprávným směrem. Slyšela jste něco o rodině? Ano, právě nedávno. Konečně se řeší dědictví po otci. Mnoho toho nezůstalo. Byl rádcem mnoha bohoslovců, jak víte, a štědře je podporoval. To jistě bylo dobré. Všechno, co vlastnil, bylo ovocem jeho služby pánu a má sloužit stejnému účelu. Čaj se právě vylouhoval, Susan si sedla a nalila. Benny píše, že se katedrála St. Paul už používá pro bohoslužby, ač zdaleka ještě není dostavěna. Usrkávala svůj čaj. Náhle šálek zacinkal o podšálek. Musela si dát pozor na třesoucí se ruce. A co dál, Siuky? Jsem nejmladší z 25 dětí a moje matka byla vždy slabá. Děti se víceméně starali sami jedno o druhé, neboť naše chůva byla trochu neohrabaná. Sestra Elizabeth mě vždy brala pod svou ochranu. Byli jsme si v mnohém podobné, Elizabeth a já. Měla jsem ji skutečně ráda. Měla? Benny píše, že Elizabeth zemřela. A přitom byla ještě tak mladá. Teplá, měkká ruka spočinula na Susanině ruce. To je mi líto. Benny psal, že na jejím pohřbu kázal jeden puritán, jakýsi Timothy Rogers. Jméno vám asi mnoho neřekne, avšak pro mne... Dveře se otevřely a do temné místnosti proniklo světlo. Jistě to nemohl být řezník, ten by zaklepal. Byl to sem.

Byl jsem na návštěvách dole v údolí, nikoho jsem však nezastihl. Venku je hrozné počasí, šálek čaje by teď... Udiveně pohleděl na markýzovu vdovu. Susan spatřila na Semově tváři údiv, potom zlost. Musí honem něco říct, dřív než Sem vybuchne. Už otevřela ústa, ale bylo pozdě. Sem uchopil vdovu za zápěstí, vytáhl ji ze židle a táhl ji ke dveřím. Susan vyskočila. Seme, ne! Křičela, avšak nemělo to už smysl. Sem vyhodil ženu ze dveří do ledového deště. Susan byla zlostí bez sebe. Vlastně by teď měla mlčet, on byl pánem domu, ale Susan na to ani nepomyslela. Jak si můžeš dovolit zacházet s mou přítelkyní tak surově? Taková ženská, víš, kdo to je? V mém domě ne. Jakub nás napomíná, abychom byli přívětiví k hostům. O nějakých podmínkách nic neříká. A ty jsi teď hrubým způsobem porušil toto přikázání. Půjdeš teď za mou přítelkyní a... Víš ty vůbec, kdo to je? To je ta... Markýzova vdova, ano, dobře to vím. A ty zřejmě nevíš, že to je velmi milá, citlivá žena, která touží po blízkosti člověka a po přátelství, stejně jako já a ty. Já to nepochopím, zrovna ty se zastáváš cizoložnice. Bůh chce, abychom se chránili před poskvrnou světa. Bůh však také říká, že nemáme soudit, abychom sami nebyli souzeni. Máme nenávidět hřích, ale milovat hříšníka. Vzpomeň si, co jsi nedávno kázal, anebo to platí jen pro muže a ne pro ženy? To není vhodná společnost. Ať se schází s nevěstkami, ale nechodí do mého domu. Nikdy. Ona, že není vhodná společnost... Susanin hlas mezitím zesílil, aby se vyrovnal Semovu hlasu. A markýz je vhodná společnost. Co? Kolikrát jsem vás dva viděla spolu? Je to cizoložník. On smí chodit do kostela? On má stejnou vinu jako ona, ne-li větší. On je konec konců ženatý. Tobě nepřísluší kritizovat v této věci ani markýze, ani mne. Ty říkáš, že padlý muž vůbec není padlý, ale padlá žena zůstane navždy v bahně. To se sotva shoduje s Biblí. Je to čiré pokrytectví. Teprve teď si Susan všimla dvou párů ustrašených očí. U krbu seděla malá Suky a krčila se, jak to činila, jenom když se blížila bouře. A Molly se neklidně vrtěla v kolébce. Také jsem se snažil krotit kvůli dětem. Podíval se od dítěte k dítěti a pokračoval poněkud tišeji. S pohrůžkou zvedl ukazováček. Ty mi nebudeš vytýkat pokrytectví. Té ženě už nedovolíš, aby vstoupila do mého domu nebo aby byla s mými dětmi.

a vyřítil se ze dveří. Susana ho pozorovala, jak odcházel. Skoro by se byl srazil s babičkou Sykesovou, která naslouchala u otevřených dveří. Ať si. Chtěla-li babička Sykesová rozhlašovat po vesnici, že se farář se svou ženou hádá, nechť tak učiní. Amen, staníš se. Ne. Sam a Susan byli často rozdílného názoru, ale málo kdy se hádali. Především jim záleželo na tom, aby se rozepře neodehrávali v přítomnosti dětí. Sam často mluvil hlasitěji, byl to jeho způsob, avšak babička teď nabyla falešného dojmu a bude tento falešný dojem šířit. Nafoukne jej a bude si vymýšlet detaily. Susan si sedla ke stolu a opřela se o loket. Musí se uklidnit, aby dítě neporodila předčasně jako první Siouky a dvojčata. Susan si utřela nos. Potom začala plakat. Dala si zástěru před obličej a nechala slzám volný průběh. A ze slzami odtékaly proudy starostí a strastí. Proč musel otec umřít tak osamocen? Proč nemohla být po jeho boku? Proč jí o tom neřekli? Dostala zprávu o jeho smrti až několik měsíců potom. Velice po něm truchlila. Proč si otec neponechal dost majetku, aby ji dostal z dluhu, nebo jí aspoň trochu pomohl? Sam byl božím služebníkem. Část božích peněz mohla sloužit k zaplacení jeho účtu. Proč Sam neudržel ani groš? Ať vydělal cokoliv, vždy vydal víc, než dostal. A proč nemohl napsat něco, co by přineslo alespoň pár liber do domácnosti, místo aby každý pátek psal vážné básně? Susan už byla unavena stálým škudlením, stálými upomínkami věřitelů. Proč musela Elizabeth umřít? Byla tak krásná a mladá. John mohl být rád, že dostal takovou ženu. Susan ho zrovna moc nesnášela. Byla Elizabetina nemoc důvodem, že John Danton zastavil časopis? Na tom už nezáleží. Z tohoto pramene už nepoplynou žádné peníze. A jak se mohl Sam odvážit být tak pokrytecky paličatý v záležitosti týkající se markýzy? A vůči jedné z mála skutečných přítelkyň, které Susan měla. Ta Susan rozuměla, cítila s ní. Vyprávěla Susan o svých strastech a ta jí na oplátku sdělovala své. Především nebyla klevetivá a teď byla pryč. Hrubě vyhozena necitlivým, nerozumným mužem, který byl slepý a úzkoprsý, pokud se jednalo o mravnost a o ženy. Kdyby byl Sam nevěrný, nikdo kromě Susan by se o to nestaral. Kdyby byla Susan nevěrná, byla by ihned vyhozena na ulici. Jak to všechno bylo nespravedlivé. Elizabetina smrt i otcova smrt, také rozdělení peněz na světě, a že nedbalostí chůvy bylo zmrzačeno ubohé dítě a skoro přišlo o život, její myšlenky přerušilo jemné zatahání za sukni. Malá Siouky vzhlížela modrýma očima k matce. Vztahovala ruce a Susan ji zvedla na klín. Zanedlouho přišly další dvě děti a každé chtělo sedět na teplém, pohodlném klíně. Susan hluboce povzdechla a měla své slzy zase pod kontrolou. Víte co, děti? Na chvilku si lehneme. Všichni nemůžete sedět na mém klíně. Susan se opatrně zvedla a šla k posteli. Malá Siouky se o ní opírala. Jakmile ulehla, vrtící se děti se k ní přitulily, takže ucítila jejich nožky. To nejdůležitější v životě leží po mém boku. Pomyslila si a usnula. Susan měla pravdu, pokud šlo o řeči ve vsi. Klevety se šířily rychle. Ženy ani nečekaly, až se otočí a uši začaly pomlouvat, hlavy pohromadě. Atmosféra při bohoslužbách v malém kostele se dala krájet a život se pomalu stával ještě nesnesitelnějším. Dozvěděl se markýz o kolujících pomluvách? Když příště přišel do South Ormsby, dal si zavolat Sema a strávil s ním několik hodin. Susan zase toužila setkat se s padlou vdovou. O čem oba muži mluvili? Bylo to důvěrné. Farář byl jako pastýř zavázán mlčením a tak se Susan nedozvěděla nic bližšího. Konec konců jí to bylo jedno.
Možná si Markýs myslel, že morálka pro muže je jiná než morálka pro ženy. Stejně, jako si to myslel jsem. A možná každý muž. Házela je všechny do jednoho pytle. Přišlo jaro a klevetnice byly příliš zaměstnány, než aby věnovali svou pozornost událostem nebo domácnosti ve Sliu. Molly, vášnivá zahradnice, přinesla čerstvou zeleninu a Susan jí byla za to vděčná. Byla to oběť lásky? Molly byla dobrosrdečná osoba, nebo to byla oběť za vinu? Vždyť byla také jednou z těch, kdo po vsi roznášeli drby. Molly také přinesla několik starších kuřat a pár vajec. Potom si hodiny stěžovala na to, že jí kvočny za toho krásného jarního počasí vejce vždy vysedí a tak má množství kuřat, avšak žádná vejce. Nebylo by ohromné, kdyby slepice snášely každý den jedno vejce?

Malá Mary, která měla přezdívku Molly, se už neuzdravila, jak jsem doufal. Susan však byla ráda, že mohla alespoň bez cizí pomoci sedět. Bylo to takové příliš bystré, okouzlující stvoření. V létě se Susan rozhodla, že malému Samimu dá trochu oddech od učení. Byl to perfekcionista, větší než ona, a zlobilo ho, když ve svých domácích úkolech objevil sebemenší chybičku. Nutně potřeboval odpočinek. Susan se musela vždy usmívat, když ho slyšela mluvit. Osvojil si povznesený londýnský přízvuk, který slyšel u svých rodičů. Vesnické nářečí se všemi svými zvláštnostmi ho zřejmě nijak nepoznamenalo. Při svých denních pochůzkách sledovala Susan vesnické děti, jak křičí, hrají si a perou se. To by její děti dělat neměly. Ale jak tomu měla zabránit? Brzy bude malý Sam dost velký, aby chodil mezi ostatní děti a nebude trvat dlouho a čilá všetečná Emílie to bude dělat po něm. Susan uvažovala o tom, že zase zaměstná služebnou, ať už má nebo nemá dluhy. Malá Molly vyžadovala stálou pozornost a když se mu začne vyučování, Susan bude mít méně času na ostatní děti. Až se za měsíc nebo dva narodí další dítě, bude jí asi jako vždy trvat delší dobu, než se zotaví. Když Susan v tento červencový den uvažovala o všech těchto věcech, stěží se bránila myšlence, proč jí Bůh neudělá trochu snesitelnější život. Dnes půjde k pekaři, zaplatí část dluhu a koupí 4 bochníky ječného chleba. Molly se víceméně nesla na jejím kulatém břiše a Suky a Emilie se jí drželi za sukni. Stále ještě byly velice ostýchavé. Sammy naopak stydlivostí netrpěl. Běžel napřed, zdravil sousedky u vchodů do zahrádek, hladil psy a štěbetal jako ptáček. Susan došla k pekařství, když na druhém konci ulice uviděla Sema. Šla mu kousek naproti, pekař může počkat. Jedním z nejkrásnějších božích darů je uzdravení. Mohla zase svého muže pozdravit s radostným úsměvem. Ale jak tomu při uzdravení často bývá, zůstala jizva, kterou nikdo nemohl vidět. Její vztah k Semovi už nebyl takový jako kdysi. Sem to nejspíš ani nespozoroval, ale ona to hluboko v srdci cítila. Sem v jejich očích už nebyl tím dokonalým manželem. Jeho nádhera poněkud vybledla. Možná to bylo tím, že člověk zestárl a zmoudřel. Vypadal velice optimisticky, jak ho už dlouho neviděla. Vzpomínáš na tu báseň, kterou jsem napsal pro Williama a Mary u příležitosti jejich nástupu na trůn? Byla dokonce dobrá. Už jsem na to skoro zapomněl. Dnes jsem však dostal dopis, ve kterém stojí, že královna, Bůh buď milostiv její duši, krátce před smrtí projevila přání, aby básník, který ji tak poctil, dostal lepší místo. Ale to už je několik let? Semovi oči zářily. Vypadá to, jako by se naskýtalo nové místo. 200 liber ročně, Suky. 4x tolik, než kolik máme teď. Sem ji uchopil za ramena a pevně ji držel. Tak to činíval vždy, když chtěl na veřejnosti vyjádřit svou náklonost. Pro ní to bylo něco jako pasování na rytíře. A kam? Do Epworthu. To není daleko odtud, je to ještě v Lincolnshire. Na základě tohoto dopisu jsem se hned ucházel o půjčku 150 liber, Suky. Tím splatíme všechny své dluhy a koupíme si vůz a pár koní. Už vím, které. Už jsem si je dávno vyhlédl. Potřebujeme dobré spřežení a tohle je dokonalé. Sem se radoval jako malý chlapec, jako kdyby rozuměl hospodaření s penězi. Máme 150 liber dluhů. Ty musíme z těch 200 liber splatit nejdřív. A pak máš ještě rodinu, kterou musíš živit. 50 liber nestačí? Ale to lepší živobytí, není to ohromné? Naše finanční problémy končí. Sem dal své ženě 1 librovku. Zaplať dluhy u pekaře a u řezníka a nakup něco dobrého k jídlu. Slavíme. Chceš-li třeba slavnost díků vzdání? 1 libra zdaleka nestačí. Sem hleděl chvíli na bankovku, jako by zklamán její nedostatečnou hodnotou. Ať nám to tedy připíšou, zaplatíme zítra. To už máš těch 150 liber v kapse? Ne, samozřejmě, že ne. Zde ve vsi není jediná banka, ale dostal jsem zálohu. A kdo ti půjčil?
Markýz. Řekl to tak, jako by to markýzové dělali stále. Ano, markýz. Stará rána zabolela. On je tu jediným člověkem, který má peníze. Doufám, že nechce podplatit faráře, který otevřeně káže proti neřesti. Řekl jsem ti, že nové místo mi je dáno na příkaz královny. A teď běž a postarej se o nákup. Za 2 hodiny jsem doma. Sem pohladil malého Semiho po vlasech a vykročil. Kdy vlastně zemřela královna Mary? Uvažovala Susan. Muselo to být před více než 2 lety. A Mary projevila slabost pro básníka, který jí před 8 lety napsal lichotivou báseň. Vhodná příležitost pro nový životní úsek, alespoň z hlediska markýze. Susan zapudila podezíravé myšlenky a pokračovala v cestě k pekaři. Ať už o jmenování rozhodlo cokoliv, Semovo nové farářské místo přišlo v pravou chvíli. Dluhy budou mít i nadále, avšak raději mít dluhy v bance, než u takových lidí, jako je pan Struth. Kromě toho pak Susan bude moci každý měsíc dát stranou něco peněz, aniž by o tom Sem věděl, a postupně tak dluhy splatit. Ale Sem se o tom nesmí dozvědět, neboť všechny peníze, které dostal, se mu vždy přímo rozkutálely pod rukama. Sem byl výborným teologem, avšak pokud šlo o peníze, byl horší než její otec. A Suki byla možná hezká, hloupá však rozhodně nebyla.

knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Dnes ve 12 hodin a 15 minut otevřeme devátý díl z této knihy.

Ježíš jim také řekl, dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám a ještě přidá. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Marek 4, 24 až 25.

0: Ze studia Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Dnes máme čtvrtek 23. července. Přiblížila se třetí hodina a proto vítejte u poslechu čtení dobrých knih. V pořadu Večer pod lampou vám ke slyšení nabízíme to, co by vám určitě nemělo ujít. Dnes se vracíme k titulu Davida Lowly České studny a neb hloubání o české identitě, která se zaměřuje na odkrývání toho, co lidem v historii naší země pomáhalo žít praktický zbožný život. Postupně se spolu s autorem budeme zabývat studnou lásky k pravdě, studnou svatosti, modlitby, uctívání, ale také pracovitosti či božího řádu. Celkem 12 studní může být novou inspirací v životě každého z nás. Knihu nastudovali Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: české studny aneb hloubání o české identitě. Úvod.
1: Izák tedy znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. První kniha Mojžíšova, 26. kapitola, 18. verš.
0: Co jsou to české studny? Je třeba je hledat a obnovovat? A proč? Objevují se zde tyto otázky a je třeba se jimi poctivě zabývat. V nedávné době probíhala soutěž o největšího Čecha. Je s podivem, že mezi prvními 10 favority byli dva křesťané. A nejen to, byli to duchovní. Český národ se dosud hrdě hlásí ke Komenskému a Husovi, jako ke svým hrdinům, kteří národ výrazně ovlivnili a stále ovlivňují svým odkazem. Zdá se tedy, že nám, Čechům, ale i světu, mají co říci i dnes. Jejich dědictví není mrtvé. To, že jim v současnosti málo kdo rozumí, neznamená, že nemají co dát. Nýbrž to, že jsme se od jejich odkazu vzdálili. Též není mnoho lidí, kteří by dnes uměli toto dědictví zpřístupnit současníkům. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk se k duchovnímu dědictví Husa a Jednoty bratrské směle a otevřeně hlásil. Byl si vědom toho, že Češi duchovně i mravně upadají právě pro odpadnutí od ideálů Jednoty bratrské.
1: Nepadli jsme pro své ideály reformní, ale padli jsme proto, že jsme se jich nedrželi a jich se vzdávali. Teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit.
0: Pevně věřím, že obnova českého národa bude souviset s návratem k jeho dědictví. Lze říci, že na Bílé hoře byla zabita česká reformace i česká státnost. Česká státnost byla vzkříšena založením republiky roku 1918, ale česká reformace u nás dosud vzkříšena nebyla. Český národ je duchovně mrtvý. Pravá církev zde byla, několikrát prožila vnitřní obnovu a příliv spasených lidí, ale do národa se to nepřelilo, natož do jiných národů. Od 30leté války počet spasených lidí v naší zemi pravděpodobně nikdy nepřesáhl ani 1% populace. Český lev je mrtvý. Čeká na vzkříšení. Abraham kopal studny, aby měl vodu. Otevřel zdroje požehnání a dal jim jména. Druhá generace, Izák, potřeboval vodu, požehnání. Hledal zdroje požehnání. Nezačal kopat nové studny, ale navázal na dílo svého otce. Byl tu však problém. Pelištejci ty studny zasypali prachem a kamením, ze zloby. Nepřáli si, aby toto požehnání přicházelo na svět. Izák však chtěl pít ze stejných zdrojů jako jeho otec, a proto začal studny čistit. Pojmenoval je stejně jako Abraham. Nepřátelé je chtěli Izákovi ukrást, avšak Izák se nevzdal a kopal dál, dokud nedosáhl prostoru, zaslíbení od Boha a smlouvy míru s nepřáteli. Poté, co vykopal studnu Rechobot, to znamená prostorná, řekl:
1: Teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit. Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo.
0: Je zde vidět, že jejich život, plodnost i výnosy závisely na studních. Bez vody by se nemohli na zemi rozšířit. Též církev v Čechách potřebuje najít studny otců, obnovit je a čerpat z nich, aby nám Bůh mohl požehnat a rozmnožit nás. Dnes přichází boží služebníci z Ameriky, Argentiny, Polska, Evropy a odjinud, aby českou církev probudili k otevření studní požehnání. Za všechny uvedu jedno proroctví z konference smíření v roce 1999.
1: Bůh skrze starou Jednotu bratrskou vykopal v Čechách studnici vody živé, která napájela a měla napájet celou Evropu. Za 30leté války spousty národů, které se války účastnili, tu studnici zasypali. A Bůh ji chce obnovit, aby ta voda znovu mohla téci k okolním národům.
0: Mnoho jsem přemýšlel, píše autor, nad tím, co jsou české studny. Myslím, že jsou to konkrétní hodnoty, které určovaly směr české reformace. Tvůrcové reformace z těchto studní čerpali, pili a právě proto tak významně měnili tvář země. Domnívám se v boží bázni, že jde o tyto studny. Láska k pravdě, svatost, modlitba, uctívání, pracovitost, boží řád, horlivost, milosrdenství, misie, proroctví, svoboda, vzdělanost. Samozřejmě jsou i další hodnoty, které česká reformace nesla, ale ty jsou alespoň z části obsažené v těch jmenovaných, nebo nejsou tolik charakteristické právě pro Čechy. V těchto 12 hodnotách Češi skutečně vynikali. Ne všichni a ne vždycky. Přesto dostatečně, abychom to mohli zmapovat, definovat a prakticky je realizovat ve svých životech, rodinách, církvích a celé společnosti. Pokusil jsem se, píše autor, v krátkých studiích tyto studny definovat, vykreslit společenství, které z nich pije, poukázat na zdroje znečištění a navrhnout způsoby čištění. Mým přáním bylo propojit minulost, přítomnost a budoucnost, k čemuž se mi však nedostávalo zjevení ani informací. Proto jsem se zabýval hlavně minulostí a maličko přítomností s tím, že to postačí k podnícení touhy po těch vodách. Jsem si vědom toho, že pokud dnes budeme pít z těchto studnic, projeví se to ve skutečnosti trochu odlišně než před 600 lety. Přesto naši víru, lásku i naději posílí vědomí, že zde před námi žili Abrahamové, kteří z lásky k Ježíši všechno opustili a následovali beránka, kamkoliv on šel. Kéž Pán Ježíš Kristus nás všechny osloví a promění a rozhodlí pro dobrodružnou cestu k pramenům českého požehnání.

0: Kapitola 1. Studna lásky k pravdě.
1: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. 3. list Janův, 4. verš. Ten zlý přijde v moci satanově. Bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. 2. list Tesalonickým, 2. kapitola, 9. až 12. verš.
0: Charakteristickým rysem české reformace byla láska k pravdě. Nejvíce je láskou k pravdě znám mistr Jan Hus. Jaký on rozuměl? Byla mu vzácnější než vlastní život. Zradit pravdu pro Husa znamenalo zradit Ježíše Krista. Ježíš a Bible, Boží slovo, je Husovi pravdou. A žádná lidská autorita, světská ani duchovní, nesmí být nadřízena pravdě Božího slova. Pokud se tak děje, není člověk vázán poslušností k člověku, ale samotnému Bohu a jeho pravdě. Autoritu, která popírá pravdu, má správný křesťan poslouchat jen do té míry, do které dává pravdivé nařízení. Na prvním místě je každý křesťan zodpovědný Bohu a svému svědomí. Mistr Jan Hus tedy bojoval za svrchovanost Boží pravdy a svědomí. Svědomí nesmí nikdo znásilňovat. Takto Hus budoval ve středověku základy svobodné společnosti a stavěl pilíře demokratických ústav a principů. Na české prezidentské vlajce dnes stojí pravda vítězí. Je těžké tomu uvěřit, ale je to tak. A bude. Pokud budou ti, kteří dají na známý Husův apel.
1: Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti. Neboť pravda tě učiní svobodným od hříchu, ďábla, smrti duše a nakonec od smrti věčné.
0: Na Husův vzor navázal Petr Chelčický a Řehoř Krajčí, zakladatel Jednoty bratrské. 150 let trvání Jednoty bratrské do Bílé hory bylo bojem o pravdu. Pravda byla stále tupena a katolická církev s katolickými panovníky se snažila bez přestání tuto studnu pravdy znečistit lží. Lží o neomylnosti církve, lžemi a pomluvami o pravdivých křesťanech, lží o cestě spasení, lživým evangeliem, lží o neschopnosti prostých a neučených lidí rozumět Bibli. Po těchto 150 letech napsal poslední biskup Jednoty bratrské, Jan Amos Komenský, tato slova závěti Jednoty bratrské.
1: A toto všechno ti lidé český odkazuji a odevzdávám. Zejména nejprve lásku k Boží čisté pravdě, kterou nám před jinými národy začal Pán ukazovat službou mistra Jana Husa. On ji spečetil svou krví se svým pomocníkem, Jeronýmem Pražským, i jinými mnohými věrnými Čechy. Antikrist tě od ní odvedl tehdy svými chytrostmi na směnu bazilejském a nyní válečnou ukrutnou mocí. Já se svými syny, kteří chtěli jít za světlem, jsem se jí až dosud hleděla přidržovat. Je to tvé dědictví, tobě dané před jinými národy, milá vlasti. Ujmi se zase svého práva jako svého, když ti Pán prokáže milosrdenství a své pravdě navrátí průchod. Pán tvůj slitovník.
0: Zde vidíme, že biskup Komenský si byl vědom toho, že láska k pravdě je hlavní hodnota, kterou může Jednota bratrská odkázat svému národu. Český národ ve své menšině byl nositelem pravdy a lásky k pravdě. Proto se jako první oddělil od bludů římské církve. Po Bílé hoře roku 1620 byla pravda zadupána, ale ne zničena docela. Mnozí milovníci pravdy utekli do ciziny kvůli svědomí, jiní se snažili víru zachovat v Čechách či na Moravě. Jeden z nich, opět Jan Amos Komenský, věřil, že Bůh vzkřísí českou církev z mrtvých, buď doma v Čechách, či v cizině.
1: Avšak vám, přátelům, poroučíme lepší poklady, samu naši milovanou církev. Oni již vy místo nás přijměte starost, ať již se Bohu zalíbí ji znovu vzkřísiti u nás, nebo ji i postaviti někam jinam, znovu ožilou, doma mrtvou.
0: A to se splnilo po 100 letech. Okolo roku 1720 vypuklo probuzení na několika místech v Čechách i na Moravě, zvláště v okolí Litomyšle a na Moravě v okolí Fulneku a Nového Jičína. Tito noví milovníci pravdy byli ochotni pro ní trpět, opustit vlast, založit roku 1722 osadu Hernhut, Ochranov v Sasku a jít dál až na konec světa se zvěstí pravdy, evangeliem.

Jak se projevují lidé, kteří milují pravdu? Jsou to lidé přímosti, pokory, odvahy a opravdovosti. Neuspokojí je nic podřadného či povrchního. Ti, kdo pijí ze studny pravdy, milují Boží slovo a rozjímají nad ním ve dne i v noci. Boží slovo je pro ně tou nejvyšší autoritou. Nachází v něm skutečné poklady moudrosti a poznání, ale také skutečnou a čistou rozkoš. Jeden z nejmocnějších církevních činitelů té doby, Eneáš Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II., napsal po své návštěvě Čech, že mnoho českých venkovských žen zná Bibli lépe než jakýkoliv italský kněz. Byly doby, kdy se Bible v českém jazyce četla téměř v každé rodině. Kdokoliv pije ze studny pravdy, je osvobozen ze strachu z lidí i ze snahy zalíbit se lidem. Nebojí se pravdu mluvit i proti většině, a to i se škodou. Konečně jde o to pravdu žít a nejen jí znát či o ní mluvit. Žít v pravdě znamená žít podle Božího slova. Pravdu, Krista, opravdově vlastníme, až když se v nás slovo stává tělem. To znamená realitou, skutečností. Až tehdy, když se svobodně ozveme proti pomluvám. Až když umíme věci nazvat pravým jménem. Až když dokážeme zanechat politikaření a otevřeně a veřejně přiznáme svou chybu a s lítostí se omluvíme. Až když zanecháme lží a jiných podvodů, například při vyplňování daňových dokladů. Až když nám pravda bude vzácnější než osobní prospěch. Až tehdy bude zřejmé, že jsme ti, kdo pijí ze studny pravdy. Ti skuteční milovníci pravdy.

0: Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů. Izajáš 8. kapitola 13. verš. Jako poslušné děti, nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. První list Petrův, 1. kapitola, 14. až 16. verš. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. První list Tesalonickým, 4. kapitola, 3. a 7. verš.
1: Kdo kopal studnu svatosti v Českém království nejprve? Zřejmě již otec české reformace, Milíč z Kroměříže. Ten se roku 1363 obrátil ke Kristu a cele se mu vydal. Jeho současníci dosvědčili, že byl mužem svatosti, pokory a boží moci. Protivníci ho dvakrát obžalovali u samotného papeže, takže se k němu musel dostavit k soudu. Bůh však Milíče miloval a proto se ho zastal. Nakonec byl ospravedlněn a poctěn velkými poctami, o které však nestál. Jeho největší žalobce Klonkot tváří v tvář Milíčovi zcela změkl a přemožen boží láskou zářící z Milíče se mu s lítostí omluvil. Kardinál Grimoard, bratr papeže Urbana V., prohlásil:
2: Ač se můj bratr papež Urban skvěje zázraky, myslím přece, že by tento Milíč měl být kanonizován před mým bratrem.
1: Milíč se při svém pokání vzdal všech úřadů a pozic, které jako kanovník měl. Odřekl se všeho hmotného majetku a ve skromnosti se věnoval kázání Božího slova, péči o chudé, nemocné a opuštěné. Oddával se modlitbám, studiu i psaní svých kázání. Na Milíče z Kroměříže navázali Tomáš Štítný ze Štítného, Matěj z Janova a mistr Jan Hus. I oni svými spisy, kázáními posvěcovali své posluchače. Jak byli tito posluchači proměněni a co zde míníme svatostí? Hebrejské slovo kádoš a řecká slova hosios, hagios a hagnos znamenají oddělenost, odříznutost a také jasnost, záři a čistotu, která vzbuzuje bázeň a úctu. Je to tedy něco kvalitního, vznešeného a dokonalého. Takový je Bůh a křesťané mají tuto jeho záři zjevovat a odrážet. Ježíš nás svou smrtí, svou krví i svým slovem posvětil, to znamená oddělil si své od světa hříchu a připoutal k sobě. Jeho ušlechtilé, dokonalé vlastnosti mají nyní skrze církev nadstandardně zářit v temnotě světa. Neobyčejná nádhera Boží velebnosti má vzbuzovat údiv a bázeň nevěřících, tak, že se skloní před Bohem a vzdají mu čest.
2: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
1: Toto se skutečně dělo v Českém království. Posluchači Milíče, Matěje z Janova i Husa vzbuzovali údiv svými životními hodnotami, svými vztahy mezi sebou, svojí obětavostí, štědrostí, horlivostí i tím, jak myslili, mluvili i jednali. Nebyli to útrpní činitelé dobra, ale Bůh změnil jejich srdce, takže konali dobro s velikou radostí a potěšením. Dá se říci, že jim působilo skutečnou rozkoš, když mohli rozdat všechno jmění chudým, když téměř nespali, aby mohli navštívit chudé a nemocné a posílit je Božím slovem. Jejich rájem bylo společné setkávání se k modlitbám, chvalospěvům a rozjímáním nad Božím slovem. Mnozí považovali za největší čest, když snášeli pohanění i trápení od protivníků Ježíše. Takováto církev nenechávala nikoho v klidu. Budila mnoho údivu a obdivu, což vzbuzovalo více Kristových následovníků, ale též mnoho odporu od nepřátel pravdy. Po Husově upálení jeho následovníci sice vítězně odráželi křížové výpravy, ale záře boží se z církve vytrácela. Během 15 let již církev nebyla oddělená a vyříznutá ze světa, ale oddělená od Krista a naroubovaná na svět. Přesto zbyly skupiny věrných kristových následovníků. Z nich povstala roku 1457 jednota bratrská v Kunwaldu. Ta od počátku dbala o svatost a varovala se hříchů. Proto jí dal Bůh dynamický růst i přes silné pronásledování. Dokud dbala o svou čistotu, prospívala, ačkoliv ji nepřátelé chtěli zničit. Toto protivenství ji naopak tříbilo a udržovalo v ryzosti a bdělosti. Pokud načas pominulo a jednota začala vlažnit ve vztahu k Bohu, Pán dovolil nové těžkosti, skrze něž ji obnovoval. Biskupové a starší si toho byli vědomi a prohlašovali, že jim toto soužení bylo nanejvýš nutné, neboť již začali kostnatět a malátnět. Po Šmalkaldské válce v roce 1548, kdy byla jednota postavena mimo zákon, napsali bratrští starší nápravu či napomenutí. Šlo o závazný spis pro členy jednoty bratrské, ve kterém jsou všechny stavy vybízeny k posvěcení, oddělení se od světa a hříchu. V úvodu starší píší:
2: A proto napravení Bůh i pokušení tato dopustiti na nás ráčil, aby nás přečistil, zkusil a svět z nás vyhnal.
1: Takto zůstala jednota bratrská po celou dobu své historické existence od poloviny 15. až do poloviny 17. století v celku. Věrna úzké vyznavačské cestě, nezastrašena násilným pronásledováním katolických panovníků a nepřízní utrakvistů. Ani nezlákána touhou poklidu, zaručovaném snad diplomatickými ústupky, konstatoval Amédeo Molnár. Historik František Palacký i prezident Tomáš Garrigue Masaryk považovali jednotu bratrskou za nejčistší a nejkrásnější výkvět české, ale i světové reformace vůbec. Směle vybízeli český národ k návratu k hodnotám jednoty bratrské. A proč? Právě pro tu studnu svatosti, ze které pili i žili její členové. Tuto čistotu života však uznávali a obdivovali i známí světoví reformátoři. Za všechny jedno prohlášení Martina Lutera, německého reformátora.
2: Od časů apoštolských nepovstali lidé, jejichž církev by byla blíže přistoupila k učení a životu apoštolskému než čeští bratří. Ačkoliv nás tito bratří nepřevyšují čistotou učení, přece jen nás daleko předčí řádnou kázní, které užívají a již své církve šťastně řídí a po té stránce mají větší chválu. Tu jim musíme postoupit i pro slávu boží a pro pravdu, neboť náš německý lid nechce ještě na sebe vzít jeho kázně.
1: Ve stejném duchu se ustavila obnovená jednota bratrská, nazývaná Moravská církev či Moravané v Hernhutu roku 1724. Byli to lidé, kteří uprchli z Moravy, neboť již nemohli snášet utiskování svědomí a víry ve své otčině. Většina z nich byli svatými, které nikdo nesvatořečil. Mnozí z nich zemřeli mučednickou smrtí pro Krista, nejčastěji na misijním poli. Oni skutečně pili ze studně svatosti boží a bylo to na nich znát. V Hernhutu neobstál nikdo neobrácený, nikdo žijící v hříchu. Bůh tam byl tak mocně přítomný, že hříšníci činili pokání nebo utekli. Bratří se také navzájem napomínali a každý napomenutý rychle a rád litoval svých hříchů, prosil druhé o odpuštění a o modlitby. Nedělali mezi sebou rozdíly, přistupovali k sobě jako bratři, děti stejného otce.

0: Co se stalo, že tato čistá studna byla znečištěna? Co ji znečistilo? Kde studnu hledat a jak ji můžeme vyčistit? Zdá se pravdivé staré české přísloví. Tam, kde Pán Bůh staví svůj chrám, tam ďábel svou kapli. Kde vytrysknul pramen vody svatosti, tam ten zlý otevírá pramen podobný. A je zde konkurence. Pro církev je rozhodující, ze kterého pramene pije. Pokud pije z božích zdrojů, je jí to k životu a posvěcení. Ale když pije ze satanových zdrojů, je jí to k smrti. Hřích je jed, který otravuje duše jednotlivců, ale též přivodí smrt církvím. Ďábel usiluje svést mnohé k tomu, aby čerpali u něj. On se pečlivě stará o to, aby jeho vody vypadaly stejně jako boží. Největší úspěch má, když se mu podaří pramen boží smíchat s pramenem svým. Církev si dál přichází na stejné místo provodu, jen není tak osvěživá jako na počátku. Později zhořkne docela. To je však většinou už pozdě. Nejprve je rozdíl nepatrný. Děláme to samé jako dříve, jen jaksi bez nadšení. Posléze zjistíme, že to děláme vlastně neradi, ale jdeme v tom ze zvyku dál, nebo kvůli lidem. Nakonec zjistíme, většinou však ne, že ctíme Boha ústy, ale srdcem jsme daleko od něj. Více rozkoše nám působí to, co si koupíme, co si vyrobíme, či posezení s přáteli, s televizí, než modlitba a boží slovo. To je neklamným znamením, že pijeme vodu z falešného zdroje. Ovšem i ten přináší požitek, okamžitý. Prameny toho zlého jsou povrchové, ale boží jsou v tajnosti. Pravá moudrost je v hlubině. Dva lidé například dávají peníze na chudé či postižené tsunami. Jeden zjevně, druhý tajně. První je lidmi obdivován a druhý je inkognito. Jeden pije ze studně světa, druhý pije ze studně svatosti. Na první pohled žádný rozdíl. A přece je to rozdíl klíčový. Naším indikátorem znečištění církve je, co hledá. Každá církev něco hledá, i každý jednotlivec. Pokud ne, tak ztratil smysl života, bytí. Ježíš řekl,
1: hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.
0: Zesvětštělá církev hledá uznání od světa. Touží po tom, co má svět. Slávu, bohatství, krásu, moc a obdiv. Klidně ustoupí z pravdy boží, aby toho dosáhla. Naopak církev svatosti hledá království nebe a nebeskou spravedlnost. Především, to znamená na prvním místě, přede vším ostatním jí jde o boží vládu. Pán jí přidává i to ostatní, svět ji obdivuje. Avšak církev hledající uznání světa ztrácí jak boží přízeň, tak i to světské uznání. Jestliže přestane vyznávat pravdu, ztratí slanost a Pán dovolí, aby byla vyhozena na cestu a lidé po ní šlapali. Pohrdali jí. Existuje způsob, jak udržovat studnu svatosti čistou? Ano, každý den prát své roucho v krvi beránka, neboť
1: hle, přicházím nečekaně jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu.

0: České studny a neb hloubání o české identitě. Kapitola 3. Studna modlitby.
1: Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Matouš 7. kapitola 7. verš. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5. kapitola 16. verš.

0: Křesťané v Čechách se již od 14. století vyznačovali zvláštní vroucností a naléhavostí v modlitbách. Zajisté ne všichni věřící pronikli do tohoto tajemství ztotožnění se a spojení s Bohem, ale vždy bylo nemálo těch, kteří v modlitbách strhávali nebe na zem. Někdy toto modlitební nadšení padlo na celé zástupy a projevovalo se jako spontánní hnutí, jehož důsledkem byli mnozí lidé osvobozeni z moci ďábla i hříchu a zachráněni pro věčnost. Ti, kteří pili ze studny modlitby, se spojili s Ježíšem v jeho kněžské roli přímluvce. Ježíš jim odhaloval svá tajemství a dával jim nahlédnout do svých plánů, svého srdce, ba dokonce směli cítit, co cítil on. Začneme-li od Milíče z Kroměříže, můžeme si silně uvědomit to, co měl na mysli apoštol Pavel, když v listu Římanům napsal, že se duch v křesťanech přimlouval káním nevypravitelným. Milíčovi tolik záleželo na spáse lidských duší, že si nepopřával klidu a stále pracoval na modlitbách, aby lidi uvolnil pro evangelium. Prožíval s Bohem velikou radost a uspokojení, ale též bolest nad ztracenými. V bolestech rodil lidi do království Božího. Jeho současníci dosvědčili, že slyšeli, jak se jeho nitro i vnitřnosti svírají úzkostí, vroucností a naléhavostí. V takových modlitbách trávil několik hodin denně, v pokání, slzách, na kolenou, s opravdovou zbožností a beze spěchu. Nikdy se nemodlil za sebe tak vroucně a tak mnoho, jako za své nepřátele. To se ostatně ukázalo při onemocnění jeho největšího protivníka. Milíč se začal velmi rmoutit a prosit své druhy, aby se každý z nich za něho vřele modlil. Sám pak ve svém pokoji padl na zem a začal zbožně vzývat Boží milosrdenství, aby mu Pán dal třeba i za něj zemřít, či trpět místo něj. Každý den se Milíč modlil modlitbu svatého Augustina Veliký si Pane.
1: O, s jakým žárem, s jakou velkou zbožností se modlil tuto modlitbu, při níž ho zcela pohlcovala láska k Bohu. Neboť jen dárce a obdarovaný mohou vědět, jak velice mu v té modlitbě vyšel Pán vstříc s požehnaným štěstím, jakou milostí naplnil, jak jej opojil nadbytkem svého domu.
0: To zaznamenal jeho společník. Není divu, že Pán takové modlitby vyslyšel a dal Praze pokání. Mnozí lidé, ale zvláště ženy, pany a vdovy, se celé přimkly k Pánu. Ohnivá Milíčova kázání zapalovala v srdcích lidí nadšení pro Krista. Lidé byli radikálně proměněni. Zanechávali pýchy, nestřídmosti, smělstva. Opouštili řemesla, která nešla provozovat bez hříchu, a učili se jiným. Praha měla asi 40 tisíc obyvatel a z toho bylo 300 prostitutek. Ty začaly též navštěvovat Milíčova kázání a postupně se všechny obrátili ke Kristu. Milíč pro ně postavil Nový Jeruzalém, obytnou čtvrť na místě dřívějšího nevěstince na Benátkách.

0: Milíčův žák a obdivovatel Matěj Zianova, též vzdělaný kněz, pokračoval po smrti svého učitele v jeho práci. Matěj horlil pro Boží království, pro dům Boží. Mnoho opravdových křesťanů viděl v ženách činících pokání a následujících Krista. Psal, že ženy přebírají království nebeské mužům, kteří se obírají marnostmi tohoto světa. A
1: proto je dnes vidět ženy, ani naplňují chrámy v modlitbách, rozjímají, s lítostí se zpovídají, v trvalém zbožném nadšení radostně přijímají svátost oltářní, naprosto opouštějí rozkoš a nádheru světskou a naplněny láskou ke Kristu, jež roste den ode dne, ustavičně ve zbožném rozjímání pohřížený soudce vděčně přijímají prorocká vidění, hojná a znamenitá. Proto nyní zřejmě prorocký dar a větší příbuznost s Duchem Svatým přechází na ženy, jimž jsou odhalována velká tajemství Boží.
0: Každý nechci udělá svůj závěr o tom, nakolik odvážný byl na přelomu 14. a 15. století tento pohled na ženy i na proroctví. Tyto ženy, bekyně, se následně stávají hlavními posluchači Jana Husa. I ten dobře rozuměl tajemství vroucí modlitby, ač nebyl tak asketický jako Milíč či Janov. Byl to Hus, kdo proti vůli církve podporoval setkávání křesťanů k modlitbám v češtině, dokonce ve skládání vlastních chval i prozeb, což byl v jeho době přečin, který mu jeho protivníci vyčítali. Jednota bratrská se uchýlila do ústraní v Orlických horách právě proto, aby mohla žít po vzoru prvotní církve v tichosti, modlitbách, četbě písma, pilné práci a praktické zbožnosti. Vřelé nasazení bratří v modlitbách a postech je udržovalo v bdělosti a čistotě. Pokud bratří před Bílou horou začali spoléhat na Rudolfův majestát, na bratrské šlechtice či dokonce na sílu z

0: Tí katolického teroru vybízí Čechy k pokání a modlitbám.
1: Odporučuji vám takový pláč, jaký odporučoval Hospodin veškerému rodu izraelskému, když sežehl ohněm své kněze ve svém stánku za to, že před ním obětovali cizí oheň. Tam Pán Bůh nedovolil plakat zbylým kněžím, ale prý měl plakati lid, jak psáno ve třetí knize Mojžíšově, 10. kapitole 1. až 6. verši. I nyní zhřešili moji prvorození, strážci mé svatyně mezi vámi, tím, že vnesli cizí oheň, oheň světské moudrosti, oheň tělesných marností, oheň pýchy, nádhery šperků, nevázanosti, svévole, lakomství, lhostejnosti a tak dále. A protohle zemřeli a zmírají před vaší tváří pro své hříchy. Ale vy plačte, neboť tato rána stíhá vás i vaše potomky. Odporučuji vám takové pokání a modlitby, jaké Bůh odporučoval v čase svého velkého rozhněvání, aby se všichni obraceli k Hospodinu celým svým srdcem, a to s půstem, pláčem a nářkem, aby roztrhli svá srdce, nejen svá roucha.
0: 100 let trvalo, než Bůh vzkřísil jednotu bratrskou, ač v Čechách i na Moravě po celou tu dobu zůstávalo skryté símě věrných božích. Když Pán vylil svého ducha na vyprahlou zemi v Suchdole nad Odrou a okolí,
1: mnozí přišli k poznání své falešné a domnělé víry a svých hříchů. Jedni druhým se s tím sdělovali, až se to stalo všeobecnou řečí, nejvznešenější zajisté i nejdivnější po domích, ulicích a silnicích. Takže kde se sešli 2 nebo 3, už se také o té věci mluvilo a celá krajina byla tím obživena. Mnohé osoby scházely se hned v tom, hned v onom domě, zpívali a vzdělávali se ze slova Božího. Vše to konáno s takovou opravdovostí, že ani nebyl rozdíl činěn mezi dnem a nocí, a mnozí z mládeže za této doby velkého probuzení užili spánku jen po skrovnu. Pastevci na polích se modlili a zpívali pěkné duchovní písně při svých stádech. Čeledínové a služky starali se o spasení svých duší. Po vsích nebylo více muzik slyšeti. Nikdo nechtěl vstoupiti do herny a tančírny. S velkou horlivostí konány byly modlitby ku věčné lásce, a to i nedospělými dětmi. Tyto pozdvihovali rukou i úst svých k nebi a neustále domlouvali rodičům, aby s nimi šli k Ježíši.
0: Probuzení v této oblasti brzy vyvolalo veliký odpor nepřátel pravdy. Za vlády Karla VI. Bylo pronásledování nekatolíků snad ještě tvrdší než po Bílé hoře. Byla to doba fanatických jezuitů, jako byl například páter Koniáš, známý pálením Biblií i jiných křesťanských knih. I na Suchdolsku byli tito nově obrácení křesťané nuceni vzdávat se své víry. Byli zavíráni do vězení, mučeni, trýzněni hladem i zimou. Rozhodli se, že pokud zde nemohou svobodně vyznávat Ježíše a scházet se ke čtení Bible a modlitbám, tak raději utečou.

0: Saský hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf je laskavě přijal na své panství. Dovolil jim tam zbudovat novou osadu nazvanou Herrnhut, což znamená pod ochranou páně, či též na stráži páně. To ukazuje, že se osadníci vnímali jako strážci, totiž ti, kteří stojí v modlitbách na stráži dnem i nocí. To se skutečně dělo, když na ně pán vylil ducha modliteb a pokorných prozeb o smilování. Vznikla 24-hodinová modlitební stráž. Každou hodinu se jeden nebo více lidí modlilo k pánu. Tato stráž trvala více než 100 let. Nebylo to zpočátku nic plánovaného. V neděli 10. srpna 1727 Bůh vylil svého ducha na jejich shromáždění, takže lidé padli na zem pod boží mocí a v tomto stavu, kdy nevěděli, zda jsou na zemi či již v nebi, setrvali až do půlnoci. Plakali, modlili se a zpívali pánu chvály více než 12 hodin bez přestání. Nad Herrnhutem se otevřelo nebe a příval boží moci, lásky, radosti a štěstí opojil všechny, včetně dětí.
1: 29. srpna roku 1720

0: 37 se stala v skutku dojemná věc. Od 10. hodiny večerní až do rána následujícího dne strávili dívky z Hernhutu a Bertelsdorfu na modlitbách, zpěvu a pláči na Hutberku, kopec nad Hernhutem. Chlapci byli v témže čase schromážděni k modlitbám na jiném místě. Duch modliteb a pokorných prozeb, jenž byl tehdy vylit na děti, byl tak mocný a účinný, že jest nemožno slovy to vyjádřiti. Byly to v skutku dny nebeské radosti pro ochranovský sbor. Všichni zapomínali na sebe, na věci pozemské a pomíjející a toužili být s Kristem, svým spasitelem, ve věčné blaženosti.
1: Hnutí modliteb bylo tak silné, že se křesťané modlili bez přestání. I při práci na poli několikrát denně klekali, aby si povídali se svým milým spasitelem. Ostatní lidé si dokonce mysleli, že se klaní slunci. Z hnutí modliteb se brzy zrodilo i hnutí misijní, takže během 25 let vyšlo z tohoto nevelkého sboru přes 100 misionářů do celého světa.

0: Vidíme tu studnu modlitby i lid, který z ní pije. Od té doby ji nepřítel postupně zasypával prachem, takže je třeba ji vyčistit. Přistoupíme-li blíže k této studni, rozpoznáme, co je tím prachem. Je to zklamání a skepse. To způsobilo, že se církev přestala naléhavě modlit a přestalo jí to dělat radost. Každý křesťan i každá církev zažila zklamání z nevyslyšené modlitby, a ne jedno. Pokud se však bojuje, je šance na vítězství. Skepse je stav poraženectví, je to nedůvěra vůči Bohu a k jeho dobrotě a moci. Je to pochybnost o Boží paži, její síle a její délce.
1: Hospodin Mojžíšovi odvětil, což ruka Hospodinova je na to krátká.
0: Když se Izraelci dožadovali na Bohu masa na poušti, i Mojžíš zapochyboval o tom, zda je Bůh mocen krmit masem přes 600 tisíc mužů a jejich rodiny celý měsíc, jak slíbil. Namítá mu:
1: to se vychytají všechny ryby v moři, aby se na všechny dostalo?
0: Mojžíšovi nebylo lehko, cítil se jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně lid se svými požadavky a skepsí, na druhé straně Bůh se svými požadavky a trpělivostí. Mojžíš se však modlí a tím vyjadřuje, že Bohu věří, že na něho spoléhá. Lid ovšem proti Bohu reptá:
1: může Bůh prostřít stůl v poušti? Do skály sic udeřil a potoky vod tekly proudem. Může však dát také chleba nebo opatřit pro svůj lid maso?
0: Boží ruka není krátká, aby k nám dosáhla. Ani není slabá, že by nedokázala odstranit překážky a přemoci ďábla. To je třeba mít na paměti, aby pramen modlitby zůstal neskalen prachem skepse. Dalším druhem znečištění je pýcha či nezávislost na Bohu. Postoj Boha nepotřebuji, pomůžu si sám, je pod Božím prokletím.
1: Toto praví Hospodin: buď proklet muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.
0: Otázka zní: na koho spoléháš? Od koho čekáš pomoc a záchranu? Izraelci čekali pomoc od Egypta a ten se jim stal třtinovou holí, která se zlomila a popíchala jim ruce. Co s tím můžeme udělat? Pravým pokáním se dá každá Boží studna vyčistit a obnovit. Pokáním se navraťme k nebeskému Otci a prosme ho o ducha modliteb a pokání. Nesmíme se vzdávat ani tam, kde není naděje, jak to činil Abraham.
1: On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů.
0: I nás, křesťanů. Abraham měl zaslíbené hojné potomstvo a přitom mu Pán dal neplodnou ženu. To byla zkouška. Abraham v ní obstál.
1: Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo. Vždyť mu bylo asi 100 let. I na to, že Sára nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.
0: Bůh je věrný. Dal Abrahamovi potomstvo. Ten ovšem viděl jen závdavek svého syna Izáka. A tak i my se někdy dočkáme pouze závdavku, semínka, ze kterého později vyroste potomstvo. Přesto je lépe žít ve víře v Boží jednání a rozsévat v slzách, než svůj život sobecky promarnit, i kdybychom se naplnění slibů ve svém životě nedočkali.

V relaci Večer pod lampou jste poslouchali první tři kapitoly z knihy Davida Louly České studny aneb hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel. Četli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. A pokud vás text této knihy zaujal, pátrejte po něm na webu České studny anebo ve zvukové podobě v našem archivu www.radio7.cz a hledejte archiv pořadů ke stažení. Další hloubání uslyšíte v pátek ve 21 hodin.

0: Jsme s vámi dnem i nocí.
1: Rádio 7.
2: Naladěné máte Rádio 7 a s vámi je Martina Zachrlová. Je čtvrtek 23. července, je krátce po 16:15 a za 15 minut nás čekají průsečíky na téma medicínské zobrazovací metody.

0: průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Pořad Průsečíky se zabývá umělou inteligencí a dnes se vypravíme do zdravotnictví a použití umělé inteligence v medicíně, na to, jak některé metody fungují, a projekty Adama Novozámského, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj, Adame.
2: Ahoj, Pavle.
1: Před nějakou dobou jsem měl možnost zakusit některé lékařské metody na vlastní kůži. Není to příjemné, když se člověk dostane do nemocničního prostředí, ale vývoj techniky nás vede dál, ukazuje nám věci, které před několika lety doktoři nemohli vidět, nemohli rozpoznat, a umělá inteligence tyto poznatky posouvá ještě dál. Ty se zabýváš zpracováním obrazu a z tvých projektů je vidět, že ses dostal i do oblasti medicíny. A možná můžeme začít některými metodami toho zobrazování, jak funguje třeba CT a další metody, které pracují s obrazem, rentgenové snímky a tak dále. Můžeš nás do tohohle uvést, třeba konkrétně do tomografie?
2: Určitě, tak jenom na začátek je důležité tedy říct ohledně těch metod, s kterými jsem se potkal, že aplikovaný výzkum je hodně ovlivněn granty, které získáváte. Tedy můžete zkoumat jenom to, na co dostanete peníze, anebo to, co si nějaká firma objedná v rámci spolupráce. A za těch několik let, co se tedy v této oblasti pohybuji, tak jsme měli možnost spolupracovat s některými fakultními nemocnicemi, ať už to bylo videokymografie, nebo kapslová endoskopie, nebo nějaké zpracovávání, buď to rentgenových snímků, nebo CTčka. Většinou tedy u těch metod, které pomáhají medicíně z obrazové oblasti, tak to jsou neinvazivní metody, tedy metody takové, které nějakým způsobem toho pacienta neovlivňují, anebo jenom ve velmi malé míře, ať už to je třeba rentgenové záření, na které jsme asi zvyklí všichni, když si třeba zvolíme ruku. U toho CTčka tam potom samozřejmě ta dávka je trošku větší, ale pořád je bezpečná. CTčko si můžeme představit jako takový rentgen, který ale probíhá kolem dokola, a z těch několika snímků, když si to představíme, že třeba v každém úhlu bychom udělali jeden snímek, tak potom můžeme složit ten finální obraz. To je tedy počítačová tomografie, funguje to tedy tak, že máme nějaký zdroj toho záření a naproti tomu za tím pacientem je nějaký detektor. Takže my prosvítíme toho pacienta tím rentgenem a podle toho, jakou má stavbu toho těla, kosti a jiné věci v tom těle, pohlcují to záření nějakým způsobem jinak a to potom vidíme na tom detektoru. Takže je to normální jako v podstatě rentgenový snímek, který ale takhle uděláme kolem dokola a potom na základě zase matematických operací to můžeme složit v jedno. Využívá se tam, ta myšlenka je vlastně odradoná, takže se používá nějaká radonová transformace. Poté, co to složíme ten obraz, tak vidíme, jak ten pacient vypadá uvnitř v tom řezu. A takhle těch řezů uděláme v tom místě, který potřebujeme zobrazit, nebo doktoři potřebují zobrazit, těch řezů uděláme více. Takže máme takhle, na základě toho CTčka máme toho pacienta v uvozovkách rozřezaného od hlavy k patě, tam, kde potřebujeme, a můžeme se potom podívat na to, kde ty tkáně jsou, nebo co tam je potřeba vidět. To nám ale neodhalí úplně to, jak ty jednotlivé orgány fungují. K tomu potřebujeme jiné metody, ať už to je třeba PET, pozitronová emisní tomografie, kde ten pacient vypije nějaký nápoj, mírně radioaktivní, nebo aby to neznělo nějak nebezpečně, tak prostě látka, která je bezpečná, ale reaguje na to, jak se ozáří. A protože většinou to bývá na bázi nějaké glukózy, tak ty orgány, ať už to je třeba aktivní nádor, tak ten je hodně chtivý po tom cukru, takže do sebe toho nasaje víc. A potom, když se to prozáří a my se na to můžeme podívat potom zase díky tomu detektoru, tak vidíme, které orgány se nám, nebo které části orgány se nám rozáří víc a tam potom můžou být teda bohužel nějaké rakovinové ložiska. To je teda pozitronová emisní tomografie, která je trošku dražší, není tak obvyklá, to CTčko dneska už je celkem běžné, ale když potřebujeme přesně vyšetřit, kde v těle jsou třeba metastáze, tak bez toho PETu se neobejdeme. Dále třeba můžeme, když potřebujeme zjistit informace o tom, jak funguje třeba mozek nebo nějaké svaly, měkké tkáně, tak na to se CTčko úplně nehodí. Tam se využívá magnetická rezonance, kde se nepoužívá rentgenové záření, takže v tomto je to naprosto bezpečné, ale využívá se elektromagnetického pole. Tam nejsme ani vázaný na ty jednotlivé řezy, které jsou vlastně dané tak trochu i konstrukčně tím CTčkem, ale zde si můžeme zvolit, jakou rovinu chceme toho pohledu a můžeme se podívat na vnitřní tkáně toho člověka. Je to tedy dražší, je to méně dostupné, ale věřím, že se to bude i více rozšiřovat.
1: Ještě mě napadá potom sonografie nebo ultrazvuk, kde zobrazujeme pomocí zvuku, tam je to ještě zase trošku jiný princip, ale je vidět, že to spektrum zobrazovacích metod je široké v tom zdravotnictví. Jak se takový obraz zpracuje, když mluvil se o tom CTčku skládání, jenom malinko nahlédnout do nějakého zpracování obrazu, kdy mám vlastně spoustu bodů, které skládají dohromady nějaký řez, kruh nebo průřez tím tělem.
2: Jsou to rekonstrukční algoritmy, které se vlastně podívají v těch jednotlivých směrech a napočítají to z těchto pohledů a potom tam vzniknou voxely, což jsou vlastně jako 3D pixely, které ukazují hustotu těch tkání. A potom, když se na to podíváme, tak vzduch je třeba černý, tuk může být tmavší, nějaké měkké tkáně jsou ještě víc třeba světlé a potom kosti budou úplně bílé, které budou tam nejvíc vidět potom v tom výsledném výsledku. Ale to, jak se to napočítává, ty jednotlivé pohledy, můžeme to dělat zase pomocí Radonovy transformace, kde se opravdu počítají ty jednotlivé pohledy ze všech těch různých směrů a dává se to dohromady. Asi bych úplně nezabíhal do detailu, protože to by bylo potom na samostatnou přednášku a nevím, jestli by to dokázali vysvětlit úplně pro laika, tak aby to lehce pochopil. Ale můžeme si to představit, že máme, kdybychom se podívali skrz nějaký materiál v jednom pohledu, pamatovali se, jak to vypadá, podívali se v jiném a v dalším a takhle to skládali na sebe. A ono to vznikne, uvidíme také, tam ten objekt, který zkoumáme, nebo toho člověka v tom řezu, ale bude hodně rozmazaný, protože skládáme to na sebe bez nějakých filtrů, které by pomáhaly právě v té ostrosti toho obrazu, které ale potom, když použijeme takzvanou zpětnou projekcí v té filtraci nebo nějakými modernějšími iterativními metodami, tak potom se nám tyhle věci zaostří a můžeme to dobře vidět. Ale ideálně, když potřebujeme zkoumat právě například metastáze v těle, tak mít pohled toho CTčka, to, kde ty tkáně jsou, a potom pohled v tom PETu, kde vidíme ty ložiska, kde jsou, ale vůbec nevidíme ostrost a ty jednotlivé orgány. Takže to pospojujeme takhle dohromady a pak to můžeme takhle potom fúzování toho obrazu vidět.
1: Je zajímavé, jak se dají ty jednotlivé metody skládat dohromady, kdy každá zobrazuje vlastně část toho celku obrazu. Rentgen víc bere ty tuhé tkáně, kosti a pak zase magnetická rezonance, svaly a další. A postupně se skládají ty jednotlivé obrazy do toho celkového obrazu. Možná by mohlo být ještě zajímavé podívat se na ty výsledky samotné, protože když je nějak máme výsledek, tak asi je potřeba s nějak porovnat, nějak s ním pracovat. Jak to probíhá? Je nějaká databáze nebo vznikají databáze, na kterou už se potom dá pustit umělá inteligence a ona rozpoznává ty drobné niance mezi těmi jednotlivými obrazy?
2: U průmyslu je to o mnohem jednodušší. Tam máme prostě možnost si vyrobit vzorku, kolik potřebujeme, můžeme ty procesy opakovat. Nevadí, když se nějaký testovaný vzorek zničí. U člověka samozřejmě tam nic takového nepřichází v úvahu naštěstí. Vždy musíme dávat pozor, aby pacientovi se přitom nic nestalo za prvé a za druhé ty procesy nejdou tak jednoduše opakovat. Takže když probíhá nějaká studie, je to vždycky velmi drahé a těch dat není moc velký dostatek. A samozřejmě na některé běžné metody, ať už to je rentgen třeba, kde se snažíme detekovat nebo analyzovat to, jestli pacient třeba má někde rakovinové ložiska nebo zápal plic nebo některé tyhle běžné věci, tak tam těch dat už je celkem dostatek a i tam existují studie, které dopadají velmi dobře na tom testovacím vzorku pacientů, když se ten model naučí. Ale když chceme získávat ty data na nějaké třeba nemoci, které nejsou tak běžné, tak je to velmi, velmi těžké.
1: Vezmu si takový snímek plic, nějaký rentgenový snímek. Když bychom jich poskládali stovku, tisíc, kolik je vlastně potřeba takových snímků, aby se na něm dala nějaká AI naučit, že třeba tenhle snímek je zdravý, tenhle snímek jsou tam rakovinné zárodky?
2: Pokud bychom chtěli nebo měli nějaká data, kde bychom chtěli třeba v CT rozpoznávat jednotlivé orgány pomocí nějaké třeba UNET sítě, která dělá segmentace, tak jsou potřeba jako tisíce dat, aby to fungovalo velmi dobře. Ale z mojí zkušenosti je, pokud ty objekty jsou v obraze poměrně výrazné a nemají příliš velké morfologické změny, tudíž nějak vypadají na tisnících velmi podobně, tak už od nějakých třeba nějakých 500 dat už se dá velmi dobře naučit model, který potom predikuje poměrně dobře, kde třeba ten orgán je. Ohledně těch úloh, kde právě zjišťujeme, jestli pacient má rakovinu nebo ne, tak tam těch dat už je potřeba mnohem více.
1: Předpokládám, že je potřeba nějaký blank, zmiňoval si těch 500 snímků, to znamená 500 zdravých snímků, které takhle by to mělo vypadat a všechny ostatní odchylky už se tam dají najít, nebo jak probíhá tenhle proces, když budu mít nějaké to množství dat, tak potřebuji, aby všechny byly zdravého člověka, takhle to má být, a nebo tam můžou být i ty snímky už nějak deformované nebo upravené.
2: Ty úlohy jsou různé. Když chceme mít, nebo máme úlohu, kde určujeme zdravý nemocný pacient, nebo jaká je pravděpodobnost, že tu nemoc třeba dostane do určité doby, třeba do doby 5 let, tak tam potřebujeme mít poměrně velký vzorek dat, které jsou zdravé, kde víme, že ten pacient je opravdu zdravý, vyšetřený, že je to v pořádku. A pak potřebujeme mít právě třeba dalších 500 dat, kde vidíme, že ten pacient nebo doktoři to analyzují tak, že ten pacient je nemocný. Tak potom to můžeme rozhodovat. Samozřejmě jsou i možnosti, což se dělá třeba při kontrole kvality, kde máme výrobky, to teda není v medicíně, ale u výrobku si to můžeme představit podobně, kde ty výrobky vypadají pořád stejně. A my na to naučíme model, jak to má vypadat. A pak, když je nějaká odchylka, tak to můžeme zachytit. Jenomže v té medicíně u toho člověka ty třeba orgány nebo některé části těla jsou u jednotlivých jedinců, můžou být malinko jiné a ty morfologické změny právě, aby se zachytilo v tom modelu, že i tyhle změny jsou pořád ještě zdravé a dobré, tak je tam potřeba mít oba dva ty vzorky a musí to být samozřejmě rozpoznatelné hlavně pro toho doktora. Ať už to jsou tedy výzkumníci biologové nebo někde z průmyslu nebo z medicíny, vždycky tam je potřeba expert, který to dokáže rozpoznat okem. A co vlastně dokáže rozpoznat okem, tak z jeho expertízu, pokud on dokáže vyjádřit, že když vidím tohle, tohle a tohle, tak potom vím, že ten pacient nemocný. Tak to my dokážeme potom naučit se to a naučit to potom i ten model. Ale často to bývá, že doktoři, kteří na to koukají celý život a vidí to na první pohled a opravdu mají velmi dobrou úspěšnost v tom hodnocení, tak ještě neznamená, že dokáží jako jednoduše předat tuhle zkušenost ať už druhým výzkumníkům nebo druhým doktorům nebo potom nám. Takovou zkušenost máme taky, že ten doktor vám třeba řekne, já koukám, když jsme třeba řešili hlasivky, já koukám na tuhle část a potom vidím, že třeba ty kmity těch hlasivek jsou nějakým způsobem poškozené a my když to vezmeme, snažíme se to dostat do toho modelu, tak pak z nějakých dalších konzultací zjistím, že ten doktor se nekouká jenom na tu tkáň tady, ale kouká se na tkáň i mnohem někde jinde, kde my vůbec to do toho modelu třeba nedáváme. Jo. Takže je to potřeba vždycky prokonzultovat s expertem a zároveň je dobré, když člověk může to experta i trochu prozkoušet, jo. Což byli samozřejmě nemají doktoři rádi, ale máme takovou zkušenost, že když jim dáme i třeba stejné snímky a rozházíme je jinak a mají tam několik kategorií, do kterých mají to rozlišit, tak když ty hranice nejsou úplně ostré, ty přechody, tak mezi těmi jednotlivými kategoriemi, tak i oni sami sebe hodnotí jinak, než to hodnotili třeba před týdnem. Že to dají třeba do kategorie vedle. Jo. Což nemusí vadit, ale proto, abychom měli opravdu grantů jako skutečně pravdivá data, které můžeme my využít k tomu učení modelu, tak to může být takováhle nekonzistence v těch datech potom špatná pro ten model, protože on se to naučí jedině z toho, co my máme.
1: V těch lékařských pozorováních a metodách je, už jsi zmiňoval, nákladné pořizování snímků, ale na druhou stranu i to hodnocení, že asi nestačí jenom jeden lékař, který je v daném oboru, ale je jich potřeba více a pak se dělá nějaký průměr nebo nějakým způsobem se to kvantifikuje. Jak moc těch odborníků, doktorů je potřeba na nějaké zase kvalitní hodnocení, abychom řekli, dobře, budeme tomu důvěřovat?
2: No tak kdybych si to mohl zvolit a měl jsem 20 expertů, kteří mi to ohodnotí a mít 10 000 snímků, tak by se ta věda dělala strašně jednoduše. Ale opravdu vidíme, že v těch studiích jsme rádi, když seženeme 5 expertů. Často se to vodík i naučíme, třeba když potřebujeme segmentovat buňky, tak se naučíme, co oni v tom vidí a potom my si musíme doanotovávat ty data někdy sami. Protože když je to opravdu expert, který je potřeba na operačním sále, tak tam nejde o to ani, že ten čas je drahý, ale on prostě ten čas nemá. Že veškerý čas, který prostě v té práci, jak je potřeba, aby dělal zákroky, nějaká věda okolo už prostě by třeba dělala strašně rád, ale už na to nezbývá čas. Takže samozřejmě ve velkých studiích někde v Americe, kde i ty finance jsou trošku jiné než u nás ohledně té vědy, tak tam samozřejmě ty velké kliniky mají ty kapacity a potom můžou těch výzkumníků nebo těch expertů dát tolik. My jsme rádi, když máme prostě pět expertů v dané oblasti a často musíme i ty data doanotovávat sami. Je pak třeba využíváme na to, že model, který je naučený a na nějakém datasetu, nějakém vzorku dat něco hodnotí, tak jim to pak dáme na kontrolu, že skutečně to hodnotilo takhle správně. Ale tvorba těch dat je opravdu jako časově náročná. Třeba ty segmentace, když musíte objet všechny ty části orgány nebo části, které vás zajímají myší, tak to prostě trvá strašně dlouho.
1: Jak moc jde tyto výzkumy přenášet napříč zeměmi, kulturami? Jak moc se liší třeba Američani od Evropanů v tom snímkování?
2: Abych řekl pravdu, tuhle zkušenost úplně nemám. Co se týká orgánů, určitě všude jsou jako samozřejmě lidi, kteří jsou vnitřně velmi podobní, i když třeba mají jinou barvu pleti nebo jsou veškově nějak jiný a je potřeba to upravovat, ale může to být velmi, velmi překvapivé a vím, už je to jako dávno, ale když začínala počítačové vidění a jedno z prvních aplikací takové fakt používané byly rozlišování, no, počítání lidí, jo, rozlišování obličejů. Opravdu, když by člověk ho to nenapadlo, tak některé algoritmy nefungovaly třeba na černoších, když byly učení na běloších, protože tam je jiný kontrast pleti, museli se ty věci některý přeučovat. Protože ty datasety třeba byly tvořeny hlavně třeba lidma bílé pleti nebo ne tolik černochy.
1: Přesuníme se k těm tvým projektům, ve kterých jsi nějak byl osobně nebo jsi osobně zaangažovaný. A zmiňoval jsi endoskopy. Můžeš nás do ní uvést, trošku přiblížit i co jsi dělal konkrétně, nebo jak jste zpracovávali ty data?
2: Klasická endoskopie využívá kameru, která je připojená na takovém dlouhém prutu, který má metr, metr a půl, kterým vlastně prochází tlusté střevo. Ale tyhle, aby to mohlo být nějak ovladatelné, aby se to mohlo otáčet, aby na konci ta kamera viděla skutečně to, co potřebuje vidět ten doktor, plus aby tam ještě byla třeba možnost, když něco najde, nějaký polyp třeba, tak ho nějakým způsobem odstranit nebo nějak tam operativně něco udělat, tak ty pruty jsou poměrně široké. Já jsem teda na tom vyšetření nikdy nebyl, ale co jsem viděl v fakultní nemocnici v Hradci Králové, s kterou jsme spolupracovali, tak vlastně oni takhle můžou zkoumat tlusté střevo. To tenké střevo do nedávna nebylo jednoduché se do něho podívat, protože je velmi dlouhé a je poměrně úzké. Takže nejde o klasickou endoskopii a jde o takzvanou kapslovou endoskopii, což je vlastně malá kapsle, která má centimetr a půl až 2 cm na dílku, taková úzká, můžeme si to představit jako takovou větší pilulku, kde ten pacient je potřeba tedy, aby se vyprázdnil, aby nejedl nějakou dobu, aby byl nějaký speciální nápoj, aby prostě byl vyprázdněný, aby ta kamera se nepřepačovala ve střevech s tím, co tam je obvykle. A potom, když to polkne, tak ta kapslová endoskopie má zepředu několik diod, má v sobě baterii, to je vlastně ta největší část té samotné kapsle, plus má nějaký vysílač, aby přijímač, který má ten pacient připnutý na těle, tak mohl snímat po polohu té kamery, aby přibližně i třeba doktor věděl, v které části toho břicha nebo toho trávicího ústrojí je. A ona vlastně projíždí tím tenkým střevem nebo celým tím trávením ne nějakým motorem, ale prostě tím, jak se pohybuje to střevo, které se snaží, že jo, ten pohyb udělat tak, aby to prošlo tím tělem asi během těch, dejme tomu, 8 hodin. No a každou sekundu, kterou v tom střevě ta kamera je, tahle kapsle, tak blikne dvakrát za sekundu, takhle. Takže dvakrát za sekundu máme snímek. Ale když si představíme, že dva snímky za sekundu, je to 8 hodin, hodina má 3600 sekund, tak nám z toho vychází téměř 60 tisíc snímků, někdy víc, někdy míň. A 60 tisíc snímků je pro doktora, aby to procházel, tak by v podstatě potřeboval druhou pracovní dobu, aby viděl všechny ty snímky, podíval se, jak to střevo vypadá vevnitř. Tam samozřejmě vždycky je nějaké podezření, buď to na krvácení nebo na nějaké problémy v tom střevu, a on potřebuje právě vědět, kde to je a jak je to závažné. Ale aby tohle procházel, nebo i tohle dělali zase zdravotní sestry, které třeba nemají tu kvalifikaci, aby to správně klasifikovali, tak je prostě nereálné. 30, 60 tisíc snímků projít, abyste na každý snímek strávili aspoň půl sekundy, tak je prostě velmi dlouhá doba. Takže tam byla s náma ta spolupráce, kde jsme si mysleli původně, že budeme moct detekovat právě i nádory v tom střevu, ale protože těch vzorků bylo poměrně málo, to, kde byly nějaké problémy a nádory, tak bylo ještě míň, tak jsme to snažili se dělat nějakými klasickými metodami a zjistilo se, že to dělat bychom potřebovali mnohem víc i pro ty klasické metody. Takže nakonec se vlastně ta studie zaměřila na krvácení ve střevech, kde těch krvácivých jevů tam bylo mnohem víc a my jsme byli schopni rozeznat, v kterém místě to krvácení vzniká. A ještě, když si představíte střevo uvnitř, což jste asi předpokládám neviděli, tak je takové růžové a krev je červená. Takže rozlišit to, kde je ta krev je a kde není, není úplně jednoduché. Navíc ta krev postupně ztrácí tu červenou barvu a mění se to na takovou tmavě hnědou, kterou vlastně od některých částí tom střevě je těžké rozpoznat. Tak my jsme tehdy v té studii přišli na to, že jsme vymysleli nový barevný prostor, který s kombinací různých barevných kanálů potom dokázal separovat, oddělit od sebe ty snímky, kde je skutečně krev a kde je jenom to střevo růžové. Jinak v tom střevě samozřejmě vidíte spoustu zajímavých věcí, jako bublinky a probytky třeba, které úplně se nedokázaly dobře vyloučit. Takže těch věcí, které tam detekujete a vy je nechcete detekovat, je poměrně hodně. Ale věřím, že dneska, kdybychom měli těch dat hodně a ta naše zkušenost teď už s tím posunem i AI, tak bychom byli schopni detekovat, a ty firmy na tom určitě pracují, detekovat i nádory a další věci.
1: Určitě stojí za to pokračovat v takovýchto výzkumech. A ty jsi zmiňoval ještě hlasivky, což byl další jeden z tvých projektů nebo projektů, na kterých jsi pracoval. Tak můžeš nás do něj uvést, popsat, jak fungoval?
2: Začneme tím, jak vůbec hlasivky vypadají. Hlasivky jsou už jenom v krku. Můžeme si to představit jako takové dva orgány, které v podstatě jakoby tleskají o sebe. Jo. Oni to jsou jako levá, pravá hlasivka, která když tím prochází ten vzduch a my to dokážeme že ho modulovat, ten hlas, ona tleská jako strašně rychle. Jo. A tyhle ty kmity, ta frekvence, která tam je, tak u mužů, dejme tomu nějakých 100, 300 herců, to znamená 300 opakování za sekundu. U žen to je, ty mají vyšší hlas a může to mít i 1000 herců, což je prostě 1000 opakování za sekundu. To je normální kamera, která snímá data, kterou máte třeba v mobilu, tak běží na 25 snímcích, možná 30 snímcích, možná 60 snímcích za sekundu. To je pořád strašně málo, protože během té jedné šedesátiny se vám ten jev stane 30krát, takže vy nejste schopni tohle zachytit. To, jak se to v minulosti a pořád se takhle to vyšetření provádí, tak se používá stroboskop. To je v podstatě laryngoskop, který vy si strčíte do krku a zároveň tam je i zdroj světla a to světlo bliká na stejné frekvenci, na které vy vyluzujete ten zvuk, když se snažíte prostě třeba zaspívat nějaký tón. A ono se to takhle zesynchronizuje a to blikání, když to blikne, tak to vlastně my sejmeme zároveň tou kamerou. Takže když to naladíme správně, tak můžeme tu frekvenci malinko šoupat a tím my uvidíme ten průběh. To je dobrá metoda, která výborně funguje na věci, které se opakují. Kde to bude pořád stejné. To u zdravých hlasivek vypadá velmi dobře, ale u těch nemocných je to problém. U těch nemocných tam tak třeba jedna strana vůbec nekmitá, nebo kmitá každý třetí kmit, jo. Můžou tam být různý tady ty nesymetrie nebo věci, které ten stroboskop nedokáže zachytit. Tak doktor Švec, to je jeden náš kolega z Palackého univerzity, přišel, už to je mnoho let zpátky, přišel s metodou videokymografie, kde máte vlastně obraz rozdělený na dvě části. Máte tam dvě kamery v podstatě, kde jeden senzor snímá normálně obrazový data, tedy vidíte ty hlasivky, ten doktor ví, kde v které části těch hlasivek je. A v pravé části máte tu kymografii, tedy z té viditelné části vezmete jenom jeden řádek. Jo, třeba uprostřed toho obrazu vezmete jeden řádek, a na který se koukáte, co se tam děje. A ta druhá kamera, ta běží v mnohem vyšší frekvenci, ten starý model kamery byl 7200 Hz, tedy dokázal i při těch nejvyšších frekvencích u těch žen zaznamenat třeba i 7 částí během toho otevírání a zavírání té hlasivky. Takže vpravo vlastně vy jste skládali ten jeden řádek za sebou, pod sebou, takže vlevo jste viděli obrazový data, a ten jeden řádek, který skládáte pořád pod sebou na té druhé kameře, tak tam vlastně vidíte taková řádková kamera, kde běží vlastně z vrchu dolů čas a prostorový souřadnice jsou jenom ten jeden řádek. A tam vidíte takové kosočtverce, jak se to otvírá a zavírá. A můžete vlastně, ten doktor může projíždět tu hlasivku od vrchu dolů a může se přesně podívat, co, jak ta hlasivka se otvírá nebo zavírá. A tohle vyšetření je velmi důležité, protože dokáže odhalit třeba začínající nádor na těch hlasivkách. Jo, stačí, když tam něco roste, tak ta tkáň začne být taková tuší v té části a tím ta frekvence samozřejmě už není taková, jaká by měla být v té hlasivky a zároveň třeba i to otvírání není tak velké, jak by mělo být. Ono tady začátku je trochu na hlase, ale bez toho, až byste se na to podívali, tak to nejde vyšetřit. Samozřejmě máme high speed kamery, které dokáží zaznamenávat jako ve velmi vysoké frekvenci, ale ty jsou zase obrovské a ty prostě neudržíte u toho pacienta v ruce. Za prvé, za druhé se zahřívají a za třetí i třeba ze sekundového videa toho záznamu vytvoří hodinové videa na sledování. A zase doktor nemá čas sledovat prostě hodiny a vyšetřovat ten záznam. U té videokymografie to vidí hned. A my jsme tam vlastně dělali automatickou detekci té hlasivkové štěrbiny, tedy kde začíná, kde končí to otevření laterální, tedy postranní ty vrcholy. A tam se umělá inteligence používala třeba na to, že se analyzovalo, jak moc ostré jsou ty vrcholy při tom zavírání, které můžou potom značit, že zase tam je nějaký problém.
1: Jak mluvíš o těch metodách, tak mi to přijde vlastně hodně o kategorizaci a zjednodušování. Najít nějaký konkrétní jev, jeden prostor, jednu množinu bodů, na které se zaměřit a s nimi pracovat, protože jinak těch dat je strašně moc a těch snímků, tím, že jich je málo, potřebujeme pracovat s tím, co máme, v tom rozměru, který máme. Je to mnohdy o tom zjednodušování, kategorizaci, třídění,

0: spolupráci s nemocnicí, udělali vyšetření CT snímků a snažili se předpovědět, jestli pacient onemocní rakovinou do 1 roku nebo do 6 let. Takže měli vzorek pacientů, ty sledovali po dobu 6 let a z těch prvních CT snímků se snažili tyhle věci predikovat. A zajímavé je, že to nebyli jen pacienti třeba, kteří hodně kouří, ale i v podstatě pacienti, kteří měli celkem zdravý životní styl. A dokázali predikovat to, že pacient, tedy dokázali předpovědět, že pacient onemocní rakovinou, pokud opravdu onemocnil do toho roku až v 92%. A do těch 6 let se jim se trefili do 80%. Samozřejmě pořád tam to není 100% a to nikdy nebude. Ale samozřejmě pro doktory je velmi, velmi dobrý nástroj, pokud můžou vědět, že ten pacient do roku jako s touhle pravděpodobností může dostat rakovinu, protože pak můžou chodit na ten screening mnohem častěji a může mnohem dřív se ta rakovina opravdu odhalit a začít včas léčit, což při léčbě rakoviny je opravdu asi to nejklíčovější, začít včas.
1: Děkuji za pohled do medicíny, do umělé inteligence, zpracování dat a hostem pořadu Průsečíky byl Adam Novozámský. Děkuji za rozhovor.
0: A taky děkuji, Pavel.
1: Od mikrofonu se loučí také Pavel Kol. Naslyšenou.

0: Krásné brzké ráno vám všem ze studia Rádia 7 přeje Martina Zachrlová. Je čtvrtek 23. července a 5. hodina nám otvírá 3D Talk – ekumenické vedení.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Petr Raus, mimo jiné bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Petře, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Ahoj.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí. Na začátek se zeptám, když se řekne ekumenické prostředí, co si pod tím jako vedoucí představuješ?
3: Bavíme se o církvi, tedy mluvíme o ekumenickém prostředí křesťanské církve. K tomu bych asi předeslal, že věřím, že církev je jenom jedna, Kristova církev. A má různé podoby, Jednota bratrská říkávala různé větve toho stromu církve, takhle to vnímám. Jsou to různé formy, různé podoby té jedné jediné Kristovy církve. Samozřejmě církev má svoje hranice, které jsou vymezené vírou v Ježíše Krista jako Boha. Tedy z druhé strany řečeno, církev je vlastně vymezena vírou v Boží Trojici, protože pokud nevěříme v Boží Trojici, to, že Bůh je trojjediný, tedy Otec, Syn a Duch Svatý, tak pro nás Ježíš zůstává někým méně než Bohem a tam už potom církev končí. To už jsou jiné podoby víry, tam už bych spíš mluvil o nějaké židovské sektě nebo o nějakých takových formách zbožnosti. Církev je daná vírou v Ježíše Krista jako jednu osobu Boha.
2: Jsou tedy různé denominace, větve jedné církve. Jde jenom o nějakou tu takovou tu organizační spolupráci nebo jde o něco možná hlubšího?
3: To už je různé. Určitě je možné, že v ekumenickém dění jde jenom o organizační spolupráci, o nějakou formu spolupráce. Takových aktivit existuje celá řada, ale mně připadá, že je skoro škoda zůstávat na této rovině. Pro mě bylo až překvapivě milé, když jsem přišel do toho prostředí řídícího výboru Ekumenické rady církví, jak podobné je to setkávání, řekněme, zborového staršovstva. Ten rozdíl byl pro mě tehdy překvapivě malý. Čekal jsem, že to budou větší rozdíly, že ta denominační rozmanitost se víc promítne do těch vztahů mezi bratřími a sestrami, tak jak jsme tam byli. A ono ne. Ono se ukázalo, že to je opravdu normální společenství církve, normální společenství bratří a sester, kde pravda máme trochu rozdílné názory, někdy i dost rozdílné názory na některé věci, ale rozdíly zdaleka nemusí být překážkou dobrých vztahů. A tak jsem to v tom prostředí řídícího výboru Ekumenické rady církví mohl prožívat. Takže není to až takový problém. Na druhou stranu, byl by to problém, pokud bychom začali na těch rozdílech bazírovat, pokud bychom je přeceňovali, pokud bychom z nich dělali problém. Oni problémy být nemusí, pokud se navzájem respektujeme.
2: Proč je podle tebe důležité, aby křesťané uměli spolu takhle společně napříč církevními hranicemi spolupracovat a možná nejen spolupracovat, ale i vést, být vedoucími?
3: Pro mě je zásadní 17. kapitola Jana a další podobné biblické oddíly, kdy pán Ježíš dává zřetelně najevo, že mu na jednotě církve záleží. Že je to pro něj zásadní otázka. Z tohoto důvodu je to i pro mě zásadní otázka. Tam, kde křesťané nedovedou vidět v příslušnících jiné denominace sestry a bratry, kde se s nimi nedokážou sjednotit v té víře v Krista, bez ohledu na ty různé názorové rozdíly, tak tam už je pro mě diskuse nebo i budování vztahu obtížné. Ale tam, kde vnímám tu otevřenost, tak tam potom se dá lecos řešit, lecos prodiskutovat, ale hlavně dá se si navzájem porozumět. A v tom porozumění, ne v tom srovnání všech do jedné šablony, ale v tom porozumění a sjednocení bez ohledu na ty rozdíly, vnímám, že se ta Kristova touha po jednotě církve vlastně naplňuje, protože církev má být pestrá.
2: Kromě toho, že jsi byl místopředsedou Ekumenické rady církví, tak jsi byl i místopředsedou Rady církve bratrské. Jak bys popsal rozdíl mezi tím být vedoucím ve své církvi a být vedoucím v tom ekumenickém prostředí?
3: V tom ekumenickém prostředí je zřetelnější a člověk si výrazněji uvědomuje, že být vedoucím je v církvi především být služebníkem. V té vlastní církvi člověk rozhoduje o určitých věcech, o určitém směřování, víc modeluje třeba i biblické chápání té církve, i když ono to samozřejmě moc nejde, jde to stuha a pomalu, ale je úkolem vedení církve, aby motivovalo, aby učilo, aby nějak směřovalo tu církev, to patří k povinnostem. Zatímco v tom ekumenickém prostředí já, řekněme z té pozice řídícího výboru, nemám vůbec žádnou možnost, ale ani vůbec žádné oprávnění ovlivňovat věrouku té které denominace. Já ji musím respektovat tak, jak je daná. Mimochodem jsem přesvědčený, věřím tomu, že Pán Bůh ji respektuje taky. Tam je taková zajímavá, snad si můžu dovolit takový odkaz, zajímavá věc. Pán Ježíš jednou svým učeníkům říkal, cokoliv byste svázali na zemi, bude svázáno i v nebi. A cokoliv byste rozvázali na zemi, bude rozvázáno i v nebi. Já jsem tomu vždycky rozuměl, že tam mluví o lidech, ale ono tam není kohokoliv, ale cokoliv. Tedy tam jde o věci. A protože věci si do nebe neberem, tak tam může jít jenom o myšlenky, o názory, o postoje. Tak já z tohohle vnímám, že Pán Ježíš v jakýchsi hranicích, ale tu naši názorovou rozmanitost bere vážně, že s ní pracuje. Samozřejmě v těch určitých mezích, které jsou dané tou základní výpovědí písma. Takže i já musím respektovat tu názorovou rozmanitost, aby to bylo možné, tak ji potřebuju porozumět. A ve chvíli, kdy porozumím, tak se mi to stane bližším, už to není překážka. Typický příklad, že pro mnoho protestantů jsou obrovským problémem katolické modlitby ke svatým. Ale ve chvíli, kdy si uvědomím, že církev je, jak to římskokatolická církev říká výslovně, my to sice až tak neříkáme běžně, ale v podstatě to vnímáme úplně stejně, že církev je tady na zemi i ta v nebi. Že jsme pořád jeden lid, ti, kteří ještě bojují na zemi, i ti, kteří už zvítězili a jsou u Pána Boha, nebo už odešli z této země, nepřestávají být Božím lidem. A že tedy tak, jako prosím o přímluvu někoho tady, kdo sedí vedle mě na této zemi, tak mohu prosit o přímluvu i kohokoliv, kdo žije už mimo tento svět. A pokud to takhle ten druhý vnímá, tak i když já se k tomu nepřipojím, tak mu můžu rozumět. A jestli mu rozumím a jestli v tom nevidím zásadní překážku, tam je určitý rozdíl v té představě, že ten, kdo má víc zásluh, v uvozovkách řečeno, má u Pána Boha větší slovo. No to evidentně není tak úplně pravda, ale ta přímluva druhého, ta hold svoji hodnotu má, to obecně víme. Takže mohu tomu druhému rozumět i v takových věcech, ke kterým se sám nepřipojím a není pro mě potom problém ho respektovat i ten jeho způsob zbožnosti.
2: Ty sám jsi z ekumenické rodiny, kdy tví rodiče pocházeli každý z jiné církve, je to tak?
3: Ano, ano, ano. Pro upřesnění, tatínek byl z církve bratrské, maminka z Česko-bratrské církve evangelické. My jsme tři bratři, všichni patříme k církvi bratrské, důvod velmi prozaický. Když se moji rodiče přistěhovali do Brna a teď teda řešili, co s dětmi, maminka chodila do evangelického sboru, tatínek chodil do církve bratrské. No, v církvi bratrské byla nedělní besídka souběžně se shromážděním, v evangelické církvi začínala až po skončení shromáždění, tedy velmi nepraktická věc a to je důvod, proč my jsme v církvi bratrské.
2: Tak i takové dobré tradice a zvyklosti můžou sloužit. Byl někdy moment, kdy jsi zjistil, že tvoje vlastní tradice nebo zvyklosti nejsou jediné možné, že třeba jiná denominace tě naučí nebo oslovila nějak více?
3: Tak to jsem vlastně vnímal od malička. Protože jsem se pohyboval v prostředí těch dvou denominací, viděl jsem určité rozdíly a tím, že to bylo od dětství, tak jsem oběma způsobům rozuměl. Některé se mi líbily víc tam, ale učil jsem se vnímat, snad jsem se naučil vnímat, že není dobré vytrhávat jednotlivosti, že vždycky ten celek zbožnosti je nějak vyvážený, nějak provázaný. A že je třeba ho brát skutečně jako celek, nevyzobávat si ty jednotlivosti z různých celků v představě, že si z toho vytvořím nový a lepší model, no nevytvořím. Protože to, co vznikalo, je ověřeno generacemi a má to smysl právě v té komplexnosti, v té provázanosti. Takže se toho držím. Jinak ty zvyklosti denominační se mění a ne vždycky k dobrému. Tam člověk má možnost a asi by měl působit na tu svoji vlastní denominaci, aby zvažovala, jestli některé věci nezměnit, buď nově, protože někde vidí lepší inspiraci, anebo se vrátit ke svým starým způsobům, které opustila, protože na ní působil nějaký jiný, vlastně pro ní původně cizí vliv a ona mu podlehla. Pro mě je tady typický příklad křest nemluvňat. Že Alois Sadlov ještě píše v jednom svém článku, že za určitých okolností je možné si představit i křest dospělého. Pro ty naše otce byl křest nemluvňat samozřejmostí. To jsme postupně opustili a nevím, jestli to bylo úplně rozumné. Ale stav je takový, jaký je.
2: Které věci jsou z tvé zkušenosti ty věci, na kterých bychom měli jako křesťané stát společně a které věci můžeme nechat jako odlišnosti, rozdílnosti?
3: Stará jednota bratrská měla takový zajímavý systém. Mluvila o těch věcech podstatných, případných a služebných. Ono se to v průběhu historie jednoty všelijak měnilo a ty jednotlivé prvky těchto velkých přihrádek se všelijak měnily. Ale v zásadě, anebo na tom počátku, ty podstatné věci, ty byly tři. Víra, naděje a láska. Všechno ostatní bylo služebné, to znamená, mělo to sloužit té víře a lásce a naději. Pokud trvám na něčem, co neslouží lásce, tak nad tím mám otazník. No a pak jsou už ty věci případné, to jsou ty, které nejčastěji vyvolávají spory, ale na těch opravdu nezáleží. My máme jako evangelikální křesťané někdy problém s tím lpěním na liteře písma. Samozřejmě písmo je základem naší víry, ale písmo jako celek. A pokud chci brát písmo jako celek, nebo pokud chci brát vážně každou výpověď písma, tak musím brát vážně i tu Pavlovu, že litera zabíjí. A pokud budu lpět na liteře, na každém vytrženém veršíku, na každém slovíčku, bez ohledu na jeho kontext, smysl, účel, adresnost, no tak jsem vedle. Tak to už není biblická víra. To už mám z Bible modlu. Ale Bible není modla. To není mrtvý předmět. To je živý dopis. To je něco, s čím Boží duch pořád pracuje. A co má schopnost pořád nově oslovovat a pořád nově mluvit. Objeví se otázka, kde je ta hranice. Jak poznám, co mluví do mé situace a co už odvál čas. Jakože v Bibli jsou věci, které už odvál čas a Bible sama to říká. Tady je mi pomocí církev. A myslím si, že nutnou pomocí, protože církev byla tím subjektem, který vymezil biblický kánon, který vybral ty knihy. Věříme, že pod vlivem Božího ducha. Takže pro mě tou pomocí je rozhovor s dalšími křesťany. A teď záleží na dosahu, dopadu toho, kterého problému, jestli to je otázka, která má vliv opravdu jenom na ten můj sbor, protože řešíme konkrétní problém konkrétních lidí a nemá to žádný obecný přesah, no tak to budu konzultovat se svým staršostvem. Pokud to budou zásadní věci, které hýbou dějinami světa, no tak se musím ptát celé ekumény. Včetně těch, se kterými třeba zásadně nesouhlasím, ale pokud u nich vidím víru v Krista jako vtěleného Boha, tak je musím brát vážně.
2: Tady pro dnešek skončíme a jelikož je to velké téma, široké téma, o kterém by se dalo mluvit dál, tak budeme pokračovat v příštím díle. Pro nyní se od mikrofonu loučím já, Vojta.
3: A Petr.

Slyšeli jsme 3D talk na téma ekumenické vedení. Hostem byl Petr Raus a moderoval Vojtěch Barut. Další 3D talk uslyšíte v úterý v 8 hodin a 30 minut.

0: Je mezi vírou a skutky nějaký vztah? Jsou to dvě strany jedné mince? Promyšlení odpovědí zve v následujícím pořadu pastorační asistentka Štěpánka Paluchníková.
1: Základy.
2: Naše dnešní téma, víra a skutky, v sobě historicky nese mnoho napětí, nedorozumění a někdy i zbytečných sporů. Začněme u samotné víry. Jak bychom ji vlastně definovali? Co ji vystihuje? Možná nás napadnou slova jako důvěra, vnitřní přesvědčení nebo rozhodnutí pro něco, co nemůžeme plně vidět ani dokázat. Víra není jen souhlas s určitými pravdami, ale spíše postoj srdce. Otevřenost, která se opírá o vztah. Zároveň si můžeme uvědomit, že víra není něco, co by se týkalo pouze náboženského života. Víra nás provází na každém kroku. Věříme, že věci mají smysl. Věříme druhým lidem. Věříme, že naše rozhodnutí povedou k dobrému. Každý den jednáme na základě určité důvěry, i když si to často neuvědomujeme. A právě tato důvěra přirozeně ovlivňuje naše jednání. To, čemu věříme, se nějakým způsobem promítá do našich skutků. Pokud věřím, že má smysl pomáhat druhým, budu jednat jinak, než kdybych byl přesvědčený, že si každý musí vystačit sám. Víra a jednání tak nejsou oddělené světy, ale vzájemně propojené skutečnosti. Stejně by to mělo být i v případě víry v Boha. Víra, která zůstává pouze v rovině slov nebo myšlenek, se přirozeně ptá po svém vyjádření v konkrétním životě. Skutky pak nejsou doplňkem víry, ale jejím přirozeným ovocem. Nejsou prostředkem, jak si něco zasloužit, ale odpovědí na to, co jsme přijali. Zároveň je ale důležité zachovat určitou pokoru. Hodnotit víru druhého člověka pouze podle viditelných skutků je velmi snadné a zároveň velmi zrádné. Nevidíme do hloubky jeho srdce, neznáme jeho příběh, jeho zápasy ani jeho motivace. To, co je navenek viditelné, nemusí vždy plně odrážet to, co se odehrává uvnitř. A přece zaznívá silná výzva z Jakubovy epištoly. Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Tato slova nás nevedou k posuzování druhých, ale spíše k upřímnému pohledu na sebe samé. Jak se naše víra projevuje v našem každodenním životě? Jako jednoduchý příklad můžeme uvést modlitbu. I ta je svým způsobem skutkem víry. Vyjadřuje naši důvěru v Boha, naši otevřenost vůči němu. Ale pokud modlitba zůstane osamocená, bez konkrétního jednání, může se stát neúplnou. Modlit se za druhého je důležité. Ale někdy jsme zváni jít ještě dál. Být tomu člověku na blízku, navštívit ho, vyslechnout, podat pomocnou ruku. Víra a skutky tedy nestojí proti sobě. Jsou jako dvě strany jedné mince. Víra dává skutkům směr a smysl. A skutky dávají víře konkrétní podobu.
1: Základy.
0: Další úvahu Štěpánky Paluchníkové vysíláme v úterý v 9:30. Mluvit bude o křtu.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

Blíží se 6. hodina a je čas předat mikrofon dalšímu moderátorovi. Ze studia Rádia 7 se s vámi loučí Martina Zachrlová a přeji vám požehnaný den.

Je 6 hodin ráno, posloucháte vysílání Rádia 7 a s novým dnem také vstupujeme do nového ranního vysílání Rádia 7. Tentokrát máme čtvrtek 23. července a za mikrofon v brněnském studiu sedá Kateřina Fridrichová. Ta vás dnes bude provázet dnešním vysíláním. Já doufám, že i ten nadcházející den, který tedy alespoň podle předpovědi počasí bude možná tak trochu proměnlivý, možná nějaký ten déšť, nějaké to sluníčko, tak doufám, že ve vysílání Rádia 7 nebudou žádné ani přeháňky, jenom krásně slunečno a že se vám bude v naší společnosti líbit, tak od toho vám přeje Kateřina Fridrichová, která je za mikrofonem a také vám posílá první dnešní písničku, která konec konců nám taky oznámí, že slunce už vyšlo.

Diana Beřtová, kapela Tehillim, píseň Naslouchej Bože, Žalm 55, dozněla právě teď v ranním vysílání Rádia 7. A ještě než tu máme další píseň, která zazní, tak si pojďme připomenout, jaké pořady tu máme dnes ráno připravené. Tichý čas nás nemine hned za chvíli, 6 hodin a 15 minut. Někdy nás náročné situace dovedou na kolena nebo nás přinutí změnit směr o 180 stupňů. S Karlem Řežábkem se v 6.45 zastavíme u další části cyklu vyučování 3P. Ranní telefonát v 7.30 nás zavede do Litovle za místním společenským Open Heart. V další dílu části Bible Guide se vracíme k Jakubovi a jeho synům, konkrétně k Judovi. Poslechněte si od 8. hodiny. O vedení, autoritě i pokoře bude další úvaha z celoročního seriálu kazatele Jaroslava Pokorného, který zpracovává pro pořad Nejen chlebem. Vysíláme od 8.30. V pohoří Javorníky na hranicích České a Slovenské republiky leží vrchol i celá oblast, podle které nese název také místní ski centrum i horský hotel. Objevovat malebná místa české přírody můžete prostřednictvím letní pohlednice o 9:30. Na hory nás vezme Kuba Lofítek. Závěrečný díl našeho rozhlasového minikurzu efektivního rodičovství uzavřeme debatou nad tématem, na které při výchově narazí každý rodič, ať chce nebo nechce. V repríze pořadu Rozmarína se moderátorka Petra Eliášová zaměří na disciplínu a řád. Její host Eliška Vondráčková z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči vám bude inspirací, jak nastavit pravidla s respektem a bez zbytečného křiku. Nalaďte si v 10 hodin.

Dnes otevíráme Bibli v Žalmu 89. Dlouho ještě, Hospodine, skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň? Pamatuj, co jsem. Vždyť co je lidský věk, což šelebně si stvořil všechny lidi, který muž kdy žil a nedočkal se smrti. Z moci podsvětí, kdo zachrání se? Zde, kde zůstalo někdejší tvé milosrdenství, o panovníku, jež si odpřísáhl Davidovi na svou věrnost. Panovníku, připomeň si potopu svých služebníků, kterou od všech možných národů ve svém klíně nosím. Tvoji nepřátelé, Hospodine, potupili každou stopu po tvém pomazaném. Požehnán buď Hospodin na věky. Amen. Amen. To je konec žalmu, četli jsme od 47. verše až do 53. Kdybyste se podívali na začátek žalmu, našli bychom chvalospěv na boží moc a také na to, že ustanovil svého krále Davida a slíbil své milosrdenství navždy Davidovi a jeho potomstvu. Ale pak se něco stalo a davidovští králové porušili boží nařízení, soudili nespravedlivě, a celá monarchie se v podstatě zhroutila. A teď tady pozorovatel najednou si všiml, že všechny ty důsledky ho vzdálily od Boha. To znamená, najednou vnímá, že Bůh je vzdálený, ale není to Bůh, který se vzdálil, protože Bůh je pořád stejný, zůstane věrný na věky, protože to slíbil. Ale byly to právě ty nespravedlnosti, které lidi dělali, že vlastně změnili to i vnímání boží přítomnosti. Možná to ani není o tom, jestli Bůh byl vzdálený nebo ne, ale ten mluvčí, který se dívá kolem sebe a zjišťuje, že dostává důsledky svých činů, tak má najednou pocit, že ho Bůh opustil. A tak to je i myšlenka pro nás. Co když Bůh není vzdálený ani dneska, ale pořád platí jeho zaslíbení, že s námi bude. Jen to, že někdy my prostě zažíváme důsledky vlastního chování, možná se cítíme provinile, možná se staly nějaké věci, které vnímáme jako nepohodlí nebo dokonce utrpení, tak najednou říkáme, Pán Bůh nás opustil. Ale neopustil ani své pomazané, i když to potom prošlo velkým procesem, a tak neopustí ani nás. Hospodine, my tak i dnes se k tobě obracíme a přinášíme ti ten dnešní den a odpusť nám, pokud jsme udělali něco, čím vnímáme, že jsme se ti vzdálili, a možná smiluj se nad námi, pokud jsme v situaci, kdy nás něco trápí a procházíme utrpením, ale prosím tě, dej nám vnímání tvojí blízkosti, abychom slyšeli tvůj hlas i dnes, tento den. Modlím se tak za sebe i za své posluchače, aby ta tvoje přítomnost pro nás byla zjevná. Amen.

Dobrá otázka pro každé ráno. Zkoumej mě, Bože. Ty víš, která cesta vede k tobě, tak to je trošku interpretace písničky, která právě dozněla, je podle žalmu 139. Zkoumaj má Bože od Jany Zibalové. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7 a společnost vám od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová a také kapela EFOD, protože to jsou interpreti té písně, která právě teď zazní.

Posloucháte ranní vysílání Rádia 7, blíží se nám 7:15 a to znamená, že nás také po následující písni čeká další úvaha Karla Řežábka. Je to obrat o 180 stupňů z jeho cyklu 3P.

rozprával o tom, že Bohu nejsme jedno, že se o nás zajímá a že hledá cestu, jak s námi vstoupit do vztahu lásky. Na jednom místě v Novém zákoně čteme: všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Nebo podle jiného překladu: všechny své obavy a starosti přenechejte jemu, vždyť jste středem jeho zájmu. Před časem jsem četl v tisku, že byl vydražen obraz Pabla Picassa Chlapec s dýmkou. Byla to olejomalba z roku 1905 a ten nový majitel za tohle dílo zaplatil přes 104 miliony dolarů. Tak se člověku honí hlavou nějaké otázky. Proč za tenhle obraz byl někdo ochoten zaplatit takovou sumu peněz? A já myslím, že ta hodnota toho obrazu tkví ve dvou věcech. Za prvé, namaloval ho skutečný mistr. A za druhé, je to originál. Originál může existovat jenom jeden. Všechno další už bude kopie. A i kdyby třeba ta kopie byla o čím lahodnější než originál, tak stejně nikdy nepřekročí hodnotu originálu, protože to bude vždycky jenom kopie. Křesťané věří, že tady někde je stopa naší hodnoty. Není to v tom, čeho jsme dosáhli, ale v tom, kdo je naším tvůrcem. My jsme tlačeni tím okolním světem, abychom se stali více či méně zdařilými kopiemi té či oné hvězdy. Často je ale ta naše hodnota paradoxně dána tím, když se lépe přizpůsobíme určitým trendům, i přes ten tolik vyhlašovaný důraz na individualismus. Oproti tomu Bůh k nám přistupuje jinak. Každého z nás stvořil jedinečným způsobem, s jedinečnými vlastnostmi a úkoly. A právě díky tomu jedinečnému tvůrci a zároveň jedinečnému poslání, které Bůh každému dává, není důvod k nízkému sebehodnocení. Pokud ovšem máme dost odvahy a víry tomuto poslání dostát. V naší kultuře je pro nás jméno nějaká nálepka, je to v podstatě jenom zvuk, na který slyšíme, ale v tom hebrejském myšlení bylo jméno považováno za něco víc než nějaký údaj pro identifikaci toho člověka. Jméno pro ně mělo hlubší význam, bylo pro ně součástí duše, tělem, jímž se duše projevovala. Podle toho jejich myšlení ve jménu byl kus podstaty té jmenované osoby. To je pro nás důležité vědět, že pro Boha nejsme, nikdo z nás, jeden z davů. Nejsme nějaké to bezejmenné zrníčko písku. Bůh nás volá přímo, jednoznačně jménem. Čteme na jednom místě ve Starém zákoně, v knize proroka Izajáše: neboj se, já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Nebo na jiném místě u toho samého proroka: Hospodin mě povolal z života mateřského. Od nitra mé matky připomínal moje jméno. Když Bůh připomíná tvoje jméno, tak tím vyjadřuje, že jsi pro něj důležitý. Že jsi pro něj jedinečný. On sám tě stvořil a patříš k němu. Říká tím, že žádný člověk nad tebou nemá moc. A do toho tvého jména Bůh vkládá svoji lásku. Ale zároveň pro tebe má ještě jedno jméno. Nové jméno. V úplně poslední části Bible čteme: tomu, kdo zvítězí, dám bílý kamének. A na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. A co je myšleno tím novým jménem? To, co Bůh vidí, když se na tebe dívá. To tvoje skutečné já. To pravé já. Toho muže, tu ženu, které měl na mysli, když vás stvořil. Pro něj je každý z nás jedinečný. Pro něj je každý z nás tak důležitý, že nás oslovuje osobně a slibuje nám něco, co povede náš život, co je základem, na které můžeme stavět. To nové jméno, které pro nás má, vlastně ukazuje, jak velikou hodnotu nám přikládá. Křesťané tomu rozumí tak, že Bůh promluvil prostřednictvím existence každého člověka, že skrze existenci každého člověka něco řekl, že něco vyslovil naprosto jedinečným, neopakovatelným způsobem. A to slovo, které Bůh vyslovuje jenom v tobě, to můžeš být ty. Můžeš se tím stát. A potom ta tvoje hodnota nezáleží na tvém výkonu, na tom, co víš nebo co cítíš. Ale právě na tom slově, které Bůh pronáší jenom v tobě a které v tomhle světě nelze zaslechnout nijak jinak než skrze tebe. O Ježíši je známo, že jeho nepřátelé mu vytýkali, že se přátelí s hříšníky. S těmi, kdo byli v očích svých současníků odepsaní, protože to byli kolaboranti z Římany, prostitutky, různé pochybné existence. Je zajímavé, že ti Ježíšovi nepřátelé mu nevytýkali, že je stejný hříšník jako ti, se kterými se kamarádí, to by

On zřejmě znělo lépe, ale to nemohli, protože on se sice přátel s hříšníky, ale ne se hříchem. Nedělal to, co oni, ale přesto ho tito lidé vyhledávali a rádi s ním trávili čas. Kamkoliv přišel, lidé ho následovali. Kdekoliv se objevil, lidé za ním šli, lidé ho vyhledávali. Proč? Já myslím, že to bylo proto, že bylo zřejmé, že o ně má opravdový zájem. Oni to nějak cítili, že to je někdo, možná poprvé v životě, kdo se o ně doopravdy zajímá, komu o ně doopravdy jde. Ježíš během těch 3 let své veřejné služby nejenom kázal, ale také pomáhal lidem. Uzdravoval je různými způsoby, naplňoval jejich potřeby, kdykoliv je viděl. Dotýkal se lidí fyzicky, emocionálně i duchovně. A myslím, že tohle ti lidé cítili. Oni vnímali ten zájem o ně. Ten zájem, který pramenil asi z toho, že Ježíš v nich byl schopen zachytit ten obraz božského originálu, který je mnoha způsoby skryt v každém člověku. Ježíš věděl, že každý člověk byl stvořen jako jedinečný a myslím, že tohle ti lidé vnímali, že Ježíš je nestotožňuje se jejich hříchy, ale že hřích vnímá jako něco cizorodého, něco, co k ním ve skutečnosti nepatří, co zbytečně zatemňuje a zkresluje to, kým by mohli být, kým je Bůh myslel. Jednou, když Ježíši zase bylo vyčítáno jeho přátelství s hříšníky, odpověděl 3 příběhy. O ztracené ovci, o ztraceném penízi a o ztraceném synu. Všechna ta 3 podobenství mají něco společného, někdo něco postrádá. Pastýř zaběhlou ovečku, žena zakutálený peníz a otec zatoulaného syna. Ale zároveň v těch 3 příbězích je určitá gradace, protože ovečka to je jenom zvíře. Je škoda, když se ztratí, hold bude méně vlny, méně síra nebo masa. Ztracený stříbrňák, no to je taky smůla, ale peníze se dají znovu vydělat. Člověk už v životě přišel o víc, že? Ale ztracený syn, to není něco, co mi chybí. To je někdo, kdo mi chybí. A asi žádný táta si neřekne, no co, mám ještě další. A tak Ježíš vyprávěl příběh. Jeden muž měl 2 syny. Mladší přišel za otcem a řekl, otče, dej mi už teď podíl z dědictví, které nám chceš jednou odkázat. A tak otec rozdělil svůj majetek mezi 2 syny. Po několika dnech zpeněžil ten mladší svůj podíl a odešel daleko od domova. Tam prohýřil všechno, co měl. A nejenže všechno utratil. V té krajině vypukl hlad a tak neměl co do úst. Konečně si našel práci u jednoho sedláka. Ten ho poslal na pole pást vepře. Byl by se rád dosyta najedl alespoň sladkých lusků, kterými krmili vepře, ale nikdo mu nic nedal. A tak šel do sebe a uvažoval, dělníci mého otce mají jídla víc, než mohou spotřebovat a já tu umírám hlady. Půjdu za ním a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě a dobře vím, že si nezasloužím, abys mě ještě nazýval svým synem. Najmi mě prosím jako dělníka. A tak se vydal na cestu k domovu. Otec ho už z dálky uviděl a plný soucitné lásky mu vyběhl naproti, objal ho a políbil. Otče, řekl syn. Zřešil jsem proti Bohu a proti tobě. Nejsem hoden, abych byl ještě tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům, rychle, přineste nejlepší šaty, navlékněte mu synovský prsten a obujte ho, poražte vykrmené tele a připravte hostinu. Oslavíme společně návrat mého syna, vždyť je to jako by umřel a zase oživl. Byl ztracen a je nalezen. A tak oslavovali jeho návrat. Víte, co bylo pro oba hlavní aktéry toho příběhu důležité? Každý musel udělat něco, co ten druhý nemohl. Otec čekal a vyhlížel aktivně a syn se musel vrátit. Nevadilo, že mu nedošlo všechno, ale muselo mu dojít aspoň to málo, že doma mu bude líp, aby se rozhodl vrátit. A myslím, že právě tomu se říká pokání. To je ten obrat o 180 stupňů. A právě proto věřím, že Ježíš a třeba i Jan Křtitel začínali své kázání stejně. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Věřte té dobré zprávě o tom, že Bůh o člověka stojí a hledá k němu cestu. Proto pokání není něco, co by od nás Bůh požadoval před tím, než nás přivede zpět a co by nám mohl prominout, pokud by chtěl. Pokání je prostě popis toho, jak ten návrat k Bohu vypadá. Protože kdybychom po něm chtěli, aby nás přijal zpátky bez pokání, tak bychom chtěli, abychom se mohli vrátit, aniž bychom se museli vracet. Ježíš sám své poslání definoval tím, že na sebe vztáhl jedno starozákonní proroctví. Boží duch mi stojí po boku, dal mi pověření a moc přinést radostnou zprávu těm, kdo ji potřebují. Poslal mne uzdravit vnitřně pozraňované, sejmout pouta, kterými jsou lidé svázáni,
slepým vrátit zrak, týrané propustit na svobodu, vyhlásit čas odpuštění dluhů a vrácení toho, co člověk prohospodařil. Přines radostnou zprávu těm, kdo ji potřebují. Jsem to já. Jsem ten vnitřně pozraňovaný, něčím spoutaný, slepý k tomu, co je důležité. Jsem ten, kdo je si vědom svých dluhů a toho, co všechno prohospodařil. Jsem já ten hříšník, který potřebuje pokání. A možná si řeknete, no hříšník, to je moc silné slovo. Ale záleží na tom, jak definujeme slovo hřích. Protože samozřejmě ten pojem hřích může označovat nějaký záměrně vykonaný zlý čin nebo odchýlení od nějaké morální normy. Ale některé výrazy, které pro hřích používá Bible, znamenaly v běžné mluvě hrubou chybu v měření anebo minutí se cíle. A pokud Bible o hříchu mluví i takto, tak nám ukazuje něco nového. Hřích není jenom všechno špatné, co jsme udělali, i když jsme nemuseli, ale může být hřích i všechno dobré, co jsme neudělali, i když jsme mohli. Protože i tak jsme minuli cíl. Takže třeba mateřství neprožité naplno je minutí se cíle. Manželství, které se sice nerozvedlo, ale oba už to vzdali, je minutí se cíle. Ale i chyba ve výpočtech, nechtěná, učiněná omylem, může mít vážné následky. Já jsem se setkal s jedním vězněm, když jsme s hudební skupinou hráli ve vězení na Pankráci, tak jsem mluvil s člověkem, který byl jen o něco málo starší než já a který byl odsouzený na 20 let bez možnosti amnestie. A tak jsme se dostali v tom rozhovoru i na to, za co ten trest dostal. A on mi řekl, že byl prostě architekt, který špatně spočítal nějaká čísla, vyprojektoval stavbu, ta stavba spadla a zabilo to řadu lidí. A přitom to nebyl žádný vrah, žádný grázl. Jenom se spletl ve výpočtu. Ale mělo to následky. Možná někomu z vás říká něco jméno Scott Peck, je to autor populární knihy Nevyšlapanou cestou a on přiznal, že po 20 letech zabývání se zen buddhismem si zvolil křesťanství. A zajímavé je, proč. Říká, že to bylo proto, že podle něj křesťanská nauka nejlépe pojímá pravou podstatu hříchu. Říká, že první strana paradoxu spočívá v tom, že křesťanství považuje všechny lidi za hříšníky, ale druhá strana paradoxu křesťanství spočívá v tom, že hřích může být smazán, neboli odpuštěn. Takže co to tedy je pokání? Někdy se toho slovo překládá jako obrácení, mohli bychom právě říci obrat o 180 stupňů. To slovo, které je použité v původním jazyku, znamená doslova změnit mysl a na základě té změny jednat. Z toho tedy plyne, že pokání není pouhá lítost, ale je to lítost dostatečná k tomu, abychom přestali dělat to, co není správné. C.S. Lewis říká, padlý člověk není zkrátka jen nedokonalou bytostí, která se potřebuje polepšit. Je povstalcem, který musí složit zbraně. A složit zbraně, vzdát se, projevit lítost, uvědomit si, že jste šli špatně, připravit se začít žít znovu od podlahy, to je jediná cesta, jak z té šlamastiky ven. Tomuto vzdávání se, tomuto pohybu plnou rychlostí zpět, říkají křesťané pokání. Otec nám všem již odpustil, tak jako otec toho marnotratného syna mu odpustil už tehdy, když byl ještě v cizině. Ale kdyby se ten syn nevrátil, nic by z otcova odpuštění neměl. Zemřel by hlady u prasat. Pokání to nebyla ta slova, která si ten marnotratný syn cestou připravoval, že řekne. Byl to právě ten jeho čin, ten obrat o 180 stupňů a návrat zpátky domů. A pokud jsme si té potřeby odpuštění vědomi, tak nás Bůh v Bibli vyzývá, pojďte, projednejme to spolu. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Tohle nikdo nemůže udělat za tebe. Musíš to s Bohem projednat sám. Někdy, když lidé říkají, já Boha nepotřebuju, tak tím většinou myslí, že jim je bez Boha docela dobře, že se bez něj obejdou. Ale možná, že si neuvědomují, že největší potřebou člověka není štěstí, ale odpuštění. Nevím, jestli každý, ale rozhodně většina z nás máme zkušenosti s tím, čemu se říká výčitky svědomí. A řada našich provinění je takového charakteru, že toužíme potom, aby nám je ten, komu jsme ublížili, odpustil. Někdy se to nestane.
ať už proto, že ten člověk už není naživu, nebo že nám odmítne odpustit. A my potom se cítíme jakoby zamčeni ve vězení té neodpuštěné viny. Samozřejmě jeden ze způsobů, jak se s tím vypořádat, je, že zatvrdíme to své srdce, řekneme si, mě nikdo neodpustil a žiju dál, tak proč bych měl někomu odpouštět já? Ale křesťanství do celého toho problému vnáší jiné řešení. Jestliže je Bůh stvořitelem a zákonodárcem každého člověka, pak vlastně všechna provinění jsou proviněním vůči němu. To jeho zákony jsou porušovány a jeho láska pošlapávána. Potom ale také on může všechno odpustit a dokonale nás vysvobodit z toho vězení neodpuštěné viny. Čteme v Bibli, v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Ježíš přišel ukázat Boha tak, jak ho bylo těžké nebo dokonce nemožné poznat jinak. Jako otce, který vítá marnotratné syny a dcery doma. A mým úkolem je říct vám, že to tak je, že na vás někdo takový čeká. A na vás je, jak na to zareagujete. Není to tak těžké, když člověku dojde, já jsem ten ztracený peníz, já jsem ta ovce, kvůli které pastýř opustil celé stádo a šel jí hledat. Já jsem ten marnotratný syn, kvůli němuž otec každý den vyhlížel k obzoru, zda se nevrací. Já jsem ten, koho Bůh miluje.

Znělka Rádia 7 ohlásila 7. hodinu. Je čtvrtek 23. července a od mikrofonu vás všechny zdraví Kateřina Fridrichová. Ať už jste se k nám připojili právě teď, nebo se v naší společnosti nacházíte už nějakou tu dobu, jsme rádi, že jste s námi. Klidně nám také dejte vědět, odkud nás posloucháte, jestli z cest na rádiu, když řídíte, nebo doma, když pracujete, nebo snad v práci, si pouštíte naši společnost, ať tak či tak jsme rozhodně, rozhodně rádi. A co nás čeká tu následující hodinu? Poslechneme si, nebo uslyšíme od Viléma Vosáhla, protože nás v raním telefonátu čeká návštěva v Litovli. Vydáme se za společenstvím Open Heart, také si představíme jejich Wow Camp, no a to vše nám představí vedoucí Open Heart, tedy, jak už jsem zmínila, Vilém Vosáhl. No a do té doby třeba další hudba, která je tu pro vás připravená.

Tvoje láska jako pevný hrad, to bylo Martendom Worship, tužím po tvojom objatí, posloucháte ranní vysílání Rádia 7. Je tu krásný letní den, možná ne tak horký, jaké jsme zažívali před týdnem nebo dvěma, ale pořád bude krásně a vypadá to, že i tady v Brně zatím svítí sluníčko. Já doufám, že se vám dobře vstává a že všechny věci, kterým čelíte dnes ráno a na které se buď těšíte nebo se jich děsíte, tak proběhnou dobrým způsobem. A k tomu všemu je tu Rádio 7, které vám hraje nejenom písničky, ale také občas nabízí zajímavé informace a ty nás také čekají po 7:30, protože to bude dnešní ranní telefonát a podíváme se do Litovle, kde působí společenství Open Heart. Tak si představíme další společenství, možná které je kolem vás a mohli byste ho v jeden moment navštívit. Tak to už nechám na vás a za vámi už letí Benjamin Drápal.

toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi.

Posloucháte Radio 7, blíží se nám 7:30 a sní také dnešní ranní telefonát.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Dnes se v ranním telefonátu podíváme do Litovle, kde působí společenství Open Heart. Řeč bude také o Wow Campu, který je jednou z jeho aktivit. Více už nám prozradí vedoucí Open Heart, Vilém Vosáhlo. Dobré ráno, Viléme, vítejte ve vysílání.
4: Děkuji moc za pozvání, dobré ráno, přeju vám i všem lidem, kteří nás poslouchají.
3: Tak na úvod možná můžeme začít tím, že byste představil, co je Open Heart, jak společenství vzniklo a pro koho je určeno?
4: Tak zkusím to nějak stručně. My jsme v podstatě taková skupina lidí, kteří zažili osobní zkušenost s Duchem Svatým a s Bohem. Bylo to skrze chvály a modlitby. A vlastně jsme se začali potkávat. My jsme z toho nechtěli dělat žádný projekt nebo nic velkého. Nás v začátku bylo 6-7, něco takového. A vlastně potom se to nějak to přirozeně rozrůstalo a přicházeli další lidi. Zároveň my fungujeme od našich farností v Litovli, takže všechny aj aktivity, které děláme, že není to tak, že bychom fungovali sami na sebe, ale nějak vlastně to koordinujeme i v rámci naší farnosti a našeho kněze, který nám s věcma pomáhá. A vlastně jakože celé to společenství je o tom, že vytváříme nějaký prostor nejenom pro sebe a pro ty lidi, kteří tam aktivně jsou, ale i pro lidi, kteří vlastně třeba Boha neznají, tak je občas pozveme, nebo i od lidí, kteří jsou z dálky a chtějí zažít prostor modlitby nebo nějakého duchovního nebo osobnostního růstu, tak se snažíme takto vytvářet prostor, kam lidé můžou přijet a kde se můžeme potkávat. Zároveň třeba máme i menší skupinky, kde se potkáváme vlastně na pravidelnějším dvakrát do měsíce se potkáváme i mezi sebou. A v podstatě ve společenství primárně nějaká věková kategorie, nebo jak to nazvali, je třeba mezi 16 a 30 lety. Hodně nás je tam mladých převážně, ale nejenom. Tak asi ohledně našeho společenství.
3: Jo, a jak to máte, může mezi vás přijít jako kdokoliv i třeba z jiných denominací, který nepatří do vaší farnosti nebo tak?
4: Jo, to rozhodně, no. My potom děláme otevřené chvály v Litovli a tam je to fakt takové, že to vůbec neřešíme, protože všichni máme jednoho Boha a chceme se spolu modlit. Takže tam jezdí i nekatolíci za námi a potom tam máme třeba společné agape a bavíme se, rozdílíme se a tak. Takže to máme takové otevřené. Máme potom akce samozřejmě, které jsou víc třeba pro lidi z toho společenství nebo pro účastníky, však o tom se jí budeme bavit ještě. Ale ty chvály v Litovli jsou takové dost otevřené pro všechny.
3: A s jakou vizí vlastně to společenství provozujete? Nebo je to spíš o hodnotách, které předáváte?
4: Já bych řekl, že my právě stavíme na nějakých hodnotách a na tom přesvědčení, že vlastně něco jsme prožili a zažili jsme, jaký Bůh je a jak může měnit naše životy. A máme touhu růst ve vztahu s Bohem, ale umožnit to hlavně těm ostatním lidem. Že pokud já jsem byl v problémech a Bůh mi pomohl, tak vlastně chci o tom říct někomu, koho vidím, že Bůh ti taky může pomoct a může ti dát naději do věcí, kde ty si myslíš, že se už to nemůže spravit nebo nemůže to být jiné. Takže myslím si, že toto je takový ten náš úplně základní motor toho celého, co děláme, je ten vztah s Bohem, že víme, že Bohu záleží na nás, ale i na těch lidech, kteří ho neznají. Tak proto vlastně to celé. A potom v tom společenství samozřejmě vznikají menší vize a plány a nápady od lidí, které potom realizujeme. A tam už to je hodně o těch vizích, jakože někdy to je kemp pro mladé lidi a někdy to je nějaká formace, kterou chceme přidat třeba určité hodnoty lidem a zatím přijdeme. Takže tak snažíme propojovat.
3: Rozumím. A takže ten Wow Camp je vlastně výsledkem tady toho přemýšlení.
4: Mm-hmm. Wow Camp je jedna z vizí, která vznikla už v roce 2019. My jsme jako společenství tehdy měli takovou trošku krizi, když to tak řeknu, že byli jsme spolu, setkávali jsme se, chtěli jsme právě žít ten postoj otevřenosti vůči ostatním lidem, ale nějak nám to úplně nešlo. Jakože furt jsme zůstávali v té své bublince a nějak jako nám to nešlo prolomit. A právě jsme se modlili a ptali jsme se Boha co a jak, až jsme měli i takový čas, kdy to si teď pamatuju, že jsme byli na takovém místě a nějak úplně přišel moment, kdy jsme se modlili a začali jsme si vlastně říkat a odpouštět to, co děláme špatně. Mm-hmm. To vlastně naše chyby jsme tam začali říkat na těch modlitbách, tak mezi 10 mladýma lidma a omlouvat se i Bohu a tak. A v ten moment vlastně tam vznikla potom vize nějakého Wow Campu, do které jsme se rozhodli vkročit jako společenství, že uděláme kemp pro mladé lidi, které spustíme otevřené pro všechny. My jsme do té doby dělali hlavně ty chvály u nás ve farnosti a byli tak jako uzavření, když tak řeknu. Nebo jako nechtěli jsme být uzavření, ale byla to stála skupina lidí. A ten Wow Camp byla nová víza, vlastně přijížděli lidi úplně z jiných měst a byla to i pro nás nová víza. My jsme nevěděli, jak organizovat kempy ani nic podobného. Neprošli jsme si žádnýma formacema na toto. Takže to byl takový krok víry, že bože, my chceme jít, my se chceme posunout i k dalším lidem a být tady pro tebe a poznávat tě i touto formou služby. Ale vlastně jako know-how jsme neměli, ale nějak to vyšlo a vlastně ty Wow Campy děláme od toho roku doteď. Protože tak i s tou pomocí druhým, která tam je do toho zahrnutá, nám to vlastně dodává smysl. Že to je takový formát, kterému věříme doteď.
3: Mm-hmm. A jak to vypadá jako prakticky? Co si člověk má představit nebo čekat, když přijede na Wow Camp?
4: Jo, tak on to vlastně, my tam jako snažíme propojit modlí se a pracuj tyto principy a nejenom. Jde o to, že ten Wow Camp, přestože je to kemp pro mladé lidi a člověk tam zažije spoustu srandy a věcí a přátel a různých skupinek a bavení se po večerech a tak, tak vlastně takové ty dva pilíře jsou, že se snažíme dopoledne někomu jet pomoc. Co se týká asi hlavně těch jako praktických činností. Taková ta praktická láska, že jdeme za lidma a zháníme a ptáme se, jestli jim nemůžeme my nějak pomoct. Někdy to jsou starší lidé, kteří už mají velké domy na vesnicích a nemůžou si některé věci udělat sami na zahradě nebo tak a víme, že jim to může dost pomoct. Někdy to je vyklízení špinavých bytů a někdy to je vlastně i chodit za lidma, kteří jsou opuštěni nějakým způsobem. Tam jezdíme třeba i do domova důchodců, kde vlastně s tím lidmi jen tak za chvilku jsme. Takže toto je jako jedna část toho dne, kde takto jezdíme za lidma. A někdy se to propojuje. Pamatuju si jednu paní, které jsme jeli pomoct prakticky a skončilo to tím, že ta skupinka lidí vlastně člověk přirozeně naváže nějaký rozhovor s tím člověkem, začneme se zajímat, kdo je, jak žije, co se mu stalo. A si pamatuju, že právě jedna skupinka takto jednu paní vedla do odpuštění své rodině, tak se tam společně modlili a ta paní odpustila a vlastně se uvolnilo něco v jejím životě a potom její život se začal trošku vyvíjet jiným směrem a se přestěhovala do důstojnějších podmínek a vlastně to jsou takové i jako příběhy toho wellcampu někdy, že člověk jde jenom pomoct někomu prakticky a důsledky, že to někdy vede jinak.
3: Mm-hmm.
4: No a potom je ten vlastně odpolední program, kdy se snažíme i předávat nějaké hodnoty. A právě si tam zveme hosty a zveme si lidi, kteří tam hrajou chvály a modlíme se tam spolu večer. A zároveň tam máme i právě taky formát menších skupinek, kde to je třeba po šesti a lidé se tam mezi sebou sdílí, co prožili na těch pracích, jaké to pro nich bylo a zároveň třeba i jak vnímají ty témata duchovní, o kterých se tam bavíme a jestli jim to dává nebo nedává smysl. Myslím, že to je taky vlastně důležitá součást wellcampu, to nějak celé reflektovat a bavit se o těch hodnotách. No.
3: Mm-hmm.
4: Takže tak.
3: Jo, takže teď už se dokážeme představit, jak by to vypadalo, kdybychom na nějaký wellcamp přijeli. A co čeká účastníky letos? Nebo už proběhlo?
4: Ten wellcamp nás čeká od 16. srpna. A co se týká hostů, tak tam je to ještě takové dost otevřené. Takže to tady úplně přesně ještě říkat nebudu.
3: Mm-hmm.
4: Ale zároveň tam máme i takovou teďka novinku, že uprostřed toho wellcampu budou i volnější dny, kdy třeba lidé, nevím, musí si jít zasportovat nebo něco spolu, tak to vymyslet spontánně, protože někdy jsme ty wellcampy dělali fakt, že to bylo od pondělí do soboty, prostě každý den jezdit pomáhat a potom se večer být na přednáškách a modlit se, tak teďka to bude trošku jiné. To je takové uvolněnější. Takže tak, ale bude tam spoustu dobrých chvál a spoustu dobrého času. Jede tam vlastně během celého kempu i kavárna a takové věci. Že to snažíme si vlastně dělat hezký a nějaký hezký base pro to, aby jsme z toho mohli vycházet potom dál za lidma a vcházet do modlitby večer.
3: Mm-hmm. Tak to může být klidně pozvánka pro někoho, kdo by třeba se chtěl ještě zúčastnit, je tak?
4: Je to tak, no. Hlavně jsou potřeba kluci, protože tam máme víc míst než u holek, ale je to vlastně v termínu od 16. do 23. myslím, srpna, a nebo 25. nevím, je to na webu, openheart.cz, tam se dá přihlásit na wellcamp. A vlastně věkově je to 15 až 25 let.
3: Mm-hmm.
4: Takže zveme všechny mezi nás. Dejte.
3: A holky tam budou, tak teďka pozvat kluky.
4: Je to tak.
3: Kromě wellcampu vy máte i další aktivity a projekty. Je ještě něco, co byste rád posluchačům představil?
4: My jsme teďka ukončili vlastně formaci Open Heart School, kde to byla taková jeden a půl roční formace zaměřená na to, abychom si jako křesťané vybudovali osobní vztah s Bohem. Protože často vnímáme formu víc než to, co je zatím osobního, tak to vlastně nám připadalo fajn se v tom nějak posouvat a poznávat Boha velmi osobně. Tak teď jsme jako společnosti v takové fázi, že rozlišujeme, jestli do čeho vstoupit a do čeho ne. Že těch vizí a plánů je teďka hodně, ale do takového asi září budeme rozlišovat, jestli právě spustit tuto formaci znovu, která dopadla strašně krásně. Úplně jsem pozbuzený z toho, jak moc to proměnilo mě i lidi kolem mě, mé přátelé, ale i všichni, kteří tam byli. A fakt jsme tam zažívali velké boží věci na chválách a tak. A myslím si, že to fakt tak změnilo to, jak se vlastně koukáme na Boha v osobní.

0: i kde nás můžou aktuálně najít. Vždycky to aktualizujeme, že třeba když jsou nějaké chvály, tak to tam vlastně člověk vidí pozvánku. A zároveň, kdyby kdokoliv nás chtěl kontaktovat, máme tam mail, máme tam, myslím, i telefon, tak dá se jakkoliv domluvit. My jsme fakt otevření novým lidem a nějakým spolupracím a celkově vlastně dělat věci, které nám dávají smysl a jsou v souladu s našimi hodnotami. Takže asi se sem době to taková nejjednodušší varianta nás kontaktovat, anebo zároveň i třeba přes Instagram, Facebook, jakkoliv. Tam jsme taky, že openheart.cz.
1: Openheart.cz, tam posluchači najdou více informací o činnosti. Říkáte si společenství Open Heart?
0: Ano, ano, jsme společenství.
1: Tak společenství Open Heart, pokud byste chtěli zjistit víc, najdete na webu pod stejným názvem. Hostem dnešního ranního telefonátu byl Vilém Vosáhlo, vedoucí tohoto společenství. Já vám děkuji za rozhovor.
0: Děkuji vám za pozvání, mějte se krásně.
1: Vy taky a naslyšenou.

Posloucháte ranní vysílání Rádia 7 a blíží se nám 8. hodina a s ní také další nahlédnutí do Bible, protože nás čeká další kratičký Bible Guide, tedy průvodce Biblí. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak je tu kapela Adonai a píseň Za všechno.

0: 8. hodinu ohlásila znělka ranního vysílání rádia 7. je čtvrtek 23. července a od mikrofonu vás zdraví a u poslechu dnešního ranního vysílání vítá Kateřina Fridrichová a ta vás hned teď v zápětí zve k poslechu dalšího dílu pořadu Bible Guide, kde krátce, ale intenzivně nahlížíme do jednotlivých biblických knih. Tentokrát nebo sérii pro vás vlastně stále připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brně.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 21. kapitola. Tady nalezneme proroctví oznamující naprosté zničení starověkého Judska Jeruzaléma. Výraz žezlomého syna ve verši 15 označuje vládu kmene Juda. Synem byl v dávném Jákobově prorockém požehnání nazván právě jen Juda. V Genesis čteme: Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka naší tvých nepřátel. Synové tvého otce, ať před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda. Svou kořistí si vzrostl, synu můj. Schoulil ses, jako lev ulehl. Jako lvice, kdo přimě jeho vstát? Vůcovská hůl nevzdálí se od Judy. Žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. Ezechielova předpověď končí opět připomínkou tohoto Jákobova požehnání Judovi. V něm vidíme také Mesiáše, který z tohoto rodu povstane. Čteme: Trosky, trosky, způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde ten, jemuž náleží soud, jehož pověřím. Jákobova slova požehnání svému synu Judovi jsou jednou z nejstarších předpovědí Ježíše Krista. On je tím předpovídaným lvem z rodu Judova. Jak čteme v knize Zjevení, hle, zvítězil lev z pokolení Juda, kořen Davidův. Jákobův syn Juda zdědil prvorozenství. Jeho starší bratři o něj totiž postupně přišli. Nejstarší Ruben ho ztratil kvůli jeho nevěře s Jákobovou konkubínou. Další dva bratři Šimeon a Levi o ně přišli kvůli tomu, že kvůli své sestře zmasakrovali celé město. Prvorozenství pak přešlo na čtvrtého v pořadí, Judu. V Jákobovu požehnání vidíme příslib budoucího královského rodu. Král David byl z rodu Judy a po něm všichni ostatní judští králové. David pak dostal od Boha slib, že jedním z jeho potomků bude věčný král. O tom čteme. Až se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z tvých synů, a jeho království upevním. To on mi postaví dům a já navěky upevním jeho trůn. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj neodvrátím, jako se mi odvrátil od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky. Jeho trůn se navěky nepohne. Tímto věčným králem je Ježíš. Z pokolení Juda je proto, že jeho otčím Josef pocházel z Davidova rodu. O tom čteme. Ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. A v evangeliu Lukáše o tom čteme ještě víc. Když byla Alžběta, matka Jana Křtitele, v 6. měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k paně, zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta pana se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl: neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván synem nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho království bude bez konce. Také list Židům nás ujišťuje, že Ježíš je z rodu Juda. Ten, o kom se tu mluví, tedy Ježíš, přece patří k jinému pokolení, ne z pokolení Levy, z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš pán pochází z Judy. Ježíše často označovali lidé jako syna Davidova. Ježíš se nikdy tomuto označení nebránil. Když ale o tomto předpovězeném Davidovu potomku promluvil, vysvětlil, že tento věčný král je něco víc než vznešený člověk. Ukázal, že syn Davidův, věčný král, který bude pro Boha synem, je sám vtělený Bůh. O tom čteme ve 22. kapitole Matouše. A když už se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal, co si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn? Davidův, odpověděli. Na to jim řekl, jak ho tedy David může v duchu nazývat pánem? Říká přece, Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím. Když ho tedy David nazývá pánem, jak může být jeho syn? Jákobem předpovězený lev, který bude vládnout, je tedy tím věčným králem z Davidova rodu. A tento věčný král je pánem světa, Bůh vtělený do lidské podoby, jak o tom čteme na začátku Janova evangelia. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. Ježíš je vtělený Bůh. Je Bůh stejně, jako je vyřčené slovo součástí nás. Je Bůh, tak jako je syn, stejný druh bytosti, jako jeho otec. Když čteme evangelia, vidíme jednat a mluvit vtěleného Boha. Vidíme ho vzdát se nepřátelům a nechat se nespravedlivě odsoudit. Vidíme ho trpět a zemřít. A vidíme ho vstát z mrtvých. A to vše kvůli nám.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra. V 8 a v 18 hodin pořad pro vás připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. A reprízu si můžete poslechnout dnes v 18 hodin a také předchozí díly na webu Rádia 7.

Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout,

hora, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Ranní vysílání Rádia 7 teď dozněla píseň od KSP Music, jmenovala se Neměj strach, duše má. No a vás bych chtěla pozvat na další vysílání Rádia 7, zvláště pak po půl deváté nás čeká další ze série úvah z pera, nebo možná teď už z klávesnice, kazatele z Jaroslava Pokorného. Jeho série se jmenuje Život v hojnosti a dnes má podtitul V Ježíšově škole se poslouchá, a to je jedno, jestli jsou zrovna prázdniny nebo ne, ale určitě je to pravda a on vám vysvětlí také, jak to myslí.

Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. Kniha proroka Izajáše, 61. kapitola, 1. až 3. verš.

0: Vyznávám, že toto je o tebe, Pane. Túžime po tvojej prítomnosti a potom, aby celý náš život, nielen táto chvíľa, bola uctievanie tvojho mena, život pre teba. Ale zároveň potrebujeme tvoje uzdravenie a ďakujeme, že ty si, Pane, prišiel kvôli nám a že si nás zmenil. A preto môžeme tu spievať. Ďakujeme za tvoju lásku, Pane.
1: Amen. Asi není co dodat k písni kapely Timothy a jenom přidám, že o vedení, autoritě i pokoře bude následující úvaha z celoročního seriálu Kazatele Jaroslava Pokorného.

I když máme právě teď školní prázdniny, nahlížíme tento měsíc do Ježíšovy školy. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že se v této škole učí celý život, a to jak z vlastních zkušeností, tak od druhých lidí. Důležitou metodou výuky je zde sdílení, ke kterému jsou potřebné důvěrné a upřímné vzájemné vztahy, otevřenost pravdě Božího slova a odvaha k vykazatelnosti. Avšak to není všechno. Vzpomínám si na jednoho mého dávného kamaráda na Slovensku, Palka. Byl součástí skupinky křesťanů, kteří hořeli nadšením pro Ježíše a byli z určitých důvodů na odchodu z jedné církevní denominace. Žili jako domácí církev velmi intenzivním způsobem. Učili se, sdíleli, sloužili. I pro mne bylo super se s nimi potkávat. Jenže jim cosi podstatného chybělo. Po nějaké době, kdy už jsem s nimi nebyl v kontaktu, jsem se s Palkem potkal a on se smutkem sdílel. Oni v té naší skupince říkají, že jsem jejich vedoucím, ale vůbec mne neposlouchají. A tady nešlo o to, že by Palko se cítil být nějakým guru, kterého musí všichni bezmezně poslouchat, ale spíše, že tu chyběla křesťanská disciplína. Každý dělal, co se jemu zdálo dobré. Proč je to, co tam chybělo, tak důležité? Podíváme se teď do Bible, do novozákonní knihy listu Židům. V její poslední 13. kapitole autor povzbuzuje čtenáře k věrnosti, lásce a vytrvalosti. A v 17. verši píše: Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní. Bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne s naříkáním. To by vám přece nebylo prospěšné. Mluví se zde o vztahu křesťanů k jejich vedoucím. Podle Bible Bůh ustanovuje řád, jehož součástí jsou i ustanovení vedoucí. Bůh sám jako absolutní a nejvyšší autorita přináší požehnání všemu a buduje to, čemu dává život. Zároveň ustanovuje autority nižší, které také mají přinášet požehnání těm, kteří jsou jim svěřeni. Můžeme vidět 4 oblasti, ve kterých Bůh deleguje lidem určitou autoritu. Jsou to rodina, zaměstnání, společenské zřízení a církev. Protože naším tématem je nyní Ježíšova škola, budeme se v této chvíli zabývat jen autoritami v církvi. Autorita, kterou Bůh deleguje vedoucím v jeho církvi, by měla naplňovat 3 základní úkoly. Zodpovědnost za služby, vedení společenství a ochrana před duchovním nepřítelem. Autor listu Židům vyzývá členy církevních společenství, aby své vedoucí poslouchali a podřizovali se jim. Asher Intrater, mesiánský Žid, občas vyučující i v Polsku a Česku, ve své knize o autoritě popisuje křesťanský postoj lidí nacházejících se pod autoritou v kterékoliv z oněch 4 výše zmíněných oblastí. Podle něj správný postoj křesťanů by měl zahrnovat tyto 3 charakteristiky. Za prvé, křesťan má mít respekt vůči všem legitimním formám autority. Za druhé, křesťan by měl být podřízený vůči autoritám, v jejichž sféře se nachází. Za třetí, křesťan by měl poslouchat svou autoritu, tedy dělat to, co mu ona říká, samozřejmě pokud mu nenařizuje něco, co je hříchem. Poslušnost Bohu má vždy přednost před poslušností lidem. V každém případě poslušnost je podstatným znakem ve společenství Ježíšových učedníků v církvi. Církev je skupinou lidí, které Ježíš uděluje něco ze své autority, ale zároveň je toto společenství pod autoritou v první řadě Ježíše a v druhé jeho delegovaných vedoucích. A tak tady máme první dnešní závěr. Učedník Ježíše Krista se podřizuje svým autoritám. Milí posluchači, nyní ještě jednou otevřeme Bibli
a přečteme z ní další krátký úsek, tentokrát z novozákonního prvního listu Petrova, 5. kapitoly. Je to poslední kapitola celého listu a začíná tím, že apoštol Petr vybízí církevní vedoucí, v novém zákoně většinou nazývané starší, aby se starali o jim svěřené členy církve dobrovolně, nezištně a pokorně. A poté ve verších 5 a 6 se obrací k ostatním a hned poté ke všem lidem tvořícím společenství věřících Ježíšových učedníků. Vy mladší se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku a on vás v pravý čas povýší. Autor listu apoštol Petr nejdříve dává výzvu podřizovat se starším, přičemž to originální řecké slovo starší může znamenat nejen úřad vedoucích v církvi, ale také lidi opravdu starší věkem. Nicméně z kontextu předchozích veršů vyplývá, že tady jde spíše o úřad vedoucích, kterému se mají podřizovat. Hned na to však zaznívá výzva ke všem obléknout se v pokoru jeden vůči druhému. To bylo ve velkém kontrastu s tehdejším řecko-římským ideálem správného občana. Ono oblečení v pokoru doslova znělo přivázat si oděv a odkazovalo na otroky, kteří si vyhrnovali a přivazovali oděv, aby byli vždy pohotoví k práci a aby byli dobře rozeznatelní ostatními lidmi jako otroci. Takto si ale také vyhrnul oděv Ježíš, když šel svým učedníkům před poslední večeří umývat nohy. Co vlastně znamená biblický pojem pokory? Pokorný je ten, kdo má správný smysl vlastní hodnoty a pozice před Bohem. Dag Hammarskjöld, švédský diplomat, historicky druhý generální tajemník Organizace spojených národů a laureát Nobelovy ceny míru v roce 1961, takto definoval pokoru. Pokora znamená prožívat, že před Bohem nejsem ničím, ale Bůh je ve mně. Biblická pokora vychází ze správného postoje před Bohem a významně se projevuje ve vztahu k lidem, například tím, že podřízení poslouchají své vedoucí a ti zase svým podřízeným naslouchají. Apoštol Petr v citovaném textu zdůrazňuje, že pokorné mezilidské vztahy mají být žity pod mocnou Boží rukou, tedy podřízenost a pokora jsou úkony víry v Boha, který deleguje lidem něco ze své autority, ale zároveň jsme všichni v jeho ruce a budeme se jemu zodpovídat za výkon autority, kterou nám on delegoval. Petr uvádí v oné zkoumané pasáži i Boží zaslíbení pro pokorné. Pokorní budou zahrnuti milostí a v pravý čas povýšení. Vybavuji si, jak kdysi před lety Bůh se mnou začal určitý proces, který kromě vnitřních výrazných změn také úplně proměnil, tak říkajíc, vnější kulisy mého života. A vše začalo tím, že jsem se při modlitbě v malé skupince rozhodl, nepochybně díky Boží milosti, změnit svůj vnitřní postoj. Místo kritického pohledu na jiné v moci postavené křesťany jsem prosil o milost, abych já byl takovým, jakým mne Bůh chce mít. Teď už můžeme doplnit shrnutí dnešního poselství. Učedník Ježíše Krista se podřizuje svým autoritám a projevuje pokoru vůči Bohu i lidem. Milí přátelé, každý z nás žije ve svém konkrétním prostředí pod nějakou delegovanou lidskou autoritou. Zkuste si teď pojmenovat, kdo je vaší autoritou v rodině, v zaměstnání či škole, ve společnosti, v církvi. A potom se rozhodněte za ně děkovat. Ne proto, že jsou dokonalí a vše dělají dobře, avšak minimálně proto, že by to pravděpodobně mohlo být ještě mnohem horší, kdyby na jejich místě stál někdo jiný. Vedle rozhodnutí za své autority děkovat, rozhodněte se ale také jim podřizovat a být poslušní. Přemýšlejte, co konkrétně by to ve vašem vztahu k ním znamenalo,
zvláště pokud by to od vás vyžadovalo nějakou změnu proti současnému stavu. Za druhé, možná mnozí z nás sami jsme v té pozici delegované autority v rodině, zaměstnání, společnosti či církvi. Potom děkujme Bohu, že nám takovou pozici vlivu svěřil, a přemýšlejme a modleme se, jak nejlépe tuto autoritu od Boha využít, abychom byli pro nám svěřené lidi požehnáním k jejich budování. A za třetí, spousta lidí kolem nás není vůči nám v pozici autority či podřízenosti. Ptejme se sami sebe, jak projevujeme pokoru vůči lidem kolem a v čem konkrétně bychom se v této oblasti mohli nějak posunout vpřed. Stojí to za to, protože pokora a poslušnost voní samotným Ježíšem Kristem. On byl a je takový.

přicházíš, svatý. Dáváš a bereš. A nikdo není jako ty. Před tvojí tváří neobstojím.

tvoje oběť, tvé provodené ruce.

Krátce před 9 hodinou posloucháte ranní vysílání Rádia 7. Je čtvrtek 23. července. Ještě přidám, že svátek slaví všichni Liborové. Více si řekneme v té následující hodině, také si připomeneme nějaké významné události a narození a úmrtí významných osobností, tedy kalendář a kalendárium, a také nás v té následující hodině čeká také pořad Letní pohlednice. Vydáme se tentokrát s Jakubem Lofítkem do Kohoutky, ale to, jak už říkám, teprve v následující hodině. Teď je tu Jan Knížek a jeho píseň Zas je tu čas.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Posloucháte Rádio 7, je tu 9. hodina v ranním vysílání, které nese datum 23. července, je čtvrtek a od mikrofonu vám ještě necelou hodinku bude společnost dělat Kateřina Fridrichová. Ta vám také přeje příjemný poslech i té následující hodiny a na ní se můžeme těšit na prázdninový program, protože možná si samozřejmě připomeneme nějaké ty slavné osobnosti či slavná data, příležitosti, které se vážou s datem 23. července, ale hlavně se od 9:30 můžete těšit na letní pohlednici. Konec konců, co jiného dělat v létě, než se vydávat na místa, kam se obvykle nevydáváme. A samozřejmě je to také prostor pro spoustu hudby. Tahle bude tak trošku podzimní, protože nám kapela Hrozen připomene jeden rozhovor mezi stromy a to už evokuje tak trošku sklizeň hroznu, i když vlastně je to jméno kapely, takže tady je skladba, která se jmenuje Stromy ska a odkazuje se na biblický text, pokud byste si ho někdo chtěli najít.

OK, čau stromy. Chcete mě za krále? Já budu jim rád. Mám jednu podmínku. Budete poslouchat. Mé ostny jsou dost pevné a zjednají si pořádek. Můj oheň pálí silně a vrací vše na počátek.

0: Je 23. července a pokud znáte nějakého Libora, nezapomeňte mu dnes popřát. Má totiž svátek. Základem tohoto libě znějícího jména je latinské slovo Liborius, které vzniklo ze slovesa libare, což znamená obětovat. Jiná verze však praví, že základem jména Libor je slovanské jméno Ljub, tedy milý nebo libý. Kdo ví, jestli to vlastně spolu nesouvisí.
1: Kalendárium.

A 23. července si připomínáme celkem zajímavé a odlišné události, například tu, že v roce 1871 v celém Rakousku-Uhersku byl zaveden metrický systém měr a vah. A 23. července 1914 Rakousko-Uhersko zaslalo ultimátum Srbsku. No, ta požadovala okamžité určení viníka atentátu na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este. Srbsko neodpovědělo. 28. července pak vyhlašuje monarchie válku. A když tak mluvíme o důležitých stát formujících nebo ničících událostech, v roce 1992, 23. července v Bratislavě, se dohodli zástupci české ODS a slovenské HZDS na zániku federace. A jestli 23. červenec znamenal konec Československé federace, tak v roce 2006 23. červenec znamenal konec pro Pluto v seznamu planet, protože právě na kongresu v Praze 23. července 2006 vyškrtla Mezinárodní astronomická unie Pluto z tohoto seznamu. Třetího července se v roce 1895 narodil František Moravec, legionář a brigádní generál. Třetího července 1926 se narodil Ludvík Vaculík, český prozaik, fejetonista a publicista, autor manifestu 2000 slov a zakladatel samizdatové edice Petlice. Vznikla v roce 1971. Z jeho děl zmiňme román Sekera. Za pozornost stály i sloupky Poslední slovo, které po léta vycházely v Lidových novinách. A připomínáme si také to, že 23. července 1742 zemřela Zuzana Wesleyová, matka Johna a Charlesa Wesleyových. V jednom z jejich životopisů se o ní dočteme. I když nikdy nepronesla jediné kázání ani nevydala jedinou knihu, je známa jako matka metodismu. Proč? Její synové John a Charles do sebe vědomě či nevědomě v dětství nasávali její příklad, učení a každodenní okolnosti života v jejich domě. Se svým mužem Samuelem měla Susana 19 dětí, 9 z nich zemřelo v dětském věku. Ostatním se věnovala s příkladnou mateřskou láskou a péčí. Její zásadou bylo, že s každým dítětem musí během týdne strávit alespoň několik hodin o samotě, soustředěném rozhovoru, kdy nevěnovala pozornost nikomu a ničemu jinému. Její život přibližuje českému čtenáři více kniha Wendy Denglerové, Susana Wesleyová, Služebnice boží, kterou do češtiny převedl Wilhelm Schneeberger, a já ještě přidám, je to také kniha, kterou právě teď posloucháme na Rádiu 7 jako četbu na pokračování. Třetího července 1764 umírá Gilbert Tennen, presbyteriánský kazatel z dob velkého probuzení ve Spojených státech. George Whitefield ho přesvědčil, aby pokračoval na jeho místě v kázání v Bostonu. Jeho tříměsíční služba měla velký účinek nejen ve městě samotném, ale i v jeho širokém okolí. Třetího července 1843 umírá Antonín Mánes, český malíř a grafik. Z jeho dílny pochází například cyklus 12 obrazů Český rok a výzdoba staroměstského orloje. A v roce 2022 nás 23. července opustila Ludmila Halerová, významná postava české evangelikální církve. Narodila se na Valašsku a po svém obrácení toužila naplno sloužit Bohu. Po druhé světové válce vystudovala biblickou školu v Bettenburgu.
ve Švýcarsku. Připravovala se na práci mezi muslimy v Súdánu, ale Bůh jí místo toho povolal zpět do tehdejšího komunistického Československa. Zde založila mnoho domácích skupinek na Moravě a ve Slezsku. Za své aktivity však byla obviněna z porušování státní správy nad církevními organizacemi a byla postavena před soud. Své svědectví vyprávěla jak svým vyšetřovatelům, tak soudcům. I přesto však byla propuštěna pouze s varováním, aby dál ve své práci nepokračovala. Tímto varováním se ale neřídila. Přestěhovala se do Prahy a v roce 1961 se provdala za Oldřicha Hellera. Vedle péče o děti se stala jednou z předních překladatelek křesťanské literatury. Pašované knihy, které přeložila, byly přeneseny zpět a za železnou oponu a posléze na západě vydány v češtině a propašovány zpět do Československa. Po pádu komunismu Ludmila ve své práci neustala. Povzbuzovala křesťany v Čechách i na Slovensku, aby se modlili za národy. Milovali Izrael a připravovali se na návrat Pána Ježíše. Spolu pořádala také semináře o křesťanské psychiatrii. Ludmila se a často a mnohým lidem vyprávěla svůj životní příběh a povzbuzovala k posvěcenému životu s Kristem. Z našeho vysílání můžete znát její autobiografickou knihu Pod oblakem, v níž se ohlíží za svým životem.

0: Petr Křemen dospíval v ranním vysílání Rádia 7 a teď už se společně vydáme na cesty. Nechme si poslat jednu rozhlasonovou pohlednici.
1: Tyčí se do výšky 913 metrů nad mořem. Leží v pohoří Javorníky a v její bezprostřední blízkosti se nachází stejnojmenné ski centrum, vodní plocha i horský hotel. Ano, je to Kohoutka. Pozor, neplést si s Kohoutkem, zapsaným spolkem, který je dle slov zakladatelů něco mezi školou, kroužkem a platformou. Kohoutka je nejenom hora či její vrchol, ale i přilehlá oblast na hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. Dáváte-li přednost místům, ze kterých máte rozhled do širokého okolí na všechny strany, který není rušen žádným turistickým ruchem v podobě hotelů, restaurací, aut a podobných výdobytků moderní společnosti, zkuste třeba Beskydský smrk. My s rodinou jsme se žel nepřijeli jen pokochat pohledem, ale i ubytovat. Za celou touto výpravou stojí štědrý donátor, který nás s manželkou oslovil, abychom si vybrali víkendový pobyt do nějaké částky, že jej za nás uhradí. Taková nabídka nepřichází každý den a proto jsme chtěli udělat výběr místa pečlivě. S ohledem na naše děti by se nám líbilo jet někam do hor, ale být v podstatě na vrcholu, abychom mohli dělat hřebenové túry, rozuměj krátké procházky. Zároveň daná lokalita musela být přístupná autem a nesměla být příliš daleko od našeho bydliště. K tomu všemu se přidala ještě podmínka, že se musí jednat o místo, které jsme ještě s manželkou nenavštívili. Po důkladném průzkumu mapy naší pozemské vlasti padla volba právě na Kohoutku. Chystání a balení probíhalo podobně, jako kdybychom se chystali na jakoukoliv jinou víkendovou akci. Byl slunečný den a cestou jsme to vzali přes Vsetín, kde o týden později měl proběhnout multižánrový křesťanský festival United, v jehož programu neměly chybět rozhovory z altánu Rádia 7. Poslal jsem tedy jednu fotku zbytku pracovního týmu, že jsem na místě, ale nikoho z nich nevidím. Nepamatuji si, kdy naposled jsem projížděl obcemi Huslenky, Halenkov nebo Nový Hrozenkov, jestli vůbec. V paměti mi ovšem utkvěla informace, že z posledních dvou zmiňovaných míst pocházeli moji prarodiče, takže valašské kořeny nezapřu. V Novém Hrozenkově jsme odbočili z hlavní silnice a pak už to bylo jenom vzhůru. Po delší době jsem si vychutnával skutečnost, že jsme po příjezdu nemuseli parkovat na parkovišti veřejném, ale jako hosté na tom hotelovém, které bylo přeci jenom naší cílové destinaci o nějakých 300 metrů blíže. Dopředu jsme věděli, že nebudeme ubytovaní v budově hotelu, ale v jedné z přilehlých chalup. Co jsme dopředu nevěděli, byl fakt, že to byla chalupa ze všech nejvzdálenější a s nejsložitějším přístupem. Takže kočárek jsem rovnou nechal v autě. Přivítání na recepci bylo milé a cesta do našeho apartmánu, který byl v dané chalupě jedním ze čtyř, dobrodružná. Aklimatizace proběhla rychle, pokoj byl prostorný a z oken jsme měli překrásný výhled na slovenskou část Javorníků. Do večeře zbývala zhruba hodinka a tak jsme vyzkoušeli místní dětské hřiště a udělali základní průzkum nejbližšího okolí. Panoramata vskutku vybízela člověka, aby neseděl na zadku, tudíž jsme si po vydatné večeři udělali hřebenovou procházku a pozorovali nejen vrcholky Javorníků, ale i hor spadajících pod Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu. Název samozřejmě nelovím z hlavy, ale z internetu. Cesta byla lemovaná hraničními kameny, což byla příležitost jednak zasvětit starší dcerku do základů geografie a zároveň si zahrát hru, při které se část rodiny nacházela v Česku a druhá část na Slovensku. Večer začalo být manželce nevolno a nevypadalo to na brzké zlepšení. Naše dvě dcerky jsou navíc ranní ptáčata, takže jsme spolu druhý den ráno opouštěli apartmán před 6:30, abychom nerušili mámu ani sousedy. Představa, že je budu mít celý den sám na povel, nebyla příliš povzbudivá. Ale neznámé a neprobádané prostředí, které zvalo k objevování, mi tyto vyhlídky trochu zpříjemňovalo. Začali jsme tedy procházkou směrem za sluncem a kochali se jeho východem. Včasnou ranní hodinu jsme byli venku na čerstvém vzduchu téměř jedinými turisty. Po snídani jsme se společně se starší dcerkou modlili za uzdravení mámy a úlevu od bolesti a vyšli jsme opět na vzduch. Starší dcerka se zabavila sbíráním pampelišek a mladší po nějaké době usnula v kočárku. Pán Bůh naše volání vyslyšel a mámě se udělalo lépe natolik, že byla schopná jít s námi na minitúru proloženou obědem. Od některých členů rodiny jsem slyšel, že na Kohoutku se jezdí mimo jiné kvůli borůvkovým knedlíkům. To jsem si samozřejmě nechtěl nechat ujít, i vzhledem k tomu, že to je jedno z mých nejoblíbenějších jídel. A tak byla na portáži volba jasná. Děti měly pro změnu možnost využít další z hřišť a celkově jsme si to spolu moc užili, i když jsme ušli dohromady necelé 4 kilometry. Při návratu na naši základnu jsme jen litovali toho, že starší dcerka měla rýmu, takže nemohla využít venkovní bazén, který měli hoteloví hosté k dispozici. Po večeři jsme čas využili pro další z procházek a u majestátního dřevěného kříže jsme společně děkovali za vyslyšení dopoledních modliteb. Možností k turistickému vyžití je v okolí Kohoutky celá řada. Pro nás je to výzva, abychom přijeli za pár let znovu a prozkoumali širší okolí s většími dětmi o něco více. Ať už byste rádi naplánovali nějakou hřebenovku, nebo hledáte místo, kde si v čase oběda dát výborné jídlo, Kohoutku můžeme vřele doporučit.
0: V dnešní pohlednici nás Jakub Lofítek vzal na Kohoutku a za týden bude naším výletovým cílem letní pohlednice, která nás zavede k nečekaným setkáním, a to hned tady v poblíž Brna na hradě Veveří.

Posloucháte Rádio 7, jeho ranní vysílání, a pokud se rozhlédnete, podíváte z okna, tak pravděpodobně vidíte relativně jasný den, i když se to možná trošinku mračí na některých místech, protože nás dnes čeká oblačno až mírně zataženo. Místy dokonce by se mohl vyskytnout déšť nebo přehánky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, naopak na jihozápadě Čech jen ojedinělé. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat, takže nás čeká takový letní den trošku chladnější, než je míváme, a to předpověď čerpám ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu. Nevím, co vám říkají vaše mobilní aplikace nebo jiné radary, každopádně já doufám, že možná venku může být počasí různé, ale doma je dobře, třeba k tomu dobré pohodě a k letnímu počasí i u vás doma přispívá vysílání Rádia 7. Blíží se nám 10. hodina a to potom také si vysílání převezme další moderátor Rádia 7 a můžete se těšit i na pořad Rozmarína. Teď ovšem další písnička, která nás tu čeká v zásobníku písniček.

Posloucháte ranní vysílání Rádia 7, tedy to, které právě končí, je čtvrtek 23. července a je tu pro vás připravená celá řada pořadů i v tom následujícím vysílání. Už se na vás těší kolegyně Aneta Lofítková a také je tu pro vás připravený pořad, který tu bude hned po 10. hodině. Tentokrát se v repríze pořadu Rozmarína věnujeme efektivnímu rodičovství, tak rozhodně není na škodu si občas nechat poradit. Jinak tu ráno s vámi od mikrofonu seděla a trávila ten čas s vámi Kateřina Fridrichová, která se tímto loučí a přeje vám krásný a požehnaný den 23. července.

0: Z brněnského studia Rádia 7 pro vás voní Rozmarína. Pořad pro všechny, které zajímá problematika rodiny a vztahů v ní. Od mikrofonu vám dobrý čas přeje Petra Eliášová. Už nějakou dobu se vracíme v Rozmarínách k tématu takzvaného efektivního rodičovství. Toho, aby se naše výchovné snahy nemíjely účinkem, ale aby naopak nesly vytoužené ovoce. Takto jsme společně nahlédli do potřeb našich dětí, probrali jsme dosah a rozdíl mezi chválením a povzbuzováním a dostali jsme se samozřejmě i k pravidlům zdravé komunikace, vzájemného naslouchání i vyjadřování emocí a potřeb. Jeden podstatný kamínek nám ale do naší mozaiky chybí. A jaký, to možná už tušíte a také vám to prozradí náš dnešní už pravidelný host z brněnského centra pro rodinu a sociální péči Eliška Vondráčková. Dobrý den, vítám vás tady.
1: Dobrý den.
0: Co přijde dnes na přetřes? Nechám to na vás.
1: Tak dnes přijde ta pověstná špička ledovce, která se týká toho, jak děti přivést k určitým pravidlům, k řádu, jak je naučit, aby nás poslouchali. Protože to je to, co rodiče často trápí a s tím přichází. Ty děti jsou jak utržené z řetězu, dělají si, co chtějí. Chtějí mít jenom svoje práva, ale nechtějí mít žádné povinnosti. A my jsme se celou tu dobu, co jsme se tu spolu scházeli a vykládali, zabývali tím, co je pod tady touto špičkou ledovce, co není vidět. To znamená podpora dítěte, jeho povzbuzování, některé preventivní opatření, které by měly být ta hlavní část výchovy. Ale to, že dítě někdy se chová jinak, než se chovat má, to, že udělá něco špatného, něco nevhodného, něco zlého, toho se nevyhneme, tomu se nevyhneme. To prostě v tom životě tak je a děti někdy dělají věci, které dělat nemají a my musíme zasáhnout. A o tom se budeme bavit dnes.
0: Takže dnes o disciplíně a řádu, pravidlech. Chceme-li se bavit o řádu, disciplíně, tak na prvním místě tady budou ta pravidla. To, abychom je nějak stanovili, vymezili, deklarovali. Takže moje první otázka zní, jestli v rodině pravidla vyplynou nějak přirozeně, jestli se jí všichni dovtípí, anebo ne.
1: Tak to určitě ne, protože to dítě, které k nám přijde do našeho života jako malý ten nepopsaný list papíru, tak samozřejmě žádná pravidla, žádný řád nezná, je mu úplně cizí. A možná je ten problém v tom, že my jako rodiče předpokládáme, že přece to je jasné, to jsme už říkali mockrát, to už opakujeme, nebo my jsme o tom vnitřně přesvědčení, že toto je takhle, takhle to má být, takhle je to správné. Jenže ty pravidla a řád je potřeba vytvářet samozřejmě vzhledem k věku dítěte, to znamená, že se mění ve vývoji té rodiny. A druhá věc je, že někdy je problém, že my jako dospělí sami v sobě ten řád a pravidla nemáme. A přitom nás to třeba i zlobí, neumíme s tím zacházet a chceme, aby naše děti s tím uměly zacházet. A to může být někdy kámen úrazu úplně ten prvopočáteční, že ten chaos, který je v nás, přenášíme do té rodiny, přenášíme na dítě a pak se divíme výsledkům.
0: Můžeme se to tady společně učit, protože to by asi byl alibismus, že bychom si řekli, no tak já to v sobě stejně nemám, tak co
1: ne,
0: bývá.
1: Ne. Já jsem určitě veliký podporovatel řádu a nějakého takového, nechci říct stereotypu, i když u těch malých dětí, u maminek, které jsou na mateřské, ten otravný a nepříjemný a nenáviděný stereotyp je jako velice dobrý a prospěšný a já je vždycky podporuji maminky, aby samozřejmě si pro sebe našli třeba nějaké rozptýlení a nějaké zdroje, kde by načerpali, ale aby jako věřili tomu, že pro zvlášť malé děti taková ta všední každodennost, která se pořád opakuje, že má pro ně ohromný význam a vlastně ve svém důsledku ulehčí tu samotnou výchovu, protože pak už se o některých věcech nemusí diskutovat, nemusí přemýšlet, nemusí řešit, jak budou. Oni prostě sami od sebe plynou denně pořád stejně. A tím se dostávají do krve tomu dítěti.
0: Když se tedy naše děti nedovtípí a nevyplyne to tak nějak přirozeně, co se má a co se nemá, tak jakým způsobem to budeme dělat, aby našim dětem přešli do krve a aby si to uvědomovali? Určitě záleží zase na věku, ale jestli to můžete třeba pro ty menší i pro ty větší děti?
1: Ono samozřejmě na věku bude záležet na tom, o co nám jde, o jaký je ten problém. Že něco opravdu vychází tak nějak přirozeně z toho vývoje dítěte, které nejdřív z toho miminka se začne nějak pohybovat, začne mít nějaký takový pravidelný denní režim. Ale i tak bychom, bylo dobré, abychom si to sformulovali, o co nám jde. Někdy bývá třeba večerní ukládání ani do postýlky problém. Můžeme si udělat nějaký ten rituál, který ale jako kdyby máme nějak pojmenovaný. Jdeme si umýt zoubky, umyjeme si, já nevím, ručičky, převlečeme do pyžámka, lehneme do postýlky. A dennodenně pořád toto stejně, jakože se to bude opakovat pořád ve stejném pořadí, ve stejném systému, nejlépe ve stejnou hodinu, což už možná je takový požadavek, co mnoho rodičů, je pro ně problém, že jednou chtějí jít na návštěvu, jednou chtějí jít nakupovat, jednou jsou díl na procházce. Takže snažit se co nejvíc to nějak tak udržovat v takovém opakovaném režimu. No a pak samozřejmě to dítě roste, už se na něho přenáší některé požadavky, které chceme, aby dělalo samo. Ale když mu to jasně neřekneme a třeba i několikrát nezopakujeme a neskusíme s ním několikrát udělat, tak nemůžeme čekat, že jednou to řekneme nebo jednou si to myslíme, nějak tak mezi řádky to prohlásíme a už všichni budou vědět, o co se jedná.
0: No a pak jsou taková ta pravidla, kdy vyžadujeme třeba už po těch větších dětech nějaké práce, plnění nějakých povinností, taková ta pravidla rodinného života. No a tam můžou pomoci opravdu nějaké takové ty tabulky, nebo to, že se to někam napíše, zaznačí. Co si myslíte o tomhle?
1: No, tabulky nemusí být špatné, nemusí být na škodu, ale určitě nebudou fungovat, pokud já si jako maminka odpoledne nemám co dělat, tak si sednu a vymyslím úžasnou tabulku, propracuji barevněji, vybarvím, vyvěsím ji na ledničku a seznámím všechny příchozí s tím, jak jsem ji vymyslela. A dva dny mě to bude bavit a třetí den už budu mít jinou starost a čtvrtý den na to už úplně zapomenu a po 14 dnech si všimnu, že tam visí tabulka, které si nikdo vůbec nevšímá. Takže toto se mně nezdá úplně dobrá cesta. Čím jsou děti větší a čím jsou víc schopné nějakým způsobem komunikovat, tak je dobré je do toho to zatahovat. Zatahovat je do toho, protože oni jsou právoplatní členové naší rodiny a měli by se na chodu a prostě programu té rodiny podílet. Je dobré, když toto vědomí oni mají, protože ne, že o tom budeme s nimi diskutovat, ale bude nás zajímat ten jejich názor. Necháme je ten jejich názor vyjádřit, říct a dovolíme jí, aby nad nějakými problémy, které v té rodině jsou, tak aby nad nimi spolu s námi uvažovali. A těmi problémy bývají třeba domácí práce. To je taková obvyklý balík takových problematických situací, kdy třeba chceme po dětech, aby se nějak podíleli na tom, co se v té rodině děje. Je dobré je od toho vést od malička. Myslím si, že už velmi malé děti jsou schopné od nás přijímat ty signály, že nejsou jenom takový princátka, který sedí na sedačce a čekají, že je ta maminka obslouží. Tam je dobré zase jít ještě o krůček dál a říct si, jaký chceme být rodiče, jestli chceme být ti hodní rodiče nebo ti zodpovědní rodiče. A mnoho maminek, řekla bych, že hlavně maminek, chce být těmi hodnými maminkami a proto to svoje děťátko samozřejmě v půl roce přebaluje, chová, houpá. V roce přebaluje, chová, houpá, ale pak ho už chová, houpá ve dvou letech, ve tří, v pěti a některé jsou takhle opečovávané i v 15, ve 20 letech. letech. Takže jak to dítě roste a bude to dané věkem a bude to dané i vyzrálosti toho dítěte tím, jak je schopné, každé dítě bude v jiném věku schopné něčeho jiného, ale čím dál tím víc by se mělo podílet na tom chodu domácnosti. Takový úplně nejjednodušší příklad je, chystáme na stůl a už velmi malé dítě může mít svůj úkol při tom společném stolování, třeba chystání příboru. Jo, nebo chystání prostírek. Cokoliv, co může být, protože já jako máma chystám oběd, třeba starší dítě chystá talířky a mladší dítě chystá příbory a prostírky. A všichni na tom společném jídle máme nějaký svůj úkol a bez toho našeho... Bez té naší pomoci nebo bez té naší spolupráce by vlastně to jídlo nemohlo být. Když se nám toto podaří těm dětem vštípit, že vlastně je to ne jejich, nemají to za trest a není to něco otravného, ale je to jako kdyby takové privilegium, že už se můžou podílet na tom chodu domácnosti, tak je to úžasný krok. To je to právě, že je získáme, že oni jsou důležité. Víte, že malé děti hodně říkají to já sám, všechno chtějí jako se prosadit, tak jim to dopřejme. Ano, jsi šikovný, jsi důležitý, toto už můžeš dělat.
0: Přesto padá ta otázka, proč to musím dělat zrovna já?
1: Tak tam je právě ta odpověď, když se k tomu dostaneme, když nastane, že už je to přestane bavit ty děti, že už se toho třeba nabaží a už je to otravuje. Prostě to tak je, žijeme tedy spolu v té rodině, já dělám něco, tatínek dělá něco, starší sourozenec dělá něco a ty taky děláš něco. Všichni tady nějak musíme přispívat do té rodiny. A tam samozřejmě hodně hraje roli, jestli já se tím jako rodič nechám vytočit, anebo jestli to beru jako, že je to normální. Ono je to normální, že to dítě najednou chce být ten sobeček, že každý, myslím si, že každý to tak nějak přirozeně v sobě má, že by mu vyhovovalo být takový sobec, ať mě všichni obskakují. Ale to je vlastně úkol té výchovy, aby jsme z toho egocentrického jedince, malého děťátka, které se narodí a vůbec jako je jenom samo na světě, tak aby jsme vytvořili někoho, kdo je schopen spolupracovat, spolupodílet se na vytváření nějakých hodnot, nějakého dobra.
0: Pak jsou taková ta pravidla, která se týkají třeba doby, kdy se půjde spát, kdy přijdou děti domů, když už jsou větší, tak kdy se mají vrátit, můžou někam odejít, odjet. A tohle by měly být možná věci, které už s nimi budeme diskutovat.
1: No, je rozdíl diskutovat a diskutovat. Co se tím myslí diskutovat, že? My jsme si říkali, že jako rodič v tom výchovném stylu, kterému říkáme demokratický, tak dávám svobodu dítěti, volnost, možnost se rozhodovat, ale úměrně jeho věku, jeho zodpovědnosti, jeho vývoji. A v určité fázi já jako rodič, který jsem zodpovědnější, rozumnější, tak hlídám nějaké hranice, nějaký konec tady toho svobodného rozhodování. A ty hranice, nebo to, kdy je už dost, kdy je takový ten vykřičník, tam za to už se nesmí, tak to můžu vytvářet spolu s tím dítětem. Můžu o tom s ním mluvit, můžu o tom s ním diskutovat, můžu mu sdělovat svoje důvody a svoje požadavky a možná se někam posuneme. Pokud budu tomu dítěti naslouchat, tak možná se dostanu někam jinam, než já jsem si to rozhodl. Když řeknu konkrétní případ třeba s tím příchodem domů. Já můžu mít jako rodič velký strach o svoje dítě a můžu říct, já nevím, do 9 hodin musíš být doma, protože já potom mám strach. Je dobré mu i říct, to jsme si minule o tom vykládali, vyjadřovat ty svoje pocity a ty důvody. Tomu děcku to vůbec nemusí docházet. Proč bych měl být v 9 doma? To je jenom nějaký takový kapric toho rodiče, jenom to, že mě chce ponížit před těma spolužákama, kteří můžou být do 10. Ale já jako rodič, když mu to vysvětlím, že opravdu mám strach, že třeba bydlíme na ulici, na které nechodí tolik lidí, nebo jakýkoliv důvod tomu můžu mít, když mu to vysvětlím, tak už to máme vyjasněnější ty důvody. Ale pak může nastat ta situace, že nám tady to naše dítě třeba řekne, no ale já jsem s tím kamarádem u nich doma a jeho máma mě pak přiveze domů v 10 hodin, tak já nepřijdu sám. A v té chvíli vlastně ten můj důvod, proč jsem chtěla, aby byl v 9 doma, úplně padá a já můžu naprosto s klidným svědomím říct, no tak to je v pořádku, tím pádem já se nebudu bát a ať tě ta máma přiveze.
0: Takže měli bychom být i k sobě pravdiví a uvádět dětem ty pravé důvody.
1: No, určitě, to teda se o tom vůbec nepochybují. Děti můžou vědět naprosto přesně, co nás k našim rozhodnutím vede. A ono to často pomůže i nám jako rodičům, protože my někdy chceme nějaká pravidla a vlastně, když nad tím začneme přemýšlet, tak proč to chceme? Proč tady na tomhle mě záleží? Proč musí být pořádek v pokojíčku? Jaký k tomu mám důvod, že? Tak když si to takhle jako vyjasním, tak třeba to dítě mě řekne, no dobře, tak já to udělám, ale jinak. Já si tu cestu k tomu tvému cíli zvolím, ale jinou. A pak mě to může být jedno, kterou tu cestu si zvolil. Tak nebude pořádek třeba teď, já třeba mám představu, že musí se jednou za týden uklidit, aby jsme měli celý byt takový čistý a vonavý. Ale to neznamená, že třeba každý den musím kontrolovat, že je tam pořádek. Třeba teď mě tak napadá, je taková možnost. A ta cesta k tomu, že tam bude jednou za týden krásně pořádek, bude, že to dítě se tomu bude v sobotu věnovat 2 hodiny. Celý týden si tam bude vršit ten nepořádek, ale v sobotu se tomu fakt ty 2 hodiny bude věnovat. A já bych mu v tomhle ten prostor měl dát, protože ten můj cíl bude splněný. To, o co mě jde, tak to jako kdyby k tomu se dostaneme. Druhá věc je, že ta pravidla by měly postupně vyrůstat. Měly by tak, jak roste to dítě, tak by se měly rozšiřovat. Problém nastává, když já dlouho žádný pravidla nemám, pak mám třeba 8leté dítě a najednou chci změnit úplně všechno v té rodině, úplně to všechno zpřeházíme a bude to úplně jiné. A teď ty pravidla začnu zavádět úplně ve všem možném, v hygieně, ve škole, v domácích pracech, prostě ve všem. Vzpomínám si jednu maminku, která vzpomínala na svoje dětství a říkala, jak její rodiče byli takový, že jako moc neřešili takový nějaký právě pořádek doma, něco tady ty pravidla a řád, ale čas od času jim to přerostlo přes hlavu a vlítli k ním do pokojíčku, k těm dětem, strašně se rozčilili, všechno jim vyházeli a vykřikovali, že teď tady začne úplně jiný režim. A ty děti, že už to moc dobře znali a věděli, že musí půl dne vydržet a být někde potichoučku a další den, že už to zase pomine a zase se všechno dostane do svých kolejí. Takže v těch pravidlech je takové pravidlo, že někdy méně je více. To znamená, pokud ty pravidla zatím nemáte, nezvládáte, nějak se vám to nedařilo úplně, tak začněte něčím maličkým, něčím jednoduchým a začněte od toho nejjednoduššího, co byste na to mohli začít nabalovat. Tak je dobré si uvědomit, že to zavedení pravidla chce nějaký čas, protože s dětmi i s těmi staršími musíme si vyjasnit, co chceme, proč to chceme, jak to chceme, dohodnout se s nima. Pak to vyžaduje nějaký čas na nácvik, na to, aby jsme to zkoušeli třeba společně. Vraťme se k malým dětem a ukládání. My děti krásně vysvětlíme, že chceme, aby si před spaním umyl ručičky, vyčistil zoubky, dal pyžamko, lehl do postele. Sedneme si třeba do obýváku, už chceme mít ten klid, když jsme mu to vysvětlili, když ten ti řekl, co máš dělat, tak to běž udělat. Je to stejné, jak kdyby vás někoho, kdo neumíte třeba řídit auto, tak vám někdo krásně vysvětlil, jak se řídí auto a poslal vás, ať to auto jdete řídit. Taky to nebudete umět, taky potřebujete chodit do autoškoly nejdřív si to nechat vysvětlit, zkoušet na trenažéru, pak hopsat po tom parkovišti, pak dělat ostudu ve městě, kde jezdíte s tou autoškolou a otravujete vlastně všechny ty ostatní řidiče, protože to děláte špatně, pak dlouhou dobu jezdit a pak teprve si říct, ano, jsem vyježděný řidič, který umí řídit auto. A stejně tak je to s těma dětma. Oni potřebují nějaký čas na to, aby si to zkoušeli s váma, jako s dospělým, jako s rodiči, zkoušeli něco. Teď si spolu spolu půjdeme umyt ruce, spolu vyčistit zuby, spolu převlít, spolu lehnout. A ne takhle jednou, ale třeba 100krát to takhle s tím dítětem udělat, až ho můžu pustit a třeba jenom z dálky dohlížet, jestli to takhle dělá. A když to takhle nedělá, tak ne ho trestat, ale ukázat mu. Stejně jako ten instruktor v té autoškole vás neplácne přes ruku, když se rozjíždíte na trojku. Ale vysvětlí vám, teď ne na trojku, teď si tam dejte tu jedničku. Takže stejně s tím dítětem, ne hned trestat, ale pomáhat, aby se to jako kdyby dostalo do krve. Až takhle projdeme spolu nějakou cestu, tak a já z té kontroly z dálky vidím, že už jsme dosáhli určité úrovně, tak teprve můžu to dítě vypustit a můžu si říct, ano, teď ho můžu nechat samotné.
0: Povídáme si v Rozmaríně s Eliškou Vondráčkovou o disciplíně, řádu. Zatím jsme se bavili nebo bavíme se o pravidlech, o jejich správném a zdravém vymezování.

0: Stopy anděla ve vysílání Rádia 7 a v dnešní Rozmaríně, kde se bavíme o disciplíně a řádu jako nedílné součásti výchovy a fungování rodiny. Vy jste si během písničky vzpomněla ještě na jeden dobrý příklad toho tréninku uzdravení například.
1: Je to takový obvyklý právě problém, který rodiče řeší, že děti nezdraví, že s nima jdete po ulici s malým dítětem, potkáte někoho, koho víte, že znáte, chcete ho pozdravit a to dítě nepozdraví. A mnoho rodičů v té chvíli dělá takový, co se říká, pozdrav, jo? To je teda nepěkný, že nezdravíš, takové to peskování. Toto dítě, i to malé dítě, věřte tomu, hrozně jako tak zatíná a ponižuje, protože stejně tak, jak vám by bylo nepříjemné, kdyby vás někdo takhle zhazoval před cizím člověkem. Takže tam je taková docela dobrá finta, kterou si můžete jako rodiče pomoci. Za první, že to samozřejmě dítěti vysvětlíte, můžete mu nějakou pohádku povykládat, proč se má zdravit, proč chcete, abyste zdravili. Druhá věc, že sami zdravíte, že to není tak, že jako se s půlkou vesnice třeba nebavíte a zdravíte jenom někoho, takže i to je tam důležitý aspekt. No a pak můžete tomu dítěti pomoct v tom, že si domluvíte takový signál, že když vidíte někoho, koho chcete, aby se pozdravilo, že toho člověka pozdravíte, tak tomu dítěti, ale jste s ním dobře domluvili, třeba zmáčknete silněji ručičku. Je to jenom mezi váma, takové vaše společné heslo. Třeba na sebe mrknete, můžete to trošku do legrace obrátit. To vždycky pomůže, když si tedy z těchto věcí dokážete dělat trošku legraci, jako to je naše finta, naše takové heslo. A už můžete hezky pozdravit. A hodně tady takovéhle fintičky pomáhají, že z toho není takové to břemeno a teď musíme a tvrdě a ta pravidla a všechno dodržovat, ale jdeme na to s takovým trošičku nadhledem.
0: Nám přišel jeden mail. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na radu, jak zapojit do příprav k obědu tatínka, který nemá zájem se zúčastnit. Já i manžel jsme věřící znovuzrození lidé, máme syny ve věku 7 a 10 let. Manžel je často unavený, jí jindy a u televize, protože si u toho může lehnout na sedačku. Vadí mi, že manžel dává dětem špatný příklad. Vždyť jsem chtěla razit ten princip, že jídlo se jí jen v kuchyni. V obýváku nemáme jídelní kout, jako třeba někdo jiný. Poslední dobou jsem rezignovala, vznikl nový princip. Já ti nikam po bytě jídlo nosit nebudu, když chceš jíst jinde, musíš si to přinést tam i zpět, ke stolu i do kuchyně. Tady už jsem méně přísná i na sebe samu, mnohdy se jdu sníst jídlo k počítači. Takže asi jedno takové pravidlo, které by ráda posluchačka naplňovala. Ono se to v tom
1: běhu nedaří. Je častá bolest účastníků našich kurzů, že se ho účastní jenom jeden z nich a ten druhý v tom nespolupracuje. Tady já říkám za první, že mluvíme o kurzech efektivního rodičovství a ne kurzech efektivního partnerství. A zdá se mně, že kurzy efektivního partnerství já bych nebyla schopná vést, protože v tomto nedokážu říct, jak toho partnera k tomu přivést a přinutit, protože on je samostatná dospělá osoba, tam k němu nemáme ten postoj toho rodičovství. Ale na druhé straně, abych aspoň nějak povzbudila, tak za první je dobré, vychovávám já jako rodič a nemůžu nutit druhého, aby vychovával stejně. A ono, nebojte se toho, že by to dítě se v tom nějak zorientuje. Prostě pochopí, že maminka má tenhle výchovný styl, tatínek má tenhle výchovný styl, babička má úplně jiný výchovný styl. Pokud vám vyloženě neškodí ten partner, nezhazuje ten váš přístup, nekazí vám to, tak to, že dává špatný příklad, tak to prostě berte jako takové nutné zlo nebo něco s tím, s čím se nedá nic dělat. Opravdu my můžeme měnit jenom naše vlastní chování, jenom to, co já sám jako dělám jinak. Nemůžu donutit toho druhého, aby jednal jinak. A myslím si, že je velice dobré, my přijdeme k těm rodinným radám a tam o tom budeme taky mluvit, to společné jídlo. Já jsem toho opravdu velký propagátor, protože čím budou vaše děti větší, tak tím méně nalákáte, aby s váma trávili nějaký společný čas. A pokud máte nějaký zvyk, ať je to společná snídaně, společná večeře, nebo aspoň o víkendu třeba společný oběd, tak je to úžasné. úžasná šance na to sejít se jako rodina a sedět spolu a třeba si spolu povídat. Když to budete dělat tak, že manžel se toho nebude účastnit a vy takhle budete s dětma a manžel vás aspoň podpoří v tom, že řekne, buďte s maminkou dětská, jako ne takový, že by říkala, to je hloupost, jo, ať pusty, ať si jdou kam chtějí, tak bych jako máma o to fakt se snažila, usilovala. Budeme aspoň my tři s dětma tady sedět a tatínek, když bude chtít, tak ať za náma přijde, když nebude chtít, tak ho necháme. Samozřejmě ne takové to zhazování toho partnera před dětma, nějaké hádky před nima. Úplně jako bych to nechala běžet, ať opravdu ten manžel se rozhodne, jak chce. No a třetí věc je, že je dobré si třeba v klidu, když máme nějaký takový klidný večer nebo klidnou chvilku, tak si s tím partnerem o tom promluvit. Jestli by třeba nebyl ochoten aspoň někdy, aspoň když se cítí trošku míň unavený, tak si takhle s náma sednout a tu večeři trávit společně.
0: Možná i to, když tedy partner je unavený a na tu pohovku si lehne, tak slovně vyjádří to, že ta rodina, že podpoří vlastně tu manželku, uh-huh. ať teda jdou za ní a společně jí, tak už tohle pomůže, když příklady vždycky nejvíc táhnou, takže možná, když pak budou děti jenom s tatínkem, tak hold budou všichni na pohovce.
1: Ale jo, je to možné, ano, to jako neovlivním. Nemůžu ovlivnit to, jak bude ty děti vychovávat ten druhý, jak na ně bude působit. A velice bych toho partnera ocenila, když by aspoň takhle mě slovně podpořil. Řekl, já bych s váma byl třeba rád, je to dobrý, ale já fakt nemůžu, já jsem hrozně unavený.
0: Mm-hmm. A to už je zase něco, co třeba starší děti můžou pochopit, že to takhle je.
1: Já nevím, jestli to pochopí, ale aspoň je to pro ně nějaký signál, že aspoň ví, co se děje. Jo, i ty malé děti, aspoň ví, co se děje. No a proč to jídlo je tak důležité? Protože my mluvíme tady v tom našem kurzu o rodinných radách, což je takový institut, který má připomínat to, že rodina, byť by měla jenom tři členy, tak už je to jako kdyby malý podnik, jako když máte malou firmu. Aby ta firma fungovala a aby to v ní prostě dobře všechno běželo, tak ti pracovníci se musí nějak scházet a musí řešit to, co se v té firmě děje. A to stejné by se mělo dít v rodině. No a takhle, když to popíšu jako rodinná rada, tak je to hrozná křeč, tak to působí takovým dojmem něčeho velice umělého a hraného. Ale vlastně princip té rodinné rady je ten, že se pravidelně v určitém čase scházíme, mluvíme o tom, co nás těší, čím si děláme radost, co se nám na sobě navzájem líbí, co se nám daří. Tady toto by mělo být to těžiště toho našeho společného setkání. A vždycky je fajn, když je to spojené s něčím příjemným. No a co je příjemnější než společné jídlo, dobré jídlo, třeba s nějakým zákuskem, u kterého razím teda ne to, co my jsme ve školce zažívali, teď se jí, když se jí, tak se nemluví, ale naopak, když společně jíme, tak mluvíme, můžeme u toho mluvit, samozřejmě ne se překřikovat a hádat se, ale můžeme si sdělovat svoje třeba pozitivní nějaké zkušenosti. Je dobré, když zvlášť rodiče toto učí děti, takže zase jim dávají ten signál, že na sobě hledají to dobré. Hledat, co na sobě můžu, jak na těch dětech, tak třeba na sobě navzájem s tím partnerem najít dobré a to tam nahlas říct. Potěšilo mě, že jsi tento týden chodil vždycky včas ze školy domů. Nebo potěšilo mě, že tatínek mě pomohl s nákupem. Jo, cokoliv tam najdete, co můžete ocenit, tak to tady sem patří. No ale patří sem i to, že máme třeba nějaký problém, který potřebujeme vyřešit, ať už je to jako problém, že třeba řešíme, kam pojedeme v sobotu na výlet. A je to takový, jako taková pěkná věc, které můžeme diskutovat, můžeme tam dětem dát obrovský prostor pro jejich nápady, můžeme se těm nápadům podřídit, v dětech tím roste ten pocit, že jsou důležité, že na jejich názoru nám záleží, takže to v nich takhle posilujeme. No ale můžeme tam i řešit i nějaký problém třeba s tím, že je věčně přetékající koš a že potřebujeme to nějak vyřešit, protože já jako máma mám spoustu dalších povinností a nemůžu ten koš pořád vynášet. Jsem třeba jednou takhle sepsala, když jsem skončila po x letech, asi 12 letech na mateřské, kdy bylo všechno na mě, začala jsem chodit do práce a najednou jsem viděla, že to fakt nejde, abych to všechno zvládla já. Tak jsem opravdu na lísteček sepsala všechno, co já v té domácnosti dělám a brala jsem to přes prádlo, žehlení, úklid, napsala jsem tam i takové to umývání záchodu a koupelny a všechno jsem tam takhle sepsala a řekla jsem, tak co si z toho, kdo vemete? Já si beru a vzala jsem si jako první ten záchod, což všechny ohromně potěšilo. Takže pak se třeba snadno dá říct, tak děcka si vemou koš, jaký v tom bude systém. Jo? A už můžete nějak se od toho odpíchnout a třeba opravdu v tomhle dát těm dětem kompetenci. Vy řeknete, ano, potřebuju, aby někdo jiný než já vynášel koš. Co si o tom myslíte? A už je tam velký prostor pro tu diskuzi, pro to hledání pravidla tak, aby bylo účinné, aby bylo všem jasné, pochopitelné, aby to bylo jasně řečené, aby bylo jasné, v pondělí vynáší jedno dítě koš, v úterý vynáší druhé dítě koš a třeba ve středu vynáší tatínek koš v ideálním případě a pak se to opakuje.
0: Takže není to, že vyvěsím po večeři ceduli rodinná rada a teď se změní úplně atmosféra do něčeho umělého, ale to, co možná běžně, pokud fungují tady ty sedánky u jídla, tak to, co běžně funguje, tak to jen využít ještě k něčemu dalšímu, přidat k tomu něco.
1: Tak nějak cíleně to využít, opravdu se zaměřit, opravdu by ta rodinná rada neměla být to, že se u toho hádáme o nějakém problému. To bych odsunula až úplně na poslední místo, ale takový ten čas společného setkání, společného sdílení, společného oceňování, hledání toho dobrého, společného plánování, což už může být prostor fakt pro takového posilování sebevědomí dětí. No a třetí věc, řešení problému, ale ne formou hádky, ne formou dohadování, ale hledání nějakého společné možnosti, co s tím.
0: Při tom vymezování pravidel se nám také může stát, že nám nějaké to pravidlo nefunguje, nebo není to tak, jak jsme si představovali, jak jsme chtěli. Může to být chyba v nás, že třeba myšlenka byla dobrá, ale nějak špatně jsme to realizovali?
1: No určitě může, že jsme to nastavili nějak špatně, nejsme schopni mi to uhlídat, nebo ti ostatní to s tím vnitřně nesouhlasí, nebo se vám tam může vykouzlit něco, že zjistíte, řeknu vám konkrétní případ, my jsme takhle měli rozdělené dětské služby a opravdu 2 dny to nefungovalo. A zjistili jsme, že vlastně jsme si to nastavili tak, že ty děti naše chodí ten den, kdy měli mít jako kdyby tu službu, i když ta služba opravdu je minimální povinnosti, takže zrovna mají tak dlouho školu a tolik kroužků, že to vlastně nemají kdy udělat, protože se doma sotva otočí. Nebo jsem si uvědomila, že musím si sama hlídat, abych to prádlo nebo to nádobí pustila ráno, aby se umylo, aby oni měli co odpoledne z té myčky vyklízet, aby měli co vytahovat ven, protože když prostě to nádobí umyté není, tak se to tam vrší, že?
0: Už jsme se taky v některém z minulých pořadů bavili o konkrétním vymezování těch pravidel, zrovna u toho uklizeného pokojíčku. Je to asi takové markantní, že co to znamená pro děti uklizený pokoj?
1: No určitě to pro ně znamená něco jiného než pro nás. To je úplně jisté. Vždycky takové ty všeobecné požadavky, které my jako rodiče řekneme, hezky si hrajte, buď hodný, chovej se slušně, hezky si to uklidí. Všechno tady musí být v pořádku, tak to se tak budeme s těmi dětmi míjet, to si můžeme být 100% jistí. Je dobré opravdu být co nejkonkrétnější a čím jsou děti menší, tak tím být konkrétnější, protože samozřejmě ty větší děti už ví, co my si pod tím představujeme, ale malé děti to neví. Takže ty naše požadavky nebo ty naše pravidla, která třeba stanovíme my jako rodiče, tak by měly být jasně popsané úplně co nejkonkrétněji a co nejvíc odpovídat věku toho dítěte. Nemůžu chtít po 5letém dítěti, aby opravdu dokázalo to, co potom dokáže třeba 15leté.
0: Takže když to zkusím nějak shrnout, tak pravidla měla by být jasně vyslovená, konkrétně měla by být reálná po zvážení našich sil a možností.
1: Tak to je důležité. Reálná vůči dítěti, ale vůči nám samotným. Abych já jako rodič, protože musí být vynutitelná, skáču vám do toho, ale to je ten poslední bod, ano. Musí být vynutitelná. A když já jako rodiče nejsem schopen uhlídat, tak je nikdy nejsem schopen ani vynutit. A pak je zbytečné takové pravidlo dávat. Ta pravidla, která dám, bych potom měl opravdu být schopen je uhlídat.
0: No a když jsme se dostali ke slovu vynutitelná, tak tady už se překlápíme do té druhé oblasti pravidel, a to, když se nesplňují. Tedy když potřebujeme nastolit nějakou sankci nebo důsledky toho, že pravidlo není dodrženo. No a tohle je asi velká další kapitola, pojďme se jí teď věnovat. Tedy co když pravidlo není dodrženo?
1: Určitě nastanou důvody nebo situace, kdy ty děti jako kdyby poruší to, na čem jsme se dohodli, přestoupí nějakou tu hranici, prostě dělají si, co chcou, z takového toho vzdoru, zloby nebo prostě lenosti, z jakéhokoliv důvodu. Tehdy většina rodičů řekne, musím ho potrestat. Bude to ten spravedlivý trest. Ale co se myslí tím spravedlivým trestem? To je velká otázka. Teď je taková ta kampaň se proti násilí na dětech projevuje a já se toho docela zúčastňuju a slyším tam ty negativní ohlasy na to, kdy často slyším od lidí, že říkají, no takový záhlavec někdy v pravou chvíli působí výchovně. Tak já v tom vidím dvě polohy. Ono to může působit výchovně. Ano, fakt to dítě se vzpamatuje a třeba si řekne, no fakt jsem to přehnal. A věřím, že takové situace, kdy jako kdyby vyletí ta ruka sama od sebe, nastanou a nebyla bych příznivcem toho, aby za to rodiče byli nějak extra trestáni. Ale na druhé straně jsem se nesetkala s rodičem, který by fyzicky trestal dítě a byl u toho, jako vychovával ho tím. To, jestli znáte ten film Páni kluci, tak tam je ta krásná scénka, kdy ten strýček bere jednoho z těch zlobivých kluků, co něco provedl, a teď ho jde jako exemplárně potrestat, zavře ho někam do toho domečku a bouchá tam rákoskou do polštáře, aby to ta tetička slyšela, že teď je teda exemplárně potrestán. Ale nesetkala jsem se v současné době s rodičem, který by takhle jako uvážlivě, prostě v klidu, s rozvahou a teď si tě teda přehnu přes koleno a naplácám ti. Většina tady těchto fyzických trestů je v té situaci, kdy já se jako rodič strašně vytočím a ta ruka mě prostě vyletí. A to si myslím, že opravdu není projev nějaké výchovnosti, výchovného působení, ale že je to projev jenom nezvládnutí vlastních emocí. A znovu říkám, jako dovedu si představit, že je situace, kdy to jako rodič udělám a nikdo se mě nemůže divit. Dítě mě vběhne do silnice a já prostě z toho strachu, z toho rozčilení ho prostě začnu plácat a přitom ho objímám a raduju se, že se mu nic nestalo. Nebo dítě bouchne třeba někoho, bouchne mladší miminko, bouchne. A já jsem u toho, no tak v té chvíli ho bouchnu taky. Ale jaký tím dávám signál? Jakou tím dávám, jako, co tím vysílám na to dítě? Ty nemůžeš bouchat toho malého bratříčka, ale já tě bouchat můžu. Vlastně to stejné, co ty děláš tomu druhému, tak dělám já tobě. Nemůžeš psát třeba, nemůžeš ho tahat, nemůžeš ho škubat, plácnu ti po ručičce. To, co ty děláš psovi, tak já udělám tobě, abys to nedělal. Je to takový začarovaný kruh, takže toto, ono se říká, že u těch malých dětí to jakože funguje, že tím nejvíc to jako pocítí, ale já jsem měla s jedním, teď nevím, kterým svých synů, jsem se setkala s tím, že opravdu, když jsem ho takhle plácala po ruči, tak on to dělal pořád a musela jsem plácat víc a víc, až prostě jsem říkala, co jako teď dělám, proč ho tady tak mlátím, protože to jako to dítě pořád a víc a víc a vydrží, děti vydrží strašně moc. A někdy jste se možná jako rodiče setkali s takovým tím pohledem a stejně to nebolí. A teď to vydržím a dělej si, co chceš, a stejně to nebolí. A budou mít slzičky v očích, zatnuté zuby, některé ty vzdorné děti, a stejně to nebolí. Takže ten trest tady v této podobě fyzické opravdu nemá vůbec žádný smysl v tom, my jako možná zabráníme té činnosti tím, že takhle zasáhneme a to dítě má strach, nechce v tom pokračovat. Ale to, čeho jsme tím chtěli dosáhnout, nějaké poučení, nějaký rozvoj zodpovědnosti, nějaký posun v tom vývoji dítěte, tak tím jsem si jistá, že tím to nedosáhneme.
0: Než se ale dostaneme k té alternativě, kterou určitě máte na jazyku, tak potom ale existují rodiče, kteří nebijí jakoby v emoci hněvu a vzteku a touhy nějakého ponížení, to už vůbec ne, ale opravdu v klidu teďka tohle si udělal, to je špatně, budeš potrestaný, dones si vařečku nebo rákosku, nebo ten rodič sám vezme tu vařečku a naplácá na zadek. A to dítě už ví, že tohle přijde jako trest. A zase, já přiznám se, znám spoustu rodin, kde toto funguje. Je to velký jakoby nárok na ty rodiče, aby to nebylo tedy z té emoce, teď tě zmlátím, protože jsi udělal něco špatného, ale protože chci, aby si zapamatovalo, že tohle se nedělá. Tohle je pravidla.
1: To je potom podoba opravdu toho trestu. Ona může mít buď to teda tady tu podobu v toho fyzického naplácání, nebo může mít podobu nějakého zákazu, nějakého zaracha, nějakého třeba dřív opisování ve škole, opíšeš stokrát, toto se nedělá, nebo půjdeš teď uklízet třeba dvůr, nebo něco co jsem rozhodl já jako rodič z pozice své autority, že za toto špatné chování uděláš něco, nebo se ti něco stane, nebo něco nedostaneš, něco nesmíš. Tam je veliký důraz kladený na tu osobní moc toho rodiče. Já jsem to teď rozhodl. Většinou nemá vůbec žádnou souvislost s tím, co jsem udělal. Já nevím, rozbil jsem nějaké třeba jsem rozbil okno a za trest se nebudu dívat na televizi. Nějak to spolu nesouvisí, není to v žádné návaznosti. Většinou je tam i takový ten pohled, to je teda zlý kluk, zlá holka, tak teď musíme ukázat. Jo, většinou tam je to spojené s tím, že neoddělíme tu osobu od toho nevhodného chování, ale spojujeme je dohromady. Častokrát se tam vracíme i do minulosti. Vždycky se takhle chováš, jo? Minule to taky tak bylo, opakuje se to pořád. Často je v tom cítit i to, že teď tě nemám rád, teď jako ztratil jsi tu moji lásku tím svým nevhodným chováním. Někdy to je i vyslovené, někdy je to nevyslovené, někdy je to jenom takové trošku jako v podvědomí. Taky to vyžaduje to, aby se to dítě teda úplně podrobilo. To nebezpečí těch trestů je v tom, že opravdu to je vyloženě projev takového toho autoritativního působení výchovného, které buď to může vést k takovému potlačení té, opravdu já se podřídím té autoritě. A tyto děti pak mají hrozný problém s tím najednou jako být sami autoritou. Najednou si říct, že ten, kdo je silnější než já, a může to být nějaký vůdce party, může to být vedoucí v zaměstnání, může to být, já nevím, třeba partner, který bude autoritativnější a já se mu podřídím, protože najednou já jsem na to vlastně zvyklý se té autoritě podřizovat. A nebo se v tom dítěti potlačuje určitý vzdor, tak dobře, já se teda podřídím, protože ty seš silnější, ale počkej, až já budu silnější. Uvidíš, jak já se proti tobě postavím. Jenom si počkám ještě pár let, kdy z tohoto baráku odejdu a už tě poslouchat nebudu muset. Myslím si, že by bylo v této chvíli dobré si uvědomit, jestli jsme my sami byli třeba takovýmhle způsobem někdy potrestáni, tak co to v nás vyvolávalo. Jestli to člověk takhle dobře si zpracoval, anebo jestli opravdu se cítil ponížený, ublížený, uražený,

0: co v té naší rodině funguje, nebo co chceme, aby fungovalo, tak každé to chování sebou nese nějaký důsledek. Když něco zničím, tak se to musí opravit. Když někomu ublížím, tak mu musím nějak pomoct, nějak ho potěšit. Když nejsem schopen být zodpovědný, tak se mě musí zúžit ten můj prostor rozhodovací a nějaký řešící, protože ještě nemám dostatek zodpovědnosti, abych ho měl takhle velký. Takže vždycky se tam dá jako najít, co to moje nevhodné chování, jaké to nese důsledky pro okolí, pro mě samotného. A ty důsledky někdy jsou naprosto přirozené, naprosto automatické, bez toho, aby někdo se do toho nějakým způsobem zapojoval, aby do toho nějak zasahoval. A je strašně dobré, když děti tady ty přirozené důsledky zažívají.
1: Takže když rozbiju vázu, tak přirozeným důsledkem, jestli tomu správně rozumím, by bylo vybrat svou kasičku a přispět na novou vázu.
0: První krok je, že tam máte hromadu střepů a
1: Ano.
0: vody, takže někdo to musí uklidit, že to rozbité. Druhá věc je, že ta váza se asi bude muset koupit nová, někdo na ní musí dát peníze, že? Takže pokud já jako dítě nějaký ty peníze mám, tak bych jim na to měl dát. A my jako rodiče někdy uděláme to, že nenecháme na děti dopadnout tady tyhle důsledky, ale protože se nám zdá, že něco se dělat musí, tak je potrestáme. Takže třeba tady v tom případě toho rozbití nějakého nepořádku, tak v té chvíli na dítě zakřičím, třeba mu nařežu nebo odložím to nařezání na později, řeknu, nebudeš se večer dívat na televizi
1: A jdu to
0: a
1: sama
0: máš
1: uklidit.
0: záracha a běž odsuď pryč a vemu tu hadru, jdu to zamést, jdu to uklidit a jdu zaplatit a koupit novou vázu. No a tím jako ochráním dítě před tím nesením důsledku jeho činu a potrestám ho. To znamená, dítě se nijak nepoučí a vlastně ten signál, který mu vysílám, je, pokud vydržíš můj trest, pokud vydržíš těch pár facek a pokud vydržíš se večer nedívat na televizi, tak si tady klidně rozbíjej vázy každý den.
1: Ta váza nebo nějaké rozbité okno, to je asi takový možná jednoduchý příklad, kdy si ještě dokážeme představit, co udělat. Ale pak jsou důsledky dětských činů, které jsou na hranici toho, kdy bychom je nechali to jakoby vyžrat, když si vezmu u těch starších dětí puberťáků, kdy se fakt pouští do nějakých samostatných akcí a někde třeba jdou do prvních tanečních a popijou víc, než by měli a mohli v tom věku. A tak pak můžou taky skončit docela nepěkně a nechat je vyžrat ty důsledky, tak to nám jich je třeba pěkně líto. To
0: Já
1: mě,
0: jsem,
1: nevím,
0: když
1: jestli je to
0: jsem
1: nejvhodnější příklad.
0: možná se vy nebo někteří posluchači setkali s lidmi, kteří byli hodně drženi na krátkém řetěze, hodně přísně vedení, jako kdyby neměli ten prostor na to vlastní iniciativu skoro žádný, právě z toho důvodu, aby na ně nepadly nějaké špatné důsledky. A potom třeba ve 20 letech se z té rodiny dostali se někde, že žili samostatně, ať už ve škole nebo někde v zaměstnání a začali se chovat jak utržení z řetězu. Úplně prostě nedokázali s tou svou svobodou nakládat. Najednou té svobody na ně bylo moc. Proto je dobré ty důsledky učit nést už malé děti. Už od malička jim opravdu tu svobodu nabízet, pokud nehrozí nějaké nebezpečí, poškození zdraví, nevratné poškození čehokoliv, tak jim ten prostor zvětšovat, ať oni si zkouší, co se stane. Co se stane, když udělám to a to? Co se stane, když půjdu ven bez rukavic? I když mě ta máma řekne, že bych si je měl vzít. Tak nikdo mě nepotrestá, já to třeba nikdy nepřiznám, ale vím, že mě bude strašná zima na ruce. A možná to tak udělám 10krát za sebou a budu ty ruce mít úplně zmrzlé. A pak třeba jednoho dne mě to dojde a řeknu si, abych si ty rukavice měl vzít. A toto je vlastně ten cíl, kterého chceme dosáhnout, protože my jednoho dne ty děti budeme muset vypustit. Jednoho dne na ty děti přestaneme dohlížet, nebudeme jim moc stát vedle nich od rána do večera. A my bychom potřebovali, aby oni ty naše pravidla a to, co my považujeme za důležité, aby byli schopni dodržovat, třeba kdyby byli sami na pustém ostrově. Jo, aby to měli tak jako aby byly natolik přesné,

0: přesvědčení, že je to důležité a dobré, aby to vydrželi. S tím alkoholem třeba, to je jako typická věc, kterou mnoho lidí potvrdí, že to, že je alkohol nebezpečným, došlo až ve chvíli, kdy opravdu pocítili, co to je, když ho vypijou příliš. A je dobré, že tady v tomto je to, jako nemůžeme nabádat rodiče, aby nechali 15-leté děti se opíjet. To je samozřejmě nesmysl. Tam tady v těchto takových jako drogových záležitostech a hodnotových záležitostech je samozřejmě důležité o tom s dětmi mluvit, bavit se s nima o tom, dávat jim, ukazovat jim ty příklady, ty situace, kdy třeba jsou lidi, kteří jsou závislí na alkoholu, mluvit s nima o tom, mít tu podporu vytvořenou. Ale už třeba se známkama, když dítě se neučí a dostane špatné známky, je lepší, když toto pochopí třeba v 5. třídě, než když to pak chápe v 9. A když už já jako rodič vím, že ten důsledek, ty špatné známky, je velký průšvih, protože ovlivní jeho další život, další vývoj. Takže je vždycky lepší, čím menší dítě si přijde na to, jaké jsou důsledky jeho činů, tak tím je to lepší.
1: Takže řešením by nebylo, když si dítě ráno vzpomene, že je písemka a neumí to, tak ne ho nechat doma, aby ho ochránil před tím, že se to nenaučilo, ale jen běž a napiš si to a schytej nějakou tu stoličku či horší známku.
0: No to si myslím, že je úplně typický příklad, kdy ten rodič opravdu měl říct, no to máš teda blbý, když máš takovýhle den a nezvládl to, co s tím budeš dělat, jak to uděláš, jak to vyřešíš. To je opravdu jako tvoje kompetence a tvoje starost. To mě se v podstatě jako rodiče netýká. Taky se nebude nikdo starat o to, když já mám v práci něco odevzdávat a neudělala jsem to.
1: Velmi mě mrzí, že naše Rozmarína je opět krátká na naše povídání. Dalo by se určitě těch příkladů vylovit ještě mnoho, ale snad aspoň to zásadní o vymezování pravidel a tom trestání v uvozovkách či nesení důsledků vlastních činů jsme řekli. Vy jste na závěrečné povzbuzení přinesla text, který s vaším dovolením přečtu pro povzbuzení nás všech rodičů s tím, že to bude dobré. Jednoho dne se stane, že křiknete na své děti. Proč už konečně vy zpropadené děti nevyrostete a nechováte se podle toho? A oni toho uposlechnou na slovo. Nebo řeknete, jděte prosím vás ven a najděte si nějakou jinou zábavu a nebouchejte s dveřmi. A oni s těmi dveřmi skutečně nebouchnou. Narovnáte po milion té pomuchlané peřiny po raním vstávání, pozbíráte hračky a kusy oblečení, porovnáte poličky, odklidíte kelímky od jogurtů, hračky urovnáte do krabic, srovnáte obrázek s medvídkem či nějakou rockstar visící na křivo a pomyslíte si, teď kéž by to tak už zůstalo hezky uklizené na věky. A ono to tak zůstane. Večer připravíte perfektní večeři se salámem, vše urovnané, čisté a nakrájené na vzorné porce a tvary. Na svátečním dortu nejsou žádné známky dětských prstů na polevě, ani nechybí vydoubané třešinky. A vy si řeknete, no, takhle přece vypadá slavnostně prostřený stůl a večeře. A sednete si k tomu krásně prostřenému stolu. Sami. Řeknete si, já už konečně potřebuji klid a soukromí při telefonování, žádné poskakování kolem, tahání za rukáv. Prostě klid. Slyšíte? Klid. Ticho. A budete je mít. Už nikdy více umělé mističky, tácky, sklenice oleptané od špinavých rukou a špagety po celém stole. Už žádné gumičky na šuplíky u kuchyňské linky, dvířka bránící východu z dětského pokoje či pádu se schodů. Už ani pod gaučem nenajdete autíčko či zapomenutou panenku. Už jsou pryč ty časy bezesných nocí s dítětem v náručí či pod osuškou nad inhalací. Postýlka už není plná drobků a v kočárku už bys nenašel stvrdlou špičku od rohlíku. Konec potopám v koupelně. Kdy naposled jste nažehlovali poslední záplatu na děravé tepláky, zase prodřené na průlesce. Už žádné promáchané boty či ucmundané tkaničky od bot, odřená kolena a prošoupané zadnice na kalhotách. Dovedete si to představit? Mít tartěnku s hladce obroušenou špičkou a ne žádný pahýl? Nemuset někoho zhánět na hlídání, když chcete jít do kina či na večírek? Nebo prát jen jednou týdně? Či nakupovat jen s košíkem v ruce? Konec rodičákům a poznámkám. Konec hlídání času, kde má které dítě být na jakém kroužku. Žádné balení a odcházení z domu na poslední chvíli, hlídajíce tomu rukavici onomu botu. Už si ani nikdo nepůjčuje auto a pásku na zalepení balíku najdete na svém místě, dokonce i nůžky. Popřemýšlejte o tom. Žádné vánoční dárky zabalené do obyčejného balícího papíru či krabice od sušenek s trčícími neuměle přilepenými rohy. Žádná políbení ulepená od žvíkačky či rohlíku s marmeládou. Žádné chichotání a šuškání ve tmě večerního pokojíčku. Žádná odřená kolena k ošetření. Žádná odpovědnost. Žádný strach. A ten hlas se vrací a říká: kéž byste pro pána už vyrostli. A ticho vám odpovídá: vždyť už jsme přece už dospělí. Tak tímto textem se s vámi loučíme z dnešní Rozmaríny. Děkuji paní Elišce za návštěvu, za to, že jsem několikrát přišla do Rozmaríny a povídala nám o tom, jak si s tou výchovou lépe a dobře poradit. Já vám moc krát děkuji.
0: Taky děkuji, nashledanou.

Krásné dopoledne vám od mikrofonu Rádia 7 po 11. hodině přeje Aneta Lofítková, se kterou budete trávit následující hodiny. Doufám, že prožíváte pohodový den a hned vám prozradím, jakými pořady si jej můžete ještě více zpříjemnit. Oddílové akce pořádané zvlášť pro kluky a pro holky nabízejí prostor pro hlubší sdílení i zábavu šitou na míru. Jak je připravit, proč mají smysl a co na nich děti nejvíc oslovuje? O zkušenostech i programu mluví sourozenci Johanka a Natanael Joklovi v rozhovoru s Ondrou Malým v pořadu Štafeta v 11.15. Ve čtení na pokračování se díky knize Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží opět ocitneme v 17. století na drsném anglickém venkově. Celá rodina žila v bídě a dluzích, když přišla nabídka nového místa pro jejího muže a s ní i příslib lepšího života. Příběh pokračuje v podání Rosity Mertové ve 12.15. Významného životního jubilea se v těchto dnech dožívá známá výtvarnice, malířka a ilustrátorka zejména dětských knížek Vlasta Švejdová. V pořadu Řeka života bude vyprávět o lidech a zkušenostech, které utvářely nejen její výtvarný projev, ale také osobní vztah s Bohem. Poslouchejte po 13. hodině. Od 2 hodin otevíráme vaše přijaté SMSky a e-maily a až do 3 hodin hrajeme písničky na přání. To je zatím vše z blížících se pořadů a teď už posílám několik chval. Začneme kapelou Noé Miracles.

Tohle byla kapela For King and Country a jejich píseň o pozbuzení druhého, o podpoře, fandění a o modlitbě. No a už jen pár minut nás dělí od dalšího pořadu, kterým bude štafeta. Tak si během těch pár minut čekání třeba připravte dobrou kávu a vychutnejte si další díl, který se zaměří na to, jak připravit oddílovou akci pro kluky a jak pro holky.

0: Klíčovou součástí klubového života jsou výpravy. A kromě táborů, puťáků a společných výletů se dá podnikat i jeden velmi atypický a v dnešní době možná trochu kontroverzní typ výprav, kterým se v naší klubové hantýrce začalo přezdívat Lady Club a pánská jízda. Co to je? Moje jméno je Ondřej Malý a na tuto otázku si dneska odpovíme nejen s jedním hostem, ale dokonce se dvěma. Sedí tu se mnou sourozenci Johanka a Anat Joklovi. Přátelé, vítejte.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: S Johankou a Anatem si známe celý život vlastně. Nata znám celý svůj život a Johanku znám celý její život. Potkali jsme se v církvi bratrské na Praze 13 a společně jsme pak chodili do klubu Robinson a později postupně jsme se všichni i nějakým způsobem podíleli na jeho vedení a právě na přípravě pánských jízd a lady klubu. Opakuju ten termín pořád dokola. Mohli byste objasnit, co to znamená?
2: Tak pánská jízda nebo lady klub je nějaká akce, která je jednodenní, vícedenní, s nějakým přespáním třeba, a je rozdělená na kluky a holky. To znamená, že kluci mají zvlášť svůj program, tu svoji pánskou jízdu, a holky mají zase nějaký ten lady klub.
1: Tak já k tomu ještě doplním za holky, že to je akce, kde jsme prostě spolu a děláme to, co máme rádi, což může být vlastně úplně cokoliv. Může to být něco kreativního, odpočinkového nebo naopak úplně akčního, ale hlavně to prostor, kde jsme jedna pro druhou.
0: Ty jsi už mi na to částečně odpověděla, ale chtěl bych se ještě zeptat, jestli byste mohli nějak doplnit, proč vlastně takový typ akce dělat? K čemu je to dobrý?
2: Tak jeden dobrý důvod je, že jak kluci, tak holky mají nějaká společná témata, které se hodí nějakým způsobem komunikovat společně v rámci té skupiny. A pro kluky to může být třeba jak zvládat svoji vlastní sílu, která prostě přichází v tom období, pro holky něco jiného.
1: Jo, já za hlavní smysl považuji, že vlastně je díky tomu možný jít mnohem víc do hloubky, než během nějakého malého small talku po dorostu. Tenhle prostor jít do hloubku může vytvořit takovou atmosféru přijetí a bezpečí, což si myslím, že je v tom nejdůležitější, nějaký safe place, kde může člověk říct otevřeně úplně cokoliv.
0: A tohle je zajímavé. Zažili jste někdy naopak, že to děti nevnímali jako bezpečný prostor, kam chtějí, ale jako něco, kde je vlastně štve, že to druhý pohlaví tam není a kde vůbec nechápali, proč by měli mít akci kluci sami a holky sami?
1: Jo, určitě. Já si myslím, že rebelie k tomuhle věku patří. Takže je takový to říct, že hej, proč to děláme, tak je úplně běžný. Ale myslím si, že když se podaří vytvořit prostě tu atmosféru, vyhecovat děcka, ať tam jdou, takže když to pak jednou zažijou, tak že můžou změnit na to ten pohled.
2: Souhlasím.
0: Jsou ty akce od sebe, kromě toho, že jsou organizované pro opačné pohlaví, nějak odlišné?
2: Nutně nemusí být. Kluci i holky můžou mít podobné zájmy. Není v tom žádné pravidlo. Myslím si, že neškodí, když se kluci naučí trochu vařit. Stejně tak, jak když to umí holky. Ale asi si snaž dokážu představit, když spolu kluci budou štípat dříví, než když to budou dělat děvčata. Asi tak.
1: Jo, já začnu tím, v čem si myslím, že jsou podobný, že podle mě u obojího jde nějaký hledání, podpoření a rozvinutí naší identity, což je podle mě přesně ten čas, kdy to děcka začínají řešit v tomhle věku. Takže to může být i vlastně propojený s tím, kým jsme jako muži a ženy. To objevení nějaký originality, potenciálu, který v nás leží. A na té praktické rovině bych řekla, že už to shrnul na dno.
0: Ještě mě zajímá, jestli myslíte, že má smysl takové akce dělat, i když jsou pohlaví v klubu hodně nevyrovnaná početně. Třeba když na klub chodí 11 kluků a 3 holky.
2: Určitě. Myslím, že když jich tam těch děcek je míň na té akci, tak to může být komornější, můžou se budovat lepší vztahy. A naopak, když jich je víc, tak to může podpořit k nějakým jako lepší partě, k tomu by se třeba lépe ty děcka poznali.
1: Rozhodně se přidávám, že jakýkoliv počet má cenu. Naopak si myslím, že možná pro nějakou diskuzi tak je i lepší menší skupinka, takže možná třeba dát společný program ve velkým a potom se rozdělit i na nějaké povídání, na sdílení třeba do menších skupinek.
0: Abychom nevyvolali falešný dojem, jak často si myslíte, že je vhodné takovou akci dělat? Je třeba možný dělat jenom genderově oddělené akce, nebo je to otázka jedné akce za rok, jedné akce za dva roky?
2: Mně by určitě připadalo škoda, kdyby se jak dělali jenom tyhle akce, tak kdyby se nedělali vůbec. Připadá mi, že to má svoje místo. Co si vzpomínám, tak my jsme to dělali tak jednou, dvakrát ročně podle kapacity vedoucích a děcek. A myslím si, že to byla docela dobrý interval, v jakém to dělat.
0: Kdo takové akce plánuje a kdo je potom vede? Dělá to celý tým dohromady, bez ohledu na pohlaví, nebo je jenom plánují dohromady? Jakým způsobem je vyřešená organizace?
1: Mně přijde super si třeba datum a místo domluvit dohromady jako celý tým, aby i vlastně jak kluci, tak holky věděli, kde pak budou, ale potom už samozřejmě jako ten program jako takovej, tak se můžou v těch rozdělených týmech řešit.
2: Jo, je to i výrazně podle mě praktičtější, když kluci to plánují potom pro kluky a ženy pro děvčata.
0: Musí být takové akce vždy rozdělené po celou dobu, nebo si dovedete představit nějaký hybrid, kde půlku víkendu jsou skupiny oddělené a pak se třeba sjednotí na stejném místě?
1: Jo, to jsme taky určitě dělali, že jsme měli třeba rozděleně večer, holky a kluci. Byl to takový víc čas jít do hloubky, popovídat si a pak jsme se další den sešli třeba na bouldru nebo na frisbíčku nebo na nějakým výletu.
0: Vzpomínáte si na první pánskou jízdu a lady club, který jste se účastnili?
1: Tak já si na svůj první lady club pamatuju moc dobře. Odehrával se vlastně v Praze na Soukenický a začínal společným večerem. Oblíkli jsme si černý oblečení, nahodili jsme kapuci a když už se tak nějak začalo vyprazňovat město, tak jsme vyrazili sprejovat. A bylo to prostě spojení takového toho pocitu rebelie, který jsme si hrozně užívali, ale současně prostoru pro kreativitu, mít prostě před sebou tu prázdnou stěnu a na ní vytvořit cokoliv jsme chtěli. Něco jsme dělali i společně pak. Možná vás teda teď trošku zklamu, že to byla legální stěna. Byl to John Lennon's Wall tady v Praze. Tak když se třeba spojíte s nějakým pražským dorostem, tak vám třeba poskytnou i nocleh. Ale myslím, že to, co mě tehdy hlavně oslovilo, tak byl ten čas semknutí, dělat něco společně, bejt si blízko a mít možnost bavit se o věcech, na který možná není normálně čas.
2: Já jsem teda dlouho pátral v paměti, jaká byla první akce. Určitě si nejsem jistý, ale ta první, kterou si pamatuju, myslím, bylo, že jsme byli někde v lese jako kluci a stříleli jsme po sobě airsoftkama. Ty bys mě možná i Ondro opravil, která byla první.
0: Já si vím, co myslíš, ale taky nevím, co bylo první, jsme starý.
2: A musím říct, že to bylo super, protože jsme se skvěle vyblbli, potom jsme měli nějaký jednoduchý zamyšlení a popravdě si myslím, že jsme potom se už rozešli, že to bylo takhle všechno, nebo jestli jsme měli nějaké jídlo, ale pamatuju si, že to byla docela jednoduchá akce a rozhodně to bylo jako hrozně moc zábavy.
0: My jsme se určitě potom hned nerozešli, já si totiž docela pamatuju, pokud teda myslím tu stejnou akci, že jsme pak přišli k vám domů a jeden z vedoucích, tvůj starší brácha, nám tam udělal pečenou krůtu. A mě tehdy poprvé v životě připadalo vaření mužný. Tak to byl takový silný zážitek z pánské jízdy.
2: Jo, tak tu krutu si samozřejmě taky pamatuju. Nevím, jestli to byla tato, ale to je pravda.

0: Tématem dnešního dílu jsou Lady Kluby a pánské jízdy a mými hosty jsou Natanael Jokla a Johanka Joklová, zkušení organizátoři těchto akcí. A já se přiznám, že nemohu nevyužít jedinečnou příležitost, která se mi tady naskytla, protože když jsem byl dorostenec, tak mi moje sestra vždycky odmítala říct, co se na Lady Klubech děje. A dneska jsem po 12 letech konečně zjistil, že se tam sprejuje, tak teď už možná chápu, proč mi to nikdy nechtěla říct, ale teďko, Johanko, musíš. Co se tam dělá?
1: Takový background teďka. Když jsem začala chodit do dorostu, tak vlastně byly nejdřív jenom lady kluby. Takže se mi líbí, Ondro, že když se vám nepodařilo z nás teda dostat, co děláme, takže jste si založili svý vlastní akce podle svých představ. Ne, teďko vážně. Myslím, že program může být fakt úplně cokoliv. Že primárně jde o to ty holky znát a vědět, čím žijou, co je baví, co je zajímá, co by třeba rádi zkusili. Možná i díky vlastně tomu ten potenciál v nich rozvinout a můžou zkusit díky tomu něco novýho. Abych nemluvila úplně jenom tak obecně, tak řeknu za sebe, že mám hrozně moc ráda společný vaření nebo pečení, dělat něco dobrýho a u toho si prostě povídat. A navíc si myslím, že většina z nás má ráda dobrý jídlo, takže jakoby i ty lidi, co se nechtějí zapojit do procesu vaření, tak minimálně ten výsledek potěší. Navíc to jídlo může mít i přidanou hodnotu, že se dá využít pro někoho dalšího, třeba upíct na neděli na občerstvení po bohoslužbě, nebo na Vánoce jsme šli třeba do domova důchodců, kde jsme potom rozdali perníčky, co jsme nazdobili. Nebo třeba i zajít za někým, kdo má nějakou náročnou situaci ve sboru, je nemocnej, za nějakým seniorem udělat mu radost a něco mu tam takhle přinést.
0: Povedlo se nám někdy udělat, že to pečený a vařený jídlo pak snědli ty kluci? Paralelní akce.
1: To by byla dobrá akce, že, Ondro?
0: Mně se to líbilo, akorát si nevzpomínám, jestli jsme to někdy udělali, anebo jestli je to jenom moje dětské přání.
2: Já myslím, že to jednou určitě bylo. Ale už si asi taky přesně nevybavuju, z jakých okolností. Pamatuju si, že kluci měli nějaký survival a holky snad měly soutěž Masterchefa a pak mělo dojít k hodnocení jídla právě vyhladovělými kluky. Ale nevím, jestli to přesně tak dopadlo, nebo jestli to prostě jenom schramstli.
1: Taky si nejsem jistá, jestli to vydrželo, protože to bylo určitě výborný.
0: Promiň, jsem tě přerušil. Co dělat, když holky nejsou ten typ, co by chtěl jenom stát u plotny a dělat takové ty tradiční holčičí aktivity?
1: Jo, myslím si, že rozhodně to není právě o těch tradičních aktivitách, což jsem chtěla tak dost zdůraznit a dostat se k tomu ještě, že si myslím, že to fakt může být úplně cokoliv. Může to být nějaký sporty, může se jít na stěnu, frisbee, volejbal, piknik, jít na výlet do jump parku, nebo prostě si zahrát unikovku. Klidně i pokud jsou to hodně akční holky, tak jít třeba na Survivor. Přijde mi super i nějaký aktivity, co podporují kreativitu, ať už prostě focení nebo točení nějakého videa, reelska. Teď se nám osvědčilo s dětskama z Dream Academy, z Mezinárodního vězeňského společenství, tak jsme natáčeli reklamní video nějakého produktu a mělo to úspěch, tak si myslím, že i cokoliv takového, co třeba se dá použít pak pro dorost do sociálních sítí i možná jim dát v tom víc takovou výzvu, že můžou i reálně vytvořit něco, co se pak použije, nebo prostě udělat nějakou výstavu jejich děl, vernisáž.
0: Občas žiju v naivní představě, protože holčičí kultuře nerozumím, že pro holky není program až tak důležitý jako pro kluky. Že kluci jsou víc orientovaní na aktivity a holky, aspoň jsem to tak často vnímal, přirozeně tíhnou spíš ke konverzaci a k tomu trávit čas spolu. A to je pro ně priorita. Máš taky ten pocit a projevuje se to nějak při plánování té akce?
1: Jo, řekla bych, že rozhodně je to nejvíc fakt o tom společném času, že ten program vytváří spíš takový podkres pro ty rozhovory, pro to, aby jsme se nějak víc poznali a důvěřovali si, ale že samozřejmě to popovídání tam vlastně dělá úplně nejvíc a ten program asi je trochu druhotný.
0: Zároveň bez těch činností se těžko akce připravuje a může se stát, že skupina holek v oddíle je zájmově hodně nesourodá. Že je tam skupina těch, které by nejradši pekly a moc se u toho neušpinili od třeba bláta, zatímco jiné holky ze všeho nejradši si hrajou na vojáky a běhají ultramaratony. Co dělat s tím, když se v kolektivu objevují takto protichůdné temperamenty?
1: Když jsou tam fakt rozdílné skupiny holek, tak si myslím, že je určitě možnost to rozdělit a zkusit udělat to i to a pak se zase na nějakou činnost třeba spojit, nebo je i vyhecovat možná do toho, aby zkusili něco, co předtím nikdy nedělali, ať už je to akční, anebo to kreativní a můžou buď zjistit, že je to třeba mega baví, anebo naopak, že je to vůbec nebere, ale že to vlastně tím pádem fakt dělat nebudou, ale možná se nebát i v tomhle zkusit něco novýho.
0: Pro klučičí skupinu, alespoň pro tu naší, když jsme byli malí, byl program vždycky hodně důležitý. Chtěli jsme vědět, co se bude dělat, to nejčastější otázka, kterou jsme pokládali, co budeme dělat teď. Co tebe přitahovalo na pánských jízdách? Ať už co se týče programu, nebo to třeba bylo něco úplně jiného?
2: Mně určitě vždycky se líbilo, že jsem tam byl s kamarádama. Ten kolektiv byl skvělý. Líbilo se mi, že jsme vyrazili často někam do přírody a tam jsme něco podnikli. Vím, že jsem byl rád, stejně jako bych řekl asi většina kluků, co tam bylo, když to bylo pořádně akční, když jsme si trošku hrábli a dali do těla. Zároveň jsme potom měli tu možnost zmožený se vrátit bezpečně do nějakého prostředí, který pro nás byl bezpečný, kde jsme se na něčem mohli zamyslet, mohli jsme diskutovat, případně povídat tak nějak do noci nad tím, co nás pálilo, zajímalo.
0: Dovedu si představit situaci, kdy vedoucí, ať už ženy nebo muži, ale většinou si to představuju v kontextu mužů. Jsou nadšený do nějaké aktivity, mužů typicky do nějaké outdoorové aktivity nebo survivalu nebo do něčeho takového, ale děti v dorostě ne. Klubové děti v dnešní době by často nejradši seděli za počítačem a povídali si o Robloxu nebo já nevím, co teď frčí. Zase častěji, teď nechci stereotypizovat, ale častěji podle mě muži jsou v tomhle trochu natvrdlí a když jsou nadšení do outdooru, tak prostě chtějí dělat outdoor s dětma. Je to dobrá cesta nebo je potřeba to nějak řešit a víc přemýšlet, co zajímá děti a více jim přizpůsobit?
2: Já si myslím, že to je taková dvoustranná věc. Jedna věc je, musíme být schopní jako vedoucí se dostat do toho prostředí dětí, proto ani, aby oni i měli vůbec zájem o to se podívat do toho, co my jim nabízíme. Zároveň je tam nějaká výchovná složka, kdy se snažíme to, co my vidíme, že je dobré a třeba vidíme nějaké hodnoty z Bible a z toho, jak jsme jim byli vychovaní, a tak předat jim. Takže určitě to vyžaduje nějakou přizpůsobivost. Když jsou kluci nadšený do her, tak je necpat jenom na nějaký bojiště, ale třeba zkusit se spojit s rádci, pokud máte v dorostě, a s mladšími vedoucími, zkusit se ptat, co třeba děcka hrajou, pomoct zorganizovat nějakou LAN party nebo prostě nějakou gaming night a prostřídat to. Podle mě je velice důležitá ta pestrost, protože i v tom věku to pomáhá rozvíjet ty děcka hrozně moc. Je to, bych řekl, nebezpečné jít furt jenom jedním směrem, pak se může úplně zapomenout na nějaký talent dítěte, který se prostě neobjeví.
0: Já předpokládám, že se to stává i na lady klubech, že se třeba neprotne zaměření vedoucích s dětmi. Stejně tak i ty ostatní otázky, co jsem pokládal, tak jsem je sice směřoval na jednoho z vás, ale vlastně si dovedu představit, že obdobné situace se můžou vyskytnout na obou dvou typech akce. Napadá někoho z vás něco, co byste chtěli doplnit k odpovědím toho druhého?
1: Já možná ještě navážu na to teďkon, že myslím si, že nadšení je nakažlivý, takže pokud vedoucí má prostě nějaký zájem velký a chce ho dětskám předat, tak je to super, ale fakt je podle mě důležitý i hodně sledovat právě, co tu danou skupinu baví, čím žije a nějakým způsobem v tom je právě podpořit a pokud možná i ten vedoucí úplně to necítí jako svoje téma, tak mi přijde super pozvat nějakýho hosta. Pozvat třeba u těch holek nějakou další inspirativní ženu, která může něco předat. Nebo jsou některé akce už připravené, třeba jako Eva Evě, kdy je možné jít víc na hloubku a řešit určitý témata, který řeší většina holek v tomhle věku. Takže možná se nebát i takhle někoho oslovit, ať už je to někdo, kdo umí něco, co ty holky bude bavit, nebo kdo má co předat, co jim říct.
0: Já si vzpomínám, že s klukama jsme několikrát přizvali jednoho chlapa ze sboru, co byl policajt a prostě byl velký a odvážný a kluci ho žrali a časem se i přidal do vedení dorostu a vlastně se stal vedoucím v průběhu celého klubového roku. Takže i s tímhle máme podobnou zkušenost i na klučičí straně. Je něco, co byste na pánské jízdě nebo na lady klubu s takto genderově vymezenou skupinou určitě nedělali?
2: Asi ani ne. Pokud to není něco, co by bylo vyloženě naprosto mimo běžný selský rozum, neskákal by s nima z 8-metrový skály do lomu, ale jo, přesně, je dobrý dopřát rozmanitost, jak už jsme říkali.
1: Jo, přesně, za mě úplně cokoliv, že to je přesně ono, že to není o tom, že se dělají nějaký určitý činnosti, které jsou typické pro holky nebo pro kluky. Myslím, že nejde o to podporovat nějaký stereotyp, fakt spíš rozvinout, co vlastně v nich je a hlavně strávit ten společný čas.
0: Je průběh akce Pánská jízda a Lady Club pro účastníky klubu opačného pohlaví tajný? Nebo se to může říkat?
2: Je přísně tajný.
1: Jo.
2: Já bych řekl, že nějaké utajení může podpořit takové to vybudování komunity a nějaké větší blízkosti navzájem mezi kluky nebo holkami, ale zároveň to jako není něco nutného. Ale určitě si myslím, že platí taková ta zdravá poučka, že co si poví ty lidi tam, tak se nevynáší ven, když to jsou nějaké citlivé věci, baví se o něčem, co se jich týká nějak víc osobně.
1: Ondro to už je naznačoval, nesmí se to dozvědět nikdy. Takže to vzkazuju všem posluchačkám. Ne, ale myslím, že to safe place je strašně důležitý, vytvořit tam nějaký bezpečný prostředí toho, že ty rozhovory osobní, co tam vzniknou a osobní témata, které holky sdílej, tak aby si prostě mohly navzájem věřit i příště, tak vědět fakt, že to prostě nebude říkat nikdo nikomu dalšímu.
0: Tak já si cením toho, že jste mi dnes tolik prozradili. Mluvili jsme o tom, k čemu pánské jízdy a lady kluby jsou, co to vlastně je, jak často by se mohly dělat a jakým způsobem. A teď by mě zajímalo, jestli je něco, co byste chtěli vzkázat vedoucím klubů, kteří nás dnes poslouchají a třeba přemýšlí, že by pánský klub nebo lady jízdu někdy udělali. A nebo si naopak říkají, že to nestojí za to a třeba vás napadá něco, čím byste je mohli motivovat.
1: Dělejte akce pro holky, má to cenu.
2: Určitě, za to bych se podepsal. Má to smysl budovat i zvlášť. Pokud to ty děcka nebudou vidět hned, tak to ocení po první akci a budete vidět, že to má smysl.
0: Díky moc. Mými hosty dnes byly Nat a Johanka Joklovi. Já vám děkuju za rozhovor.
1: Děkujeme taky.
2: Díky za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Ondřej Malý.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu tohoto dílu si můžete pustit třeba i v pátek v 18.30. A za týden nás čeká téma, jak zorganizovat tábor.

Tohle byla píseň o blízkosti a teď přijde na řadu chvála plná radosti ze spásy člověka. A myslím si, že každý, kteří jsme už uvěřili v Ježíše Krista, tak rádi vzpomínáme na ten krok a moment toho rozhodnutí a přijetí Ježíše do srdce. Aspoň já to tak osobně mám. A tak se pojďme ze spásy a záchrany v Kristu radovat i v téhle chvále, kde se zpívá: v nebeské slávě je zapsáno nové jméno a je to moje jméno. Mé hříchy jsou smyty. Jsem spasen a dnes jsem bělejší než sníh. Tak možná tahle píseň může být i takovou výzvou pro vás, kteří třeba váháte, jestli se rozhodnout pro život s Ježíšem, jste hledající a třeba nevíte, tápete, tak vám chci přát, abyste mohli poznat tu boží lásku, boží dotek a slova téhle chvály jednou taky vyznávat.

Je přesně 12 hodin a vy posloucháte Rádio 7. A pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že s polovinou dne přichází i prostor pro modlitbu. Tak ať už se nacházíte kdekoliv, tak vás zvu ke společnému zpomalení a ztišení se před Pánem Bohem. Pane Ježíši, znovu k tobě přicházíme jako k tomu prameni života, který občerstvuje i tu nejvíc zemdlenou a strápenou duši. Díky, že k tobě můžeme utíkat jako k tomu zdroji odpočinku. A tak jsem ti, Pane, moc vděčná za tvoji lásku, kterou my a nám všem denně prokazuješ, za vše, čím nás zahrnuješ a za to, že v tobě máme záchranu. Kde bychom, Pane, byli, kdyby tebe a tvé lásky k nám nebylo? A tak se ti odevzdáváme i pro tuhle chvíli do tvých rukou a odevzdávám ti každého, kdo teď poslouchá rádio, aby jsi byl jeho útěchou a oporou ve všem, co aktuálně prožívá. Znáš každého úplně nejlíp do posledního detailu a tak díky za to vědomí, že tě máme, že k tobě můžeme utíkat, o tebe se opřít a u tebe hledat pomoc i v ten dnešní den. A tak i kdybychom, Pane, byli úplně sami na tomto světě a proti všem, tak díky, že máme tebe, který má o nás zájem a má nás ve svých rukách. Nikdo nám nemůže dát to, co nám dáváš ty. Tak prosím, žehnej všem posluchačům i dnešnímu vysílání. Chválíme tě v našich životech a i v tuhle chvíli se ti znovu odevzdáváme. Amen.

0: Je před námi čtení na pokračování, ve kterém otevíráme knihu Sandy Denglerové o životě Susanny Wesleyové, matky Johna a Charlese, zakladatelů metodismu. Susanna se musela potýkat s nelehkým životem. Peněz nebylo na zbyt a dluhy rostly. Služebnou propustili, protože zapříčinila zmrzačení malé dcerky Molly. Susanna byla v 8. měsíci těhotenství a byla vyčerpaná. Zemřela její sestra i otec a sám neudržel žádné peníze. Tato jemná a vzdělaná žena žila v bídě a její jedinou spřízněnou duší byla markýzova vdova. I tu sám vykázal z domu. Susannin vztah k Samovi se změnil. Už ho tolik neobdivovala. Za čas přišel s možností nového farářského místa a mnohem více peněz. Snad to nebude znamenat, že Sam přestane kázat nekompromisně proti hříchu. Pro Susannu to znamenalo, že ubudou dluhy. Hospodaření s penězi leželo na ní. Čte Rosita Mirtová.
1: Těžké časy v Epworthu. V Epworthu byly chýše z kamene a vepřovic, kryté došky, ale i několik zděných domů se skutečnými taškami. Obyvatelstvo, jak Susan zjistila, překročilo počet 2000, možná 2500. Navíc bydlelo asi 1000 lidí v okolních dvorech a samotách. Epworth měl skutečné obchody a kostel St. Andrews v Samově novém sboru byl sice starý, nebylo to však na něm znát. Epworth zajisté nebyl Londýn, ale také to nebylo maličké South Ormsby. Malý Semi už vesele povídal, neustále kladl otázky a měl poznámky. Emilia, povídálek rodiny, neměla možnost uplatnit své komentáře. To však nezarazilo proud jejich slov a tak prostě mluvili jeden přes druhého. Susan uvažovala, co bude dělat, až Suki a Molly začnou mluvit. Bude muset zavést přísná pravidla, kdy a kdo bude mít slovo. Byl Epworth méně lačný novinek a pomluv než South Ormsby? Asi ne. Byl ještě příliš malý na městské způsoby. Mnohé zvědavé oči, které sledovali koňský povoz, věděli, že to je nový farář. Jeli kolem kostela St. Andrews a krátce na to zastavil vůz u fary. Protože děti i nadále švitořili, šeptala Susan svou děkovnou modlitbu potichu. Fara měla 3 podlaží. Sem seděl, opratě povolené, a díval se kritickým pohledem na budovu. Nutně potřebuje opravit, řekl. Jak je velká, konečně dost místa pro všechny. A ty trámy tam ve stodole je třeba vyměnit. Stodola se začíná naklánět. Ale je to stodola. Kam až sahá náš pozemek? Nejsem sedlák, ale Hiram Wilkes v South Ormsby uměl vypočítat rozlohu pozemku, i když měl tvar rozlitého pudinku. Když se pokusím vypočítat to tak, jak to dělá Hiram, pak bych řekl, že máme 2 nebo 3 jítra, ne-li víc, protože pozemek se svažuje do malého údolí. 3 jitra půdy pro faráře. Seme, budeme moci mít pár krav, zeleninovou zahrádku a Suki, uvaž, že nejsi selka. Když jsem se mohla naučit řecky a hebrejsky, naučím se snad také vysévat semena a dojit krávy. Bude to dobrý přínos pro výživu dětí. Nemusíme se tolik snažit, abychom ušetřili. Pomysli, že máme ročně 200 liber. Susan ho provrtala pohledem. Ale vzpomeň si, že máme 150 liber dluhů. Budeme šetřit na každém kroku, dokud dluhy nesplatíme. Rozčílí se. Pozorovala výraz jeho tváře. Ne, jeho oči stále zářily. Ano, paní, řekl, smál se a seskočil z vozu. Samueli, ty pomůžeš při vykládání a ty také, Emilie. Aha, zde zřejmě přichází vítací výbor. Suki, ty jsi celá bledá, sedni si. Dnes tě to dost vyčerpalo.

Susan se nevzpírala. Uchopila Semovu ruku, aby jí pomohl při vystupování. Pomalu šla k starému, sukovitému dubu a opřela se o něj. Jaký krásný strom, pomyslela si a obdivovala jeho rozložité větve s tmavými, stínícími listy. Zhluboka se nadechla. A ještě jednou. Ale nebyla to vůně dubů nebo trávy. Zavolala Emílii, aby dala pozor na malé sourozence a zvedla se, aby prozkoumala okolí. Fara byla z poloviny obložena dřevem a měla doškovou střechu. Hlína mezi trámy se tu a tam drolila. Před příchodem zimy bude třeba tato místa vyspravit. V této chvíli ji však dům nezajímal. Ta vůně zastavila se u vrzající branky do zahrady. Branka nutně potřebovala před zimou nový nátěr, ani klika nefungovala. Mohl by se na to podívat malý Sem. Také se může ujmout natírání. Trhnutím otevřela branku a vstoupila do zahrady. Vysoká tráva pokrývala cesty. Záhony byly zarostlé různými druhy plevele. Kopr byl suchý, majoránka vybledlá a rozmarín seschlý. Někdo se tu zřejmě snažil pěstovat růže, nikdy je však nestříhal a teď keře růží a výhony bobulovin divoce prorůstaly do sebe. Avšak ta vůně. Susan šla stále dál, až nakonec našla, co hledala. Zde u zadní stěny domu rostly šípkové růže. Náhle ožily vzpomínky na dvůr a květinovou zahradu ve Spitalyardu. Jako malé děvče často obdivovala její nádheru a jak často si její matka, ač vytížena péčí o rozrůstající se rodinu, udělala čas a vyhřívala se v její kráse. Spitalyard, šípkové růže a Epworth. Susan měla dojem, že se kruh uzavírá.

0: Mami, sousedé nám připravili výbornou polévku a jakýsi pan Cooper už uvnitř rozdělává oheň v krbu. Tatínek říká, abys přišla. Děkuji, Sammy, hned přijdu.
1: Mami, ty pláčeš.
0: Ale to jsou slzy radosti, drahoušku. Susan vzala synka za ruku a šla s ním zpátky k domu. Pomalu, neboť se zase projevila její slabost. Musíme dát zahradu do pořádku ještě před příchodem podzimu. To je to nejdůležitější. Myslíš si, že dokážeš natřít zahradní branku a spravit kliku?
1: Smím.
0: Jeho tvář se rozzářila. Byl jako jeho otec. Otevřel matce branku a zase ji za ní zavřel, pokud to šlo. Trochu plít můžeš taky. Až se počasí zhorší, dáme se do školních úkolů. S učením si už dost daleko. Tuto zimu začneme s latinou a matematikou.
1: Brzy budu velký, že ano?
0: Ano. Ach, zde jsou naši sousedé, jdou nás asi pozdravit. Po krátkém čase Susan opět porodila holčičku a nazvala jí Mehetable, Hetty. Susan se to jméno líbilo, protože v překladu znamená Bůh prokazuje dobrodiní. Bůh konal dobro nejen v jejím životě. Konat dobro odpovídá boží podstatě. Susan měla to jméno ráda, protože znělo tak vesele a skotačivě. Pak Susanin krásný svět dostával trhliny. V South Ormsby pociťovala určité znechucení a netrpělivost s malicherným politikařením. Byla však zklamána, když zjistila, že i když byl Epworth 10x větší než South Ormsby, politikaření tam bylo 100x horší. Místní liberální seskupení Ostrované usilovalo o omezování královské moci, aniž by jasně vědělo, co vlastně zastává. Sam byl odjakživa zapřísáhlý Tory, konzervativní a oddaný králi, a čelil ostré opozici ve svém sboru. Susan znala podobné spory z minulosti, avšak v tomto rozhádaném a skličujícím městě byly mnohem horší.

fara, která tak nutně potřebovala opravu, zůstávala neopravena. Hetty se narodila dřív, než Susan stačila dát zahradu do pořádku. Mohla se denně chodit dívat na šípkové růže, ale byliny zašly v plevelu a všude bujela tráva. Susan by byla nejraději pronajala půdu schopným farmářům. Sam však v sobě objevil lásku k zemědělství a udělal další dluh 50 liber, aby se uvedl jako rolník a aby pak jako farmář neuspěl. Městský člověk těžko uspěje v zemědělství, neboť schopnosti, které k tomu jsou třeba, člověk dědí a získá spíše praxí než studiem knih. Semena nevzejdou jenom proto, že Sam, snílek, velice doufá, že vzejdou. Politické spory nakonec překonaly Susaniny nejhorší obavy. Král se rozhodl, že dá vysušit větší část bažin, aby z nich byla zemědělská půda. K tomu pozval odborníky z Nizozemí, kteří věděli, jak zakládat odvodňovací kanály. Holanďané přivedli své vlastní dělníky, kteří ji dostali dobře zaplaceno, zatímco místní lidé neměli práci a sledovali, jak peníze unikají do Holandska. Kromě toho kolovala zpráva, že král má v úmyslu dát Nizozemcům část nově získané půdy. Orná půda se měla rozdělit na 3 díly. Třetinu měli dostat Nizozemci, třetinu koruna a třetinu místní farmáři. Napětí v Epworthu dosáhlo vrcholu. Několik rolníků bylo pro, aby se dal událostem volný průchod. Jiní chtěli organizovat povstání. Mezi nimi byla řada menších skupin. Ať jsem řekl skazatelny cokoliv, jedna i druhá strana si to vyložila proti němu. Byla to bezvýchodná situace. Také Susan tím velmi trpěla. Brzy poznala, že většina obyvatel města neumí číst a psát. Snad ani jedna žena nebyla gramotná. Sam a Susan jim připadali jako lidé z jiné planety. Už malý Sammy byl ve svém věku vzdělanější než diákoni v církvi. Ale přesto, že byli negramotní, počítat zřejmě uměli. A jak dovedli počítat pence a šilinky? Dluh 200 liber se nezmenšil ani o peny. Naopak, časem ještě narostl. Muselo se platit především služebné. Susan i děti byly často nemocné a jak se měla matka upoutaná na lůžko postarat o domácnost s 5 malými dětmi? V letech 1697 až 1701 porodila Susan Wesleyová dalších 5 dětí, mezi nimi opět dvojčata. Všech 5 zemřelo. V rodině se nepohnuli z místa. Snažili se, ale nebylo to znát. Zbor naslouchal svému faráři, ale nedocházelo k obrácením, nepřicházelo probuzení. Zbor žil, ale nerostl. Zahrada pustla, neboť Susan byla většinou příliš nemocná a slabá, aby se o ní mohla starat. Všude rostl jen plevel a bílý. I Sam, jinak spíš optimista, jevil známky vyčerpání. Hroužil se do svých knih, aby dal hladovému státci duchovní stravu, avšak státce se nechtělo dát nakrmit. K teologii měli odpor a učeností opovrhovali. Když jsem nedokázal vypěstovat pšenici ve zdejším světě, nevěřili mu, když mluvil o věcech onoho světa. Sam trávil hodiny a dny ve své studovně a psal dlouhé a složité básně. Žádná se však neprodala. A druh básní, které jeho přítel John Danton nazval kostrbatými veršíčky, se také neprodával. Sam stále hledal nové zdroje příjmů. Susan naslouchala jeho představám, pro které se nadchl. Dluhy však narůstaly. V rukou opatrného a uvážlivého muže by byly roční příjmy v Epworthu pro rodinu zcela stačily. Sam však nebyl opatrný a
uvážlivý muž. Jedno bylo stále jasnější. Život tímto způsobem pokračovat nemůže. Susan se vzdala naděje, že by sama předělala. Také přestěhování do městského sboru, kde by lidé mohli mít užitek ze Samových hlubokých znalostí a teologické učenosti, nepřicházelo v úvahu. Susan viděla, že Sam byl mužem na špatném místě a že jako pastýř sloužil špatnému státci. To však zřejmě nepoznala ani církev, ani Sam. Jakoby tloukl hlavou o kamennou zeď. Kázal obrácení a knižní vědomosti lidem, kteří ani neuměli číst. Nuže, je-li tomu tak a nezměnili se ani Sam, ani okolnosti, nezbývá Susan nic jiného, než aby se změnila sama. Začne hospodařit. Farní pozemky nebyly řadu let obdělávány. Susan koupila několik krav, hubená zvířata s pěknými rohy a hnědou srstí a s polností udělala pastviny. Pozvala dvě manželky rolníků na čaj a nechala si od nich vysvětlit základy chovu. Od služky se je naučila dojit. Během času získala Susan skutečnou lásku ke kravám, jak nádherné byly jejich velké hnědé oči. A především, stejně jako Susan, milovali pravidelný denní řád. Pravidelné dojení vždy ve stejnou dobu, den po dni, týden po týdnu.

Susan také koupila pár salat, aby je pořádně vykrmila. Naštěstí se vepři a krávy dobře snášely na pastvě. S rolníky ve vsi smlouvala a kupovala polní plodiny vždy neloupané, protože tak byly levnější, a slupky dávala prasatům. Vždy znovu vzpomínala, jak ve Spitalyardu s takovým odporem smlouvala s rybářkami. Kdyby byla tenkrát tušila, co jí čeká. V chovu slepic byla dosti úspěšná, méně už v chovu hus. Jeden místní myslivec jí prodal několik divokých kačen, které chytil v močálech. Nevěděla však, že po přepeření musí zvířatům přistřihnout křídla, a tak si kachny vyhledali jiný životní prostor. Mléko, maso a vejce z jejího malého hospodářství byly určitou pomocí. Zdaleka to však nestačilo. Stále více se vzdalovala od Boha. Samozřejmě denně se modlila a naučila děti modlitbu Páně, jakmile uměli mluvit. Nepociťovala však Boží přítomnost jako dříve a také věděla, čím to je. Měla prostě příliš málo času zahloubat se do Božího slova a uvažovat o něm. Avšak tuto okolnost může změnit. Už jako dítě, když jí bylo asi 5 let, slíbila Bohu, že za každou hodinu, kterou stráví zábavou, stráví hodinu na modlitbě a v rozjímání. Dosud vždy dodržovala tento slib, ale v posledních letech nemívala čas na zábavu. Rozhodla se tedy, že slib změní. Chtěla věnovat každý den 2 hodiny rozjímání a modlitbě. Zpočátku se to zdálo těžko proveditelné, dokonce i za pomoci služebné. 5 dětí mělo konec konců své nároky a k tomu 6 hodin denně učila Semiho a Emílii. Slíbila však Bohu 2 hodiny a bude dbát na to, aby to byly 2 hodiny. I když ji nový režim rozjímání přivedl zase blíže k Bohu, finanční situace se nezměnila. Jak toužila potom, aby konečně žili dobře a bez dluhů. Změnila, co změnit mohla, ale hlodavá nespokojenost přetrvávala. A tak se modlila. Nemohl by něco změnit Bůh? A pak ke změně, a to důkladné, skutečně došlo. Už při raní pobožnosti Susan něco tušila. Vítr lomcoval okenicemi a sliboval další nevlídný den. Sam prošel denní modlitební seznam jako obvykle. Po společné modlitbě byl na jeho tváři zvláštní výraz nedůvěry. Byl nějak nesvůj. Jestli ho něco trápí, dříve či později to projeví. Sam nic neutají. Po večerní pobožnosti se to provalilo. Suki, proč si dnes ráno neřekla amen, když jsem se modlil za našeho krále? Víš přece, jaký je můj názor. Myslím si, že oranžský princ je usurpátorem. Mary měla určité právo na trůn, ta však už nežije. Na trůnu by měl být Stuartovec, nikoli William. Sam na ní hleděl s napjatým výrazem. Susan se snažila uhodnout, co se v něm odehrávalo, tentokrát se jí to však nepodařilo. Podíval se po dětech, potom se zvedl a řekl: pojď se mnou do mé pracovny. Je čas jít spát, se mi, řekni to služebné. Susan poslala prvorozeného do kuchyně a šla za Samem. V pracovně si sedla do koženého křesla a sepjala ruce. Nenáviděla politické spory. Proč Bůh nespojuje lidi se stejnými politickými názory?

Sem se k ní otočil. William je králem z boží milosti a ty se odvažuješ tvrdit, že by neměl být králem? Věřím v králování z boží milosti neméně než ty, Římanům 13. Není moci leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. A William je zřízen od Boha. William je zřízen parlamentem. To snad je něco jiného. Věřím v králování z boží milosti neméně než ty. V Římanům 13. kapitole je napsáno není moci leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. A William je zřízen od Boha. William je zřízen parlamentem. To snad je něco jiného. Boží vůle je vyjádřena pokrevním příbuzenstvím a ne rozhodnutím parlamentu. William nepochází z královského rodu. Je dosti Stuartovců, kteří mají nárok na trůn. Jeho oči se blýskaly. Myslíš-li to vážně? Musíme se rozejít. Máme-li dva krále, musíme mít také dvě postele. Susan cítila horko ve tváři. Taková slepá umíněnost ji zlobila. Nejraději by byla mlčela, ale nepodařilo se jí to. Snažila se o mírnější tón, avšak její hlas byl stále hlasitější. Jsem si vědoma tvé náklonosti k Williamovi. Četla jsem tvé básně, které si věnoval jemu a Mary při nástupu na trůn. Vždycky jsi byl ctitelem Williama, toho však nekvalifikuje pro úřad krále, tím spíše ne, když je Mary mrtvá. Pochybuji, že by se William staral o to, zda spíš nebo nespíš v posteli své manželky. Věděla, že to neměla říkat. Ale už bylo pozdě. Sem vybuchl a na jeho tváři se objevil výraz ohnivého triumfu. Padl na kolena, lomil rukama, hleděl ke stropu a modlil se. Pane Bože, svolávám tvůj soud na mou hlavu, jestli se kdy dotknu této ženy nebo s ní budu sdílet postel, dokud tebe a mne nepožádá o odpuštění. Amen. Susan přišly na mysl nejméně tři vhodné odpovědi. Tentokrát však mlčela. Už natropila dost škody. Takovou frašku je nejlépe přejít mlčením. Odpověď by nic nespravila. Sem se zvedl. Myslím, že to je všechno. Omluv mne. Posadil se ke stolu a obrátil se k ní zády. Susan se rovněž zvedla. Tobě se omluvit? Za takové samolibé divadélko snad ani neexistuje omluva. Byla už skoro u dveří, když jsem suše pronesl. Smíš vstoupit kdykoliv, pokud se rozhodneš, že poprosíš o odpuštění. Susan na něj upřeně pohlédla. To jediné, za co se musím omluvit, je slovo samolibé. Je to příliš slabý výraz. Susan odolala nutkání zabouchnout za sebou dveře pracovny a tak je jenom zavřela co nejpevněji. Jak si to mohl dovolit? Žádat od ní formální prohlášení a hrozit jí odepřením manželských povinností? Právo zůstává právem a zásady jsou zásady. Susan se nikdy nevyhýbala odpovědnosti vzhledem k právu a povinnosti. Ani tentokrát ne. Vyšla po schodech nahoru. S večerní toaletou si dala na čas. Stále ještě měla pěknou postavu, i když na tváři bylo vidět několik vrásek, které tam dříve nebyly. Ale ve 32 letech to bylo přirozené. Za to v jejich černých vlasech ještě nebylo ani stopy po šedinách. Ne, nebylo důvodu se domnívat, že by se mu vzájem ochabl proto, že jeho žena přestala být přitažlivá. Jeho nesmyslná přísaha Bohu se dala hodnotit jenom jako teatrální gesto, které vyplynulo z chvilkové situace. Tak tomu bývalo vždy. Proč by to mělo být tentokrát jiné? Susan zalezla do své studené postele a zůstala nehybně ležet, dokud se pokrývky nezahřály. Venku dul vítr,
a rachotil okenicemi. Sem jistě přijde, až jeho hněv schladne. Nějakou chvíli se pokoušela zůstat vzhůru, pak vyčerpáním usnula. Když se ráno vzbudila, byla Semova postel prázdná. Oblékla se, česáním vlasů strávila poněkud více času než obvykle a sešla dolů. Pomalu začínalo být v domě živo, jak tomu bývalo každý den v tuto dobu. Dveře do Semovy pracovny byly otevřeny. Vstoupila. Zanechal tam lístek na uklizeném stole. Byla to poznámka napsaná jeho rukou, trochu větším písmem. Sděloval jí, že musí pryč, aby svolal diecézní shromáždění a že se v dohledné době nezamýšlí vrátit. Opustil ji a odcestoval do Lincolnu.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Veslijová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Chci vám teď sdělit takové menší upozornění, oznámení a chci vás informovat, že z určitých technických důvodů, které potřeba tady na naší rádiové budově pořešit, jsme nuceni na krátkou chvíli přerušit vysílání. Také na to chceme upozornit, že na nějaký čas, konkrétně za několik minut, neuslyšíte vysílání. Nebude to ale trvat dlouho, nebojte se a jsme u vás zpátky. Moc děkujeme za pochopení.

Na Rádiu 7 jsme se dostali do druhé poloviny dne. Máme 13 hodin a vysíláním vás provází Aneta Lofítková. Před chvílí jsem upozorňovala na to, že z technických důvodů budeme v brzkých minutách nuceni na krátkou chvíli přerušit vysílání, tak se toho nelekněte, pokud to přijde i třeba během následujícího pořadu. Brzy se vám ale naladíme zase zpátky.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém vám ráda představuju osobnosti, které vzali nejenom svůj život, ale také víru v Boha vážně. A v jejich životě to pak mělo důsledky a souvislosti. A tak moc ráda dnes vítám u mikrofonu paní Vlastu Švejdovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Vlasta Švejdová je výtvarnice, ilustrátorka, malířka. A troufnu si říct, že snad každý její obrázky zná. Ale možná nevíte, že paní Švejdová je také upřímně vyznávající křesťanka, dlouholetá členka sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. A tak bych ráda dnes, abychom si popovídali o vašem životě, aby posluchači měli možnost nahlédnout to, co vás utvářelo a jak se Bůh projevuje právě ve vašem konkrétním životě. Paní Švejdová, vezměme to od začátku. Kde jste se narodila? Jaká byla ta rodina, která vám dala základy?
2: Já jsem se narodila do nevěřící rodiny. Moje maminka a tatínek mě nikdy o víře nebo o Bohu neříkali. Já jsem kdysi chodila do náboženství, než ho zase zrušili. To byly takový určitý leta v 50. letech a pak nějak to nebylo žádoucí. No ale moje maminka, tatínek zemřel teda mladý předčasně, ale maminka uvěřila až skrze víru mou a mých dětí a dalo by se říct i vnoučat.
1: Rodiče byli výtvarně nadaní?
2: Moje maminka jako ráda malovala, ale ona byla ten ročník, který vlastně Baťa poslal totálně, nasadil celý ten její ročník do Německa za války. Takže potom, když se vdala, tak se nemusela vrátit do Německa, takže já jsem pak vznikla tady z toho jejího manželství, který bylo tak trošičku nebo hodně nouzový a taky se pak rozpadlo.
1: Máte sourozence?
2: Měla jsem bratra, který, když mu bylo 17 let, zemřel a možná to byl takový ten hlavní bod. Mě bylo tenkrát 24 let a měla jsem už dvě malé holčičky, kdy jsem si uvědomila, proč odešel, kam odešel, kde je a začala jsem přemýšlet o existenci Boha.
1: Vraťme se ale ještě k počátkům vašeho života a k dětství. Vy jste tedy válečné dítě?
2: Já jsem tak těsně poválečné.
1: Těsně poválečné. A jaké jsou vaše vzpomínky na to útlé dětství? Právě na tu, ta doba je celkem výrazná a nepříliš šťastná.
2: Já, moje vzpomínky na dětství jsou úplně ty rané, takový jakoby vůně, pocity. Vzpomínám se, že jsem chodila velice taky brzo už malička do školky a že mě fascinovaly už tenkrát pastelky, že to měly nějakou ještě prvorepublikovou sadu značky, který vlastně nikdy pak, nebo mnoho let se nikde neobjevovali. To mě tak jako silně na mě zapůsobilo. A jinak já jsem měla báječnou babičku, ale ona byla v Praze a myslím si, že to byla ona, která mě říkala o Bohu, ale jenom tak malounko a naučila mě takovou tu dětskou modlitbu, kterou v podstatě jsem si říkala. Asi tak.
1: To anděličku, můj strážničku.
2: Ta klasika, no.
1: Zůstalo ve vás to povědomí Boha a věcí nad námi?
2: Určitě. Už v tom raném dětství vzpomínám se, že jsem měla něco, čemu se říká živá víra, protože jsem mamince vysvlékla pletení, celou tu řadu upletenou a pak ještě, když jsem se to snažila zpátky navlíct na ty jehlice, tak další tři řady. A že jsem opravdu, než oni byli někde na návštěvě, takže jsem doufala, že to tam samo naskočí, že to Pán Bůh zařídí. Čili dá se říct, že jsem měla silnou, živou víru v takovej ten zázrak.
1: Předpokládám, že tenhle zázrak se nestal. Jak to
2: se nestal, ale jako já nadále jsem, jako, já jsem Boha hledala a dokonce jsem se přidávala v ulici k věřícím katolíkům a v Černých Polích v jedné kapli, v kapli dětské nemocnice, tenkrát byly bohoslužby. A takže jsem se přidávala k ním a sice jsem moc tomu nerozuměla, protože se domnívám, že v té době se ještě sloužilo latinsky, ale jako hrozně se mě to líbilo.
1: Kdy jste sama vzala do ruky pastelky a začala kreslit?
2: Velice brzo. Maminka měla schovaný obrázky od 2 let, kdy ta fantazie a určitá jako i zručnost těch malých tlapek tam byla. Protože když to můžu posoudit, děti jsou hrozně šikovný, ale už se pozná, že jako to dítě tu tušku jako vezme za ten správný konec a snaží se udělat třeba i kolečko, že jen tak jako nečmárá.
1: A dalo by se říct, že to kreslení fakt bylo vaším zájmem nebo jedním z mnoha jenom v tu dobu?
2: Já myslím, že to byl hlavně můj zájem. Jako já jsem nikdy moc jako nesportovala. V podstatě celé prázdniny jsem prokreslila. To byly stohy a stohy všelijakých obrázků, ale i sošek, které jsem plácela z hlíny. Takže myslím si, jako, že u mě to jako bylo docela jasný.
1: A co je to, co vás na tom bavilo? Barvy nebo že jste si fantazírovala a kreslila?
2: Tvorba. Tvorba. Dodnes o tom přemýšlím. Je to něco, co je mimo... To je takový dar. Já to teď, nebo už vždycky jsem to vnímala jako určitý dar. Tak jak někdo má hudební sluch a smysl pro melodii, tak já jsem chtěla stvárnit něco, co si představuju, nebo co jsem viděla, nebo si to nějak upravit a toužila jsem to vytvořit.
1: Když si vzpomenete na tu svoji ranou tvorbu, tu dětskou,
2: ano.
1: Posouvala jste se někam, nebo jak jste uchopovala to řemeslo?
2: Řemeslo jsem uchopovala tak, že moje maminka, až už teda to bylo zřejmě se mnou k nevydržení, tak vzala kufr mých obrázků a navštívila jednoho brněnského starého malíře, o kterém věděla, že maluje obrazy a šla se s ním poradit, jestli teda jako mám nadání. No on si to chudák prohlédl, což bylo docela náročný, bylo toho velice mnoho. A řekl, no, nadání má, ale víte, ono je to o povaze. A to měl velkou pravdu, protože spoustu nadaných mladých lidí později, když jsem studovala, tak třeba pak nic nedělalo. Ale ten talent tam byl, ale neměli na to povahu.
1: Tedy vytrvalost, myslíte?
2: Ano, to jako prosedět ty roky, léta, prostě na té židli. A kreslit.
1: Vidíte, to jsme ještě nezmínili, když jste mluvila o brněnském malíři. Vy jste tedy z Brna?
2: Já jsem se narodila naproti Lužánek, tam byla kdysi porodnice, tak tam jsem od narození Brňačka.
1: A jak vnímáte svoje město dnes?
2: Brno?
1: Ano.
2: Tak léta jsem se snažila ho tak nějak pochopit a uchopit i malířsky. Myslím si, že nejsem takový ten brněnský občan, který teda nedá na Brno dopustit. Je spoustu nádherných měst v naší republice, ale i v zahraničí. Ale až skrze cestování a různé nádherné města jsem začala přemýšlet, proč i výtvarně neuchopit to Brno, i když já nejsem typický krajinář nebo malířka obrazů s architekturou, ale vždycky ty obrazy nějak zabydlují těma svýma lidičkama, dětičkama, ženama. A prostě krajina je a architektura nedílnou součástí jako mé tvorby, protože tak to chápu, že takto jsme postaveni do určitých míst.

0: Mým vzácným hostem u mikrofonu je paní Vlasta Švejdová, výtvarnice, malířka, ilustrátorka mnoha knížek, s kterou si dnes povídám i o malování, ale netoliko o malování. Vy jste v předchozím rozhovoru zmínila moment, kdy vám ve vašich 24 letech zemřel 17-letý bratr. A řekla jste, že to byl takový zásadní impuls k tomu, abyste začala hledat Boha nebo definovat nějak svoji víru v to něco. Jak to probíhalo to, že jste opravdu zakotvila v církvi a že jste se stala křesťankou?
1: No, já jsem vlastně už ještě před jeho teda smrtí, dalo by se říct v takovém předpubertálním období, začala přemýšlet hodně o tom smyslu života. A sice o existence, proč jsem to já, proč se takto cítím, proč takto vypadám, jaký to má význam. A je teda pravda, že jsem si uvědomovala, že všechno má svůj řád, jakože když voda roztaje, třeba zmrzlá voda, že prostě všecko nějak funguje. A uvědomovala jsem si tu originalitu té lidské bytosti, jo. Ale já jsem byla docela zoufalá, protože vlastně nikdo mě nedokázal ukázat jako mimo tu babičku a ta byla v té Praze na Boha nebo na nějaký větší dát si práci a vysvětlit mi některé věci. Dnes je spoustu možností, že přes média nebo přes různé časopisy se dozvědět o svých pocitech, proč je to tak a ne jinak. A právě ta smrt toho mého bratra, ta mě hluboce zasáhla, protože už jsem byla matkou a prostě jsem si říkala, tak kam on vlastně šel, co se s ním stalo a začala jsem jako víc Boha hledat. Ovšem, to byly takové jakoby pro křesťany třeba i jako povrchnější doba, kdy jako ty kostely byly prázdny. Jo. Já prostě si vzpomínám, že když tak jsem občas někde zašla, takže vlastně mimo nějakou hodně starou babičku tam téměř nikdo nebyl. Nicméně já jsem věděla tak nějak vnitřně od toho svého dětství, že ten Bůh je. Jo. Ale nevěděla jsem, co s tím jako mám dělat. Nebyla jsem informovaná. To je tragédie strašně moc lidí, že nejsou informováni nebo špatně informováni a mnoho lidí cítí právě, doufám, že to tak cítí od dětství, tu touhu být jako s Bohem. A bohužel v tom mým životě se to tak nějak zamotalo, že vlastně ty mý rodiče se brzo rozešli a já jsem toužila i po rodině. Člověk a hlavně ženy často zaměňují touhu po Bohu, zaměňují za rodinu a muže. To je velký omyl a tak vlastně jsem se velice brzo vdala a pochopitelně to špatně dopadlo, jak jinak. A byla bych tenkrát vděčná i za nějaký světský časopisy, ale to nevycházelo nic, co by rozebralo ženu nebo pomohlo jí najít se ve vztazích. To bylo vlastně všecko tak jako hrozně komunisticky laděný o práci, o výkonech a nikdy tam nebylo nic, co s tou duší, co s tou smyslí dělat, co s tou vírou a tak jsme se v tom jako plácali a protože jsem neměla žádné takové ty dobré základy pro život, nebyl kdo by mě poučil, tak jsem to v tom naprosto teda lítala.
0: A kde nastal ten moment, že jste objevila Boha?
1: No, já jsem velice silně jsem začala toužit po Bohu až v době, kdy už v podstatě jsem se prosadila umělecky, jo? Protože ty nápady a humor mě neopouštěly a naopak jsem byla plná myšlenek, takže jsem velice Brzo se tenkrát dostala a stala jsem se pak později kmenovou autorkou časopisu Dikobraz a to mě přineslo velkou, jako bych, dnes bychom řekli, mediální úspěch a otevřely se mě i dveře do různých profesí, protože lidé ty obrázky měli rádi, rozuměli jim a dá se říct, že jsem se snažila je rozumět lidem a přes ten pohled i na ženu a na děti byl pro lidi tak sympatický, že jsem našla si tu svoji parketu a v té době jsem řekla, no a co dál? Jo, co bude? Teď to není jako všecko, přece ten život musí mít jiný, hlubší smysl, to mě bylo jasný, jo. Ale opravdu jsem nevěděla, co a jak dál. A já jsem tenkrát, myslím, to bylo u Minoritu, jsem tam zoufale volala ještě s jednou babičkou, to jsme šli po těch schodech, na kterým by se měl každý pomodlit, je to tam napsané, teda na tom schodu. A strašně jsem prosila jako o víru a aby mě někdo vysvětlil, protože opravdu v mém okolí nebyl nikdo, to byla úplná teda beznaděj. No a Pán Bůh mě začal velice vést, začal mě pomáhat. To bylo jako, když se dělá mozaika, když sazujete kamínky nebo sklíčka a z začátku je to takový ten obraz jako nepřesný, jakoby rozházený a najednou to dostává obrysy. A já jsem viděla, že to je Bůh, že to nejsou náhody, že to jsou pomoc pro mě, pro jako moji osobu, pro moje děti, moji rodinu a byla jsem velice zasažená, ale nevěděla jsem taky zase, co s tím. Pak jsem si vzpomněla, že jsem měla jednu spolužačku na škole, Petru Křížovou Karasovou, a tak jsem jí volala, aby přišla na návštěvu. Ona mě později říkala, že se jí teda moc nechtělo, ale její maminka říká, no tak běž za tou Vlastou, běž, teď ti už volala jako víckrát. Tak za mnou přišla a já jsem říkala, tak a Petro, všecko, co víš o Bohu, mě řekni, protože jsem si vzpomněla, že byla z věřící rodiny. Tak to vlastně začalo.
0: Petra vám povyprávěla a jaké to mělo důsledky?
1: No, ona tenkrát chodila do jiné církve a říká, víš, já chodím tam kousek odtuď, ale já tě přivedu na Smetanovu, do Bratrské jednoty baptistů, tam jako můžeš ještě, jsem byla docela mladá, jako i do mládeže a tak. No a takže tam mě jednoho dne jako přivedla a to kázání pro mě bylo docela jako těžký, protože já jsem Bibli nečetla a asi bych ani vůbec jako nerozuměla bez nějakého výkladu a pomoci, ale srdcem, duší jsem tak jak včelka, když cítí vůni květu, věděla, že jsou tam dobře, jakože, že prostě se dozvím o Bohu a tak vlastně od té doby jsem tam zůstala. Nikdy jsem nehledala další jiné možnosti, protože jsem si říkala, že to je dobrý pro mě.
0: Paní Švejdová, co se změnilo, když jste začala chodit do církve nebo když jste opravdu celým srdcem našla Boha, uvěřila mu? Protože mnoho lidí říká, že to byl zásadní zlom v jejich životě, ale podle vašeho vyprávění vy jste šla takovou tou dlouhodobou cestou veliké touhy a hledání. Uh-huh. Mělo to pak nějaké konkrétní důsledky, to vaše zakotvení?
1: No, zaprvé jsem přivedla tam děti, a děti tam zůstaly a dodnes jsou, jako i když třeba žijí někde jinde a chodí někam jinam, ale jsou věřící, takže to byl velký pro mě zázrak. Zlom bylo v tom, že jsem věděla, že všechno, ale to já jsem tak jako tušila, že ten Pán Bůh všechno ví a o všem ví, ale že jsem některé věci už jako nemohla jako dělat. To znamená, že třeba v tom kresleném humoru jsem viděla, že některé věci nebo nějaký styl humoru je pro mě tabu, že rozhodně už jako já jsem nikdy moc nějak jako nebyla v těch obrázkách jako vulgární, to v žádném případě ne, ale něco už jsem měla zábranu třeba jako, aby se tomu lidi smáli, takže to jsem tak jako cítila i v té tvorbě.
0: Mělo to nějakou odezvu?
1: Jako lidi si jako toho nevšimli a to je dobře, tak to má být. Jako nevšimli si toho, protože jsem až tak jako výrazně se nezměnila, ale jako já jsem byla velká evangelistka, jsem všechny hrozně evangelizovala a to do mě tak, třeba jsme jeli na služební cestu pracovně, tak do mě kopali a říkali, oni stojí, tady jsou dva komunisti v tom autě, já jsem říkala, no taky potřebuju slyšet Boží slovo, takže já jsem byla takový jako v tom mládí docela živel. No.
0: Vás nikdy nenutili, abyste se stala členkou strany?
1: Já jsem tomu nějak jako unikla. Nikdy nikdo, právě protože jsem byla takový externí pracovník, že jsem přispívala do různých časopisů a novin, takže jako tak jsem jim unikla.
0: Vy jste vystudovala výtvarnou školu?
1: Já jsem studovala střední umělecko-průmyslovou školu tady v Brně na Husové a sice dostala jsem se na obor hračky a loutky a maturovala jsem s panenkou 35 cm vysokou a byla moc pěkná. V té době jsem byla na praxi ve Fatre na Pajedlích a tam se dělaly panenky, takže to byla taková pro mě inspirace udělat tu panenku jinak. No ale později jsem nepokračovala tady v té cestě. Začala jsem dělat ty kresby a později teda ty ilustrace a převážná ta tvorba je věnována jako dětem.
0: Pojďme tady k vaší tvorbě, protože tam se opravdu krásným způsobem opakují, teď nechci, aby to vyznělo špatně. To opakování je vlastně to kouzelné na vaší tvorbě. Krásné krajinky, dokonce krásná města a domy, když jste říkala, že se tomu prvoplánově moc nevěnujete, ale především děti. A protože já jsem měla tu možnost se přátelit s jednou z vašich dcer, tak mně vždy připadalo, že tam tu svoji dceru kreslíte, že vidím ty vaše děti v těch obrázcích. Je to pravda?
1: No, říká se to dokonce, že i malíři malují sebe nebo tu svoji rodinu. A myslím si, že je to přirozené, že vlastně tím, že ty děti vychováváte, porodíte, jste jako stále s nimi, takže ten typ určitě jako ve vás jako zůstává. I když po určité době třeba děti mě říkali na besedách a vy malujete pořád jenom modrý oči a jo, tak jsem si uvědomila, že je to pravda, začala jsem to jako i hnědý oči, i brejličky a tak různě, aby ty děti se tam opravdu jako našly, protože některým to jako docela vadilo. Já jsem se vždycky hájila tím, že ta modrá vždycky vyjde v tom tisku, jo.
0: Vy krásně zpracováváte krajinky do účesů různých žen a rozvíjíte tento nápad s různými směry. Jak vlastně došlo tady k tomu propojení?
1: No, mě krajina, jako ta krajina, ta žena připomíná opravdu ženu. Já, když takhle se jede na Vysočinu a teď vidíte, jak ty políčka se střídají s těma hnědýma pruhama s oranýma a ty stohy a ta zelená barva, tak prostě mě to připadá, jako když žena se učeše, nebo jednou jsem udělala takový obrázek, to mě inspirovali, jak se začaly dělat do kolečka, ta sláma se dává, ty stroje to zpracovávají, dřív se dělaly snopy a teď se dělají všelijaký čtverečky a oválny a kolečka, tak mě to přišlo jako žena s natáčkama, jo, tak prostě vždycky vidím tu krajinu a k té krajině patří děti jako k ženě, tak.
0: Vy se taky nebojíte barev, vaše obrázky jsou krásně barevné. Máte nějakou oblíbenou barvu?
1: S tou mojí barvou je to teda asi tak nějak daný. Já se domnívám, geneticky můj praděd kdysi dávno šel do Itálie na zkušenou a byl barvířem látek. Jo, toho se vyučil a když se vrátil z té Itálie, tak se začalo vše dělat v továrnách, takže musel změnit zaměstnání. A tak si myslím, že ty si té barvy nějak souvisí u mě možná i s tou genetikou, ale tím, že maluju pro děti převážně, tak vím, že oni mají rádi ty čistý a veselý tóny.
0: Ilustrujete hodně knížek, na kterou vzpomínáte opravdu s láskou?
1: Tak těch knížek je hodně. Každá knížka mě přirostla k srdci, protože někdy je to práce na půl roku intenzivní a těch titulů pěkných bylo hodně. Zmínila bych Budulínka, to byla moje první dětská knížka tady v brněnském bloku a teď po těch, já nevím, téměř 40 letech vyšla po druhý nedávno. No a potom to byly Karafiátovi Broučci, ty teda opravdu nám tenkrát i s paní nakladatelkou všem přirostly k srdci, protože ten mikrosvět jsme začínali tak nějak více intenzivně vnímat. Vzpomínám si, že jsme se shodli obě dvě na tom, že normálně, když by něco nám lezlo přes stůl nebo papír, tak to smeteme rukou a takhle jsme čekali, až přejde a tak různě jsme byli tím jako pozitivně pro ty Broučky poznamenaný. A teď ta knížka taky po 15 letech znovu vyšla. Byla nalita, jak se říká, do většího formátu, takže jsem tam musela minulý rok dodělávat 8 ilustrací, což byl docela pro mě problém, protože přece jenom po několika letech vždycky ta kresba, i když vypadá stejně, není stejná. Ono se to jako trošku vždycky nějak změní.
0: A posune kousek.
1: No, posune.
0: A jak vlastně takové ilustrace vznikají? Je to věc okamžiku, máte nápad, sednete a kreslíte, anebo no, se na to čeká?
1: No, probíhá to tak, že to nakladatelství už tak asi ví, co ode mě jako očekávat a tak mě pošlou třeba text, jestli jako bych do toho šla nebo ne. A když teda do toho jako jdu, tak si to přečtu několikrát v průběhu ilustrací, se k tomu vracím, dělám si poznámky, skici, prostě to je to taková dlouhodobější práce.
2: Nestino lípy, chtěl bych ti říct, často hádej se lidi, kdo má mín, kdo víc. Nestino lípy, chtěl bych ti říct, že kdo Boha nezná, nemá nic. Co hodně znamená na téhle zemi, pro lidi jednou bude bezcenný smetí to, až Ježíš přijde pro svoje děti.

ještě asi nepoznali smysl života, ještě nevědí, jak krásná je čistota, co bohu líbí se, co se mu

0: V dnešním pořadu si povídáme o životě a taky práci paní Vlasty Švejdové, výtvarnice, ilustrátorky. A mluvili jsme o tom, jak vznikají kresby do dětských knížek, kterým se hojně věnujete. Pojďme k jiné knize, knize s velkým K, tedy k Bibli. Napadlo vás někdy ilustrovat i Bibli? Nebo děláte si obrázky?
1: No určitě, já mám některé, ne obrázky, ale třeba oleje, které vychází z Bible. Oslovují mě různé, třeba chvála ženy statečné, anebo o moudrosti. A snažím se, je to velká inspirace, ještě člověk si říká, teď udělám tady toto a tenhle ten nápad, protože to by se dalo neskutečně do nekonečna kreslit a ilustrovat, anebo volně stvárňovat moudrosti, ale vždycky do toho mě vleze nějaká dětská knížka, která je hodně náročná, takže mám spoustu i poznámek, a dá-li mě Pán Bůh zdraví a sílu, tak doufám, že ještě mnohé jako namaluji. Třeba jenom z knihy Přísloví a z moudrosti tam je mnoho momentů a vidíte, i ta moudrost je ta žena, že jo?
0: Čtete ráda Bibli?
1: Ano, velice ráda, velice si u toho odpočívám, posiluju se opravdu, jako dává mě to sílu, i když přiznávám se ze začátku, to bylo docela horor pro mě se některýma věcima prokousat, že jsem měla období těžkých zápasů. A jednou mě jedna sestra řekla takovou rozumnou věc, podívej se, když, a otázek jsem měla, že mnoho, a ona mě řekla, podívej se, rybu taky nejíš s kostrou, jo, tak to prostě obudlož, přijde doba, kdy tomu porozumíš, a to se teda stalo. A je pravda, že prostě si nedokážu představit Boží slovo jako bez toho, aniž bych z něho čerpala sílu. Dokonce jsem, myslím, v určitém období svého života se učila Janovo evangelium nazpaměť.
0: A kam jste došla?
1: No, tak nějak, nebo snažila jsem se, no.
0: To je pěkné. Máte nějaké životní vzory? A teď nemyslím ty umělecké, ale spíše křesťané nebo možná i biblické postavy. Někoho, kdo tu vaši víru jaksi pomáhal formovat.
1: Nedávno jsem to zmínila, toho Komenského v jednom pořadu, že vlastně ještě jako teda ten nevěřící jsem jako nevěřící prakticky jsem přemýšlela, proč on toho tolik byl schopen udělat, než jsem pochopila, že vlastně to bylo s Kristem, jo, že šel po jeho boku. Ale tak těžký život bych nechtěla mít, i když ten život nám ty balvany a to zúžení, to soužení, jak říká Bible Kralická, opravdu přináší. A těch lidí je hodně, i biblických, všelijakých žen, ale v podstatě vždycky to pro mě je ten člověk, který je tvůrčí. A Komenský vymýšlel věci, aby pomohl druhým, aby naučil. U mě to není až tak závažný pro ty lidi, ale jsem vděčná Pánu Bohu, že mě říkají, že od té doby, co třeba jim ten obrázek visí v pokoji, že už jsou tam raději, že se přestěhovali z kuchyně tam. To jsou věci, které jako mě těší, protože já se za všechny knížky, za všechny obrazy a práci už od těch svých zhruba 30 let upřímně modlím, aby ji Pán Bůh požehnal.
0: Vy jste říkala, že jste byla vášnivá evangelistka po té, co jste našla Krista. No. I dnes jste vášnivá evangelistka?
1: Když jako mám příležitost, tak jako stále hovořím o Bohu lidem. a ne vždycky je to příznivě přijímáno a ne všichni jsou ochotní to slyšet, ale já si uvědomuji, že to bylo asi snažší v tom, že jsem byla mladá a půvabná, jo. A že když jsem prostě tyhle ty věci nadšeně říkala, tak dnes, když třeba mám už určitý ostych evangelizovat mladý lidi, jo, protože si řeknu, ta stará paní, jo, co ona mě bude říkat, jo, to je teda pravda. Tady je nevýhoda určitého, jako toho věku, že někteří lidi jako mě neberou, tak, ale zase mě Pán Bůh přináší nebo přivádí a doufám bude přivádět do cesty lidí, kteří jsou zralí a kterým to jako pomůže. A tak se mně to stává, že mě přivede Pán Bůh do cesty lidí. A nebo znovu přivádí. Jsem si uvědomila, že kdysi jsem jim svědčila a teď už dozráli, jsou unavení a najednou prostě si řeknou, tak co kdyby to byla opravdu pravda. A i sami se ozvou.
0: To je veliká úleva, že člověk nemusí
1: ano.
0: spěchat,
1: no.
0: Že?
1: No.
0: Že může spoléhat na ty boží cesty, no. Hlavně to boží časování.
1: No.
0: Bůh ví, v kterém čase, kdy se co má stát. Paní Švejdová, vy jako výtvarnice určitě sklízíte mnohé pochvaly a mnoho se o vás mluví. Na druhé straně se musíte zákonitě tady setkávat i s kritikou. Setkáváte? A s jakou? Jak to na vás působí? Jak to berete?
1: Tak je fakt, že kritika je jako pro každého tvůrce asi těžká, a jako ale mě vždycky posune dál. Protože si řeknu, a co když je to pravda? Jo, co když to takhle je? Takže kritiku prožívám tak, že pár dní jdu kanálem, jako bych nejradši se neviděla. A pak si řeknu, tak to asi jako něco na tom bude a musím buď to přidat, nebo něco opustit a takhle. No.
0: Takže nějaká zranění si v sobě nenesete, nehýčkáte to?
1: Ne, hýčkám, ne.
0: Vy máte 4 děti,
1: ano.
0: My jsme skončili u 2 dcer, ale přibyli ještě 2 synové a oba 2 jsou výtvarníci. Máte z nich radost?
1: Mám z nich velikou radost. Opravdu jsou velice požehnaní po té výtvarné stránce a jsou věřící. A tak doufám a věřím, že Pán Bůh je dál povede a budou dál oslovováni Bohem a že z nich i Pán Bůh bude mít velkou radost.
0: Já dnes, když se dívám na moderní umění, tak přiznávám, že mám víc otázek než odpovědí. Někdy mi to přijde značně nesrozumitelné umění. Jak se díváte na tu současnou výtvarnou scénu?
1: Tak já vždycky jsem šla trošku mimo tenhle ten proud, a jsem trošku jako opatrná při nějaké povrchním hodnocení třeba abstraktních věcí, kterým nerozumím. Prostě vždycky si vzpomenu, kolik úžasných věcí jsme udělali třeba v mládí jen tak z legrace. A musím opravdu být velice jako opatrná a zkoumat toho umělce, jak to myslí, jestli je to skutečně vážně, ale ono vždycky to nějak ta opravdovost a upřímnost jakýmkoliv stylu vyjde po letech nahoru. Ono nic takového rádoby jak vy říkáte, moderní umění. A teď otázka, co je moderní umění? Jo, co, to už prostě bych vůbec si já netroufám až tak jako zajít daleko. A je teda pravda, že třeba úplně v mládí některým věcem třeba jsem nerozuměla, dnes jim rozumím. Jedná se o stejný autory, jo? Že přece mě obohacují.
0: Existuje něco jako křesťanské umění?
1: Já si myslím, že v minulosti to bylo především křesťanské umění, které celou naši kulturu a evropskou a ovlivnilo. A jde o to, nakolik byli ti lidé jako věřící skutečně, ale bylo pravda, že vykonávali nebo pracovali pro církev nebo pracovali pro věřící lidi. A předpokládám, že spoustu těch umělcích bylo hluboce věřících. To je vidět na těch životních jejich osudech a cestách. A dneska je to to samé. Prostě jsou různé styly a jde o to, že člověk to v podstatě pozná pocitem, protože jak říct křesťanské umění třeba v abstrakci, že pocitem příjemně to působí na člověka, je to takový pozitivní, nadějný.

0: V dnešním pořadu si povídám s malířkou, ilustrátorkou, výtvarnicí paní Vlastou Švejdovou o jejím životě. A my už jsme tu několikrát naznačili, že ten váš osobní život vůbec nebyl jednoduchý. Bylo to velmi složité, vy za sebou máte několik vztahů, které nedopadly, ale ten poslední, ten dopadl moc dobře. I když jste vlastně velice krátce vdovou,
1: ano,
0: tak za sebou máte 21-leté krásné manželství.
1: Ano.
0: Jaké to je vlastně z mnoha zklamání najednou vejít do vztahu, který funguje, který je nosný, který něco přináší?
1: No, já jsem vlastně, nebo dnes vidím, že to, že jsem nebyla věřící, jak nevychovaná ve víře, v určitých zásadách, nebylo mě pomáháno, tak jsem dělala jako špatná rozhodnutí. A

0: Takže moje nesprávná rozhodnutí jsou moje nesprávná rozhodnutí a když to tak vezmu, tak díky Bohu jako děti jsem jako vychovala a v podstatě je zvláštní, že já jsem jako tak nějakýho jako děvče žádný jako chození a vztahy nenavazovala, že já jsem si myslela, že vždycky se člověk má vdát, jo. Takže to nějak ve mně zůstalo, možná jsem to nějak slyšela od ty babičky, nebo že by se mělo vdát, že do určité doby. Prostě těžko soudit. Vím, že i já jsem dělala velké chyby a Pán Bůh mě to odpustil a kde jsem mohla, tak jsem se omluvila třeba. A dnes jsem velice pak vděčná, že Pán Bůh mě dal nádherného člověka do života, že ještě to byl kazatel, což byl takový jako zázrak pro mě a pro moji rodinu. Byl velkým přínosem, obohacením pro všechny děti, vnoučata i pravnoučata. A jenom tak humorně si vzpomínám, když mám moje maminka, když se mi říkala, že má o mě zájem jeden pan kazatel, tak ona říká, a ví, kolik máš dětí, vnoučat, úplně vyděšeně. Já jsem říkala, ano, ale on má velký sbor, on je zvyklý na pastýřskou péči, takže maminka tak jako se sklidnila a díky jemu potom odešla směřená s Bohem.
1: Vraťme se ještě k vašemu působení také v církvi. Dnes církev má velmi nelichotivý zvuk ve společnosti. Čím je pro vás?
0: Pro mě, jako já jsem už to zmínila, já jsem nikdy nehledala jinou církev. Mně to přišlo, jako když se člověk narodí do určité rodiny, že si nevybírá a mně tam bylo dobře, já jsem si je teda jako trošku vybrala. A bylo to pro mě jako důležité, v podstatě jsem tam přivedla spoustu kamarádek, kteří uvěřili, dodnes tam jsou členky dokonce a spoustu lidí jsem tam přivedla a později zakotvili v jiným společenství nějakým křesťanským, tak pro mě to znamenalo takové jako domov. Domov, místo, kde chodím teda načerpat na kázání, kde mám přátele a kde vím, že když někdo je na tom podobně, jak já, hledá a třeba to ani neřekne, já jsem to říkala, že teda chci slyšet o Bohu, tak že vím, kam ho mohu přivést. To pro mě znamená církev.
1: A když byste měla dnes, v té dnešní rozpolcené individualistické době, někomu opravdu říct, kým je pro vás osobně Pán Ježíš Kristus, co vám první vytane?
0: Pro mě Ježíš Kristus je osobní spasitel. To znamená přítel, rádce, Boží syn, čili tak, jak kdybych oslovovala Boha, strůjce pokoje a všeho toho, o čem se píše v Biblii, tak on skutečně je pro mě.
1: To říká paní Vlasta Švejdová, žena, která byla hostem dnešního pořadu. Já vám moc děkuji za vaši upřímnost, otevřenost a přeju hodně dobrých nápadů a také hodně sil k tomu, aby vznikla ještě spousta krásných obrázků.
0: Děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

0: S námi nejste sami. Rádio 7.
1: Je právě 14 hodin a posloucháte Rádio 7. Přesunuli jsme se do odpolední části vysílání, tak si pojďme představit další pořady, které jsou před námi. Někdy nás náročné situace dovedou na kolena nebo nás přinutí změnit směr o 180 stupňů. S Karlem Řežábkem se v 15.15 zastavíme u další části cyklu vyučování 3P. Ježíšovu velekněžskou modlitbu vyslechneme v 15 hodin 45 minut. Potrénovat tvoření otázek a odpovědí v angličtině můžete u dalšího pořadu Live Plus. Píseň s názvem Je on hoden s vámi prochází rozhlasová lektorka Elza ve 4 odpoledne. Záznam ranního telefonátu nás v 16.30 zavede do Litovle za místním společenstvím Open Heart. Kormidle obrátíme další stránku v knížce Bezeslov. Čeká nás barva jahodová, berušková, řetkvičková a někdy dokonce i jablková. Už tušíte, která to je? Ověřit si můžete v 17 hodin. V další části Bible Guidu se vracíme k Jákobovi a jeho synům, konkrétně k Judovi. Poslouchejte po 6. večerní. Tolik k odpolední části a za malou chvíli už uslyšíte znělku písniček na přání, která nám odstartuje hodinku, kdy budeme hrát písničky podle vaší volby.

Písničky na přání jsou tu pro vás i dnes, a to až do 15. hodiny. Máte prostor k nám zavolat nebo nám napsat a vybrat písničku, kterou byste chtěli zahrát ať už sobě nebo někomu třeba pro radost. Těším se na vaše přání a zprávy. A z určitých technických důvodů vás jen poprosím, ať nás kontaktujete dneska spíše telefonicky, a to můžete na čísle 515 535 485 anebo nám napište přes naše sociální sítě, kde nás najdete jako radio7.cz. Je dost pravděpodobné, že SMSky ani e-maily dneska nebudou v téhle hodince fungovat, za což se omlouváme, když tak změnu případně ohlásím. Tak díky za trpělivost a pochopení a těším se na vaše přání.

O první písničku si zavolala posluchačka Iva a prosí o píseň Náš Bůh a Pán od Jarka Bílého. Tuhle písničku posílá Milence, Radce, taky Mílovi a nám všem do rádia. My moc děkujeme a písničku posílám.

O další písničku si napsala také Karolína a napsala nám na naše sociální sítě a prosí o písničku O dešti. Pro všechny, kdo mají rádi déšť a radost z deště, protože jim vzali je zahrádku a taky přírodu. Nevím jak u vás, ale tady v Brně už dneska teda několikrát krásně zapršelo, takže si myslím, že písnička O dešti určitě přichází vhod a vybrala jsem píseň No Rain od Jeremyho Kempa, ve které se zpívá, jak může zahrada růst bez deště.

Na Rádiu 7 teď posloucháte písničky na přání, takže určitě se nám ozvěte. Z technických důvodů vás prosím, ať nás kontaktujete pouze telefonicky, a to na čísle 515 535 485, anebo nám napište na naše sociální sítě, kde nás najdete jako radio7.cz. Zprávy a e-maily jsou teď, žel, zatím nefunkční, tak díky za pochopení.

Další písničku posílají Katka a Filip a posílají všem, kteří teď cestují například vlakem. Vybrali tematicky písničku Vlak od Učedníků.

Tak rastopte hned, než ujede vlak. Přijde chvíli holubice, chvíli jak drak. Bude na tom líp, kdo zaplatí dřív. A kdo má ostrý ramena, ten uvidí líp. Už rozděl se vlak, všichni nadskakujou. Co staří mladé naučili, opakujou. Obligátní starání a vznešená lež.

Další písničku si na náš Instagram napsala posluchačka Anička a prosí o zahrání písničce pro svou sestru Išku. Chvála, víc už nejsem otrokem, tak posíláme.

Písničky na přání jsou u svého konce, tak díky všem za vaše zprávy, za vaše telefonáty a těšíme se na ně zase v pondělí. I was down, but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love.

0: Odpoledne s Rádiem 7.
1: Patnáctá hodina na Rádiu 7 je za námi a před námi další chvíle ztišení. V Bibli můžeme číst, že se máme modlit neustále a bez přestání. Tak se chceme i ty následující minuty opřít o Boha a svěřit mu země i lidi, kde to teď aktuálně nemají lehké a kde modlitby opravdu potřebují. Drahý Bože, díky ti za dar modlitby, za dar Boží rodiny a za to, že se díky modlitbě můžeme vzájemně za sebe přimlouvat. Věříme, že modlitba má opravdu obrovskou moc, pomoct, zasáhnout a dodat sílu lidem, kteří to teď nejvíce potřebují. A i když máme někdy pocit, že neodpovídáš a že se věci nehýbají tak, jak bychom si možná my přáli nebo představovali, tak ti děkuji, že nás učíš trpělivosti a vytrvalosti. Tak se i dnes chceme znovu přimlouvat za tvůj lid, který je zasáhnutý válkou, je uprostřed těchto konfliktů a nepokojů. Chci ti, pane, taky svěřit naše bratry a sestry, kteří jsou pronásledováni pro tvé jméno. Neumím si to vůbec představit, jaké to pro ně musí být. Tak je prosím podpírej ty lidi i ty státy, kde se lidé musí skrývat pro tvé jméno. Ty máš, pane, tu moc vysvobodit je z toho soužení. Tak je zahrň pokojem, silou a vytrvalostí. Znovu ti je klademe do rukou. Amen.

Před námi je ještě jedna píseň a po ní už přichází na řadu biblická úvaha. S Karlem Řežábkem se zastavujeme u další části cyklu vyučování 3P.

asi už jste někdy slyšeli, že slovo evangelium znamená dobrá zpráva. Ale dobrá zpráva o čem? Křesťané věří, že je to dobrá zpráva o tom, že Bohu nejsme jedno, že se o nás zajímá a že hledá cestu, jak s námi vstoupit do vztahu lásky. Na jednom místě v Novém zákoně čteme: všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Nebo podle jiného překladu: všechny své obavy a starosti přenechejte jemu, vždyť jste středem jeho zájmu. Před časem jsem četl v tisku, že byl vydražen obraz Pabla Picassa Chlapec s dýmkou. Byla to olejomalba z roku 1905 a ten nový majitel za tohle dílo zaplatil přes 104 miliony dolarů. Tak se člověku honí hlavou nějaké otázky. Proč za tenhle obraz byl někdo ochoten zaplatit takovou sumu peněz? A já myslím, že ta hodnota toho obrazu tkví ve dvou věcech. Za prvé, namaloval ho skutečný mistr. A za druhé, je to originál. Originál může existovat jenom jeden. Všechno další už bude kopie. A i kdyby třeba ta kopie byla o čím lahodnější než originál, tak stejně nikdy nepřekročí hodnotu originálu, protože to bude vždycky jenom kopie. Křesťané věří, že tady někde je stopa naší hodnoty. Není to v tom, čeho jsme dosáhli, ale v tom, kdo je naším tvůrcem. My jsme tlačeni tím okolním světem, abychom se stali více či méně zdařilými kopiemi té či oné hvězdy. Často je ale ta naše hodnota paradoxně dána tím, když se lépe přizpůsobíme určitým trendům, i přes ten tolik vyhlašovaný důraz na individualismus. Oproti tomu Bůh k nám přistupuje jinak. Každého z nás stvořil jedinečným způsobem, s jedinečnými vlastnostmi a úkoly. A právě díky tomu jedinečnému tvůrci a zároveň jedinečnému poslání, které Bůh každému dává, není důvod k nízkému sebehodnocení. Pokud ovšem máme dost odvahy a víry tomuto poslání dostát. V naší kultuře je pro nás jméno nějaká nálepka, je to v podstatě jenom zvuk, na který slyšíme, ale v tom hebrejském myšlení bylo jméno považováno za něco víc než nějaký údaj pro identifikaci toho člověka. Jméno pro ně mělo hlubší význam, bylo pro ně součástí duše, tělem, jimž se duše projevovala. Podle toho jejich myšlení ve jménu byl kus podstaty té jmenované osoby. To je pro nás důležité vědět, že pro Boha nejsme, nikdo z nás, jeden z davů. Nejsme nějaké to bezejmenné zrníčko písku. Bůh nás volá přímo, jednoznačně jménem. Čteme na jednom místě ve Starém zákoně, v knize proroka Izajáše: neboj se, já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Nebo na jiném místě u toho samého proroka: Hospodin mě povolal z života mateřského. Od nitra mé matky připomínal moje jméno. Když Bůh připomíná tvoje jméno, tak tím vyjadřuje, že jsi pro něj důležitý, že jsi pro něj jedinečný. On sám tě stvořil a patříš k němu. Říká tím, že žádný člověk nad tebou nemá moc a do toho tvého jména Bůh vkládá svoji lásku. Ale zároveň pro tebe má ještě jedno jméno. Nové jméno. V úplně poslední části Bible čteme: tomu, kdo zvítězí, dám bílý kamének. A na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. A co je myšleno tím novým jménem? To, co Bůh vidí, když se na tebe dívá. To tvoje skutečné já. To pravé já. Toho muže, tu ženu, které měl na mysli, když vás stvořil. Pro něj je každý z nás jedinečný. Pro něj je každý z nás tak důležitý, že nás oslovuje osobně a slibuje nám něco, co povede náš život, co je základem, na které můžeme stavět. To nové jméno, které pro nás má, vlastně ukazuje, jak velikou hodnotu nám přikládá. Křesťané tomu rozumí tak, že Bůh promluvil prostřednictvím existence každého člověka, že skrze existenci každého člověka něco řekl, že něco vyslovil naprosto jedinečným, neopakovatelným způsobem. A to slovo, které Bůh vyslovuje jenom v tobě, to můžeš být ty. Můžeš se tím stát. A potom ta tvoje hodnota nezáleží na tvém výkonu, na tom, co víš nebo co cítíš, ale právě na tom slově, které Bůh pronáší jenom v tobě a které v tomhle světě nelze zaslechnout nijak jinak než skrze tebe. O Ježíši je známo, že jeho nepřátelé mu vytýkali, že se přátelí s hříšníky. S těmi, kdo byli v očích svých současníků odepsaní, protože to byli kolaboranti s Římany,
prostitutky, různé pochybné existence. Je zajímavé, že ti Ježíšovi nepřátelé mu nevytýkali, že je stejný hříšník jako ti, se kterými se kamarádí. To by samozřejmě znělo lépe. Ale to nemohli, protože on se sice přátelil s hříšníky, ale ne se hříchem. Nedělal to, co oni, ale přesto ho tito lidé vyhledávali a rádi s ním trávili čas. Kamkoliv přišel, lidé ho následovali. Kdekoliv se objevil, lidé za ním šli, lidé ho vyhledávali. Proč? Já myslím, že to bylo proto, že bylo zřejmé, že o ně má opravdový zájem. Oni to nějak cítili, že to je někdo, možná poprvé v životě, kdo se o ně doopravdy zajímá, komu o ně doopravdy jde. Ježíš během těch 3 let své veřejné služby nejenom kázal, ale také pomáhal lidem. Uzdravoval je různými způsoby, naplňoval jejich potřeby, kdykoliv je viděl. Dotýkal se lidí fyzicky, emocionálně i duchovně. A myslím, že tohle ti lidé cítili. Oni vnímali ten zájem o ně. Ten zájem, který pramenil asi z toho, že Ježíš v nich byl schopen zachytit ten obraz božského originálu, který je mnoha způsoby skryt v každém člověku. Ježíš věděl, že každý člověk byl stvořen jako jedinečný a myslím, že tohle ti lidé vnímali, že Ježíš je nestotožňuje se jejich hříchy, ale že hřích vnímá jako něco cizorodého, něco, co k ním ve skutečnosti nepatří, co zbytečně zatemňuje a zkresluje to, kým by mohli být, kým je Bůh myslel. Jednou, když Ježíši zase bylo vyčítáno jeho přátelství s hříšníky, odpověděl 3 příběhy. O ztracené ovci, o ztraceném penízi a o ztraceném synu. Všechna ta 3 podobenství mají něco společného, někdo něco postrádá. Pastíř zaběhlou ovečku, žena zakutálený peníz a otec zatoulaného syna. Ale zároveň v těch 3 příbězích je určitá gradace, protože ovečka to je jenom zvíře. Je škoda, když se ztratí, holt bude méně vlny, méně síra nebo masa. Ztracený stříbrňák, no to je taky smůla, ale peníze se dají znovu vydělat. Člověk už v životě přišel o víc, jo. Ale ztracený syn, to není něco, co mi chybí. To je někdo, kdo mi chybí. A asi žádný táta si neřekne, no co, mám ještě další. A tak Ježíš vyprávěl příběh. Jeden muž měl 2 syny. Mladší přišel za otcem a řekl, otče, dej mi už teď podíl z dědictví, které nám chceš jednou odkázat. A tak otec rozdělil svůj majetek mezi 2 syny. Po několika dnech zpeněžil ten mladší svůj podíl a odešel daleko od domova. Tam prohýřil všechno, co měl. A nejenže všechno utratil. V té krajině vypukl hlad a tak neměl co do úst. Konečně si našel práci u jednoho sedláka, ten ho poslal na pole pást vepře. Byl by se rád dosyta najedl alespoň sladkých lusků, kterými krmili vepře, ale nikdo mu nic nedal. A tak šel do sebe a uvažoval, dělníci mého otce mají jídla víc, než mohou spotřebovat a já tu umírám hlady. Půjdu za ním a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě a dobře vím, že si nezasloužím, abys mě ještě nazýval svým synem. Najmi mě prosím jako dělníka. A tak se vydal na cestu k domovu. Otec ho už z dálky uviděl a plný soucitné lásky mu vyběhl naproti, objal ho a políbil. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti Bohu a proti tobě. Nejsem hoden, abych byl ještě tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům, rychle, přineste nejlepší šaty, navlékněte mu synovský prsten a obujte ho, poražte vykrmené tele a připravte hostinu. Oslavíme společně návrat mého syna, vždyť je to jako by umřel a zase oživl, byl ztracen a je nalezen. A tak oslavovali jeho návrat. Víte, co bylo pro oba hlavní aktéry toho příběhu důležité? Každý musel udělat něco, co ten druhý nemohl. Otec čekal a vyhlížel aktivně a syn se musel vrátit. Nevadilo, že mu nedošlo všechno, ale muselo mu dojít aspoň to málo, že doma mu bude líp, aby se rozhodl vrátit. A myslím, že právě tomu se říká pokání. To je ten obrat o 180 stupňů. A právě proto věřím, že Ježíš a třeba i Jan Křtitel začínali své kázání stejně. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Věřte té dobré zprávě o tom, že Bůh o člověka stojí a hledá k němu cestu. Proto pokání není něco, co by od nás Bůh požadoval před tím, než nás přivede zpět a co by nám mohl prominout, pokud by chtěl. Pokání je prostě popis toho, jak ten návrat k Bohu vypadá. Protože kdybychom po něm chtěli, aby nás přijal zpátky bez pokání, tak bychom chtěli, abychom se mohli vrátit, aniž bychom se museli vracet. Ježíš sám své poslání definoval tím, že na sebe vztáhl jedno starozákonní proroctví. Boží duch mi stojí po boku,
Dal mi pověření a moc přinést radostnou zprávu těm, kdo ji potřebují. Poslal mne uzdravit vnitřně pozraňované, sejmout pouta, kterými jsou lidé svázáni, slepým vrátit zrak, týrané propustit na svobodu, vyhlásit čas odpuštění dluhů a vrácení toho, co člověk prohospodařil. Přines radostnou zprávu těm, kdo ji potřebují. Jsem to já. Jsem ten vnitřně pozraňovaný, něčím spoutaný, slepý k tomu, co je důležité. Jsem ten, kdo je si vědom svých dluhů a toho, co všechno prohospodařil. Jsem já ten hříšník, který potřebuje pokání. A možná si řeknete, no hříšník, to je moc silné slovo. Ale záleží na tom, jak definujeme slovo hřích. Protože samozřejmě ten pojem hřích může označovat nějaký záměrně vykonaný zlý čin nebo odchýlení od nějaké morální normy. Ale některé výrazy, které pro hřích používá Bible, znamenaly v běžné mluvě hrubou chybu v měření anebo minutí se cíle. A pokud Bible o hříchu mluví i takto, tak nám ukazuje něco nového. Hřích není jenom všechno špatné, co jsme udělali, i když jsme nemuseli, ale může být hřích i všechno dobré, co jsme neudělali, i když jsme mohli. Protože i tak jsme minuli cíl. Takže třeba mateřství neprožité naplno je minutí se cíle. Manželství, které se sice nerozvedlo, ale oba už to vzdali, je minutí se cíle. Ale i chyba ve výpočtech, nechtěná, učiněná omylem, může mít vážné následky. Já jsem se setkal s jedním vězněm, když jsme s hudební skupinou hráli ve vězení na Pankráci, tak jsem mluvil s člověkem, který byl jen o něco málo starší než já a který byl odsouzený na 20 let bez možnosti amnestie. A tak jsme se dostali v tom rozhovoru i na to, za co ten trest dostal. A on mi řekl, že byl prostě architekt, který špatně spočítal nějaká čísla, vyprojektoval stavbu, ta stavba spadla a zabilo to řadu lidí. A přitom to nebyl žádný vrah, žádný grázl. Jenom se spletl ve výpočtu. Ale mělo to následky. Možná někomu z vás říká něco jméno Scott Peck, je to autor populární knihy Nevyšlapanou cestou a on přiznal, že po 20 letech zabývání se zen buddhismem si zvolil křesťanství. A zajímavé je, proč. Říká, že to bylo proto, že podle něj křesťanská nauka nejlépe pojímá pravou podstatu hříchu. Říká, že první strana paradoxu spočívá v tom, že křesťanství považuje všechny lidi za hříšníky, ale druhá strana paradoxu křesťanství spočívá v tom, že hřích může být smazán, neboli odpuštěn. Takže co to tedy je pokání? Někdy se toho slovo překládá jako obrácení, mohli bychom právě říci obrat o 180 stupňů. To slovo, které je použité v původním jazyku, znamená doslova změnit mysl a na základě té změny jednat. Z toho tedy plyne, že pokání není pouhá lítost, ale je to lítost dostatečná k tomu, abychom přestali dělat to, co není správné. C.S. Lewis říká, padlý člověk není zkrátka jen nedokonalou bytostí, která se potřebuje polepšit. Je povstalcem, který musí složit zbraně. A složit zbraně, vzdát se, projevit lítost, uvědomit si, že jste šli špatně, připravit se začít žít znovu od podlahy, to je jediná cesta, jak z té šlamastiky ven. Tomuto vzdávání se, tomuto pohybu plnou rychlostí zpět, říkají křesťané pokání. Otec nám všem již odpustil, tak jako otec toho marnotratného syna mu odpustil už tehdy, když byl ještě v cizině. Ale kdyby se ten syn nevrátil, nic by z otcova odpuštění neměl. Zemřel by hlady u prasat. Pokání to nebyla ta slova, která si ten marnotratný syn cestou připravoval, že řekne. Byl to právě ten jeho čin, ten obrat o 180 stupňů a návrat zpátky domů. A pokud jsme si té potřeby odpuštění vědomi, tak nás Bůh v Bibli vyzývá, pojďte, projednejme to spolu. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Tohle nikdo nemůže udělat za tebe. Musíš to s Bohem projednat sám. Někdy, když lidé říkají, já Boha nepotřebuju, tak tím většinou myslí, že jim je bez Boha docela dobře, že se bez něj obejdou. Ale možná, že si neuvědomují, že největší potřebou člověka není štěstí, ale odpuštění. Nevím, jestli každý, ale rozhodně většina z nás máme zkušenosti s tím, čemu se říká výčitky svědomí.
A řada našich provinění je takového charakteru, že toužíme potom, aby nám je ten, komu jsme ublížili, odpustil. Někdy se to nestane. Ať už proto, že ten člověk už není naživu, nebo že nám odmítne odpustit. A my potom se cítíme jakoby zamčeni ve vězení té neodpuštěné viny. Samozřejmě jeden ze způsobů, jak se s tím vypořádat, je, že zatvrdíme to své srdce, řekneme si, mě nikdo neodpustil a žiju dál, tak proč bych měl někomu odpouštět já? Ale křesťanství do celého toho problému vnáší jiné řešení. Jestliže je Bůh stvořitelem a zákonodárcem každého člověka, pak vlastně všechna provinění jsou proviněním vůči němu. To jeho zákony jsou porušovány a jeho láska pošlapávána. Potom ale také on může všechno odpustit a dokonale nás vysvobodit z toho vězení neodpuštěné viny. Čteme v Biblii, v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Ježíš přišel ukázat Boha tak, jak ho bylo těžké nebo dokonce nemožné poznat jinak. Jako otce, který vítá marnotratné syny a dcery doma. A mým úkolem je říct vám, že to tak je, že na vás někdo takový čeká. A na vás je, jak na to zareagujete. Není to tak těžké, když člověku dojde, já jsem ten ztracený peníz, já jsem ta ovce, kvůli které pastýř opustil celé stádo a šel jí hledat. Já jsem ten marnotratný syn, kvůli němuž otec každý den vyhlížel k obzoru, zda se nevrací. Já jsem ten, koho Bůh miluje.

Další zamyšlení s Karlem Řežábkem vás čeká zase zítra v 6 hodin 45 minut. Teď už je před námi další chvála, konkrétně kapely Jet Trouble, která je o zoufalství, bolesti, víře a hledání boží blízkosti v těžkých chvílích. Její autor James ji napsal v období, kdy jeho otec onemocněl vážnou nemocí a on prožíval smutek, zmatek i pocit bezmoci. V písni otevřeně mluví o tom, že někdy nechápal, proč se dějí špatné věci. A dokonce se i zlobil na Boha, ale zároveň k němu stále volal o pomoc. A asi každý z nás jsme někdy zažili, nebo třeba zrovna zažíváme chvíle, kdy nám je těžko, prožíváme smutek a bolest a třeba mnohdy Boha nevidíme. Přitom on tady pro nás je non-stop. I když ho nevidíme, tak ho máme zakořeněného v srdci. Tak ať i tahle chvála nám je takovým pozbuzením, že se vyplatí i přes všechny těžkosti důvěřovat Bohu a znovu k němu volat.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla ta chvíle. Oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe. Dal si mu právo na všechny lidi, aby všem, které si mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha a toho, jehož si poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi, dílo, jež si mi svěřil, jsem vykonal. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi dal ze světa. Byli tvoji a dal si je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co si mi dal, pochází od tebe. Slova, jež si mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal. Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno mé je tvé a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich. Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej ve svém jménu ty, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem s nimi byl na světě, zachovával jsem je ve tvém jménu. Chránil jsem ty, které jsi mi dal, a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Posvěť je svou pravdou. Tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako jsme jedno my. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno, aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nezná, ale já tě znám. Ti to poznali, že jsi mě poslal a já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich.

Máme 23. července 16 hodin a vy posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7. Nebudu to více prodlužovat a rovnou k vám posílám další pořad, a to Live Plus. Pěkný poslech.

Za malou chvíli uslyšíte záznam dnešního ranního telefonátu, ve kterém Katka Fridrichová mluvila s Vilémem Vosáhlem o společenství Open Heart a taky o Wow Campu. Teď je na řadě ještě kapela Adonai a jejich píseň Za všechno. Je to jedna z těch písní, kterou si ráda pouštím, když cítím potřebu Bohu vzdát dík, jít za ním a projevit mu vděčnost. A tak vám chci položit i takovou otázku k zamyšlení, jestli jsme Bohu dostatečně vděční. Protože přeci jen máme všeho dostatek, žijeme v zemi, kde je mír, klid, máme svobodu slova. Tak zkusme nad tím teď i tak trochu přemýšlet, jestli náhodou všechny tyhle věci nebereme jako samozřejmost. Tak teď máme příležitost Bohu poděkovat.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás. Dnes se v ranním telefonátu podíváme do Litovle, kde působí společenství Open Heart. Řeč bude také o Wow Campu, který je jednou z jeho aktivit. Více už nám prozradí vedoucí Open Heart, Vilém Vosáhlo. Dobré ráno, Viléme, vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za pozvání, dobré ráno, přeju vám i všem lidem, kteří nás poslouchají.
0: Tak na úvod možná můžeme začít tím, že byste představil, co je Open Heart, jak společenství vzniklo a pro koho je určeno?
1: My jsme v podstatě taková skupina lidí, kteří zažili osobní zkušenost s Duchem Svatým a s Bohem. A bylo to skrze chvály a modlitby. A vlastně jsme se začali potkávat. My jsme z toho nechtěli dělat žádný projekt nebo nic velkého. Nás v začátku bylo 6-7, něco takového. A potom se to nějak to přirozeně rozrůstalo a přicházeli další lidi. Zároveň my fungujeme pod našich farností v Litovli, takže všechny aj aktivity, které děláme, že není to tak, že bychom fungovali sami na sebe, ale nějak vlastně to koordinujeme i v rámci naší farnosti a našeho kněze, který nám s věcma pomáhá. A vlastně jakože celé to společenství je o tom, že vytváříme nějaký prostor nejenom pro sebe a pro ty lidi, kteří tam aktivně jsou, ale i pro lidi, kteří vlastně třeba Boha neznají, tak je občas pozveme, nebo i od lidí, kteří jsou z dálky a chtějí zažít prostor modlitby nebo nějakého duchovního nebo osobnostního růstu, tak snažíme takto vytvářet prostor, kam lidé můžou přijet a kde se můžeme potkávat. Zároveň třeba máme i menší skupinky, kde se potkáváme vlastně na pravidelnějším, je to říct, no prostě dvakrát do měsíce se potkáváme i mezi sebou. A v podstatě ve společenství primárně nějaká věková kategorie, nebo jak to nazvat, je třeba mezi 16 a 30 lety. Mm-hmm. Že hodně nás je tam mladých převážně, ale nejenom. Tak asi ohledně našeho společenství.
0: Jo, a jak to máte? Může mezi vás přijít jako kdokoliv i třeba z jiných denominací, který nepatří do vaší farnosti, nebo tak?
1: Jo, to rozhodně, no. My potom děláme otevřené chvály v Litovli a tam je to fakt takové, že to vůbec neřešíme, protože všichni máme jednoho Boha a chceme se spolu modlit, takže tam jezdí i nekatolíci za námi a potom tam máme třeba společné agape a bavíme se, rozdílíme se a tak. Takže to máme takové otevřené. Máme potom akce samozřejmě, které jsou víc třeba pro lidi z toho společenství nebo pro účastníky, však o tom se jí budeme bavit ještě, ale zrovna ty chvály v Litovli jsou takové dost otevřené pro všechny.
0: A s jakou vizí to společenství provozujete, nebo je to spíše o hodnotách, které předáváte?
1: Já bych řekl, že my právě stavíme na nějakých hodnotách a na tom přesvědčení, že vlastně něco jsme prožili a zažili jsme, jaký Bůh je a jak může měnit naše životy. A máme touhu růst se vztahu s Bohem, ale umožnit to hlavně těm ostatním lidem. Že pokud já jsem byl v problémech a Bůh mi pomohl, tak vlastně chci o tom říct někomu, koho vidím, že Bůh ti taky může pomoct a může ti dát naději do věcí, kde ty si myslíš, že se už to nemůže spravit nebo nemůže to být jiné. Takže myslím si, že toto je takový ten náš úplně základní motor toho celého, co děláme, že ten vztah s Bohem, že víme, že Bohu záleží na nás, ale i na těch lidech, kteří ho neznají. Tak proto vlastně to celé. A potom v tom společenství samozřejmě vznikají menší vize a plány a nápady od lidí, které potom realizujeme. A tam už to je hodně o těch vizích, jakože někdy to je kemp pro mladé lidi a někdy to je nějaká formace, kterou chceme přidat třeba určité hodnoty lidem a zatím přijdeme. Takže tak snažíme propojovat.
0: Takže ten Wow Camp je vlastně výsledkem tady toho přemýšlení.
1: Wow Camp je jedna z vizí, která vznikla už v roce 2019. My jsme jako společenství tehdy měli takovou trošku krizi, když to tak řeknu, že byli jsme spolu, setkávali jsme se, chtěli jsme právě žít ten postoj otevřenosti vůči ostatním lidem, ale nějak nám to úplně nešlo. Takže furt jsme zůstávali v té své bublince a nějak jako nám to nešlo prolomit. A právě jsme se modlili a ptali jsme se Boha co a jak, a ještě jsme měli i takový čas, kdy to si teď pamatuju, že jsme byli na takovém místě a nějak úplně přišel moment, kdy jsme se modlili a začali jsme si vlastně říkat a odpouštět to, co děláme špatně. Mm-hmm. A to vlastně naše chyby jsme tam začali říkat na těch modlitbách, tak mezi 10 mladýma lidma a omlouvat se i Bohu a tak. A v ten moment vlastně tam vznikla potom vize nějakého wowcampu, do které jsme se rozhodli vkročit jako společenství, že uděláme kemp pro mladé lidi, který spustíme otevřený pro všechny. My jsme do té doby dělali hlavně ty chvály u nás ve farnosti a byli tak jako uzavření, když tak řeknu. Nebo jako nechtěli jsme být uzavření, ale byla to stála skupina lidí. A ten wowcamp byla nová víza, vlastně přijížděli lidi úplně z jiných měst a byla to i pro nás nová víza. My jsme nevěděli, jak organizovat kempy ani nic podobného. Neprošli jsme si žádnýma formacema na toto. Takže to byl takový krok víry, že my chceme jít, my se chceme posunout i k dalším lidem a být tady pro tebe a poznávat tě i touto formou služby. Ale vlastně jako know-how jsme neměli, ale nějak to vyšlo a vlastně ty wowcampy děláme od toho roku doteď. Protože i s tou pomocí druhým, která tam je do toho zahrnutá, nám to vlastně dozdává smysl. Že to je takový formát, kterému věříme doteď.
0: A jak to vypadá jako prakticky? Co si člověk má představit nebo čekat, když přijede na wowcamp?
1: My tam jako snažíme propojit modli se a pracuj tyto principy a nejenom. Jde o to, že ten wowcamp, přestože je to kemp pro mladé lidi a člověk tam zažije spoustu srandy a věcí a přátel a různých skupinek a bavení se po večerech a tak, tak vlastně takové ty dva pilíře jsou, že se snažíme dopoledne někomu jet pomoct. To se týká asi hlavně těch praktických činností. Taková ta praktická láska, že jdeme za lidma a ptáme se, jestli jim nemůžeme my nějak pomoct. Někdy to jsou starší lidé, kteří už mají velké domy na vesnicích a nemůžou si některé věci udělat sami na zahradě nebo tak a víme, že jim to může dost pomoct. Někdy to je vyklízení špinavých bytů a někdy to je i chodit za lidma, kteří jsou opuštění nějakým způsobem. Tam jezdíme třeba i do domova důchodců, kde vlastně tím lidem jen tak za chvilku jsme. Takže toto je jako jedna část toho dne, kde takto jezdíme za lidma. A někdy se to propojuje. Pamatuju si jednu paní, které jsme jeli pomoct prakticky a skončilo to tím, že ta skupinka lidí vlastně člověk přirozeně naváže nějaký rozhovor s tím člověkem, začneme se zajímat, kdo je, jak žije, co se mu stalo. A si pamatuju, že právě jedna skupinka takto jednu paní vedla do odpuštění své rodině, tak se tam společně modlili a ta paní odpustila a vlastně se uvolnilo něco v jejím životě a potom její život se začal trošku vyvíjet jiným směrem a se stěhovala do důstojnějších podmínek a vlastně to jsou takové i jako příběhy toho wowcampu někdy, že člověk jde jenom pomoct někomu prakticky a důsledky, že to někdy vede jinak. Mm-hmm. No a potom je ten vlastně odpolední program, kdy se snažíme i předávat nějaké hodnoty a právě si tam zveme hosty a zveme si lidi, kteří tam hrajou chvály a modlíme se tam spolu večer. A zároveň tam máme i právě taky formát menších skupinek, to je třeba po 6. A lidé se tam mezi sebou sdílí, co prožili na těch pracích, jaké to pro nich bylo. A zároveň třeba i jak vnímají ty témata duchovní, o kterých se tam bavíme. A jestli jim to dává nebo nedává smysl. Takže to je taky vlastně důležitá součást wowcampu, to nějak celé reflektovat a bavit se o těch hodnotách. No.
0: Teď už se dokážeme představit, jak by to vypadalo, kdybychom na nějaký wowcamp přijeli. A co čeká účastníky letos?
1: Ten wowcamp nás čeká od 16. srpna. A co se týká hostů, tak tam je to ještě takové dost otevřené, takže to tady úplně přesně ještě říkat nebudu. Mm-hmm. Ale zároveň tam máme i takovou teďka novinku, že uprostřed toho wowcampu budou i volnější dny, kdy třeba lidé, nevím, můžou si jít zasportovat nebo něco spolu, tak to vymyslet spontánně, protože někdy jsme ty wowcampy dělali fakt, že to bylo od pondělí do soboty, prostě každý den jezdit pomáhat a potom se večer být na přednáškách a modlit se, tak teďka to bude trošku jiné, to je takové uvolněnější. Takže tak, ale bude tam spoustu dobrých chvál, spoustu dobrého času, jede tam vlastně během celého kempu i kavárna a takové věci, že to snažíme si vlastně dělat hezký a nějaký hezký base pro to, aby jsme z toho mohli vycházet potom dál za lidma a vcházet do modlitby večer.
0: Tak to může být klidně pozvánka pro někoho, kdo by třeba se chtěl ještě zúčastnit, je tak?
1: Je to tak, no. Hlavně jsou potřeba kluci, protože tam máme víc míst než u holek, ale je to vlastně v termínu od 16. do 23. myslím, srpna, nebo 25. nevím, je to na webu openheart.cz, tam se dá přihlásit na volkem. A věkově je to 15 až 25 let, takže zveme všechny mezi nás, dojďte.
0: Holky tam budou, tak teďka pozvat kluky.
1: Je to tak.
0: Kromě Wowcampovi máte i další aktivity a projekty. Je ještě něco, co byste rád posluchačům představil?
1: My jsme teďka ukončili vlastně formaci Open Heart School. To byla taková jeden a půl roční formace zaměřená na to, abychom si jako křesťané vybudovali osobní vztah s Bohem, protože často vnímáme formu víc než to, co je zatím osobního, tak to vlastně nám připadalo fajn se v tom nějak posouvat a poznávat Boha velmi osobně. A tak teď jsme jako společnosti v takové fázi, že rozlišujeme, jestli do čeho vstoupit a do čeho ne. Že těch vizí a plánů je teďka hodně, ale do takového asi září budeme rozlišovat, jestli právě spustit tuto formaci znovu, která dopadla strašně krásně, úplně jsem pozbuzený z toho, jak moc to proměnilo mě i lidi kolem mě, na přátelé, ale i všichni, kteří tam byli. A fakt jsme tam zažívali velké boží věci na chválách a tak. A myslím si, že to fakt jako změnilo to, jak se vlastně koukáme na Boha v osobní modlitbě. Ale teďka, že by bylo něco úplně konkrétního, co by jsme měli už jako rozjetého a spuštěného, tak asi nemáme. Právě z toho důvodu, že jsme v té modlitevní a rozlišovací fázi, do čeho se pustit a do čeho ne. Takže...
0: Což jako pořádat kemp, předpokládám, není úplně málo, pravidelně se setkávat na modlitbách taky není málo v současné době. Pojďme ještě k posluchačům zmínit, kde vás najdou, případně jak se zapojit do vašich aktivit nebo se dozvědět víc.
1: Asi nejjednodušší bude ta forma webu, kde my tam máme vypsané věci, kterým se věnujeme i kde nás můžou aktuálně najít. Vždycky to aktualizujeme, že třeba když jsou nějaké chvály, tak to tam vlastně člověk vidí pozvánku. Ale zároveň, kdyby kdokoliv nás chtěl kontaktovat, máme tam mail, máme tam myslím i telefon, tak dá se jakkoliv domluvit, my jsme fakt otevření novým lidem a nějakým spolupracím a celkově vlastně dělat věci, které nám dávají smysl a jsou v souladu s našimi hodnotami. Takže asi se ten web je to taková nejjednodušší varianta nás kontaktovat, anebo zároveň i třeba přes Instagram, Facebook, jakkoliv. Tam jsme taky, že openheart.cz.
0: Openheart.cz, tam posluchači najdou více informací o činnosti společenství Openheart. Pokud byste chtěli zjistit víc, najdete na webu pod stejným názvem. Hostem dnešního ranního telefonátu byl Vilém Vosáhlo, vedoucí tohoto společenství. Já vám děkuju za rozhovor.
1: Děkuji vám za pozvání.

Kapelu SP vystřídá zpěvačka Taja, která ve své písni zpívá: jdu před tebou a nezáleží na ničem jiném, ty dáváš plnost života.

Blížíme se k závěru dnešního odpoledního vysílání, které zakončíme kormidlem. Moc děkuji, že jste ladili i v těchto hodinách Rádio 7 a zvu vás, ať u poslechu ještě určitě zůstanete. Díky taky vám všem, kteří rádio podporujete, ať už modlitebně, tak i třeba finančně. A pokud byste někdo měl zájem se přidat do tady té naší rodiny a jakoukoliv formou se chtěli zapojit do chodu rádia, tak se nám určitě ozvěte. Budeme moc vděční a rádi. Díky za vás, za vaši přízeň a loučím se s vámi veršem z žalmu 94, kde se píše, že Hospodin je mi nedobytným hradem, můj Bůh je mou útočišnou skalou. Tak vám přeju, ať zbytek dne prožíváte pod jeho křídly v tom útočišti, kterým je právě Bůh. Mějte se hezky.

0: Pěkný čtvrteční večer 23. července. Posloucháte Rádio 7, za námi je 18. hodina a před námi večerní program, kterým vás bude provázet Daniel Zeman. Ze všeho nejdříve Bible Guide, tedy krátký biblický průvodce s pastorem Jiřím Zdráhalem a prorokem Ezechielem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide na Rádiu 7 zase zítra, a to v 8 a v 18 hodin. Tento pořad najdete i na stejnojmenném podcastu nebo na webu podcast.radio7.cz. Teď nám zahrají Křesťané z Ostravy a potom už si řekneme, jaké další pořady vyplní vysílání Rádia 7 dnešní čtvrteční večer.

0: Ahoj kamarádi, ahoj námořníci, je tady Kormidlo, pořad pro děti, které chtějí v životě udržovat správný směr. U mikrofonu je s vámi Petra a těším se na čas, který spolu budeme trávit. Ale já tady dneska nejsem sama, mám tady sebou ještě dva plavčíky, Klárku a Káju. Ahoj, řekněte ahoj děti.
1: Ahoj.
0: A tihle plavčíci se mnou budou provázet naši pohádkovou plavbu. A vy se mě ptáte, co to znamená udržovat správný směr. Co si myslíš, že je to udržovat správný směr, Kai? Co je to jet správným směrem? Víš?
1: Že máš třeba jet tím, že nemáš tím špatným.
0: Ano, že nemáš jet tím špatným. Klárko, víš, co to je jet správným směrem? Nevíš?
2: Ne.
0: Tak já vám to řeknu. My s Kormidlem a vůbec tady v rádiu chceme plout takovým správným směrem, aby z vás rostly hodné a veselé děti, které se umí dobře rozhodovat a hlavně se umí rozhodovat taky podle toho, co se líbí Pánu Bohu a rodičům a taky podle svého rozumu. A víte, co se taky může stát? Že poplujete úplně jinak než ostatní děti ve škole nebo ve školce. No, to znamená, že nebudu něco dělat nebo chtít jenom proto, že to dělají ti ostatní. Někdy to není vůbec jednoduché. Pojďme si říct třeba nějaký příklad. Tak je třeba u vás někdo ve školce nejmenší?
1: Vojtíšek má.
0: Vojtíšek. A nosí třeba někdo brýle?
3: Deniska.
0: A má třeba někdo jizvu nějakou?
3: Ne, jenom Marek.
0: Marek a Kajik taky, že? Nad obočím. A směje se někdo proto těm ostatním dětem, že jsou nejmenší, nebo že nosí brýle, nebo že mají jizvu?
1: Vojtíškovi se nikdo nesměje, jenom Mladím a ten Jarek a Honza.
0: Takže se mu někdo směje. A co my uděláme, když chceme držet správný směr podle toho, co nám radí Pán Bůh a rodiče? Budeme se jim taky posmívat?
1: Třeba Honza, furt dělá špatné věci.
0: Tak co myslíte, budeme taky se posmívat?
2: Ne.
0: Ne, nebudeme. Víme, že se to totiž Pánu Bohu nelíbí, když děláme něco zlého, i kdyby to dělali ti ostatní. Vašemu kamarádovi totiž by bylo moc špatně z toho, kdyby jsme se mu smáli. Víte co, tak nad tím budeme ještě chvilku přemýšlet, necháme nad tím přemýšlet i děti a pustíme si první písničku o rybě, co pluje proti proudu.

0: Poslouchali jsme písničku o rybě, která plave proti proudu. I my bychom se neměli strhnout tím, co dělají ostatní děti třeba špatně, a uměli bychom plavat jako ta ryba proti proudu a držet správný směr. Klárko, Káji, máte rádi piškoty?
1: Jo.
0: Máte, že jo. A víte, že my tady máme taky rozhlasové piškotky? Jestli pak to víte, že máme?
1: Jo.
0: Jo. A kdo je povídá ty piškotky?
1: Ty.
0: Kdo je vypráví?
1: Teta Zuzka.
0: Teta Zuzka. Nedají se jíst, ale jsou pro naše ouška. A ještě než si je dneska pustíme, tak si připomeneme, že si v těch piškotkách čteme z knížky Beze slov. Dneska ji v piškotkách otevíráme už po třetí a víme, že má dohromady 6 barev. Každá znamená něco jiného. Ta knížka nemá slova, ale mluví za ní její barvy a ty nám vysvětlují důležité věci, co nám chce Pán Bůh říct. Tak pojďme si teď připomenout, co nám ty barvy říkají. Nejprve je barva zlatá. Zlatá jako sluníčko. Druhá je barva černá. Černá jako tma. Třetí barva je červená. Červená jako krev. Čtvrtá je bílá. Bílá jako sníh. A pátá barva je zelená. Zelená jako tráva. A poslední, šestá barva je modrá. Modrá jako nebe. My jsme si už povídali o Zlatém království. O nebi, které má Bůh připravené pro všechny, kdo mu uvěří. A taky jsme si vyprávěli o černé barvě. To bylo vyprávění trošku smutné a ušmudlané. Povídali jsme si o hříchu, který se na každého člověka nalepí jako kus černé špíny. A dnes si budeme povídat o... Ale já vám to teď neprozradím. Prozradí vám to Zuzka až v rozhlasových piškotkách, které pro vás tentokrát napsala kamarádka Míša. Tak pěkně poslouchejte.
2: Ahoj kamarádi, já myslím, že už jsme kamarádi, ne? Vždyť jsme si už přece společně dvakrát povídali. Ale dřív, než se dostaneme k našemu dnešnímu vyprávění, které se jmenuje o velké bitvě a velkém vítězství, musíme si představit tu dnešní barvičku. Zkuste hádat, která to je. Vy, kteří jste si mysleli, že červená, jste si to mysleli správně. Ano, dnes si budeme vyprávět o červené barvičce. Tak tedy, červená. Všude je dobře vidět a to je důležité. Proč? Protože červená barva se vždycky objeví tam, kde je třeba dávat pozor. Například na semaforu. Červená na nás už z dálky křičí, stůj, nebo tě zajede auto. Nebo na dopravních značkách. Vždycky upozorňuje naše tatínky za volantem, že mají dát přednost v jízdě, nebo jim zakazuje jezdit do ulice, kde auta jezdí jen jedním směrem. Zkrátka a dobře, poslouchat červené dopravní značky se vždycky vyplatí. A červená je taky barva krve. Když se píchnete do prstíku, nebo si rozbijete koleno, nebo si odřete loket, můžete se přesvědčit o tom, že krev má opravdu červenou barvu. A víte, že na světě není žádný člověk, který by neměl ve svém těle krev? Ano, krev je tak důležitá pro každého z nás, že bez ní nemůžeme žít. Rozváží po celém těle všechno důležité pro náš život. Když ji trochu vyteče při škrábnutí, ranu ošetříme a krvácení zastavíme, tak to ani nevadí. Krev se za chvilku v těle zase doplní. Horší je, když ji někdo při nějakém úraze ztratí moc. To je nebezpečné. To potom potřebuje krev doplnit. Ale kde ji má vzít? A jak to má udělat? Sám si nepomůže. Potřebuje pomoc. Nikdo krev ale neumí vyrobit, ani páni doktoři. To musí druhý zdravý člověk dát trochu vlastní krve tomu nemocnému a zachrání mu tím třeba i život. A to už páni doktoři ví, jak to z toho zdravého člověka dát tomu nemocnému. Tak je to na světě zařízeno. Teď se možná budete ptát, co má společného to naše vyprávění o červené barvičce se zlatým městem a s hříchem. Tak pěkně poslouchejte a hned se to dozvíte. Už jsme si říkali, že hřích neumíjeme ani vodou, ani mýdlem, ani práškem na praní. Ale v té knize plné tajemství se píše, že krví může být hřích očištěný. Ale nemyslete si, že na ten váš hřích stačí krev z vašeho prstu. Tak takhle by to opravdu nestačilo a nefungovalo. Jen krev jednoho podivuhodného člověka má moc očistit nás od každého hříchu. Ten člověk žije už 2000 let a jmenuje se Ježíš. Narodil se jako malé miminko v Betlémě. To se stalo v době, které my lidé říkáme Vánoce. Jeho maminka se jmenovala Marie. Ale jeho tatínek nebyl člověk. Jeho tatínek byl Pán Bůh sám. A právě proto, že se jeho tatínkem nestal obyčejný člověk, ale všemocný Bůh, Ježíš se narodil bez hříchu. Když vyrostl, chodil mezi lidmi a říkal jim, že je Pán Bůh má všechny moc rád. Vyprávěl jim o tom, že Pán Bůh si moc přeje, aby lidé mohli bydlet společně s ním ve zlatém městě. Aby jim ukázal, že jeho slova nelžou, pomáhal všem, kteří to potřebovali, uzdravoval a dělal zázraky. Zázrak to je něco, co se neděje každý den. Zázrak to je něco, co obyčejný člověk nedokáže. A Ježíš lidem dokázal, že jeho tatínkem je opravdový Bůh právě tím, že třeba proměnil vodu ve víno, nebo utišil velikánskou bouři, nebo chodil po vodě. No řekněte, umí toto někdo z vás? Třeba když jsou venku hromy a blesky, může sousedovic Martin přikázat bouřce, aby přestala řádit? Nebo může Verunka od naproti proměnit kamínky v bombóny? Nemůže. Ale Ježíš toto všechno dokázal. A proto ho Bůh vybral, aby se zúčastnil jedné velké

0: že nevíte, co je to bitva? Tak já vám trochu pomůžu.
1: Byli jednou dva králové. Říkejme jim třeba Bořivoj a Svatopluk. Každý měl svůj hrad a velké bohatství. Žili spokojeně až do té doby, než se Bořivojovi začaly vkrádat do srdce divné myšlenky. Jako kdyby vedle něj seděl nějaký malý skřítek a šeptal mu do ucha. Bořivoji, vezmi dalekohled a dobře si prohlédni Svatoplukův hrad. A všimni si, má mnohem lepší okna než ty. A co teprve věš? Tu má o mnoho vyšší a hradby zase o mnoho delší. A skřítek pokračoval. A když je ten jeho hrad o mnoho krásnější, i jeho truhlice se zlatem jsou mnohem plnější a bohatší. A tak se stalo, že král Bořivoj zatoužil mít všechno to, co měl král Svatopluk, a rozhodl se, že mu vyhlásí válku. Dal rozhlásit, že všichni muži v jeho zemi musí obléci vojenský kabát a jít do války proti nepřátelskému králi. Namluvil všem lidem v království, jak ho Svatopluk urazil a že si to s ním musí vyřídit. Ale pravý důvod, že mu chce vzít jeho hrad a jeho bohatství, to skryl ve svém zlém srdci. Naštěstí se to Svatopluk včas dozvěděl. A i on dal rozhlásit, aby každý muž v jeho království oblékl vojenský kabát. A aby se postavili za čest a pravdu. A tak na jednom velkém poli proti sobě stály vojska Bořivoje a Svatopluka. Vojska, která bořila a ničila, to byla vojska Bořivojova. A vojska, která se bránila a bojovala za pravdu, to byl svatý pluk krále Svatopluka. No, co vám mám povídat? Strhla se mela. Střílelo se z děl i z mušket a jiných pušek. Boj mezi oběma znepřátelenými vojsky, to je právě ta bitva. Na obou stranách bylo mnoho raněných a vyteklo mnoho a mnoho krve. Bořivojovo vojsko utrpělo velkou porážku. Nevinní lidé prolévali krev kvůli hloupému, lakomému a tvrdohlavému králi. Svatoplukovo vojsko zvítězilo, ale i jeho vojáci museli prolévat krev, aby ubránili ty, kteří zůstali skrytí za hradbami království.
0: Tak, a teď už víte, co je to bitva. Že je to boj, ve kterém často teče krev. A bitva, ve které bojoval Ježíš, to byla ta nejdůležitější bitva na celém světě. Soupeřem pána Ježíše se stal ďábel. Někdy mu říkáme Satan nebo Lucifer, prostě ten, který si libuje v hříchu a pro kterého je připravené peklo. A ďábel by rád v tom pekle nebyl sám a proto nechce, aby se lidé hříchu zbavili. A ten ďábel povolal celé své vojsko, aby bojovalo s Ježíšem. Ale my už jsme si řekli, že Ježíš měl všechny moc rád. A tak poslechl příkaz svého tatínka a šel do té bitvy. Věděl, že to bude těžké, ale jeho tatínek, pán Bůh, mu slíbil, že i když ho to bude moc bolet, postará se o to, aby zvítězil. A taky mu slíbil, že hříchy každého člověka budou jeho krví smazány. A že bude pro každého člověka volná cesta do Zlatého města.

A bitva, to byla opravdu velká. Toho hodného pána Ježíše, který se tak o všechny staral a který všem tak pomáhal, odvedli jako zlého člověka nahoru, která se jmenovala Golgota. Na svých zádech musel nést obrovský těžký kříž, na který ho přibili. Pána Ježíše to bolelo. A stálo to jeho krev. Na tom kříži dokonce zemřel. Ďábel se tenkrát moc a moc radoval. A vypadalo to, že pán Bůh na svůj slib docela zapomněl. Vypadalo to, že ďábel zvítězil. A že pán Ježíš zůstal mezi poraženými. Jeho tělo sundali z kříže a donesli do připraveného hrobu. Ale potom se stalo něco velmi, velmi zvláštního. Pán Ježíš nezůstal mrtvý, ale znovu se do něho vrátil život. Bůh jej vzkřísil z mrtvých. Pán Ježíš zvítězil a poraženým zůstal ďábel. A od té doby má krev Pána Ježíše tu zázračnou moc smazat všechny hříchy na světě. Hey!

aby ti je všechny odpustil. Možná si to nedovedeš představit, jak to tvoje srdce očistí, protože vlastníma očima to není vidět. Ale věř Pánu Ježíši, že to dokáže. On tomu rozumí a jedině on ví, jak ti pomoci. Na tobě je, abys ho poprosil a vše ostatní nech na něm. Můžu tě ujistit, že když to budeš myslet doopravdy, hřích se tě bude muset pustit a ty budeš mít otevřenou bránu do zlatého města. A když náhodou se ti stane, že zase něco provedeš, honem se vrať zpátky k Pánu Bohu a znovu jej pros o odpuštění. V té knize plné tajemství je totiž napsáno, že ti odpustí až 77krát za jeden den. A ještě jednu dobrou zprávu pro vás mám. Jakmile krev Pána Ježíše očistí ty vaše hříchy, Pán Bůh nechá zapsat vaše jméno do knihy života. A jakmile tamto vaše jméno bude zapsáno, už nikdy jej nikdo nevymaže.

A to je konec vyprávění o velké bitvě a velkém vítězství. A vy už ode dneška víte, co červená barva znamená. Že vypráví o krvi Pána Ježíše, která má moc očistit hříchy celého světa. Tedy i

0: Tak povídali jsme si o červené barvě, poslouchali jsme barevnou písničku a teďka já mám pro vás několik hádanek. Já vám prozradím, Klárko a Kai a vy všechny děti, že jsou to hádanky na ovoce a zeleninu. A všechno to ovoce a zelenina jsou červené. Tak poslouchejte a když budete vědět, tak říkejte, když budete vědět odpověď, jo? Jabko je taky červený, ale na to ta hádanka není. Tak poslouchejte. Rostu ráda na pasece, sluníčko tam svítí sladce. Mám červenou hlavičku, odnes si mě v hrníčku. Nejprve mám bílý kvítek, pak narostu zelená. Říkal včera malý Vítek, že už brzy zčervenám.
1: Jahoda. Jahody.
0: No jasně, jsou to lesní jahody. A teď další hádanku. Sedí panenka v komoře, vlasy má venku, na dvoře. Jestli pak víte, co to je? No, je to zelenina taková spíš oranžová, má dlouhé zelené vlasy. Kdo pak to ví? A je to na M? Oranžová zeleninka. Mr?
1: Mrkev.
0: Jasně, je to mrkev. A ještě jedna poslední hádanka. Zelená jsem, tráva nejsem, trochu pálím, jsem však zdravá. Červená jsem, nejsem růže. Každý si mě koupit může. Táta, kluk i babička říkají mi, že...
1: Řekci.

0: Víš ještě nějakou červenou zeleninu nebo ovoce? Už jsme to všechno řekli, že? A ještě vím jednu. Na P. Červená.
1: Paprika.
0: No ano, paprika. Tak už jsme měli řetkvičky, jahody, papriku, třešně, všechno to je červené. Klárko, Káji, i vy, co nás posloucháte, znáte nějaké zvířátko, které je červené? Jestli pak znáte červené zvířátko? Zase tak moc jich není, vidíte? Možná nějaké rybky nebo papoušek? Červená barva, ta je totiž všude dobře vidět. A to je pro zvířátka moc nebezpečné. Potřebují mít na sobě takovou barvu, aby se mohla dobře schovat, kdyby jim hrozilo nějaké nebezpečí. No a proto pán Bůh moc červených zvířat nevymyslel, protože...
1: To masožlavý ten...
0: Co? Lev. Lev není červený.
1: A masožlavý.
0: Mhm. Tak já jsem přece jenom na jedno červené zvířátko přišla, ne, dokonce na dvě. Je to brouček, jeden z nich se jmenuje Ploštice a krovky má jako krásný obrázek od pana malíře.
1: Znám Berušku.
0: No právě, Beruška je červená. Beruška neboli sluníčko sedmitečné. Tak si o něm pustíme písničku, co říkáte? Jo? Mm.

0: Tak to byla písnička o Berušce. Já myslím, že je nejvyšší čas na naši pohádku. A když si dnes povídáme o červené barvě, tak červené může být i jablíčko, jak už jsme si říkali. A tak jsem pro vás vybrala pohádku o jabloňové paně. Ať se vám hezky v kormidle poslouchá.
1: Tak byl jeden mladý král a ten rád jezdíval do lesa na lov. Jedenkrát také, když si do toho lesa vjel, dostal velikou žízeň, ale nebylo nikde potoka ani žádné studánky viděti, aby se napil. A když už dlouho celý zarmoucený po tom lese chodil a nevěděl, jak žízeň uhasiti, přišel tu nenadálek jedné jabloni a na ní viděl tři zralá, pěkná jablka. Byla do polou červená jako brunát a od polou žlutá jako vosk, až se na ně hleděti chtělo. I hned mu přišlo na mysl, že by si je mohl utrhnouti, jimi se ovlažiti, a králi se již sliny v puse dělali. Hned tedy to jedno jablko utrhl, vytáhl z kapsy nůž a počal ho krájeti. Ale jak ho v polou překrojil, tu najednou z toho jablka vyskočila pana, až byl král celý omámen.

ženy, neboť byla od hlavy do paty celičká nahá a tak krásná, že jakživ žádnou takovou neviděl. A jak vyskočila, volala: vodu, vodu! Ale než se král z toho omámení probral, byla již zase ta tam. Jako když se blabuňka z mydlin rozpukne, takže král ani svým očím nevěřil a celou tu příhodu za nějaké mámení smyslů pokládal. Ale sáhl přece po tom druhém jablku, vzal nůž a překrojil ho také. A tu zase z něho vyskočila pana a ta byla také celičká nahá, jak ji pán Bůh stvořil, ale ještě mnohem krásnější nežli ta první, až byl král podivením celý omámený. A ta také vykřikla: vodu, vodu, vodu! A že tu žádné nebylo, zmizela mžikem jako ta první. Tu bylo králi toho srdečně líto, ale hned si pomyslel, zajisté, že to třetí jablko také nebude jiné. A hned si ho také utrhl a schoval, až by někde k vodě přišel. A potom konečně přišel k jedné řece, velmi prudké a hluboké. Tu se postavil na břeh, vytáhl to třetí jablko a rozkrojil. A hned také z něho vyskočila pana, ale ta byla ještě krásnější nežli ty obě první. A když zavolala: vodu, vodu, tu se král honem schýbl do řeky, nabral rukou vodu a pokropil ji. A tu se ta pana již nestratila. Ale že byla také celičká nahá, styděla se tuze před králem a prosila ho, aby jí půjčil svůj plášť, že se jim přikryje. A když ten král tu třetí panu uhlídal, tu se mu teprv náramně zalíbila a zdálo se mu, že bez ní ani živ býti nemůže. A proto hned řekl: když mi přislíbíš, že si mě vezmeš, tedy ti ten plášť půjčím. Když tedy ta milá pana viděla, že jináč není, slíbila mu, že si ho vezme. Tu on jí hned ten plášť ze sebe dal a řekl jí: počkej zde, až se pro tebe vrátím, však já tě nenechám dlouho čekati. Potom skočil hned na koně a cupity, cupity k svému zámku uháněl. A když tam přijel, dal hned zapřáhnout tři páry koní a jel pro svou nevěstu. Zatím ho necháme jet a podíváme se, co ta milá pana na břehu dělá. Když tak ta pana v plášti zaobalená tam na břehu seděla a na něj čekala, tu najednou od někud za ní se vyskytne stará ošklivá babice, strhne z ní zezadu plášť a než se pana nadála, strčila jí houp do řeky a hned se také voda nad ní zavřela a nebylo po paně ani památky. Tu ta baba své hadry čerstvě ze sebe slíkla a zahodila je do řeky. Pak se přikryla tím pláštěm a posadila se na břeh, jako dříve ta pana seděla. A když ten král zase přijel, ulekl se velice, když místo své krásné pany takovou šerednou babici uhlídal. Ale že věděl, že ta pana není žádné obyčejné stvoření a také, že se zapřisáhl, že si ji za ženu vezme, vysadil babu přece na vůz. A myslel si: jistotně, že mě jen chce zkoušeti a až bude po svatbě, potom se zase v krásnou panu promění. A když přijeli do zámku, dal vystrojiti hlučnou svatbu, ale všecko v zámku se po straně smálo, neboť před králem nesměli, že tak mocný, mladý a krásný král tak starou a šerednou babici a kdo ví ještě odkud za ženu sobě bere. Ale král se nesmál, i bylo mu jaksi úzko v srdci. A pořád jen si myslel, zdali se ta šeredná babice, až bude po oddavkách, zase v tu krásnou panu promění. A když již jeli z kostela, podíval se král své nové paní do očí, ale ona byla ještě tak stará i ošklivá jako dřív. Tu se ten král z toho velice zarmoutil, ale vždy přece ještě doufal. Jistě, že mě chce zkoušeti a až jen mine ta první noc, snad bude potom za to tím krásnější. A když již druhý den počalo svítati, podíval se král své nové paní do očí a ona byla ještě šerednější a vráskovitější nežli včera. Tu se král z toho rozhněval a již ji chtěl dáti ze zámku vyhnati, potom se ale přece ještě rozmyslel a pravil sám k sobě. Snad mě chce ještě zkoušeti. Počkám, až bude míti syna. Zatím ale bylo mu čím dál tím více v srdci úzko. Šel do svého pokoje, zavřel se a nechtěl žádného k sobě pustiti. A když tak celý zamyšlený oknem do zahrady hleděl, přiletěl

mu. A král byl zase potěšen, hladil ji a líbal a ptal se jí, co mu nese. A ona mu zase odpověděla, vrkou, vrkou, nemáš tu pravou, tvoje pravá v řece leží, bílé vlny po ní běží, vrkou, vrkou. Ale té staré babě byla ta králova včerejší nevšímavost podezřelá a hned si umínila, že musí vyzkoumati, co v tom vězí. A když se dnes král zase do svého pokoje zavřel, přiloudila se ke dveřím a koukala se dírkou po klíči. Tu viděla všecko a slyšela také všecko, co holubička vrkala. Tu se ta babice celá rozlobila, jako lítá saň, a hned běžela k myslivci a poručila mu. Bílá holubice lítá do králova pokoje, tu mi dnes zastřelíš a přineseš. Pakli se to nestane, tvá hlava za to. Tu se ten myslivec postavil v zahradě pod oknem a když holubička z okna vylítla, střelil a zastřelil ji. A ona padla zakrvácená na zem. Pak ji vzal a donesl královně. Tu ji ta královna roztrhala na kusy, dala vytopiti pec a vhodila ji tam, až byla na prach spálena. Tu máš, pravila, za své vrkání. Ale na tom místě, kde ta holubička padla, zůstaly na zemi ležeti tři kapky krve, malé a červené jako tři korálky. A ty se pomalu zarily do země a přes noc pustily ze sebe kořínky a když ráno počalo svítati, byl na tom místě tenoučký jabloňový proutek. A ten vůči hledně rostl a když bylo slunce na poledni, byl již z toho proutku pěkný jabloňový štěp a když se slunce nížiti počalo, vyrostly na tom štěpu tři květy jako krev a mlíko a byla z nich vůně kol a kolem až milo. A v té královské zahradě byl zahradník. Ten měl po své nebožce ženě jednu dceru a ta byla veliká milovnice květin. Každý den na večer chodívala po zahradě s konvicí zalívat a každý den ráno prohlížela, mnoho-li zase nových rozkvetlo a které povadly. Tak když také k večeru se svou konvicí blízko tomu jabloňovému štěpu přišla, podivila se té neobyčejné líbezné vůni a když pozdvihla oči a ten pěkný štěp a na něm ten krásný začervenalý květ spatřila, zaplesala radostí, ale hned potom zase zarmoutila se a pravila, škoda tebe, překrásný kvítku, že z tebe již žádné ovoce nebude. Neboť bylo již na podzim a studený vítr počínal ze strnišť foukati. I bylo tomu děvčeti líto toho krásného květu, i utrhla si ho a dala za okno, aby jí co možná dlouho vydržel. Druhý den časně ráno šla zase po své práci v zahradě a když se za chvilku navrátila domů, zůstala s podivením ve dveřích státi. Postýlka ustlaná, sednička zametená, stůl a židličky čistě umyty a na policích i v truhlici všechno v nejkrásnějším pořádku. A přece nic z toho sama ještě neudělala a žádný tam mezi tím nepřišel. Co se namyslila a nahledala, nic nebylo platno, nenašla žádného. Druhý den ráno, když se ze zahrady vrátila, bylo to zase tak. Ustláno, umyto, zameteno i srovnáno a nikde žádného viděti, kdo by to udělal. I umínila si, že bude číhati, kdo to. Na večer rozházela schválně všecko prádlo v truhlici, vyndala z police misky a hrnce a sem tam polila a zamazala stůl i podlahu, jen aby zítra hodně co dělati bylo. Ráno pak vzala konvici a dělala, jako by šla zase do zahrady. Zatím ale obešla pozadu dvorek a vklouzla zadními dvířky do síně a dívala se dírkou ve dveřích, co se ve světničce díti bude. Tu viděla, jak se z toho jabloňového květu za oknem udělala překrásná pana krev a mlíko, ale celá nahá. Ta se hned také dala do práce, natřásla peřiny, ustlala, srovnala misky a hrnce do police, utírala stůl a židlice a když byla v nejlepším díle, otevřelo to zahradníkovo děvče dveře a vkročilo do sedničky. Tuta pana, jako by se byla ulekla, volala vodu, vodu a jak to děvče konvici s vodou v ruce drželo, pokropilo ji celou od hlavy až do paty. Tu jí ta pana srdečně za to poděkovala a prosila ji, aby jí ještě své šaty půjčila, aby se do nich ustrojit mohla. Děvče to hned s ochotností udělalo a potom běželo skokem a povědělo to všecko králi.
Když to tenkrát

0: Král uslyšel, vstal a pospíšil jako na jelenu do toho zahradního domku a hned také svou krásnou panu poznal. A ta mu vypravovala, jak ji ta babice čarodějnice po hlavě do řeky shodila a potom krále podvedla, že oni byly tři sestry, dcery královské a ona z nich nejmladší a že je ta babice zaklela v tom hustém lese, kde král tu jabloň nalezl. Já jsem sice již na svobodě, pravila, ale mé sestry, ty musí ještě tak dlouho, co bílé holubice po světě lítati, dokud ta babice bude naživu. A hned tu také oknem přiletěly dvě bílé holubičky, sedly své sestře na ramena, vrkaly a třepetaly křidélky radostí, že již je vysvobozená. Tu se ten král velice rozhněval. Poručil tu babu čarodějnici líkovými provazy svázati, aby jim neunikla, pak dal vytopiti pec až do žhava, tu, v kteréž ona tu bílou holubici spálila a vhoditi ji tam, až z ní nezůstalo nic než uhel. A tu se také hned ty bílé holubice v krásné pany proměnily a všecky ty tři sestry se objímaly a plakaly velkou radostí, že jsou již vysvobozeny. Pak dal král vystrojiti novou, hlučnou svatbu a nebylo mu již při ní v srdci úzko, ale byl vesel a rád se svou mladou a krásnou chotí. A potom byli spolu šťastně živi mnohá léta a jestliže neumřeli, jsou ještě po tu dobu. Ale co pak dělali potom ty druhé dvě pany? Inu, když byly tak krásné a k tomu královské dcery, vdali se a byly také šťastny.
1: Koulelo se jablíčko úvozem až dolů, přes babiččino políčko a srdce mělo plné bolů.

a slabý modlitevní kůl. Třeba jak jabko malý, Bůže na slavým modlitevní kůl. Thank you.

Tak poslouchali jsme pohádku o jabloňové paně a písničku o jablíčku. Vzpomínáte, jak jsme si minule povídali o lidech, kteří mají černou kůži, když jsme si povídali o černé barvě? Říkáme jim černoši. A co myslíte, jsou nějak

0: Pěkný čtvrteční večer 23. července. Posloucháte Rádio 7, za námi je 18. hodina a před námi večerní program, kterým vás bude provázet Daniel Zeman. Ze všeho nejdříve Bible Guide, tedy krátký biblický průvodce s pastorem Jiřím Zdráhalem a prorokem Ezechielem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 21. kapitola. Tady nalezneme proroctví oznamující naprosté zničení starověkého Judska i Jeruzaléma. Výraz žezlomého syna ve verši 15 označuje vládu kmene Juda. Synem byl v dávném Jákobově prorockém požehnání nazván právě jen Juda. V Genesis čteme: Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka naší tvých nepřátel. Synové tvého otce, ať před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda. Svou kořistí si vzrostl, synu můj. Schoulil ses, jako lev ulehl. Jako lvice, kdo přiměje ho vstát? Vůcovská hůl nevzdálí se od Judy. Žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. Ezechielova předpověď končí opět připomínkou tohoto Jákobova požehnání Judovi. V něm vidíme také Mesiáše, který z tohoto rodu povstane. Čteme: Trosky, trosky, způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde ten, jemuž náleží soud, jehož pověřím. Jákobova slova požehnání svému synu Judovi jsou jednou z nejstarších předpovědí Ježíše Krista. On je tím předpovídaným lvem z rodu Judova. Jak čteme v knize Zjevení, hle, zvítězil lev z pokolení Juda, kořen Davidův. Jákobův syn Juda zdědil prvorozenství. Jeho starší bratři o něj totiž postupně přišli. Nejstarší Ruben ho ztratil kvůli jeho nevěře s Jákobovou konkubínou. Další dva bratři Šimeon a Levi o ně přišli kvůli tomu, že kvůli své sestře zmasakrovali celé město. Prvorozenství pak přešlo na čtvrtého v pořadí, Judu. V Jákobovu požehnání vidíme příslib budoucího královského rodu. Král David byl z rodu Judy a po něm všichni ostatní judští králové. David pak dostal od Boha slib, že jedním z jeho potomků bude věčný král. O tom čteme. Až se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z tvých synů, a jeho království upevním. To on mi postaví dům a já navěky upevním jeho trůn. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj neodvrátím, jako se mi odvrátil od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky. Jeho trůn se navěky nepohne. Tímto věčným králem je Ježíš. Z pokolení Juda je proto, že jeho otčím Josef pocházel z Davidova rodu. O tom čteme. Ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. A v evangeliu Lukáše o tom čteme ještě víc. Když byla Alžběta, matka Jana Křtitele, v 6. měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k paně, zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta pana se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl: neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho království bude bez konce. Také list Židům nás ujišťuje, že Ježíš je z rodu Juda. Ten, o kom se tu mluví, tedy Ježíš, přece patří k jinému pokolení, ne z pokolení Levi, z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš pán pochází z Judy. Ježíše často označovali lidé jako syna Davidova. Ježíš se nikdy tomuto označení nebránil. Když ale o tomto předpovězeném Davidovu potomku promluvil, vysvětlil, že tento věčný král je něco víc než vznešený člověk. Ukázal, že syn Davidův, věčný král, který bude pro Boha synem, je sám vtělený Bůh. O tom čteme ve 22. kapitole Matouše. A když už se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal, co si myslíte o Mesiáši? Či je to syn? Davidův, odpověděli. Na to jim řekl, jak ho tedy David může v duchu nazývat pánem? Říká přece, Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím. Když ho tedy David nazývá pánem, jak může být jeho syn? Jákobem předpovězený lev, který bude vládnout, je tedy tím věčným králem z Davidova rodu. A tento věčný král je pánem světa, Bůh vtělený do lidské podoby, jak o tom čteme na začátku Janova evangelia. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. Ježíš je vtělený Bůh. Je Bůh stejně, jako je vyřčené slovo součástí nás. Je Bůh, tak jako je syn, stejný druh bytosti jako jeho otec. Když čteme evangelia, vidíme jednat a mluvit vtěleného Boha. Vidíme ho vzdát se nepřátelům a nechat se nespravedlivě odsoudit. Vidíme ho trpět a zemřít. A vidíme ho vstát z mrtvých. A to vše kvůli nám.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide na Rádiu 7 zase zítra, a to v 8 a v 18 hodin. Tento pořad najdete i na stejnojmenném podcastu nebo na webu podcast.radio7.cz. Teď nám zahrají Křesťané z Ostravy a potom už si řekneme, jaké další pořady vyplní vysílání Rádia 7 dnešní čtvrteční večer.

U nás máme svobodu slova. I v samotné ústavě České republiky je zakotveno, že můžeme vyjadřovat své náboženské přesvědčení na veřejnosti, a to slovem nebo písmem. Jak tuto svobodu a možnost využívá pouliční kazatel evangelia Pavel Žalio, to přiblíží v letní repríze Hlásky o 6:30. Jaké to je, když se lišíte od ostatních a přesto si dokážete stát za svým? To vám dnes ve 7:45 v Kanafásku na Rádiu 7 prozradí příběh o Leošovi z knížky Povídá se povídá, který napsal Radek Daniel. Zlo okolo nás má spoustu podob a na nás je, jak se k němu postavíme. Být připravený zlu se postavit a zaplatit za to cenu má smysl a je to důležité. Konstatování Nikdy se nevzdáme uvozuje další zastavení série Pozor křehké v pořadu Klika. Poslouchejte od 7:45. I v temném období velkého soužení zůstanou lidem dveře ke spáse otevřené, byť za zcela jiných okolností než dnes. Aby tito věrní dokázali v těžkých zkouškách obstát, označí si je Bůh svou vlastní pečetí. Tento moment popisuje 7. kapitola knihy Zjevení, do které se podrobněji začteme v relaci Světem Bible 15 minut po 8. hodině. Celý červenec patří v intervalu nahrávkám skupiny Trabant. Poslední řadovou deskou tohoto uskupení je album Vlnobít z roku 2014. Deska břitká, ostrá, ale ve své přímočarosti zároveň velmi pravdivá a nepřikrášlená. Písně o tom, jak láska zvítězila nad pravdou, lží a nenávistí, zazní v intervalu ve 21 hodin. Být vymodleným zázrakem, ale i tichým svědkem nepochopitelných zkoušek. Příběh Izáka nás učí, jaké to je žít ve stínu velkého otce a přitom najít svou vlastní cestu k požehnání. Série o velkých biblických postavách pokračuje v klíčovém slově od 22 hodin. Ve čtení na pokračování se díky knize Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží opět ocitneme v 17. století na drsném anglickém venkově. Celá rodina žila v bídě a dluzích, když přišla nabídka nového místa pro jejího muže a s ní i příslib lepšího života. Příběh pokračuje v podání Rozity Mertové od 23 hodin 15 minut.

0: Pokud znáte nějakého Libora, tak mu dnes nezapomeňte popřát, protože má svátek. Základem tohoto libě znějícího jména je latinské slovo liborius, které vzniklo ze slovesa libare, což znamená obětovat. Jiná verze však praví, že základem jména Libor je slovanské slovo ljub, tedy milý nebo libý.
1: Kalendárium
0: 23. července roku 1871 byl v celém Rakousko-Uhersku zaveden metrický systém měr a vah. Roku 1914 zaslalo Rakousko-Uhersko ultimátum Srbsku. Nóta požadovala okamžité určení viníka atentátu na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este. Srbsko neodpovědělo. 28. července pak vyhlašuje monarchie válku. Roku 1992 se v Bratislavě dohodli zástupci české ODS a slovenské HZDS na zániku federace. Roku 2006 na kongresu v Praze vyškrtla Mezinárodní astronomická unie Pluto ze seznamu planet. Roku 1895 se narodil brigádní generál legionář František Moravec. A v roce 1926 přišel na svět český prozaik, fétonista, publicista Ludvík Vaculík. Autor manifestu 2000 slov a zakladatel samizdatové edice Petlice, vznikla v roce 1971, a z děl Ludvíka Vaculíka dále zmíníme román Sekira. Za pozornost stály i sloupky Poslední slovo, které po léta vycházely v Lidových novinách. Dnes si připomínáme také úmrtí Suzany Wesleyové, matky Johna a Charlesa Wesleyových. Zemřela roku 1742. V jednom z jejich životopisů se o ní dočteme. I když nikdy nepronesla jediné kázání ani nevydala jedinou knihu, je známá jako matka metodismu. Proč? Její synové John a Charles do sebe, vědomně nebo nevědomně, v dětství nasávali její příklad učení a každodenní okolnosti života v jejich domě. Se svým mužem Samuelem měla Suzana 19 dětí. 9 z nich zemřelo v dětském věku. Ostatním se věnovala s příkladnou mateřskou láskou a péčí. Její zásadou bylo, že s každým dítětem musí během týdne strávit alespoň několik hodin o samotě v soustředěném rozhovoru, kdy nevěnovala pozornost nikomu ani ničemu jinému. Její život přibližuje českému čtenáři více kniha Wendy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, kterou do češtiny převedl Wilhelm Schneeberger. A aktuálně ji uvádíme i ve čtení na pokračování na Rádiu 7. Gilbert Tennet, presbyteriánský kazatel z dob Velkého probuzení ve Spojených státech, umírá roku 1764. George Whitefield ho přesvědčil, aby pokračoval na jeho místě v kázání v Bostonu. Jeho 3měsíční služba měla velký účinek nejen ve městě samotném, ale i v širokém okolí. Český malíř a grafik Antonín Mánes umírá roku 1843. Z jeho dílny pochází například cyklus 12 obrazů Český rok a výzdoba staroměstského orloje. Chaim Potok, americký spisovatel a rabín, zemřel roku 2002. Potok pocházel z rodiny polských ortodoxních židů, kteří žili v newyorském Bronxu. Svou tvorbu věnoval především autobiografickým tématům nebo problémům postavení ortodoxních Židů v současné americké společnosti. Jeho nejznámější román Vyvolení vypráví o přátelství dvou židovských chlapců z různě nábožensky orientovaných rodin. Zmiňme také Ludmilu Halerovou, výraznou postavu České evangelikální církve. Jejíž úmrtí roku 2022 si dnes také připomínáme. Ludmila Halerová se narodila na Valašsku a po svém obrácení toužila naplno sloužit Bohu. Po druhé světové válce vystudovala biblickou školu v Beatenbergu ve Švýcarsku. Připravovala se na práci mezi muslimy v Súdánu, ale Bůh jí místo toho povolal zpět do tehdejšího komunistického Československa. Zde založila mnoho domácích skupinek na Moravě a na Slovensku. Za své aktivity však byla obviněna z porušování státní správy nad církevními organizacemi a byla postavena před soud. Své svědectví vyprávěla jak svým vyšetřovatelům, tak soudcům. I přesto však byla propuštěna pouze s varováním, aby dál ve své práci nepokračovala. Tímto varováním se ale neřídila. Přestěhovala se do Prahy a v roce 1961 se provdala za Oldřicha Halera. Vedle péče o děti se stala jednou z předních překladatelek křesťanské literatury. Pašované knihy, které přeložila, byly přeneseny zpět za železnou oponu a posléze na západě vydány v češtině a propašovány zpět do Československa. Po pádu komunismu Ludmila ve své pilné práci neustala. Povzbuzovala křesťany v Čechách i na Slovensku, aby se modlili za národy, milovali Izrael a připravovali se na návrat Pána Ježíše. Spolupořádala také semináře o křesťanské psychiatrii. Ludmila často a mnohým lidem vyprávěla svůj životní příběh a povzbuzovala k posvěcenému životu s Kristem. Z našeho vysílání můžete znát její autobiografickou knihu Pod oblakem, v níž se ohlíží za svým životem. A na úplný závěr připomenu ještě Jána Ostroluckého, věřícího spisovatele a teologa, který zemřel před 3 roky, 23. července roku 2023.
1: Letní večery ve společnosti Rádia 7.
0: Pán Ježíš Kristus ani apoštolové nezůstávali se zprávou evangelia v utajení, ale chodili s ní mezi lidi. Jak tato praxe vypadá v životě pouličního kazatele Pavla Žalia, uslyšíte v následujícím pořadu.

0: Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Toto je výzva apoštola Pavla mladému Timoteovi, kterou najdeme v Novém zákonu ve 2. listu Timoteovi 4. kapitole 2. verši. Vítejte u poslechu Hlásky, pořadu a podcastu z dílny Rádia 7. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči. Chceme-li mluvit, musíme ze sebe vydat hlásku. V tomto pořadu chceme s hosty přemýšlet nad tím, jak přijímat, žít i hlásat dobrou zprávu o naději a záchraně v Ježíši Kristu. K tomu nutně potřebujeme i lásku, která je v názvu pořadu trochu schovaná. O tom, jak hlásat slovo vhod i nevhod, si dnes budu povídat s Pavlem Žaljem. Vítám tě.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Stručně bych řekl, že Pavel je následovník Krista, pouliční kazatel a řidič kamionu, který brázdí evropské cesty. Doplnil bys to něčím ze svého života?
1: Doplnil bych to tím, že především jsem hříšník, spasený Boží milostí, to je asi moje základní identita, z které všechno ostatní potom vyrůstá, ať už je toto kázání nebo ta práce.
0: Když si pomůžeme novozákonním listem Římanům, evangelium je Boží mocí k záchraně každého člověka. Jak se tato Boží moc projevila ve tvém životě? Jaký je tvůj příběh nového narození?
1: Můj příběh nový narození je celku dlouhý vyprávění, ale ve stručnosti jsem z nevěřící rodiny. Můj otec byl vysokoškolský učitel na vysoké vojenské škole, učitel marxismu, leninismu. A když padl režim, tak on 2. prosince spáchal sebevraždu a to bylo taky poprvé, kdy jsem v jeho knihovně šmátral a našel Bibli, kterou jsem si před spaním začal číst a ku podivu to na mě působilo nějakým uklidňujícím dojmem. Pak jsem to odložil, 18 let jsem žil hříšným životem, bezbožným, až v 33 jsem v Číně na hotelovém pokoji kapituloval sám a volal ke Kristu, aby mě spasil, že nechci skončit pekle, že chci s ním být v nebi. Takže to bylo v roce 2007, to je ve stručnosti, kdybych chtěl znát větší podrobnosti, můžu poskytnout rád.
0: Uvěřit na hotelovém pokoji v Číně, to je poměrně netradiční. Jak vzpomínáš na své první kroky víry? Měl jsi kolem sebe někoho, kdo ti třeba na této cestě pomohl?
1: Nějakou jednotlivou osobu asi takhle ne, nějakýho mentora jsem neměl. Jo, jak jsem uvěřil, tak to byla revoluce v mém životě, že jo, našel jsem to, co jsem vlastně vždycky hledal, akorát, že to hledání jsem hledal, neznaje Boha, neznaje evangelium, tak jsem to hledal všude, možně na špatných místech. A když jsem teprve poznal Ježíše Krista, tak jsem pochopil, že tohle je to pravý štěstí, tohle je ta pravá radost, kterou jsem hledal, ten život, který jsem hledal a nevěděl jsem, že je to v Kristu. No a chtěl jsem se samozřejmě podělit s celým světem, to člověku úplně křičí, ta radost a ten svatý duch, který nám byl dán. Ale moje cesta byla jako skrz víceméně pokus omyl. Jo. Mm-hmm. Ale přicházeli do mého života různí lidi, kteří mi něco řekli, tu něco. Ale vesměs, jak říká Boží slovo, Duch svatý nás vyučuje, to pomazání, které máme od něho, to nás vyučuje. On nás uvádí do veškeré pravdy. Boží slovo máme, modlitbu máme. Takže na to jsem se spolíhal. Samozřejmě jsou věřící a církve, které mě jako formovali, inspirovali, napomínali, pozbuzovali, ale nějaká jednotlivá osoba bych teď nedokázal úplně přesně říct. Mm-hmm.
0: Evangelium je ze své podstaty dobrá zpráva nebo také radostná novina. Obsahuje v sobě ovšem širší příběh. Můžeme říct, že je mnohovrstevné. Jak bys jej popsal vlastními slovy?
1: Tak já to nemusím popisovat vlastními slovy. Apoštol Pavel říká, co je evangelium, který on kázal, že ta zpráva evangelijní je o tom, že Ježíš zemřel za naše hříchy, vstal 3. dne z mrtvých, byl spatřen mnoha bratřími, vystoupil na nebesa a skrze víru v něho se hlásá spasení všem, kdo uvěří. Skrze jeho oběť. Tak Takhle bych definoval, no Pavel definuje evangelium.
0: Setkal ses s pouličními kazateli dříve, než si sám začal Ježíše následovat?
1: Setkal jsem se v Praze s pouličními kazateli, to byla nějaká charismatická církev. A to bylo na Andělu v Praze, kde oni kázali na veřejnosti a já jsem šel kolem, vylízal jsem z metra a teď tam vidím někoho řvát, jako volat na ulici. No a už jenom ten fakt, že tam někdo takhle jako křičí, vzbudilo moji zvědavost zjistit, o čem to křičí. Jako co je to téma, kvůli kterému stojí za to takhle volat. Tak jsem šel blíž a díval jsem se, tam někdo hrál na kytaru a nějaká žena tam kázala s velkým zápalem a tak jsem tam stál a pozoroval to a pak přišla nějaká starší paní věřící z té skupiny ke mně osobně a oslovila mě. A jak ke mně mluvila s takovou citlivostí a věřím, že s Duchem svatým, tak to, co ona mi říkala, pamatuju si do dneška, že se to dotýkalo mýho srdce, že jsem cítil, jak ty její slova, že se něco dotýká mýho srdce. Moc si nepamatuju, o čem ke mně mluvila, jenom si pamatuju, že přirovnávala jako minout se Kristem je jako umřít hlady před otevřeným trezorem. To byla jako její takový popis, jako nemít Krista, nebo minout se s Pánem Ježíšem je jako umřít hladem před otevřeným trezorem plným peněz. Jo. Ale tehdy jsem nebyl ještě zralej, i jsem mi to řekl. Já jsem se s ní nijak nepřel, jenom jsem mi řekl, já si myslím, že asi nejsem ještě připravený. A ona nijak neprotestovala, jenom pokývala hlavou, řekla, asi ne. A já jsem se s ní rozloučil a šel jsem pryč, ale to mi utkvělo v paměti, ten okamžik. Takže tohle byly pouliční kazatelé, který jsem potkal, pak jsem asi žádný nepotkal, nebo si pamatuju už velmi vzdáleně.
0: Proč vlastně pouliční hlásání evangelia ve tvém případě? Vedlo tě k tomu Ježíšovo velké poslání nebo ještě něco jiného?
1: Dobrá otázka. Samozřejmě, že mě k tomu vedlo Ježíšovo velké poslání, ale hlavně mě k tomu vedl Boží duch. Pán říká, že on o něm vydá svědectví, že jo? Ten i vy o mě vydávejte svědectví. A jako znovu zrozený Boží dítě jsem měl touhu všem říct o tom, co jsem zažil, koho jsem poznal a že tohle je jediná cesta, tohle je ten pravý recept na štěstí, tohle je ta pravá láska, po které všichni toužíme, každá popová písnička zpívá o lásce, ale tohle je ta dokonalá láska, ne ta naše lidská láska, kde se 50% manželství rozvádí a tak dál. A měl jsem to touhu každému říct a krátce po svém obrácení jsem začal pracovat pro tělesně postižený. A když ta práce pro mě skončila, tak jsem nevěděl, co dál dělat, ale věděl jsem, že chci sloužit Bohu. Tak jsem si vymyslel takový vlastní projekt, že přeložím jednu knížku, svědectví jednoho amerického profesionálního boxera, autobiografii o tom, jak on uvěřil, stal se křesťanem, stal se kazatelem. Tak jsem si myslel, že to přeložím, vlastním nákladem vydám, budu prodávat a z toho budu mít obživu a zároveň, že to poslouží jako šíření evangelia. No a jak jsem to překládal, to byl nějaký proces, takže jsem byl doma a trávil jsem tím dny tím překladem a občas jsem potřeboval nějaký termín najít na internetu, já jsem neměl doma internet v té době, tak jsem chodil do knihovny ve Vyškově, kde jsem v té době bydlel, jsem chodil do knihovny a tam jsem si nějaký ty termíny, třeba boxerský a jiný, hledal na internetu. A tady ten boxer, George Foreman, tak on tam zmiňuje, že jednu dobu i on kázal na ulici. A to mě zaujalo, taková možnost, že je možný kázat na ulici. On tam dokonce píše, že se nebál vstoupit do ringu s největšími bijící boxery jeho éry. Ale když mě kázal na ulici, že jsem mu rozklepali kolena strachem. Takže když jsem potom byl v souvislosti s tím překladem v té knihovně a hledal jsem nějaký věci na internetu, tak jsem si tam zadal i street preacher, pouliční kazatel. A naběhly mi nějaké stránky nějakých amerických pouličních kazatelů, kteří kážou na ulici třeba před velkýma zápasama v americkém fotbalu nebo na nějakých politických demonstracích a používají u toho transparenty, používají u toho megafony a byly k tomu nějaké fotky, ale hlavně k tomu měli připojený text, který mluvil o tom, jaký oni vlastně mají mandát takovou věc dělat. Kdo jim vlastně dává tu pravomoc dělat a měli tu svoji službu biblicky zdůvodněnou. Jo, že Pán Ježíš ani apoštolové nezůstávali s evangeliem v církvi zavření, ale chodili mezi lidi, chodili ven a konfrontovali a oslovovali hřích tehdejší doby, tehdejší společnosti a dostávali se do konfliktu. Jo, že často ve skutcích čteme, jaký bouře v tom anebo jiném městě vyvolalo Pavlovo kázání. Mluvili tam, že je potřeba mluvit o hříchu i při tom kázání, nebát se toho, protože když ten člověk nepochopí, že je vinen před Bohem, tak nemá ani důvod chtít milost. Když se cítím nevinnej, když se cítím, že jsem v pořádku, že vlastně Bůh mě musí milovat takovýho, jaký jsem, že vlastně skoro dělám Bohu službu, že žiju, tak takový člověk nemá vůbec důvod chtít Krista, chtít milost. A nebo když už by ho chtěl, tak možná z nějakých falešných motivů. Jo? Víme třeba o nějakém evangeliu prosperity, a který slibuje štěstí a prosperitu a zdraví, ale to jsou špatné motivy, proč člověk třeba by přijal Krista. No a když jsem z té knihy odcházel, tak jsem byl zahloubaný v myšlenkách nad tím textem, který jsem četl, probíral jsem si to v sobě. A jak jsem šel domů, tak jsem potkal kamaráda, který už věděl, že jsem se vrátil z Asie a že jsem uvěřil. A on si ze mě trochu dělal srandu a říkal, hele, založ církev, já do ní stoupím. A já, abych nepokazil legraci, tak říkám, jo, a naše první práce je, půjdeme na náměstí kázat. A on, tak jo, a všechno byla sranda. Tak jsem se obrátil směrem k náměstí, předtím jsem byl zamířený směrem domů, tak jsem se s ním obrátil směrem k Vyškovskému jedinému náměstí a šli jsme. Po 10 metrech jsem se zastavil, říkal jsem si, to je přece blbost teď, co tady děláme, já jdu domů. Ten kamarád se taky zastavil a čekal, co já udělám. Tak jsem nechtěl to nějak jako pokazit, tu srandu, tak jsem šel dál teda směrem k tomu náměstí s ním, zase jsem se zastavil, říkám si, to je naprostá blbost, já jdu domů. A on se taky zastavil a čekal, nic neříkal. A jak jsem tak stál, jsem se podíval směrem k nebi a říkal jsem, a co? A co se děje, já dneska na tom náměstí kázat budu. A už jsem šel, už jsem nečekal na nějaký jeho reakce, šel jsem směrem k tomu náměstí, přišel jsem do centra toho náměstí, kde stojí kašna a začal jsem volat, lidi, obraťte se k Ježíši Kristu, on vás může spasit, on vás zachrání z pekla. Ten kamarád, jenom sotva jsem začal takhle volat, tak utekl na opačný konec náměstí, nechtěl se jenom nic společného, zdrhl naprostým sprintem, byl pryč ode mě, ale mě to vůbec nevadilo. Já jsem volal z plna hrdla, jsem volal a moje kázání trvalo možná minutu, já jsem neměl arzenál na to kázat něco víc. Ale tenhle ten jeden okamžik, tenhle ta jedna minuta a nějací lidi na to reagovali, nějaká paní usměje, nějaký kluk šel kolem mě, říkal, mě nikdo nepomůže. Já říkal, ale jo, Ježíš ti pomůže. A to vlastně zažehlo, ta jiskra zažehla tu touhu v tom dál pokračovat a kázat víc. Jo, překonal jsem jako nějaký ten strach, zjistil jsem, že to je to nejlepší, co člověk může dělat.
0: Když se vrátíme k úvodnímu verši, je tam výzva hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod. Kdy je to vhod a kdy nevhod? Na čem to závisí?
1: Podle mého osobního názoru vhod i nevhod, ten text to jasně říká. Někdy je to někomu vhod, někdy je to někomu nevhod a my máme v každé situaci kázat evangelium. Ať už se to lidem líbí a chtějí to slyšet, anebo tomu lidi vzdorují, odporují tomu, nechtějí to slyšet, naše povinnost je kázat.
0: Takže je to vztaženo k těm lidem, že pro ně je to buď vhod nebo nevhod.
1: Abych pravdu řekl, nikdy jsem se nad tím takhle jako analyticky nezamýšlel. Podle mě to vztažený k lidem, k situaci, k okolnostem. Určitě to není vztažené k tomu evangelium, že by byla situace, kdy evangelium není vhodný. Jo? Myslím si, že je to vztažené k těm příjemcům toho kázaného slova, že někomu je to vhod, někomu nevhod. Můžeme si pomoct starým zákonem, kdy starozákonní proroci byli Hospodinem posílání kázat tu zvěst, kterou dostali od Hospodina, a jsou často předem, třeba Ezekiel je předem upozorněný, že to slovo nepřijmou, že je to lid tvrdé šíje, ale že on přesto má jít a kázat jim. Takže to si myslím, že byla situace, kdy těm posluchačem je to naprosto nevhod, ale Bůh stejně toho Ezekiele posílá, aby šel vyřídit Boží poselství.
0: Zazněla tady ta první zkušenost z Vyškovského náměstí. Od té doby uplynula řada let. Chtěl bych se taky trošku posunout v tom přemýšlení o těch posluchačích, kteří tam jsou na té ulici. Někdo možná jenom projde, někdo se možná zastaví a zaposlouchá, někdo se třeba dá do řeči. Tak by mě zajímalo, jestli dokážou lidé vést na ulici smysluplné rozhovory, když slyší to hlásané slovo, nebo z tvých zkušeností jsou automaticky v opozici?
1: Nejsou automaticky v opozici. Záleží na nastavení každého jednotlivého člověka. To, když my hlásáme, tak jdeme hlásat, kázat. Kázání není diskuze, není dialog. Kázání je ohlašování, proklamace, verbální, hlasitá proklamace. To není diskuze. To není dialog, to není svědectví, to je kázání boží zvěstí, božího evangelia. Ale samozřejmě po tom kázání, anebo když nás je víc, tak jsou bratři kolem mě, kteří, když k nám někdo přijde a chce klást otázky, chce diskutovat, tak ten dokáže, necháme ho kázat, aby dál kázal, a ti druzí sbírají tady tyhle ty lidi, co přicházejí a odpovídají na jejich otázky. Tak samozřejmě ne každý člověk přichází s otázkama, že se chce něco dozvědět, že ale chce třeba se hádat, diskutovat, ale i s tím se dá pracovat. Mm-hmm. Takže, abych to zestručnil, celý spektrum reakcí zažíváme. Od souhlasných lidí, co nám dávají palec nahoru, jo, lidi, co nám, to jsou třeba křesťané, kteří kolem nás procházejí, říkají Bůh vám žehnej, pak lidi říkají, máte pravdu, až po nenávistní reakce, agresivní reakce, někdy hraničí si s fyzickým útokem. Takže to spektrum je opravdu velký.
0: Zazněl také ten příběh amerického boxera a to, jak se ta jeho zkušenost dotkla tebe. Bylo ti jedno, co si o tobě budou myslet druzí lidé, co o tobě budou říkat, když tě uvidí na ulici hlásat nebo mluvit s transparentem, nebo i to mělo nějaký svůj vývoj?
1: Bylo mi to jedno. Nebo Boží slovo nás vychovává k tomu, aby nám to bylo jedno. Abychom nehleděli na svoji reputaci pozemskou mezi lidmi. A apoštol Pavel říká, kdyby se ještě chtěl líbit lidem, nebyl by služebníkem Kristovým. A tím, že já jsem začal kázat ve Vyškově, na místě, kde jsem vyrostl, kde mě všichni znali, tak tím jsem totálně ukřižoval nějakou svoji reputaci, protože se jsem stal totálním bláznem pro všechny svoje kamarády a pro známí mojí matky nebo kolegyně z práce mojí matky, pro vlastní rodinu, která to nedokázala sníst, až jsem se musel odstěhovat z domu a koupit si ojetý auto, dodávku a bydlet v dodávce a odjel jsem tady do Brna žít v tom autě. Takže to pro mě byla jako škola v tom, že dneska mi je to víceméně jedno, co si o mě myslí, protože co lepšího můžeme dělat jako křesťani. A člověk ví, že tohle to se Bohu líbí, když se k němu přiznáváme. Pán Ježíš naopak říká, kdo se stydí za mne a za má slova, za to se bude stydět syn člověka. Naopak, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu já se přiznám před svým Otcem v nebesích. Takže i to je součást té zkušenosti, že člověk skrze ducha i skrze slovo má potvrzení, že tohle se Bohu líbí. Možná to má každý křesťan, to nemusí být kázání na ulici, když člověk asi ví, že když někomu mluvíš o Ježíši Kristu v práci nebo někde, takže ti to přináší radost, že ti to naplňuje radostí, že můžeš mluvit o tom, koho ty miluješ.
0: Dá se tedy říct, že jsou nějaké překážky, které tobě v hlásání brání, nebo jsi schopen jít v uvozovkách kdykoliv, kamkoliv?
1: Nechci dělat žádného machra tady. Určitě jsou překážky. Překážky, jak má každý křesťan, to je vlastní tělo, vlastní pohodlnost. Práce může být překážkou. Můžou být tyhle ty překážky, že člověk neobětuje

0: přistoupil v Pakistánu na ulici a tam kázal. Jo, tady máme obrovskou výhodu v Evropě, nevíme, jak dlouho bude trvat, že pořád máme svobodu slova, pořád i v naší ústavě je ukotvený, že můžeme vyjadřovat své náboženské přesvědčení na veřejnosti slovem nebo písmem, takže tady jsme i chráněni zákonem v tom, co děláme. A bylo by dobré, kdybychom si toho vážili a ten čas využili, protože to okno té příležitosti se může zavřít kdykoliv.
1: Zmínil jsi také, že někdy chodí větší skupina lidí, mají rozdělené úkoly, někdo hlásá, někdo je třeba schopný věnovat se těm lidem. Jaké je to pro tebe osobně promlouvat s člověkem, který upřímně hledá smysl života a je otevřený dobré zprávě o Kristu? Musí to být takový dobrý bonus a sladká třešnička na celé té práci, ne?
0: Určitě, určitě z toho máme vždycky radost, když vidíme otevřený srdce, otevřený uši někoho, kdo je ochoten poslouchat a vidíme, že duchovním zrakem vidíme, že ty slova do toho člověka, do jeho srdce padají. Že fakt opravdu sázíme tu sedbu. Bůh potom tomu dává vzrůst, nebo nějaký jiný křesťan to zaleje, ale Bůh je ten, který dává vzrůst. Takže to je vždycky potěšení s nějakým takovým člověkem. Často jsou to mladí lidé se setkat. Ale sedbou je i to kázání těm lidem, kteří nechtějí slyšet, protože těm se to zase káže k jejich soudu, že nebudou moc říct, nikdo nám neřekl. Nevěděli jsme. Oni věděli, ale zavřeli uši, zavřeli srdce a šli dál. A ani to není výsledek, protože co my vidíme? Vidíme jenom nějaký úsek. My nevidíme, jak Bůh pracoval s tím člověkem předtím, než nás potkal a jak bude pracovat s tím člověkem poté, co nás slyšel nebo se s náma bavil. Jo, my jsme jenom jedním malým kolečkem v celým tom soukolím, který dělá Bůh, že spása je Boží dílo, ne naše. My jsme jenom služebníci na té vinici, na té roli, děláme, na co nám stačí síly, schopnosti, děláme, co můžeme.
1: V závěru by mě zajímala ještě jedna věc. O Ježíši je napsáno, že byl plný milosti a pravdy. Jak toto skloubit dohromady při hlásání evangelia a případných rozhovorech s lidmi?
0: Nemyslím si, že bychom se tím museli nějak trápit. Určitě je samozřejmě důležitý, abychom před tím kázáním nebo zvěstováním komukoliv se modlili za ty lidi. Modlili se i za sebe, abychom měli citlivé srdce, vnímavé srdce, abychom měli správné motivy, protože samozřejmě to může svádět, když člověk vidí tu opozici, tu nenávist vůči Kristu, která je ve veřejnosti, tak chtít stát se tím synem hromu a oplácet, pouštět hromy a blesky na lidi. I když i tvrdý kázání má určitě svoje místo, ale to, co jsi zmínil, že Ježíš byl plný milosti a pravdy, nebránilo Ježíši splést si bič a vyhnat směnárníky z chrámu. Nebránilo Ježíši plnému milosti a pravdy nazývat farize plemenem zmíjí, hadi. Takže si musíme dát pozor, abychom neměli nějakou svoji falešnou představu o tom, jak se jako křesťané máme chovat, že musíme být cukrkandloví křesťané, kteří říkají jenom samé laskavé, příjemné věci a bojí se ze všeho nejvíc, aby náhodou někoho nepohoršili. Protože evangelium je pohoršení. Evangelium je ten meč, který rozděluje, který, jak říká Ježíš, oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už zněl. Takže jestli si někdo myslí, že může být křesťan a nedostat se do konfliktu se světem, nedostat se do konfliktu s opozicí duchovní a nebo lidskou, tak se plete, že jo? Pavel říká, že ti, kteří chtějí žít svatě v Ježíši Kristu, zakusí pronásledování. A jestliže my nezakoušíme pronásledování, tak se můžeme ptát, jestli děláme vůbec všechno dobře, jestli jako žijeme nebo chceme žít svatě.

0: O hlásání evangelia, hlásání vhod i nevhod jsme v dnešní hlásce hovořili s Pavlem Žaliem. Pavle, děkuji ti za tvůj příběh, za tvůj příklad, za to, co Bůh koná ve tvém životě a za to, co může konat skrze tebe tam, kde tě posílá a tam, kde jsi. Díky za tvůj čas.
1: Děkuji a ať Bůh žehná tobě i vašim posluchačům.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Jako znovu zrozené boží dítě jsem měl touhu říct všem o tom, co jsem zažil a koho jsem poznal. Vyznává následovník Krista a pouliční kazatel Pavel Žalio. Vstupujme i my s odvahou a radostí do příležitostí mluvit s druhými a předávat jim dobrou zprávu evangelia i osobní zkušenosti ze vztahu s Ježíšem. Dnešní hlásku na Rádiu 7 opakujeme ještě v sobotu ve 14:15 v noci a do další premiéry ve středu v 11:15 dopoledne si Kuba Lofítek pozval Lucii Holden. Budou mluvit o mateřství a sdílení dobré zprávy s nejmenšími.
4: Prázdniny jsou v plném proudu.
5: A také čas dovolených.
4: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
5: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

Překročili jsme 19. hodinu čtvrtku 23. července. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Daniel Zeman. Jaké to je, když se lišíte od ostatních a přesto si dokážete stát za svým? To vám dnes ve čtvrt na 8 v Kanafásku prozradí příběh o Leošovi z knížky Povídá se povídá, který napsal Radek Daniel. Zlo okolo nás má spoustu podob a na nás je, jak se k němu postavíme. Být připravený zlu, se postavit a zaplatit za to cenu má smysl a je to důležité. Konstatování Nikdy se nevzdáme uvozuje další zastavení série Pozor křehké v pořadu Klika, který na Rádiu 7 uvádíme ve 7:45.

tobě mám důvěru, díky za odvahu, kvůli který naše pouto nic nezlomí, jenom sílí. Oddaností se plní a proto naše energie vždy pozbuď si moje světlo. Můj strážný anděl, smysl mého života, který jsem našel, slunce, radost a podpora, můj

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může na

0: pro tle a láska každý den.
1: Láska každý den.
0: Jistě mě budou provázet.
1: Jistě mě budou provázet.
0: Vedeš mě.

Už se vám někdy stalo, že se vám někdo posmíval kvůli tomu, že věříte Pánu Bohu? Nebo že jste o sobě zaslechli větu, nech ho, on je nějaký divnej? Není to příjemné. Lidé se tak často chovají jen proto, že o Boží lásce nic neví, nebo sami prožívají nějaké trápení. Místo dlouhého přesvědčování ale můžete udělat něco lepšího. Zachovat se jako Pán Ježíš. Když lidé uvidí váš klid a laskavost, překvapí je to a možná se sami začnou ptát, kde se ve vás bere. Bible má pro nás povzbuzení. V listu Efeským v 5. kapitole se píše: žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Něco podobného zažil i hrdina našeho dnešního příběhu.

Leoš přišel do Milanovy třídy až ve druhém pololetí. Na první pohled vypadal celkem normálně, ale po čase děti zjistili, že je to pěkný podivín. Nejdřív si toho všimli v jídelně. Leoš položil talíř na stůl, sedl si, zavřel oči a cosi polohlasem odříkával. Oči všech spolužáků se na něj zvědavě upřeli. Co pak to asi mumlá? Zajímalo je. Nikdo však nenašel odvahu jít za ním a zeptat se. Místo toho začali pokřikovat. Nespi, vystydne ti polívka. Abrakadabra, ať je v talíři kuře místo knedlíků. V jídelně to hučelo jako v úle. Děti se smály, až jim slzy tekly. Leoš polekaně otevřel oči, vzal lžíci a začal jíst. Moc mu ale nechutnalo. Byl středem pozornosti. Ruce se mu třásly a červenal se až za ušima. Jindy zase na vycházce pokazil klukům legraci, když prozradil Andrejce, že se jí chystají hodit za krk pavouka. Totálně je to naštvalo. Prskali vsteky jako ohňostroj. To přece není možné. Je to práskač a táhne to s holkama, slaboch a třasuřitka. Nejvíc ale kluky dohrál, když se zastal třídního šprta vomáčky. Tím se dovršila míra jejich trpělivosti. Domluvili se, že mu po vyučování pořádně nabančí. Měli to dobře připravené. Čekali u cesty ve křoví, rozdělené úkoly, vysoko vykasané rukávy. Leoš si cestou hvízdal ruce v kapsách. Nic netuše se zastavoval u každého stromu a květiny, pozoroval ptáky a brouky. Viděli ho už z dálky. Hořeli nedočkavostí, až mu dají, co mu podle klukovského zákona náleží. První z křoví vyskočil Milan. Srabe, zastáváš se holek a šprtů, zakřičel na něj vyzývavě. Zasloužíš si nakládačku. Na ta slova se z křoví vynořili i ostatní a Leoše obstoupili. Chvíli na ně vyjeveně hleděl, pak se mu nesměle vydralo z úst. Srabi jste vy? Taková přesila. No tohle? Zakřičeli kluci jednohlasně a hned mu jedna přistála. Tu máš ty, bábovko! Povykovali jeden přes druhého a každý přispěl svoji pěstí k dílu. Schodili ho na zem a nešetřili kopanci. Milan ho v zápalu boje chytl za bundu a škubl. Ozval se zvuk trhané látky, křupnutí a límec mu zůstal v ruce. No teda, vyjel překvapeně. Padáme! Zavelel k útěku, pustil límec a všichni byli v mžiku ti tam. Leoš se pomalu zvedal ze země, otřel si krev z nosu, oprášil kolena a vydal se k domovu. Měl na kahánku. Všechny urážky, kopance a rány ho palčivě bolely. Proč jen to kluci udělali? Vždyť jsem jim nic zlého neprovedl, říkal si mezi vzliky. Doma se zavřel u sebe v pokoji a hořce plakal. Nemám žádné kamarády, nikdo mě nebere. Proč? Proč? Proč? Cítil se jako ostrov uprostřed moře. Osamělý, opuštěný, úplně bezbraný. Druhý den ve škole byli rváči pěkně zaražení. Seděli ve svých lavicích tiše jako pěna. Měli strach, že bude průšvih. Přehnali jsme to, šeptal o přestávce Milan. Určitě to na nás práskl. Co taky můžeš čekat od ufňukaného bačkory, přidávali se ostatní. Nic se však nestalo. Uběhl týden a kluci nabyli přesvědčení, že Leoš držel jazyk za zuby. Kdo by to do něj řekl? Je to takový slaboch, ale o výprasku ani necykl, vrtalo jim hlavou. Několik dní poté překvapil Milan Leoše v šatně. Zastoupil mu cestu a výhružně se na něj podíval. Leoš cítil, jak se mu chvějí kolena. Po zádech mu stékala kapka ledového potu. Uvědomil si, že jsou ve školní budově jen oni dva. Ostatní byli na hřišti. Nikoho by se nedovolal. Hele, bábovko,
Čím to, že jsi takovej divnej? Spustil na něj povýšeně. Leoš neschopný slova polekaně hleděl do země. Tak řekni, vyzval ho znovu. Leoš ze sebe zajíkavě soukal. Jak divnej. Kámoši s holkama, zastáváš se šprtů a ještě ke všemu to tvoje zaříkávání před jídlem. Leošovi se při těch slovech rozlil po tváři růměnec. Nechci ubližovat slabším. Nechci ubližovat druhým. Ubližovat? Je to jen legrace, namítl sebejistě Milan. Máma mi čte příběhy o Ježíši. A ten nikomu neubližoval, ani z legrace. Chci být jako on, vyjelo z Leoše. O jakém Ježíši? Kroutil Milan hlavou. Snad ne o tom, jak nám o něm vyprávěla paní učitelka, vyštěkl překvapeně. Jo, o tom, pokýval hlavou Leoš. Ten naopak slabé chránil, nikdy nikomu nic zlého neudělal. Všechny měl rád, máma mi to říkala. Kdo by věřil takovým povídačkám, prskal Milan podrážděně. Já tomu věřím, zamumlal Leoš a vyběhl na chodbu. Milan se za ním díval pusu do kořán. Tak takhle to je, vydechl překvapeně. Je to pán Bíčkář, proč je takovej? Leošova slova mu dlouho nedala spát. Bedlivě ho sledoval na každém kroku. Cítil, že ho Leošovo podivínství čím si přitahuje. Co to však bylo, netušil. Snad to, že na Leoše byl větší spoleh než na ostatní. Nevytahoval se, když někdo něco řekl, a to, co řekl, většinou i splnil. Možná by stálo za to s ním kamarádit, říkal si. Nenacházel však k tomu odvahu. Kluci by se mu určitě vysmáli. Něco se však s Milanem přece jen stalo. Neútočil tolik na slabší, přestal se povyšovat a občas druhým i pomohl. Leošovo nezvyklé chování má něco do sebe, uvažoval. Konec konců, možná je být lepší divný než zlý. Od té doby se už Leošovi neposmíval.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá, čte na Rádiu 7 každý všední den večer od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion. Na další příběh s názvem Lákavé pokušení se můžete těšit zase zítra večer v 19 hodin a 15 minut na Rádiu 7.

Zlo okolo nás má spoustu podob a na nás je, jak se k němu postavíme. Být připravený zlu se postavit a zaplatit za to cenu má smysl a je to důležité. Konstatování nikdy se nevzdáme uvozuje další zastavení série Pozor křehké v pořadu Klika. Na Rádiu 7 je uslyšíte už za chvilku ve 7:45.

Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Slyšeli jste píseň Nikdy se nevzdáme? Je to tak, že při zásadních událostech ve společnosti umělci stvoří vždycky nějakou píseň k tomu, co se děje. A tohle je píseň, kterou nahráli a naspívali David Koller, Lenka Dusilová, Monika Načová, Michal Pavlíček a společně s dalšími hudebníky, a byli to Češi, Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, a celé to dal dohromady hudebník a producent Igor Očepovský. A nově zaranžoval známé písně Obimi a Bez bojů. Jsou to písně od ukrajinské rockové kapely a je to o tom, že národy a životy spojují nejenom melodie, ale také témata, jako je láska, naděje, odvaha a odhodlání. A v té písni se často zpívá obejmi mě, anebo nikdy se nevzdáme bez boje. Je to vyjádření, určité vyjádření proti zlu. Musím říct, že tahle píseň se pro mě v poslední době stala každodenní modlitbou, protože byl jsem zapojený na pomoci pro uprchlíky a také do humanitární pomoci na Ukrajině. A když jsem cestoval autem sám, tak jsem si tuhle píseň pustil na plné pecky a u toho jsem tančil, plakal, modlil se a potřeboval jsem se tak nějak vnitřně postavit za ty, kteří trpí. Když jsem tenhle pořad psal, tak jsem byl zrovna na Ukrajině. Jel jsem po Zakarpatí a všude kvetly šeříky. Ale taky u měst a nebo velkých mostů byly kulometní hnízda. Také jsem viděl, že vracející vojáci na Zakarpatí přijíždí v rakvích a že je tam několik pohřbů. Najednou jsem si uvědomil, že jsem si tuhle píseň ještě nepustil ten den. Tak jsem si ji pustil, ale nebyl jsem doma v Česku, ale byl jsem někde úplně jinde a musím vám říct, že mě ta píseň rozsekala, úplně dostala. Vítejte v pořadu Klika na téma Nikdy se nevzdáme. Žalm 34, 13 a také 15. verš. Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v níž by užil dobra? Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. V tom textu je: vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. Člověk, který miluje své dny, se vyhýbá zlu. A tak si říkám, stačí to? Stačí se vyhýbat zlu? Vždyť kněz a levita, kteří šli před milosrdným Samařanem, tak se také vyhnuli zlu nebo projevu zla. Stačí se jenom vyhnout? Jakub 4. kapitola 7. verš. Podříďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento text mám moc rád. Je to text, že se s Bohem potkáváme tak nějak na půl cesty. Že nejenom Bůh přichází do našeho života, ale také my máme jít vstříc k Bohu. Máme se potkat někde na půl cesty. Mám kamaráda Mirotota z kapely Třetí den a za poslední dobu jsme hodně spolupracovali a hodně věcí spolu udělali. A nedávno jsem byl u něho doma na kávě a on má v obýváku velkým tenhle text. A přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. No jo, ale v tomhle verši je také: vzepřete se ďáblu, postavte se zlým věcem. O konání dobra se u nás říká za dobrotu na žebrotu. A o postavení se vůči zlému se říká nehás, co tě nepálí. Ano, tento přístup měl i kněz a levita ohledně umírajícího člověka. Lukáš, 6. kapitola, 29. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Slyšel jsem jeden příběh a nevím, jestli je pravdivý nebo smyšlený, ale je to o tom, že jeden křesťan šel z vesnice do vesnice a nevěřící mu zahradili cestu a chtěli ho zbít, a tak on se dal na útěk. A když utíkal,
tak ho doběhl, ne nevěřící, ale doběhl ho prý údajně Gandhi a ten mu říká, a znáš ten text Bible, že když tě někdo udeří do tváře, máš mu nastavit druhou? A člověče, musíš být připravený platit i nepříjemnou cenu za své přesvědčení. Protože pokud neplatíš cenu za své přesvědčení, tak si možná svým přesvědčením vůbec nemůžeš být jist. Tenhle text, když nás někdo udeří do tváře, takže máme nastavit druhou, najednou pro mě ožil úplně v novém významu. Protože konat dobro nemusí být tak těžké, jako postavit se zlu a zaplatit za to určitou nepříjemnou cenu. Zlo okolo nás může mít spoustu podob. Šikana, ponižování, diskriminace, násilí a někdy konat jenom dobro může být tak trošku alibismus. A protože potřebujeme v některých situacích se také postavit zlu. Nemyslím teď za každou cenu, bez hlavy, nebezpečně. Ale pokud se stavíme proti zlu, musíme někdy zaplatit cenu, která je nepříjemná. Jak se říká v pohádkách, kde se vzalo, tu se vzalo. No a kde se vzalo zlo? Jak se říká, každý pól má svůj protipól. Dobro má i opačnou stranu a to je zlo. Ale kde se tohle zlo bere? Římanům 7. kapitola 18. až 19. verš. Vím totiž, že ve mně, to je v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. V našem srdci není jenom touha dělat dobré věci, šířit pokoj, zastat se někoho, ale také dělat zlé věci. Jak se říká, dokážu si poručit, ale už neposlechnout. Dokážu chtít dělat dobro, ale nevždy se mi to daří. Chci dělat dobré věci, ale často dělám zlé. To zlo není za dveřmi, ale je v nás samotných. Tomáš Halík řekl, že jsme schopni honit teroristy až na sám konec země, ale někdy daleko těžší je podívat se do očí teroristovi ve svém srdci. Některé období, kdy jsem měl hodně kázání,

S pořadem Klika jsme překročili 20. hodinu čtvrtku 23. července. Poslední díl série Pozor křehké v pořadu Klika na Rádiu 7 uvedeme ve středu o 8:30 dopoledne. Jenom připomenu, že tento pořad má také jako mnohé další pořady Rádia 7 i svůj podcast, který najdete pod názvem Klika na všech populárních podcastových platformách. Teď se ale už pojďme věnovat obsahu další hodiny vysílání Rádia 7 v dnešním večeru, kterým vás provází Daniel Zeman.

I v temném období velkého soužení zůstanou totiž lidem dveře ke spáse otevřené, byť za zcela jiných okolností než dnes. Aby tito věrní dokázali v těžkých zkouškách obstát, označí si je Bůh svou vlastní pečetí. Právě tento moment popisuje 7. kapitola knihy Zjevení, do které se podrobněji začteme v pořadu Světem Bible zhruba za 15 minut.

0: V dnešní relaci Světem Bible na Rádiu 7 se podíváme na 7. kapitolu knihy Zjevení. Ta obsahuje konkrétní čísla, o kterých se často různě spekuluje. Teolog John Vernon McGee ukazuje, že tato čísla mají svůj jasný a doslovný význam. Odmítá teorie různých skupin, která si tato proroctví neprávem vztahují na sebe a připomíná, že Bůh má pevný plán a svůj vyvolený národ uprostřed těžkých zkoušek ochrání a zachrání. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v našich pořadech teď postupně pročítáme knihu Zjevení. Dnes máme spolu 25. pořad a čteme 7. kapitolu. Před rozlomením 7. pečeti, 6 z nich bylo popsáno v 6. kapitole knihy Zjevení, zde nyní máme mezihru, jakousi vsuvku, ve které je nám podáno vysvětlení k některým věcem. Připomenu vám první 3 verše, které jsme si ze 7. kapitoly pročetli posledně. Potom jsem viděl, jak se 4 andělé postavili do 4 úhlů země a bránili všem 4 větrům, aby žádný z nich nevál ani na zemi, ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce. V ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty 4 anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Tolik tedy připomenutí prvních 3 veršů z kapitoly 7. A nutno poznamenat, že abychom mohli dále pokračovat, předpokládá se od nás určitá orientace v celém předchozím textu. Před rozlomením 7. pečeti zde tedy nyní máme tuhle vsuvku, tuhle mezihru. Zmíněný 5. anděl je z hlediska své funkce, své odpovědnosti zřejmě víc než ti předchozí 4, o nichž byla řeč dříve. Možná podplukovník nebo generál, dodává ilustrativně náš kazatel. A tento anděl ostatním přikazuje: všecko zadržte, zabraňte vát větrům soudu, větrům údobí velkého soužení, protože musíme ještě označit lid věrných, aby v těch větrech mohl obstát. V té době vzniknou 2 velké označené skupiny lidí, jedna z izraelského národa a druhá z pohanů, vysvětluje náš komentátor. A k tomu se už posté ptá: a kde je církev? Není na zemi, je s Kristem, jak věřím, v novém nebeském Jeruzalémě. Pán Ježíš řekl, že jde připravit místo těm, kteří jsou jeho, a nyní, když si ze země odvedl svou církev, jak se díváme na ten děj v Janově zjevení, církev je s ním. To město uvidíme o něco později ve zjevení a sestoupí od Boha dolů. Vsuvka mezi 6. a 7. pečetí je zde proto, aby bylo naprosto jisté, že jedinci, kteří budou označeni pečetí, vydrží období velkého soužení. A nyní docházíme k dalšímu zvláštnímu úseku našeho textu, kterým se s oblibou zabývají někteří lidé a vyvozují z něho roztodivné závěry. Ovšem, čtěme prosím text písma tak, jak je, a modleme se a přemýšlejme, co nám vlastně chce říci, o čem ten text samotný hovoří. Zjevení 7, verš 4, zase dvakrát, kralicky a ekumenicky. I slyšel jsem počet znamenaných, 144 000 jich znamenáno ze všech pokolení synů izraelských. Pak jsem slyšel počet označených, 144 000 označených ze všech pokolení Izraele. Když Bůh jedná s Izraelem, pokračuje v komentáři náš učitel, vždycky si povšimnu, že se přitom často zabývá přesnými daty a čísly. Jedná-li s církví, daty ani čísly se nezabývá. Apoštol Pavel nikdy nikomu nezděloval, kolik lidí bylo spaseno jako výsledek Pánova požehnání jeho práce. Ba ani tehdy, když je před námi velký zástup pohanů zachráněných v době velkého soužení, není uveden počet. Nicméně, když Bůh jedná s Izraelem, data a čísla často uvádí. Tento postřeh je velmi zřetelný a mám za to, že je podstatný. Naléhání některých vykladačů Bible na určení přesného významu čísel v těchto prorockých událostech bývá prorockým studiím spíše ke škodě.

Pak jsem slyšel počet označených, 144 tisíc označených ze všech pokolení Izraele. 144 tisíc je počet lidí označených z izraelského národa. Ale později uvidíme, že kromě nich bude zachráněno také velmi mnoho pohanů, to jest lidí z jiných národů. A těch bude nespočetné množství. Řada dnešních evangelistů a kazatelů s oblibou sděluje počet lidí, kteří se obrátili při nějaké evangelizaci nebo v průběhu určitého období, připomíná starý evangelista. Číslo, které vám řeknou, bude však s největší pravděpodobností o něco vyšší, než by odpovídalo skutečnosti. Jistě je dobré občas přemýšlet o tom, zda naše úsilí je či není účinné a tím spíše stále znovu prověřovat, zda konáme to, k čemu nás povolal náš Pán. Ovšem čísla také mohou způsobit na jedné straně nepatřičnou či předčasnou euforii nebo sebeuspokojení, případně na druhé straně naopak stejně nepatřičnou či předčasnou depresi, smutek, stísněnost. Rozhodující pro nás má být především odpověď na otázku, zda opravdu konáme to, k čemu nás posílá náš Pán. Výsledek naší práce pak už bude v jeho rukou. Zde je před námi jedno společenství spasených lidí, které by ani ti největší milovníci počítání spasených lidí nedokázali sečíst. Je zřejmé, že v průběhu velkého soužení bude zachráněných lidí veliký zástup. Jak se to stane, že budou zachráněni? Za všech dob platí, že základem ospravedlnění a návratu člověka do Boží přítomnosti je prolitá krev Božího beránka. Jen tak je možné získat potřebné čisté, bílé oblečení pro vstup do Boží přítomnosti. Pečeť, kterou ti lidé dostanou, je jen zárukou vysvobození. Když jdete na poštu odeslat doporučený dopis, úředník ho oznámkuje, orazítkuje a potvrdí rovněž odesílací doklad. Vy za to o něco víc zaplatíte, ale razítko na odesílacím dokladu znamená, že poštovní úřad si váš dopis bere na starost a dohlédne na jeho doručení. Možná se přitom trochu opozdí, ale úřad garantuje, že ho doručí. Podobný význam má to označení anebo znamenání v našem textu. Nebýt té pečetě, neobstáli by. Chcete-li znát pravdu, tedy Vernon McGee by rozhodně ani dnes v době milosti neobstál. Nebýt toho, že je zapečetěn nebo že je znamenán, označen, a to pečetí Ducha Svatého. Rád bych věděl, do jaké míry si uvědomujeme, že jsme slabí. Já bych zapřel Pána před západem slunce, nebýt jeho díla ve mně prostřednictvím Božího ducha.

Podle mě je nesmysl, tvrdí-li nějaká skupina lidí z pohanských národů, že oni jsou těch 144 tisíc. Mimochodem, pokud vím, ve svých počátcích to udělali nejméně dvě náboženské společnosti. Ovšem, kdyby obě měly pravdu, počet těch vyvolených by nebyl 144 tisíc, ale 288. Ze samotného textu je patrné, že tohle číslo se nevztahuje na žádnou skupinu existující v současnosti a nevztahuje se ani na církev. Je tu nade všechnu pochybnost jasně napsáno, že během velkého soužení bude spaseno 144 tisíc ze všech pokolení Izraele. Jestli si myslíte, že jste zahrnuti v tomto počtu, pak tím nejen přiznáváte svou příslušnost k Izraeli, ale měli byste také znát své pokolení, protože tam se bude ověřovat i kmenová totožnost. Je úplně jasné, že Bůh si zachová zbytek svého lidu, ty, kteří budou zachráněni. Možná se vám to jeví jako velké číslo, ale ve skutečnosti je docela malé. Dnes je na světě snad něco přes 14 milionů Židů. Ovšem ve srovnání s tímto počtem 144 tisíc bude pozůstalých dětí Izraele doopravdy velice málo. Nemá cenu snažit se zde nějak do detailu rozluštit všechny symboly, pokud z kontextu nebo z jiných míst písma neplyne, jaký je jejich význam. Někdo dokonce říká, že číslo 144 tisíce je jenom symbolem určitého jiného čísla. Ale což pak Bůh nemůže říkat, co sám chce? Nedovede snad počítat? Určitě ano. Mluví-li o 144 tisících, jsem přesvědčen, že má na mysli přesně 144 tisíce. Pokud jde o vyjádření, že jsou to lidé ze všech pokolení Izraele, mějme na paměti, že ode dne, kdy Bůh povolal Abrahama, vždycky existovala skupina lidí věrných Bohu, takzvaný pozůstatek. A takový pozůstatek existuje i v dnešní době. Znám mnoho báječných křesťanských Židů. Ani nevím, proč říkám křesťanských Židů, vždyť slovní spojení křesťanští Američané nebo křesťanští Češi či Slováci taky neužívám. Ale o Izraeli se tak vyjadřujeme proto, že jsou to lidé, kteří v současnosti věří v Pána Ježíše a uznávají je jako Mesiáše, jako Krista. A tím se odlišují od ostatních Židů.

Pavel pro povzbuzení nevelkého počtu věřících cituje starozákonní příběh o Eliášovi. Ale co jemu dí odpověď Boží? Pozůstavil jsem sobě 7000 mužů, kteříž neskláněli kolen před Bálem. Tak i nyní ostatkové podle vyvolení milosti zůstali. Římanům 11, 4 a 5. Apoštol Pavel tím vyjádřil, že v Eliášově době existoval tento ostatek a stejně tak zde byl i v Pavlově době. Buďme si jisti, že je tu i v naší době a bude zde i v čase velkého soužení. Ve velkém soužení však jeho počet nebude 7000 jako za Eliáše, ale 144 000. Když se Pán Ježíš zmiňoval o této těžké době, řekl, a bude kázáno toto evangelium království po všem světě na svědectví všechněm národům. A tehdáž přijde skonání. Matouš 24:14. Odtud náš Megii usuzuje, že ten početně tak přesně definovaný ostatek ve velkém soužení jsou ti, kteří i v té době ponesou svědectví o Kristu. Někdo možná namítne, že evangelium království je jiné evangelium. Zajisté, evangelium království má určité odlišnosti od evangelia milosti, které se hlásá dnes. Zvláště patrné rozdíly jsou v požadavcích, nebo lépe řečeno v nabídce, kterou se Bůh obrací k člověku. Bůh však měl od počátku jednu zásadu pro jednání s člověkem, a sice, že pokorné ozdobuje spasením. Žalm 149, verš 4. A vždycky to byl jen jeden základ pro ospravedlnění hříšníků, a to skrze Kristovu oběť. Kdybyste se zeptali Ábele, když přinášel Bohu svou oběť, tedy svého beránka, Abeli, myslíš si, že tě ten beránek před Bohem zachrání? Věřím, že by odpověděl, ne, tenhle beránek představuje jiného, o němž Bůh řekl mojí matce, že se narodí z ženy a že zničí dílo nepřítele. Tento beránek ho jenom znázorňuje, jenom předznamenává.

pokolení Juda 12 tisíc znamenaných, z pokolení Ruben 12 tisíc znamenaných, z pokolení Gád 12 tisíc znamenaných, z pokolení Aser 12 tisíc znamenaných, z pokolení Neftalím 12 tisíc znamenaných, z pokolení Manases 12 tisíc znamenaných, z pokolení Simeon 12 tisíc znamenaných, z pokolení Léví 12 tisíc znamenaných, z pokolení Izachar 12 tisíc znamenaných, z pokolení Zabulon 12 tisíc znamenaných, z pokolení Josef 12 tisíc znamenaných, z pokolení Benjamín 12 tisíc znamenaných. Milí posluchači, Zjevení 7:5-8. Z každého pokolení Izraele jmenovitě je označeno pečetí 12 tisíc. Nepochybně tedy víme, že apoštol Jan zde mluví o Izraeli, o potomcích Jákoba. Nechápu, jak někdo může tento úsek vykládat duchovně a pokoušet se ho vztahovat na sebe nebo na nějaké společenství jiné než na izraelský lid. Jak se o tom znovu a znovu přesvědčujeme ve Starém zákoně, Bůh zaslíbil, že přijde a zřídí své království, které bude nejprve tisícileté, to bude jakási zkušební doba, a potom přejde do celé věčnosti. Je tu vyjmenováno 12 izraelských pokolení. Jeden vykladač uvádí, že výčet těchto pokolení se v Bibli opakuje 13krát. Jiný říká, že 18krát. Nevím, kdo z nich je přesnější, ale každopádně všude, kde je 12 pokolení vyjmenováno, je jich vždycky 12. Tu a tam se objevují změny jmen, pro které nemám vždycky vysvětlení, připouští svou nedokonalost náš průvodce. Ale vím, že Bůh tím něco zamýšlel, když ty změny jmen provedl. V tomto seznamu je několik zvláštností, na které vás upozorním. Třeba, že zde nepovažuji právě za podstatnou věc zacházet do detailů, pokud jde o těch 12 pokolení Izraele. Předně si asi všimnete, že v čele seznamu je Juda. Podle jiných seznamů a především podle pořadí, v jakém se ti synové narodili, by tam měl být na prvním místě Ruben, vždyť byl nejstarší. Z biblické historie víme, že kvůli svému hrubě nemorálnímu činu přišel o toto první místo, ale přesto je začleněn. Často vyvstává otázka, když křesťan zhřeší, ztrácí své spasení? Věřím, že rozhodně ne, ale může přijít o svou odměnu. Buďme upřímní, takových křesťanů, kteří jsou spaseni, ale dovolují si hřešit, je mnoho. Přijdou o svou odměnu, kterou by jinak mohli získat. Ruben je příkladem, jak Bůh jedná, a zde je tento princip zakotven. Ruben pozbyl první místo, přišel o své čestné prvenství. Je jmenován až druhý v pořadí. Na místo něho bylo dáno vyniknout kmeni Juda. 1. Mojžíšova 49, verše 8-10.

V našem výčtu ve zjevení 7 máme vynechány kmeny Dan a Efraim. Oba se provinili tím, že svedli národ k modloslužbě. Podívejme se, jak Bůh s nimi dále jedná. Z biblických dějin zjistíte, že Dan bylo první pokolení, které upadlo do modlářství. Kniha Soudců, kapitola 18, 30. verš. Později se pokolení Dan nebo jeho území stalo hlavním stanem pro uctívání zlatých telat nebo zlatých bíčků, když Jeroboám svedl lid ke hříchu. 1. královská 12, 28 až 30. Skutečnost, že kmeni Dan je dáno prvenství v miléniu, podle Ezechiele 48, dokazuje, jak daleko až sahá Boží milost, aby vyřešila bídu kteréhokoliv hříšníka. V miléniu Danovci jsou jmenováni, ale nejsou označeni jako vybraní k tomu, aby v čase velkého soužení vydávali na této zemi svědectví. Myslím, že to pro ně znamená velkou prohru. Efraim se také provinil modlářstvím. Ozeáš 4.17. Efraim stovarišil se s modlami, nechej ho. Nebo ekumenicky, spolčencem modlářských stvůr se stal Efraim. Nech ho být. Tato slova se vztahují na celé severní království, ale nezapomeňme, že Efraim byl jeho vůdcem. Pokolení Efraim bylo také iniciátorem rozdělení království, podle 1. královské 11.26. V seznamu 144 tisíc znamenaných je místo Efraima uveden Josef a místo pokolení Dan je tam Lévi. Lévi bylo kněžské pokolení, které nemělo v Izraeli přiděleno žádné území. V období velkého soužení bude však toto kněžské pokolení mít své svědky, tak, jak jim přísluší. Vidíme tedy, že Bůh se nyní znovu obrací k izraelskému národu. On se jich nevzdal. Řekl, což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Ozeáš 11.8. Jakoby tím řekl, to přece nemohu udělat. A skutečně se jich nevzdal. Efraimovci a Danovci projdou velkým soužením, i když budou vyřazeni po tu dobu z možnosti svědčit pro svého Boha. Starý zákon je plný proroctví, která Bůh dal izraelskému lidu. Proroctví o tom, že budou navěky jeho národem a že budou navěky bydlit v zemi, kterou jim kdysi Bůh daroval. Když přejdete do nového zákona, může se zdát, že Izrael jakoby vymizel, jakoby s ním Bůh skoncoval. Tím bychom ovšem protiřečili celkovému smyslu a tónu starého zákona. Už jsem řekl, že kniha Zjevení se podobá velkému nádraží anebo letišti, kam se sjíždějí vlaky či kde přistávají letadla ze všech stran, vrací se náš učitel ke svému příměru. Všechny velké prorocké náměty se zbíhají právě v knize Zjevení. Bylo-li tedy ve starém zákoně něco prorokováno o Izraeli, přirozeně můžeme očekávat, že se Izrael v knize Zjevení také objeví. A máme ho tady. Jsem si jist, že Izrael zde znamená jednoduše Izrael. Kdyby chtěl Bůh pojmenovat názvem Izrael církev, myslím, že by mluvil přímo o církvi, protože ve svůj čas slovo církev používal, ale v této chvíli o církvi není ani zmínka. Než v našem textu, milí posluchači, pokročíme dále, budeme si muset počkat na příští pořad. Bůh vám žehnej a 7. kapitolu od 9. verše si pro lepší pochopení přečtěte předem sami.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete na webu na stránkách ttb.bible. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli vás tento pořad zaujal, jestli je pro vás užitečný a oslovuje vás. Ozvat se můžete například na mailu radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích na profilech radio7.cz. Díky i za finanční podporu, díky které může Rádio 7 fungovat a připravovat a vysílat mimo jiné právě i tento pořad. Více o možnostech zapojení se a podpory najdete na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Dnešní díl biblického studia opakujeme ještě čtvrt hodiny po zítřejší půlnoci a pokračovat pak budeme zítra večer od 8:45.

Celý červenec patří v intervalu na Rádiu 7 nahrávkám skupiny Trabant. Poslední řadovou deskou tohoto uskupení je album Vlnobít z roku 2014. Deska břitká, ostrá, ale ve své přímočarosti zároveň velmi pravdivá a nepřikrášlená. Písně o tom, jak láska zvítězila nad pravdou, lží a nenávistí, zazní v intervalu už za chvilku po 21. hodině.

Minula 21. hodina. Čtvrtečním večerem 23. července vás programem Rádia 7 provází Daniel Zeman. Vzpomínkové procházení tvorbou skupiny Trabant nabízí v těchto týdnech Interval. Dnes je před námi poslední řadová deska kapely, deska o tom, že... Ale to už raději přímo v Intervalu Lucie Endlicherové. Dobrý poslech.

Dobrý den. Interval se hlásí svou tradiční znělkou a od mikrofonu posílá tradiční pozdrav Lucie Endlicherová. Interpret, jehož skladby budou dnešním pořadem znít, je vlastně taky tradiční. Rozhodně z oněch 7 nahrávek, které má skupina Trabant na kontě, se podstatná část objevila taky v našem vysílání, v tomto programu. A tak je všechno vlastně na svém místě a vše, jak má být. Teď je jen otázka, jestli je všechno, jak má být, taky u Trabandu. Pauza od poslední vydané desky byla přece jen trošku větší. Předchozí řadovka Neslýchané spatřila světlo světa na jaře 2011 a o to zajímavější tedy bude sledovat, co se mezi tím s kapelou událo. Navíc Trabant slaví 20 let své existence, desku Vlnobít vydal v listopadu 2014 a opatřil ji pod titulem Láska vítězí nad pravdou, lží a nenávistí, a tedy jasným odkazem na oslavy výročí sametové revoluce. Prostě spousta nejrůznějších konotací, které už dopředu určují, jakým způsobem bude posluchač k desce přistupovat. Nebude lepší, než shromažďovat data, prostě poslouchat?

Jarda Svoboda je bezesporu velmi obratný textař. Jeho schopnost zkratky a vypíchnutí toho podstatného, cit pro detail, radost ze života, to vše v každé písni zaslechnete po prvních tónech, po prvních slovech. Už po první písni alba Vlnobít je jasné, že půjde o nahrávku plnou energie, takovou, na kterou jsme přece jen chvíli čekali. Tahle poloha Trabandu sluší. Energie, hutné tóny, radost z muziky, vyhrávky, které objevíte někdy při prvním a někdy až při x-tém poslechu. Tak co tam máme dál? Aha, Kabát 66. Taková písničková autobiografie.

Není třeba příliš hloubat, aby bylo jasné, že svoboda zpívá sám o sobě a proto se do 60. let vrací hudebně, aranžemi, ale přes klávesy přesně ve stylu 60. let se nese banjo, nástroj, kterému rozhodně tehdejší doba nepřála tolik a dnešní doba mu v mnohém holduje. Ale text o zvířeti, které ještě žije, a o kráse a harmonii ukazuje na to podstatné. Po čem toužíme? Co v životě skutečně chceme mít. A na druhou stranu, až si to uvědomíte a nadefinujete, stejně budete muset onen žebříček hodnot obhájit a vystavovat ho běžné realitě. Jaká je ta realita v roce 2014? Třeba taková, jako o ní zpívá píseň Trofeje?

Tak nevím. Je to klišé, když píseň, do které se vejde i kus vulgarity, náhle končí konstatováním: bez lásky nejsem nic. Mohli bychom to tak možná brát, mávnout rukou a říct si, že to už tu bylo a už to na nás nejrůznější kapely zkoušely. Ale když jsem tuhle písničku slyšela po druhé, po třetí a po páté, došlo mi, že je to ještě trošku jinak. Nevím, zda je to tím, že Trabantu nadržuju, nebo je to opravdu tak, že mu podobná konstatování je možné věřit, protože znějí uvěřitelně a jsou použita účelně na těch správných a pravých, tedy pravdivých místech. Rozhodně trofeje jsou píseň, se kterou se nejspíš bude umět ztotožnit spousta posluchačů, co jsou na tom podobně. Žijí svůj spořádaný život, chodí do práce, budují hodnoty, ale někdy zatím vším něco chybí. Ten důvod, smysl, vyústění, cíl. A proč by to nemohlo být tak, že cílem je skutečně ono poznání, že bez lásky nejsem nic? Samokonstatování samozřejmě nestačí. Jde i o to, kam jde takové poznání potom, co ovlivní v mém životě, co s ním udělám. Ale už jen ty otevřené oči, ten otazník, něco mi tu stále chybí, který má svoji odpověď v onom bez lásky nejsem nic. A výsledkem může být, no a tady už si každý musí dosadit to své řešení. Pravda? Ani Trabant ho nenabídne. Jde dál, nezastavuje se. To, co chtěl, už Jarda Svoboda konstatoval, takže můžeme pokračovat.

když už nemám nic, jen tohle plačící srdce, někde se zlehka zvedne vítr a pak

Mluv se mnou. To nejzřetelnější poselství písně, která právě dozněla, bude za chvíli vystřídáno voláním potichu. Je to totiž tak, že ono hledání vlastního místa, toho, proč člověk dělá to, co dělá, proč směřuje, kam směřuje, co ho určuje a proč ho to určuje, tak právě tohleto hledání proznívá mnoha písněmi na albu. A dostane se jak na výkřiky plné síly, jako například píseň Nepoužitelnej, která sice dobře mluví o tom, jaký má smysl vzepřít se rukám, které chtějí člověka vykrmit ve zlaté kleci a chytit na zlaté keci, ale pro várku dalších silných výrazů je raději necháme k poslechu těm, kdo budou chtít slyšet a v dnešním pořadu nezazní, tak tedy dostane se jednak na ty výkřiky plné síly, ale i na okamžiky nejistot a hledání, touhy zmizet. Nebýt, nemluvit, jít do ticha. Není to první taková zmínka Jardy Svobody. Motiv ticha a úniku z věčného koloběhu života, co se někam šine, ale někdy nevíme pořádně kam, je textům Trabandu prostě vlastní, blízký. Na Vlnobítu, albu z roku 2014, zní to tiché volání takto.

Trabant to je v současné době Jarda Svoboda, kytara zpěv, Jana Kaplanová, trumpeta, klávesy zpěv, Václav Pohl, bicí zpěv, Robert Čkarda, tuba zpěv, Radim Huml, nový stálý host hrající na benčo, no a v jedné písně na desce se mihnou také Emma Pohlová a Emilka Kaplanová, které zpívají. Deska Vlnobít evokuje svým názvem sílu vln, moře, vody. A právě takové jsou i jednotlivé písničky. Mají v sobě spoustu správně odměřené muziky. Hudbu, která je oholená až na kost ve své nepřikrášlenosti a nestrojenosti. A přitom jde o muziku nápaditou a zajímavou. Rozhodně však ne překrášlenou a přehraně upoutávající pozornost. Zároveň se v textech, tentokrát více než jindy, objevují už zmíněné peprné výrazy a slůvka, se kterými by někteří při poslechu mohli mít potíže. Ale když budeme skutečně poslouchat, pak zjistíme, že jde o slova použitá velmi účelně, že mají svou výpovědní hodnotu a že jejich rozumná míra nebyla překročena. Snad je to dobou, ve které žijeme, že se vše přiostřuje a více vyhraňuje. A tak i trabant.

No a pokud byste se chtěli leknout, že všechna lyrika a křehkost už se z hudby Trabandu vytratila, nedejte se zmást. Stačí poslouchat dále. Na Rádio 7 hrajeme v intervalu z alba Vlnobít skupiny Trabant.

nosné pro celé album. Co si má posluchač odnést z nahrávky? A ano, je to tam, však uslyšíte. Trabandu se podařilo natočit desku velmi sevřeného tvaru. Nenajdete zde díru, nepropadl by tu ani špendlík. Nutí mě mít oči do kořán, vidět drobnosti, nezapomínat na maličkosti. Pořád dokola si definovat, co je podstatné a nad čím je možné mávnout rukou. A nevím, proč bych pod podtitul

Dnešní interval na Rádio 7 opakujeme ještě zítra, tedy v pátek v 5 odpoledne, v sobotu hodinu po půlnoci a v neděli krátce po poledni. Se skupinou Trabant se ovšem ještě neloučíme, i když dnešní interval patřil její poslední nahrávce.

0: Teď už je za námi 22. hodina čtvrtku 23. července. Dobrý poslech reprízy pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 vám přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se teď v takovém volném cyklu věnujeme nejznámějším biblickým postavám. Ano, máte pravdu, do této množiny by se dalo zahrnout velké množství lidí a postav známých ze stránek Bible. Ale museli jsme udělat nějaký výběr a tak tím dnešním výběrem bude Izák. Jeho životní zápasy nám dnes představí ředitel brněnské tiskové misie Karel Fridrich. Moc tě vítám.
1: Dobrý den.
0: Když jsme spolu mluvili o tom, že bychom tenhle pořad natáčeli, proč jsi vybral Izáka?
1: No, asi by si ho normálně nevybral, ale řekl jsem si, že zkusím se do něho ponořit a pochopit ho. Já asi bych lépe chápal Abrahama možná, nebo i toho Jakoba, ale ten Izák je pro mě takový trošku vzdálený a tak jsem si řekl, nic, uděláme pokus a zkusím se do něj ponořit.
0: Tak uděláme ten pokus, zkusíme se ponořit. Když si tedy četl jeho příběh, čím je důležitý v kontextu Bible?
1: Z mého pohledu, tak jak vnímám Izáka, je takovým nepostradatelným článkem mezi Abrahamem a Jákobem. Jo, prostě byl druhý. A to si myslím, že je asi strašně těžký být druhý. Být ten, který přebírá vizi někoho jiného a má ji předat do té budoucnosti. Jo, je podstatně snazší mít svou vlastní vizi, své vlastní touhy, přání nebo nějaké poznání a rozvíjet ho, ale převzít něco od někoho a neskresleně to předávat dál, to není vůbec jednoduchá věc.
0: To není. On vlastně Izák měl docela složité životní a vztahové poměry.
1: Právě, jako jo, Izák to neměl od narození vůbec jednoduché. Jo. Celý ten svůj život musel se potýkat s tím, že je tím vyvoleným, že je vlastně syn zaslíbení. Jo. A to několikrát na stránkách Bible nacházíme, že byl synem zaslíbení. A on to věděl a otec to do něho prál zleva zprava. Jo. Nenešlo

0: se tomu vyhnout. Jo. Já třeba vím o svých synech, kteří tak nějak jakoby, zvlášť v pubertě zápasili, co znamená jakoby převzít to dědictví té rodiny, jo? Prostě ty myšlenky otce, nebo vůbec vstoupit do těch očekávání. Jo? A vím, že to je i u jiných lidí, že spousta lidí zápasí s tím, jak uchopit to, co prostě, ať to je v rodině, třeba rodiče, nebo v církvi ten pastor, kazatel, co tam budoval a teď to prostě převzít a předávat. Není to jednoduchá věc a tím pádem se ocital i Izák na té skluzavce, která ho vyhazovala do různých ne zrovna příjemných situací.
1: Můžeme trošku chronologicky popsat ten jeho život. My tady teď mluvíme o Abrahamovi a tak možná někdo vůbec neví tady ty souřadnice.
0: Tak, že jo, Abraham měl svého syna Izáka jako syna zaslíbení. Sice měl staršího syna Izmaele, ale Bůh říká ne, tvoje dědictví bude v Izákovi. Tak se na to Abraham těšil a když se Izák narodil, tak to byl pro Abrahama strašně důležitý bod, měl dědice a tak to všechno do toho Izáka tak trošku vkládal, že je dědicem, že je synem zaslíbení, že Hospodin Bůh, který ho vyvedl Abrahama, takže chce učinit velký národ a že Izák bude toho součástí. No a pak přišla ta situace, kdy Bůh řekl, obětuj mi svého syna Izáka a Izák se najednou ocitá jako oběť, oběť té víry svého otce. Bůh to, že ho pak změnil. A Izák dospívá tady i asi i pod tím dojmem toho, co zažil, když měl být obětován a nakonec to, z toho sešlo. Že? Oženil se, měl dva syny a zemřel. To je takové jako ve zkratce jednoduché. Jo? A to je právě to, co mě na tom strašně, strašně baví, nebo se mi líbí to, že o něm toho moc nevíme. Jo? To jsou tam takové jakoby útržky, ale přenesl to právě tu víru od Abrahama k tomu Jákobovi, který vidíme, že to byl Jákob, jeho syn mladší, také mladší syn, který přebírá tu štafetu a nese ji pak dál.
1: Co to znamená syn zaslíbení?
0: Řekl Abrahamovi, že ne každé z jeho dětí, že jo, bude to ten syn zaslíbení, ale že v Izáku bude pokračovat ta linie toho nejenom dědictví, tehdy to brali i jako dědictví toho majetku, ale i té víry a toho, co vlastně Bůh plánoval. Byl to jeho záměr od Abrahama přes Izáka k Jákobovi vytvořit národ Izrael. Tedy národ, ze kterého pak vzejde spasitel.
1: Je zajímavé, že když čteme ten známý velký příběh o obětování Abrahamova syna, tak to většinou čteme z perspektivy toho Abrahama. Že to pro něho byla ta životní zkouška, kdy ho Pán Bůh testoval, jaká je jeho důvěra ve vedení. Ale najednou, když se na to člověk podívá očima toho zřejmě náctiletého chlapce, který jde s otcem nahoru a říká, tati, kde máme toho obětního beránka? Táta říká, no neboj se, Pán Bůh nám nějakého dá. A najednou na vrchu sváže do kozelce toho syna.
0: Já myslím, že to je z toho pohledu takový předobraz toho Krista, že jo. To jako asi tušíme, že, jako, že ten beránek, jo, že teď tam byl svázán ten člověk, Bůh to pak vyměnil, ale nakonec vidíme Krista, který se stal tím obětním beránkem. Pro toho Izáka to jako, asi také nebylo úplně jednoduché, jo. Ale to je právě zvláštní, nebo uvědomit si, že on byl poslušný. Z toho textu nevyplývá, že by nějak vzdoroval, že by nějak argumentoval. Celý život mně přišlo, že byl takový jakoby poslušný, tichý, takový jakoby klidný, že se snažil ty věci dělat správně, že usiloval o to, aby to všechno bylo dle řádu, pořádku a že byl takový jako neúplně vyčnívající v tom všem, jo. Že dneska člověk řekne, buď sám sebou, když bych měl vzít tu situaci, kdy má být obětován, tak jako bychom možná teď četli spoustu článků, že jo, jak je to, že má být člověk sám sebou, že má právo odmítnout a já nevím, jako co všechno bychom se dozvěděli. A on tam v té tichosti tak nějak stojí a čeká na to, co Hospodin udělá, že toho beránka nějak pošle nebo něco udělá, jo, že respektoval toho svého otce a tak to si myslím, že bylo jakoby už v něm od malička, možná i výchovou Sáry, jeho matky, že vnímal tu boží přítomnost a to, že je důležité prostě nějakým způsobem chodit s Bohem.
1: Možná by se dalo říct, nebo převrátit to poselství, které si tomu ty dal, když jsi mluvil o poslušnosti, převrátit to do pasivity. Jaký je rozdíl mezi poslušností a pasivitou?
0: Asi v tom, že pasivita, tak bych řekl, že to je něco, co je mi jedno, že mě na tom až tak nezáleží, nebo se mi do toho nechce, když to poslušnost je, že bych byl schopen se vzepřít, nicméně zapřu sám sebe a udělám to, co je správné. Poslušnost je jakoby boj s takovým tím naším pokušením udělat si, co my chceme, navzdory jako toho, že víme, co je správně, co bychom měli a co bychom neměli. Pasivita je, že asi bych to řekl, že mi to jedno, nebo mi až tak na tom nezáleží, nebo se mi do toho nechce, tak to neudělám. Ale poslušnost je, že právě, že se mi chce udělat něco jiného, ale neudělám to právě proto, že to není správné.
1: A to navzdory tomu, že tomu nerozumím, protože ten Izák nevěděl, co Abraham chce nahoře udělat.
0: Určitě důvěra, láska, spolehnutí se, protože věděl, že to má nějaký smysl. Asi u toho svého otce to viděl, že chodí s Bohem. Věděl, že to má smysl. Když mu Bůh říká, když mu otec Abraham říká, Izáku, je to potřeba, Bůh prostě to po mně třeba chce, že jo, a já chci být mu poslušný, tak on říká, dobře, tak jako když to Bůh chce, tak budeme poslušní, jako jo.
1: No to je zajímavé, že jsme pořád v takové krajnosti, protože tam se nejedná o nic méně než o život, a to vlastní život. Hmm. Takové to vnímání, že Bůh je víc než vlastní život, to asi dneska nám v tom pohodlíčku současné doby hodně chybí.
0: Jako mě teda, jo, mě ano, v tom pohledu, že se těžko dneska asi i mluví o těch obětech, o tom nasadit se pro nějakou věc a umět i ztratit ten svůj život. Pán Ježíš to říká, kdo ztratí život pro mne, nalezne ho. Jo, takový ten kontradikt toho Ježíšova vyjádření, že v té ztrátě je to nalezení toho života. Ty ztráty jsou důležité pro něco nového.
1: Čteme někde v Biblii o tom, jaký důsledek měla tahle situace na vztah Izáka k jeho otci Abrahamovi. Změnilo to něco?
0: Nespomínám si, že by to nějak Bible více řešila, ale za mě to mělo hluboký dopad do života Izáka. On mu plně důvěřuje svému otci, teda důvěřuje, když posílá toho svého služebníka, aby mu přivedl manželku. Jo, že v plné...
1: Otec posílá,
0: ano, Abraham posílá služebníka, aby pro Izáka přivedl manželku a Izák tom stojí, důvěřuje otci, důvěřuje tomu služebníku a myslím si, že důvěřuje vlastně Hospodinu. Jo, tam vidíme toho služebníka, jak jde a modlí se při tom výběru, jo, aby to bylo, že tam je celá ta věc se odehrává v té rovině důvěry v Hospodina. A on, když služebník přivede tu Rebeku, tak Izák ji uvidí a zamiluje se do ní. Možná by člověk řekl, no tak ji přijme, protože to Hospodin, ale tam najednou vzniká i ta láska, jo? Že to není jenom tak, že by prostě přivedl a on trpně ji přijal, ale zamiloval se do ní a miloval ji. A udělal tam tu věc, že ho zavedl do stanu své matky. Tam vidím tu úctu k té matce, jo, že projevuje úctu k té matce, protože vstupuje s tou svojí manželkou do stanu své matky a předává jí jakoby tu pozici, říká, tady tohle je tvůj stán.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dnešní pořad je věnovaný Izákovi, synu Abrahama, otci Jákoba, člena poměrně významné starozákonní rodiny, ke které se pak i sám Pán Bůh odvolává, když se představuje, tak říká: já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Co se Pánu Bohu na Izákovi tak líbilo, že říkal, že je Bohem Izáka?
2: Já si myslím, že to byla víra. Že to byla víra, kterou převzal od svého otce Abrahama a předával ji pak svým dětem, že jo, Ezau a Jákob. A byla to víra, se kterou vlastně celý život šel, jo, Izák projevoval důvěru Hospodina od toho mládí, už jenom, jak jsme změnili tu situaci s tím jeho obětováním, ale důvěřuje mu až vlastně do konce svého života. A myslím si, že to je takoby i možná ta schopnost umět to předat. Jo. Jak už jsem zmínil, pro mě je to stále taková věc, kdy si říkám, jak to udělat, jak převzít něco od někoho a předat to správným způsobem dál. Zvlášť, když se mění situace, že to člověk nemůže vzít otrocky, jo, že to nemůže vzít tak, jak to dělal ten jeho otec Abraham, ale že to musí transformovat do té jeho doby, do těch nových okolností, které se odehrávají, a předávat to dětem ne jako sadu příkazů, zákazů či nařízení, ale jako živý vztah s Bohem.
1: Mluvil Pán Bůh s Izákem, protože víme, že s Abrahamem ano.
2: Nejsem si úplně jistý, že by to tam nějak napřímo bylo, ale to, že byl vedený Bohem, asi nikdo nespochybňuje, jo? Že ty věci tak jako nějak vnímal v té tichosti. Já si myslím, že to byl ten jeho charakter, že byl v podstatě dost tichý, uměl být upozaděný, uměl si žít takový ten obyčejný život, ve kterém projevoval tu víru v těch každodenních situacích. Jo?
1: Nicméně Izák vlastně neměl úplně jednoduchý život. Napřed zažil tu situaci s obětováním se svým otcem. Zvládl ji teda obdivuhodně. Myslím si, že kdokoliv z nás v té dnešní době by si nesl veliký šrám ze vztahu s tátou do života. Ale když tedy potom přijal svoji ženu Rebeku, tak samozřejmě chtěl mít děti a byl synem toho zaslíbení početného národa, které vzejde z Abrahama. Ale nebyl vlastně zklamáním pro svého otce a sám měl taky jenom dvě děti.
2: Nejsem úplný znalec té doby, ale tuším, že to asi nebylo jednoduché pro tu dobu, kdy skutečně vyhlíželi to naplnění těch zaslíbení. Myslím, že trochu, že Izák mohl vidět, že jeho syn Jákob už je početnější, že má těch 12 synů a že ti synové mají své další děti, že se to tam nějak
1: začíná množit
2: a určitě se modlil a hledal před Bohem. A taky my víme, že když něco začínáme, že to nebývá vždycky strašně rychlé, ale že kolikrát je to postupný proces a hledáme ty boží cesty a to vlastní místo, které máme mít, jo, protože jedno semeno přinese určitý množství plodů a když bychom vzali všechny ty plody, tak potom zase se to násobí, takže jestli se na to díval tímhle způsobem, byl zemědělec, čteme, že zasel, což mě teda taky trošku překvapilo, protože jeho otec to byl pastavec a nevím, nepamatuji si, že bych tam četl, že by Abraham něco zasel, ale u Izáka je napsáno, že zasel a sklidil. Takže to už znamená takové trošku usazení se na nějakém místě, že už to začíná jakoby tak nějak formovat v té zemi a že se snaží tu tvoji roli už dávat jako do toho, že tady to bude to místo, kde bude ten národ se rozvíjet. Netušil samozřejmě ty boží záměry a těch 400 let v Egyptě a další situace.
1: U Izáka je zajímavé sledovat, že vlastně spousta věcí v jeho životě se děla hrozně pomalu. On byl synem zaslíbení, že Bůh dá Abrahamovi početné dědictví v synech, v dětech. Dokonce je tam řeč o hvězdách na nebi nebo písku na mořské pláži. To je prostě nepočitatelné množství. A zatímco Abraham dlouho, dlouho nemůže mít děti, pak se teda trošku oklikou narodí Izmael, pak se konečně po 25 letech narodí Izák. Ale Izák, když se ožení, tak taky čeká 20 let s Rebekou na potomka. Proč myslíš, že to tak je, když Bůh dá na jedné straně obrovské zaslíbení a Bůh není člověk, aby lhal, jak víme, a na druhé straně to trvá roky a roky?
2: Proč to tak je? Myslím, že u každého z nás to může být různé, ale jednou z věcí je, která aspoň tak, jak to vnímám já ve svém životě, je, že nás Bůh učí čekat na ten jeho čas. Taky, abychom i v tom mohli říct, nebylo to naše lidské, ale bylo to boží. Bůh skrze ty jakoby nečekané situace, skrze to oddalování těch věcí nás učí hledat vlastně jeho vůli. A pokud se bavíme o neplodnosti, tak ta je v Bibli velmi často používaná, Bohem používaná k tomu, že vede různé služebníky nebo lidi, kteří v něho věří. Jo? Můžeme vzpomenout matku Samuele, která nemůže mít děti a modlí se a Bůh jí odpovídá. Můžeme se podívat na Zachariáše, že jo, otce Jana Křtitele, který se dlouhá léta modlí se svojí ženou a nemohou mít dítě a nakonec ho mají. To je nástroj, který jaksi Bůh, aspoň v Bibli vidíme, používá velmi často k tomu, aby tak možná i prozkoušel tu trpělivost a víru těchto služebníků a potom z toho vznikají takové nádherné příběhy a narodí se velmi důležití služebníci.
1: Čekání je v kontextu, v současném kontextu velký problém. My jsme zvyklí mít všechno hned nebo ve velmi krátké době, ale čekat 20 let. Ty jsi říkal, že v té době člověk objevuje nebo nachází boží vůli. Ale jak? Co to čekání způsobuje, víš, protože spousta lidí je zlomená nebo zahořklá tím, že se nenaplnily jejich tužby po v uvozovkách normálních věcech. Je přece normální s partnerem mít dítě.
2: Mnohdy to není vidět na první pohled, ale ta doba čekání, a to teď nemusí být jenom na dítě, ale na třeba vyřešení jakéhokoliv našeho problému či řešení různých situací, tak ta nás tak nějak prohněte. Ono to není na první pohled úplně vidět, ale ta doba toho čekání, božího jednání, modliteb může způsobit, a já věřím, že u těch, kteří slouží Bohu nebo hledají boží vůli, tak to tak jako je, že ten člověk změkne. Je trošku tvárnější, vidí ty věci trošku z jiné perspektivy. Kdyby to bylo normální, přirozené, tak my se chováme tak nějak přirozeně. Tak, jak jsme se naučili, tak, jak to nějak vnímáme, říkáme, tak to je správně, takovým způsobem bychom to měli dělat. A když to nejde tak přirozeně a my se učíme té trpělivosti, tak v nás se něco mění. A viděl jsem lidi, kteří se po těch letech opravdu hodně třeba změnili. A bylo to jakoby k dobrému, jo? Že byli takový jakoby pokornější, takový jemnější. A to si myslím, že je i tím božím záměrem, aby nás do té nové situace připravil.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Dnešní pořad je věnován Izákovi, člověku, který pocházel z významné rodiny, o kterém toho nicméně, ale v Bibli zas vlastně tak moc nečteme. Ale něco přece. Dá se říct, že měl Izák šťastné manželství?
2: Tak jak čtu Bibli, tak bych řekl, že ano. Zdálo by se, že se mají rádi, on se do Rebeky zamiloval a žijí si svůj poklidný život. Samozřejmě byly tam takové situace, jako například setkání s Abimelekem, a tak si Izák vyzkoušel, co už zkusil jeho otec dvakrát, a vydává svoji manželku za svou sestru, ale nevyšlo mu to, Bůh byl s Rebekou a Abimeleka zastavil. Takže vidíme tady nějaké takové šrámy. Potom určitě ten jeden šrám toho manželství bylo, když Rebeka skrze toho Jákoba podvedla svého manžela, že jo, prostě za jeho zády se snažila prosadit svého mladšího syna na úkor toho staršího.
1: To je vůbec zajímavé, že vlastně každý rodič si oblíbí jedno dítě a to preferuje.
2: Je to asi dané tou povahou, která je nám bližší. Jo, že to jedno dítě nebo některé z těch dětí je nám trošku bližší. Já nemyslím si, že to je úplně oblíbené, že já mám 6 dětí a nemůžu říct, že bych měl nějaké, jako teď řeknu, oblíbenější. Ale jsou děti, se kterými se mi lépe povídá, s kterými je mi to jednodušší, a s některými je to trošku komplikovanější. Ale ty zase měla v oblibě třeba moje manželka, nebo nebo v oblibě. Lépe se jí komunikovalo, protože měla jinou povahu a ty děti si tak nějak v té matce našly větší cestu.
1: Takže je to normální?
2: Já si myslím, že je to normální, že to je zcela přirozené. A to není jako to, že by měl člověk někoho více rád nebo méně rád. Ale je to dané asi tím, že jsou ty povahy třeba bližší. Nebo nějaké takové to očekávání, jo, že když třeba otec má nějaké třeba řemeslo nebo nějaký koníček, no tak když ten syn nebo ta dcera k tomu má sklony, tak má tendenci to předávat tady tomuto dítěti, které má o to bližší zájem. A s tím ten vztah se vlastně utužuje.
1: No ale tady potom došlo už i k tomu, že vlastně s Jákobem ta Rebeka opravdu zosnovala podvod na Izáka.
2: To muselo hodně bolet.
1: Izáka.
2: To muselo hodně bolet. Zvláště to, že, a tady je krásně vidět, ta Izáková víra říká, já už ti nemůžu dát to stejné požehnání, jako jsem dal tomu Jákobovi, protože už jsem jakoby vyplýtval z těch požehnání, že to bral vážně. Že to bylo jakoby před Hospodinem pro něho strašně vážný. To, co předává, co mu přeje.
1: Jako tomu prvorozenému.
2: Ano. Jo, prostě on to Jákobovi dal vlastně to, co myslel omylem, to, co myslel, že dává Ezauvi. Ale jako já nevím, že jo, asi bych dneska neviděl problém to zopakovat i u toho druhého syna, jo. Ale ne, on to bral fakt vážně, že to patří, jako jo, že Bůh bude žehnat, to požehnání, to znamená, že to je to boží přání, nebo to, co Bůh by měl s tím člověkem dělat. A že to nemohl dát dvěma lidem.
1: V čem myslíš, že předal svoji víru, tak si to říkal v předchozím vstupu, svým dětem Izák?
2: Já myslím, že to bylo vlastně tím. Děti viděli, jak chodí s Bohem, jak bere Boží slovo vážně. To si osobně myslím, když to tam není tak jakoby doslova jakoby vypsané. Ale tím, jak byl poslušný, jak se snažil následovat Hospodina, tak v té tichosti a v té jakoby každodenní praxi to prostě toho života to předával. Jo, že to nebylo ani tak v těch velkých slovech. Určitě si vyprávěli, určitě ty věci ty děti věděli, ale ona ta víra se nepředává úplně jenom těmi informacemi, ale tím naším přístupem, tím naším životem, to, jak vnímáme Hospodina, jak Bohu i sloužíme, i jaké máme pro to nasazení, jo, co pro nás Bůh znamená. To jsou jednotlivé takové drobné kroky, které děti okopírují.
1: To je zajímavé, že zdůrazňuješ víru, protože na mě z toho příběhu čiší spíš Ezauova hořkost a strach Jákobův, takže on pak i na radu své matky utíká, vlastně na dlouhé roky utíká pryč. Viděli se potom ještě s Izákem, když se Jákob navrátil?
2: Tak Bible říká, že ho pohřbili, že když umřel, tak ho oba dva synové pohřbili. Takže určitě se nějakým způsobem potkali. Vidíme v Bibli i usmíření těch synů, což bylo i pro Izáka strašně důležité, že viděl usmíření svých synů a ti synové ho nakonec pohřbívají. Takže bych řekl dobrý konec. Ale když my jsme se bavili o té víře, i Jákob v tom všem podvodu jako měl víru, jo, protože jde a vidí ten žebřík, že na cestě, když utíká, usíná, vidí žebřík, jo, a říká, to je dům boží, tady prostě ta brána, že jo, tady to teda, jako jsem asi něco spackal, nevěděl jsem, netušil jsem, jo, a slibuje, že odvede desátky, že prostě všechno, jako jo, je vidět, že v něm něco je, co mu jeho otec předal a nebere to taky na lehkou váhu a ví hned, o co se jedná. Ví cen různě, jako, že jo, ale on věděl, co to znamená. A říká, když mě Bože sem vrátí, když se budu vracet, tak já chci ti sloužit. Jo?
1: V čem byl vlastně Izákův, kdybychom to zhrnuli, v čem byl jeho největší životní zápas?
2: Určitě to nevyčteme asi z Bible. Tam skutečně je jen pár takových, řeknu, drobných poznámek, protože největší pasáže se odehrávají o Abrahamovi či Jákobovi. Izák tam teda je takový nějaký trošku skrytý. Jeho zápas, jako za sebe, kdybych já se teda snažil cítit do toho, a to je právě to, že já jsem většinou v životě byl ten, který něco budoval, který něco rozvíjel, který něco dělal nového, tak teď samozřejmě, když jsem v nové pozici a mám něco předávat, tak třeba osobně pro mě je to těžké jakoby převzít něco, co fungovalo před lety a jak to udržet a předat třeba za 5-10 let, aby to zase fungovalo. A to třeba osobně vidím jako velký zápas, jako výzvu. A možná i to bylo pro toho Izáka, jak to jakoby správně předat, jo, v té měnící se situaci a zvlášť u těch dětí. Jo. Myslím, že když se odehrála ta situace, kdy ho Jákob podvedl, tak to bylo pro něho asi dost těžký. Jo, že najednou cítil, jakože byl podvedený. Jako zásah do jeho ega, do toho všeho. Prostě zrada manželky, zrada syna. A tím pádem i ten jeho oblíbený syn vlastně tratil. Že vlastně tratili všichni na téhle situaci.
1: Jak vlastně zpracovat hořkost z té zrady v životních situacích, které fakt nejsou jednoduché? Když se jedná o ty nejbližší vztahy, to je vždycky velmi palčivé.
2: Je to určitě velká bitva. Umět odpustit. Nový zákon nám říká, abychom odpouštili a my se to učíme. Ty zrady a zvlášť v rámci rodiny nějakým způsobem odpustit. Ale nedá se to zapomenout. I po letech to člověk nějakým způsobem cítí a i když léta utíkají, tak pořád tam tak pachuť nějaká zůstává. Byť už je to třeba dávno zapomenuté. Jako ideální je, když se to potom vyříká, že jo? Když se ty lidé dojdou, omluví, vyříkají, ale to se neděje tak často. Protože ti druzí třeba nevnímají, jakou bolest způsobili tomu třeba rodiči.
1: No, mluvíme o palčivé bolesti, o odpuštění, ale taky říká, že se to nedá zapomenout. Tak co s těmi palčivými vzpomínkami a tím ostnem, který vlastně při každé podobné situaci nebo možná jenom něčem, co s tím tenkrát souviselo, se nám připomene?
2: Je to neustálé chození, jako je, to zní jako fráze, neustálé chození s Bohem v tom odpuštění. Ale já to nevidím jako, úplnou frázi. Mohl bych vzpomínat sám na situace, které se mi staly, a když ty třeba lidi potkám dneska, tak se mi samozřejmě vybaví ta situace nebo takový ty ne zrovna příjemné chvíle, které jsem s tím člověkem zažil, a znovu si říkám, bože, dej mi sílu to vidět jinak. Jo? A ono potom Josef říká, jo, vy jste to mysleli zlé, jo, Josef v Egyptě tím svým bratrům říká, vy jste to mysleli zlé, ale Bůh to udělal dobře. A vidí, já tam určitě taky cítil tu bolest z toho, z té zrady, z toho, že ho prodali, ale pak viděl ten boží záměr. No to je další takový ten rozměr, kdy ta situace se odehraje a pro nás je důležité vidět ten boží záměr. Jakoby, co Bůh tím chtěl udělat. A když se budeme dívat spíš na to, co to přineslo, třeba do budoucna, jo, tak to nám pomůže s tím vlastně se vyrovnat. Jo. Izák viděl, že ho syn podvedl, nicméně se pak vrací a je jiný. To už není Jákob, když se ten syn vrací, jako, že jo, Jákob se vrací. Už ne jako Jákob, ten lstivý, ale jako ten, který zápasil s Bohem, že jo. Ten, který už si vydobil tu svoji víru a ten svůj postoj k tomu, a už se vrací jako úplně někdo jiný.
1: No ale zase jsou to desítky let.
2: Ano, jsou to vždycky desítky let. Nebo velmi často. My bychom to tak rádi vyřešili během chvíle. Jo, já jsem zažil lidi, kterým se rozpadlo manželství a oni chodili a byli totálně zničeni, třeba když opustila žena jednoho člověka a on říká, kdy už konečně pochopí, že udělala chybu. A on chodil, odžil s tím, že přece ona udělala chybu a přece to chceme dát znovu dohromady. A já jsem se snažil říct, no víš, ona je teď šťastná s tím někým jiným a teď to těžko bude vnímat jako chybu. Ty musíš počkat léta, než ona si to třeba uvědomí, jestli to byla chyba. Ale ty s tím nesmíš počítat a nesmíš na to čekat jenom doma a čekat na to, že ona změní názor. Jo. A to je asi ta výzva toho, že musíme žít dál i po té zradě. A žít a fungovat, a to musel i ten Izák.
1: Vlastně v těch starozákonních příbězích je zajímavé, jak Pán Bůh někdy skáče ty desítky let a my ty příběhy potom čteme a máme to v té zkratce a budí to v nás ten dojem, že se některé věci řeší rychle a samotné nás pak zaskakuje, když v reálném životě opravdu ty roky musíme sami čekat.
2: A jak jsem říkal, ty roky totiž způsobují takové prohnětení, takové něco v nás mění. A myslím, že to jsou takové, že ztrácíme pak takový radikální postoj.
1: A to je to, co potom čteme v Novém zákoně, že všechny věci milujícím Boha napomáhají k dobrému. Že vlastně nejde tolik o tom, jak ty situace skončí, ale že my jsme jiní po té zkoušce.
2: To si myslím, že je asi větší cíl, jo? Že Bůh má ten cíl nás proměnit. On pracuje s námi a používá ty situace. Ale ten cíl není, abychom se my cítili ospravedlnění kolikrát, ale abychom uměli důvěřovat Bohu. Všechny ty věci nám napomáhají k dobrému, ne pro náš život, jakoby tady na zemi, ale napomáhají k dobrému v tom, že my jsme třeba citlivější na Boží hlas. Že jsme možná pokornější. Že ty věci nevidíme tak radikálně a stáváme se třeba milosrdnějšími. Že nejsme tak ze všeho hned vykolejení. Nebo rozhořčení.
1: Dá se nějak natrénovat tady ta, co mám teď říct, emocionální stabilita nebo vytrvalost nebo ten pohled za horizont, abychom, víš, v těch životních krizích, zradách, nepanikařili a neměli pocit, že teda svět končí, protože nám se stala velká nespravedlnost.
2: No tak na ten, Bůh to trénuje s námi těch třeba 10, 20, 30 let, jako jo, to on má na to ten čas. Jestli to můžeme natrénovat, tak ne, není to ze dne na den. To určitě ne. Dneska už mám něco za sebou a když mě bylo 20, stal jsem se křesťanem a tak jsem měl pocit, že tak do roku, dvou budu dokonalým, zralým křesťanem, že to tady něco, teda chápal jsem, že to nějakou dobu vezme, ale měl jsem takovou jakoby naivní víru, prostě nebo takovou představu, že to bude rychlý. A do dneška bych neřekl, že po těch více jak 40 letech, že bych se, jo, že jsem nějakým způsobem dokonalý, dobrý nebo něco. Prostě pořád se učím té trpělivosti, pokoře. Protože ten život přinesl i právě nové věci, které jsem tehdy neznal. Tehdy jsem byl strašně radikální, rozhodný, prostě tak je to správně, takhle se to má dělat, takhle to Bible říká, hotovo 20 a najednou člověk pak v tom životě naráží na své slabosti, se kterými nepočítal. Jo, najednou se objevují věci, jako je nedůvěra, nebo prostě selhání, o kterém nevěděl, že má v sobě, jo. Vždycky pak jsem si řekl, jo, bože, kde se to ve mně bere? Já jsem myslel, že jsem daleko, daleko silnější a daleko stabilnější a pak Bůh to prostě odhaluje. A to jsou ty roky, prostě roky zápasu a boje. V tom je ten Izák pro mě teď jako takový nový, snažím se ho vnímat právě v té každodennosti. Jo, on prostě žil ten obyčejný každodenní život, jo. Abraham měl výzvy, cestoval, poznávání nových krajů, jo, nových lidí, měl vize, ale měl tam ten osten, neměl to dítě, že jo. A to byla ta jeho jako bolest. Jakob, ten potom utíká, je lstivý, obelstil svého bratra, protože chtěl to dědictví, chtěl získat něco nečestně a pak musí zápasit s tím Bohem, protože si uvědomuje, že nebo Bůh ho proměňoval a on si uvědomil, že potřebuje něco jiného. Už je to jiný člověk.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: S Karlem Fridrichem, ředitelem brněnské tiskové misie, se dnes povídáme o Izákovi. Kdybychom to měli na závěr nějak shrnout, jak Izák během svého života poznal Boha? Jaký byl Bůh Izákovýma očima?
2: Vyrůstal ve věřící rodině. V rodině, která silně byla zaměřena na Hospodina a podřídila mu celý svůj život. Zakusil, že jeho otec je ochotný i obětovat svého syna, protože to Bůh říká. Viděl tu neochvějnou víru svého otce a bylo to pro něho určitě dost silné natolik, aby o tom přemýšlel. Byl svojí povahou, si myslím, že byl takový jako tichý, takový nevýrazný, nechtěl dělat žádnou rebelii. Dokonce, že jeho otec měl teda tu Sáru, pak si po její smrti vzal jinou ženu, ale také měl tu otrokyni. Jeho syn Jákob měl dvě ženy plus další otrokyně, ale Izák měl jenom jednu ženu. Celý život vydržel s tou svou Rebekou, jednou ženou, v poctivém manželství. Takový klidný, možná bychom řekli dneska až nudný člověk, ale přitom to byl člověk víry, protože to přenesl. Jo, pro mě je strašně důležitý, že uměl to vzít a předat tu víru i svým dětem. Převzal to od otce a dal to svým dětem a ty děti, minimálně tedy ten Jákob, o kterém čteme, chodil s Bohem a vlastně rod pokračuje. A to si myslím, že je úspěšný. Můžeme vidět dílčí neúspěchy, můžeme vidět dílčí selhání, ale jako celý život žil s Bohem a chodil. A jak to přesně bylo, to ani nám Bible neříká.
1: Myslíš, že byl z Boha zklamaný někdy?
2: Těžko říct. Já myslím, že každý z nás někdy jako zápasíme s tím, co Bůh dělá. Nevím, jestli v té době, v té chvíli, kdy ho Jákob s manželkou podvedli, si říkal, Bože, proč si to dovolil? Proč je to takhle? Proč to nemůže být normálně? Jo? Já nevím, to jako já jsem u toho nebyl, ale dovedu si to představit, dovedu si představit, že měl situace, které byly nelehké. Když svoji manželku vydává za sestru a dovolil tomu, aby Melekovi, aby ji odvedl a on tam zůstává sám. Nevím, jaké měl pocity, jestli pocity viny, nebo říká, Bože, proč to tak musí být, jo? Nebo co v tom vidíš?
1: Myslíš, že ta zkušenost z dětství, kdy měl být obětí Bohu, že to vědomí, že se člověk má obětovat pro Boha, že v něm zůstalo a pracovalo?
2: Jako, myslím si, to je třeba můj názor, že si myslím, že to byl velmi silný zážitek, který ho velmi ovlivnil. Jo, že to bylo jednak to, jak Bůh vlastně jedná, že posílá dalšího beránka, že to nějak vyřeší, ale taky ta víra otce, že byla nekompromisní, že to měl nějak v sobě.
1: Je na čase udělat tečku za dnešním povídáním o Izákovi. Kdybychom si z něho pro dnešek, pro tu současnou dobu, měli vzít v něčem příklad, v čem by to bylo?
2: Já jsem si pro sebe, teda teď nechci říct, co jako všeobecně, ale pro sebe udělal takový závěr v tom, že vlastně naše víra nepotřebuje revoluce nebo nějaké rebelie, prostě nebo nějaké velké skutky a velké činy. Jo, my to máme v dnešní době jako hodně tendenci udělat a já bych chtěl prostě si teď jako pro sebe říct, jo, vždyť ta kvalitní víra je i v těch obyčejných, každodenních životních situacích. Že Bůh je s námi všude, Že to není, že nemusím být na prvních stránkách novin nebo mít tisíce lajků na Facebooku, abych měl nějakou hodnotu. Jo, Izák dělal jen ty obyčejné věci, prostě staral se o svůj dobytek, o svoji rodinu, staral se o své děti a žil ten každodenní život s těmi trably, které tam to přinášelo, že jo. Boje o studnu, o vodu, jo, prostě všechny ty situace, které ta Bible popisuje. A přitom tam nevidíme žádný nějaký velký čin, velkou nějakou věc, kterou by dokázal. A přesto je to mužem víry a je to Bůh sem nazývá teď, jako řeknete, já jsem Bůh Abrahamův, ale také Izákův. To znamená, že i ten Izákův charakter, i Izákův život Bůh bere a říká, tady jsem byl Bohem. Já jsem jeho Bohem. A tak si myslím, že i pro nás. Že nemusí

Jákob bude další z řady slavných biblických postav, které probíráme v prázdninové sérii v pořadu Klíčové slovo. Na sobotní 8. hodinu raní si Kateřina Hodecová do studia pozve pastora Sašu Štěpánovského. A máme tu 23. hodinu ze čtvrtku 23. července. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Ve čtení na pokračování se díky knize Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží opět ocitneme v 17. století na drsném anglickém venkově. Celá rodina žila v bídě a dluzích, když přišla nabídka nového místa pro jejího muže a s ní i příslib lepšího života. Příběh pokračuje v podání Rozity Mertové od čtvrt na 12.

Ve čtení na pokračování na Rádiu 7 otevíráme knihu Sandy Denglerové o životě Suzany Wesleyové, matky Johna a Charlese Wesleyových, zakladatelů metodismu. Suzana se musela potýkat s nelehkým životem. Peněz nebylo na zbyt a dluhy rostly. Služebnou propustili, protože zapříčinila zmrzačení malé dcerky Molly. Suzana byla v 8. měsíci těhotenství, byla vyčerpaná. Zemřela její sestra i otec a sem neudržel žádné peníze. Tato jemná a vzdělaná žena žila v bídě a její jedinou spřízněnou duší byla markýzova vdova. I tu sam vykázal z domu. Suzanin vztah k samovi se změnil. Už ho tolik neobdivovala. Začas přišel s možností nového farářského místa a s ní i mnohem většího platu. Snad to nebude znamenat, že sem přestane kázat nekompromisně proti hříchu. Pro Suzanu to znamenalo, že ubudou dluhy. Hospodaření s penězi leželo na ní. Dál čte Rosita Mertová. Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Pokračovat budeme na Rádiu 7 zase zítra 15:45.

Milí posluchači, půlnoc se blíží a s ní i čas výměny u moderátorského mikrofonu Rádia 7. Loučí se a odchází Daniel Zeman, který se s vámi zase těší brzy naslyšenou.

Těžké časy v Epworthu. V Epworthu byly chýše z kamene a vepřovic, kryté došky, ale i několik zděných domů se skutečnými taškami. Obyvatelstvo, jak Susan zjistila, překročilo počet 2000, možná 2500. Navíc bydlelo asi 1000 lidí v okolních dvorech a samotách. Epworth měl skutečné obchody a kostel St. Andrews v Semově novém sboru byl sice starý, nebylo to však na něm znát. Epworth zajisté nebyl Londýn, ale také to nebylo maličké South Ormsby. Malý Semi už vesele povídal, neustále kladl otázky a měl poznámky. Emilia, povídálek rodiny, neměla možnost uplatnit své komentáře. To však nezarazilo proud jejich slov a tak prostě mluvili jeden přes druhého. Susan uvažovala, co bude dělat, až Suki a Molly začnou mluvit. Bude muset zavést přísná pravidla, kdy a kdo bude mít slovo. Byl Epworth méně lačný novinek a pomluv než South Ormsby? Asi ne. Byl ještě příliš malý na městské způsoby. Mnohé zvědavé oči, které sledovali koňský povoz, věděli, že to je nový farář. Jeli kolem kostela St. Andrews a krátce na to zastavil vůz u fary. Protože děti i nadále švitořili, šeptala Susan svou děkovnou modlitbu potichu. Fara měla 3 podlaží. Sem seděl, opratě povolené, a díval se kritickým pohledem na budovu. Nutně potřebuje opravit, řekl. Jak je velká, konečně dost místa pro všechny. A ty trámy tam ve stodole je třeba vyměnit, stodola se začíná naklánět. Ale je to stodola. Kam až sahá náš pozemek? Nejsem sedlák, ale Hiram Wilkes v South Ormsby uměl vypočítat rozlohu pozemku, i když měl tvar rozlitého pudinku. Když se pokusím vypočítat to tak, jak to dělá Hiram, pak bych řekl, že máme 2 nebo 3 jítra, ne-li víc, protože pozemek se svažuje do malého údolí. 3 jitra půdy pro faráře. Seme, budeme moci mít pár krav, zeleninovou zahrádku a Suki, uvaž, že nejsi selka. Když jsem se mohla naučit řecky a hebrejsky, naučím se snad také vysévat semena a dojit krávy. Bude to dobrý přínos pro výživu dětí. Nemusíme se tolik snažit, abychom ušetřili. Pomysli, že máme ročně 200 liber. Susan ho provrtala pohledem. Ale vzpomeň si, že máme 150 liber dluhů. Budeme šetřit na každém kroku, dokud dluhy nesplatíme. Rozčílí se. Pozorovala výraz jeho tváře. Ne, jeho oči stále zářily. Ano, paní, řekl, smál se a seskočil z vozu. Samueli, ty pomůžeš při vykládání a ty také, Emilie. Aha, zde zřejmě přichází vítací výbor. Suki, ty jsi celá bledá, sedni si, dnes tě to dost vyčerpalo.

Susan se nevzpírala. Uchopila Samovu ruku, aby jí pomohl při vystupování. Pomalu šla k starému, sukovitému dubu a opřela se o něj. Jaký krásný strom, pomyslela si a obdivovala jeho rozložité větve s tmavými, stínícími listy. Zhluboka se nadechla. A ještě jednou. Ale nebyla to vůně dubů nebo trávy. Zavolala Emílii, aby dala pozor na malé sourozence a zvedla se, aby prozkoumala okolí. Fara byla z poloviny obložena dřevem a měla doškovou střechu. Hlína mezi trámy se tu a tam drolila. Před příchodem zimy bude třeba tato místa vyspravit. V této chvíli ji však dům nezajímal. Ta vůně zastavila se u vrzající branky do zahrady. Branka nutně potřebovala před zimou nový nátěr, ani klika nefungovala. Mohl by se na to podívat malý Sem. Také se může ujmout natírání. Trhnutím otevřela branku a vstoupila do zahrady. Vysoká tráva pokrývala cesty. Záhony byly zarostlé různými druhy plevele. Kopr byl suchý, majoránka vybledlá a rozmarín se schlý. Někdo se tu zřejmě snažil pěstovat růže, nikdy je však nestříhal a teď keře růží a výhony bobulovin divoce prorůstaly do sebe. Avšak ta vůně. Susan šla stále dál, až nakonec našla, co hledala. Zde u zadní stěny domu rostly šípkové růže. Náhle ožily vzpomínky na dvůr a květinovou zahradu ve Spitalyardu. Jako malé děvče často obdivovala její nádheru a jak často si její matka, ač vytížena péčí o rozrůstající se rodinu, udělala čas a vyhřívala se v její kráse. Spitalyard, šípkové růže a Epworth. Susan měla dojem, že se kruh uzavírá.

0: Mami, sousedé nám připravili výbornou polévku a jakýsi pan Cooper už uvnitř rozdělává oheň v krbu. Tatínek říká, abys přišla. Děkuji, Sammy. Hned přijdu. Mami, ty pláčeš.
1: Ale to jsou slzy radosti, drahoušku.
0: Susan vzala synka za ruku a šla s ním zpátky k domu. Pomalu, neboť se zase projevila její slabost. Musíme dát zahradu do pořádku ještě před příchodem podzimu. To je to nejdůležitější. Myslíš si, že dokážeš natřít zahradní branku a spravit kliku?
2: Smím.
0: Jeho tvář se rozzářila. Byl jako jeho otec. Otevřel matce branku a zase ji za ní zavřel, pokud to šlo. Trochu plít můžeš taky. Až se počasí zhorší, dáme se do školních úkolů. S učením si už dost daleko. Tuto zimu začneme s latinou a matematikou.
2: Brzy budu velký, že ano?
0: Ano. Ach, zde jsou naši sousedé, jdou nás asi pozdravit. Po krátkém čase Susan opět porodila holčičku a nazvala jí Mehetable, Hetty. Susan se to jméno líbilo, protože v překladu znamená Bůh prokazuje dobrodiní. Bůh konal dobro nejen v jejím životě. Konat dobro odpovídá boží podstatě. Susan měla to jméno ráda, protože znělo tak vesele a skotačivě. Pak Susanin krásný svět dostával trhliny. V South Ormsby pociťovala určité znechucení a netrpělivost s malicherným politikařením. Byla však zklamána, když zjistila, že i když byl Epworth 10x větší než South Ormsby, politikaření tam bylo 100x horší. Místní liberální seskupení Ostrované usilovalo o omezování královské moci, aniž by jasně vědělo, co vlastně zastává. Sam byl odjakživa zapřísáhlý Tory, konzervativní a oddaný králi, a čelil ostré opozici ve svém sboru. Susan znala podobné spory z minulosti, avšak v tomto rozhádaném a skličujícím městě byly mnohem horší.

fara, která tak nutně potřebovala opravu, zůstávala neopravena. Hetty se narodila dřív, než Susan stačila dát zahradu do pořádku. Mohla se denně chodit dívat na šípkové růže, ale byliny zašly v plevelu a všude bujela tráva. Susan by byla nejraději pronajala půdu schopným farmářům. Sam však v sobě objevil lásku k zemědělství a udělal další dluh 50 liber, aby se uvedl jako rolník a aby pak jako farmář neuspěl. Městský člověk těžko uspěje v zemědělství, neboť schopnosti, které k tomu jsou třeba, člověk dědí a získá spíše praxí než studiem knih. Semena nevzejdou jenom proto, že Sam, snílek, velice doufá, že vzejdou. Politické spory nakonec překonaly Susaniny nejhorší obavy. Král se rozhodl, že dá vysušit větší část bažin, aby z nich byla zemědělská půda. K tomu pozval odborníky z Nizozemí, kteří věděli, jak zakládat odvodňovací kanály. Holanďané přivedli své vlastní dělníky, kteří ji dostali dobře zaplaceno, zatímco místní lidé neměli práci a sledovali, jak peníze unikají do Holandska. Kromě toho kolovala zpráva, že král má v úmyslu dát Nizozemcům část nově získané půdy. Orná půda se měla rozdělit na 3 díly. Třetinu měli dostat Nizozemci, třetinu koruna a třetinu místní farmáři. Napětí v Epworthu dosáhlo vrcholu. Několik rolníků bylo pro, aby se dal událostem volný průchod. Jiní chtěli organizovat povstání. Mezi nimi byla řada menších skupin. Ať jsem řekl skazatelny cokoliv, jedna i druhá strana si to vyložila proti němu. Byla to bezvýchodná situace. Také Susan tím velmi trpěla. Brzy poznala, že většina obyvatel města neumí číst a psát. Snad ani jedna žena nebyla gramotná. Sam a Susan jim připadali jako lidé z jiné planety. Už malý Sammy byl ve svém věku vzdělanější než diákoni v církvi. Ale přesto, že byli negramotní, počítat zřejmě uměli. A jak dovedli počítat pence a šilinky? Dluh 200 liber se nezmenšil ani o peny. Naopak, časem ještě narostl. Muselo se platit především služebné. Susan i děti byly často nemocné a jak se měla matka upoutaná na lůžko postarat o domácnost s 5 malými dětmi? V letech 1697 až 1701 porodila Susan Wesleyová dalších 5 dětí, mezi nimi opět dvojčata. Všech 5 zemřelo. V rodině se nepohnuli z místa. Snažili se, ale nebylo to znát. Zbor naslouchal svému faráři, ale nedocházelo k obrácením, nepřicházelo probuzení. Zbor žil, ale nerostl. Zahrada pustla, neboť Susan byla většinou příliš nemocná a slabá, aby se o ní mohla starat. Všude rostl jen plevel a bílý. I Sam, jinak spíš optimista, jevil známky vyčerpání. Hroužil se do svých knih, aby dal hladovému státci duchovní stravu, avšak státce se nechtělo dát nakrmit. K teologii měli odpor a učeností opovrhovali. Když jsem nedokázal vypěstovat pšenici ve zdejším světě, nevěřili mu, když mluvil o věcech onoho světa. Sam trávil hodiny a dny ve své studovně a psal dlouhé a složité básně. Žádná se však neprodala. A druh básní, které jeho přítel John Danton nazval kostrbatými veršíčky, se také neprodával. Sam stále hledal nové zdroje příjmů. Susan naslouchala jeho představám, pro které se nadchl. Dluhy však narůstaly. V rukou opatrného a uvážlivého muže by byly roční příjmy v Epworthu pro rodinu zcela stačily. Sam však nebyl opatrný a
uvážlivý muž. Jedno bylo stále jasnější. Život tímto způsobem pokračovat nemůže. Susan se vzdala naděje, že by sama předělala. Také přestěhování do městského sboru, kde by lidé mohli mít užitek ze Samových hlubokých znalostí a teologické učenosti, nepřicházelo v úvahu. Susan viděla, že Sam byl mužem na špatném místě a že jako pastýř sloužil špatnému státci. To však zřejmě nepoznala ani církev, ani Sam. Jakoby tloukl hlavou o kamennou zeď. Kázal obrácení a knižní vědomosti lidem, kteří ani neuměli číst. Nuže, je-li tomu tak a nezměnili se ani Sam, ani okolnosti, nezbývá Susan nic jiného, než aby se změnila sama. Začne hospodařit. Farní pozemky nebyly řadu let obdělávány. Susan koupila několik krav, hubená zvířata s pěknými rohy a hnědou srstí a s polností udělala pastviny. Pozvala dvě manželky rolníků na čaj a nechala si od nich vysvětlit základy chovu. Od služky se je naučila dojit. Během času získala Susan skutečnou lásku ke kravám, jak nádherné byly jejich velké hnědé oči. A především, stejně jako Susan, milovali pravidelný denní řád. Pravidelné dojení vždy ve stejnou dobu, den po dni, týden po týdnu.

Susan také koupila pár salat, aby je pořádně vykrmila. Naštěstí se vepři a krávy dobře snášely na pastvě. S rolníky ve vsi smlouvala a kupovala polní plodiny vždy neloupané, protože tak byly levnější, a slupky dávala prasatům. Vždy znovu vzpomínala, jak ve Spitalyardu s takovým odporem smlouvala s rybářkami. Kdyby byla tenkrát tušila, co jí čeká. V chovu slepic byla dosti úspěšná, méně už v chovu hus. Jeden místní myslivec jí prodal několik divokých kačen, které chytil v močálech. Nevěděla však, že po přepeření musí zvířatům přistřihnout křídla, a tak si kachny vyhledali jiný životní prostor. Mléko, maso a vejce z jejího malého hospodářství byly určitou pomocí. Zdaleka to však nestačilo. Stále více se vzdalovala od Boha. Samozřejmě denně se modlila a naučila děti modlitbu Páně, jakmile uměli mluvit. Nepociťovala však Boží přítomnost jako dříve a také věděla, čím to je. Měla prostě příliš málo času zahloubat se do Božího slova a uvažovat o něm. Avšak tuto okolnost může změnit. Už jako dítě, když jí bylo asi 5 let, slíbila Bohu, že za každou hodinu, kterou stráví zábavou, stráví hodinu na modlitbě a v rozjímání. Dosud vždy dodržovala tento slib, ale v posledních letech nemívala čas na zábavu. Rozhodla se tedy, že slib změní. Chtěla věnovat každý den 2 hodiny rozjímání a modlitbě. Zpočátku se to zdálo těžko proveditelné, dokonce i za pomoci služebné. 5 dětí mělo konec konců své nároky a k tomu 6 hodin denně učila Semiho a Emílii. Slíbila však Bohu 2 hodiny a bude dbát na to, aby to byly 2 hodiny. I když ji nový režim rozjímání přivedl zase blíže k Bohu, finanční situace se nezměnila. Jak toužila potom, aby konečně žili dobře a bez dluhů. Změnila, co změnit mohla, ale hlodavá nespokojenost přetrvávala. A tak se modlila. Nemohl by něco změnit Bůh? A pak ke změně, a to důkladné, skutečně došlo. Už při ranní pobožnosti Susan něco tušila. Vítr lomcoval okenicemi a sliboval další nevlídný den. Sem prošel denní modlitební seznam jako obvykle. Po společné modlitbě byl na jeho tváři zvláštní výraz nedůvěry. Byl nějak nesvůj. Jestli ho něco trápí, dříve či později to projeví. Sem nic neutají. Po večerní pobožnosti se to provalilo. Suki, proč si dnes ráno neřekla amen, když jsem se modlil za našeho krále? Víš přece, jaký je můj názor. Myslím si, že oranžský princ je usurpátorem. Mary měla určité právo na trůn, ta však už nežije. Na trůnu by měl být Stuartovec, nikoli William. Sem na ní hleděl s napjatým výrazem. Susan se snažila uhodnout, co se v něm odehrávalo, tentokrát se jí to však nepodařilo. Podíval se po dětech, potom se zvedl a řekl: pojď se mnou do mé pracovny. Je čas jít spát, se mi, řekni to služebné. Susan poslala prvorozeného do kuchyně a šla za Semem. V pracovně si sedla do koženého křesla a sepjala ruce. Nenáviděla politické spory. Proč Bůh nespojuje lidi se stejnými politickými názory?

Sem se k ní otočil. William je králem z boží milosti a ty se odvažuješ tvrdit, že by neměl být králem? Věřím v králování z boží milosti neméně než ty, Římanům 13. Není moci leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. A William je zřízen od Boha. William je zřízen parlamentem. To snad je něco jiného. Věřím v králování z boží milosti neméně než ty. V Římanům 13. kapitole je napsáno není moci leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. A William je zřízen od Boha. William je zřízen parlamentem. To snad je něco jiného. Boží vůle je vyjádřena pokrevním příbuzenstvím a ne rozhodnutím parlamentu. William nepochází z královského rodu. Je dosti stuartovců, kteří mají nárok na trůn. Jeho oči se blýskaly. Myslíš-li to vážně? Musíme se rozejít. Máme-li dva krále, musíme mít také dvě postele. Susan cítila horko ve tváři. Taková slepá umíněnost jí zlobila. Nejraději by byla mlčela, ale nepodařilo se jí to. Snažila se o mírnější tón, avšak její hlas byl stále hlasitější. Jsem si vědoma tvé náklonosti k Williamovi. Četla jsem tvé básně, které si věnoval jemu a Mary při nástupu na trůn. Vždycky jsi byl ctitelem Williama. Toho však nekvalifikuje pro úřad krále. Tím spíše ne, když je Mary mrtvá. Pochybuji, že by se William staral o to, zda spíš nebo nespíš v posteli své manželky. Věděla, že to neměla říkat. Ale už bylo pozdě. Sem vybuchl a na jeho tváři se objevil výraz ohnivého triumfu. Padl na kolena, lomil rukama, hleděl ke stropu a modlil se. Pane Bože, svolávám tvůj soud na mou hlavu, jestli se kdy dotknu této ženy nebo s ní budu sdílet postel, dokud tebe a mne nepožádá o odpuštění. Amen. Susan přišly na mysl nejméně tři vhodné odpovědi. Tentokrát však mlčela. Už natropila dost škody. Takovou frašku je nejlépe přejít mlčením. Odpověď by nic nespravila. Sem se zvedl. Myslím, že to je všechno. Omluv mne. Posadil se ke stolu a obrátil se k ní zády. Susan se rovněž zvedla. Tobě se omluvit? Za takové samolibé divadélko snad ani neexistuje omluva. Byla už skoro u dveří, když jsem suše pronesl. Smíš vstoupit kdykoliv, pokud se rozhodneš, že poprosíš o odpuštění. Susan na něj upřeně pohlédla. To jediné, za co se musím omluvit, je slovo samolibé. Je to příliš slabý výraz. Susan odolala nutkání zabouchnout za sebou dveře pracovny a tak je jenom zavřela co nejpevněji. Jak si to mohl dovolit? Žádat od ní formální prohlášení a hrozit jí odepřením manželských povinností? Právo zůstává právem a zásady jsou zásady. Susan se nikdy nevyhýbala odpovědnosti vzhledem k právu a povinnosti. Ani tentokrát ne. Vyšla po schodech nahoru. S večerní toaletou si dala na čas. Stále ještě měla pěknou postavu, i když na tváři bylo vidět několik vrásek, které tam dříve nebyly. Ale ve 32 letech to bylo přirozené. Za to v jejich černých vlasech ještě nebylo ani stopy po šedinách. Ne, nebylo důvodu se domnívat, že by se mu vzájem ochabl proto, že jeho žena přestala být přitažlivá. Jeho nesmyslná přísaha Bohu se dala hodnotit jenom jako teatrální gesto, které vyplynulo z chvilkové situace. Tak tomu bývalo vždy. Proč by to mělo být tentokrát jiné? Susan zalezla do své studené postele a zůstala nehybně ležet, dokud se pokrývky nezahřály. Venku dul vítr
a rachotil okenicemi. Sem jistě přijde, až jeho hněv schladne. Nějakou chvíli se pokoušela zůstat vzhůru, pak vyčerpáním usnula. Když se ráno vzbudila, byla Semova postel prázdná. Oblékla se, česáním vlasů strávila poněkud více času než obvykle a sešla dolů. Pomalu začínalo být v domě živo, jak tomu bývalo každý den v tuto dobu. Dveře do Semovy pracovny byly otevřeny. Vstoupila. Zanechal tam lístek na uklizeném stole. Byla to poznámka napsaná jeho rukou, trochu větším písmem. Sděloval jí, že musí pryč, aby svolal diecézní shromáždění a že se v dohledné době nezamýšlí vrátit. Opustil ji a odcestoval do

dělala v nočním vysílání. Společnost je pátek 24. července a co nás čeká a nemine, tak to si představíme v dnešním přehledu pořadu. I v temném období velkého soužení zůstanou lidem dveře ke spáse otevřené, byť za zcela jiných okolností než dnes. Aby ti to věrní dokázali v těžkých zkouškách obstát, označí si je Bůh svou vlastní pečetí. Tento moment popisuje 7. kapitola knihy Zjevení, do které se podrobněji začteme v relaci Světem Bible za 15 minut. V koncertínu v jednu hodinu zazní díla dvou pozdně renesančních autorů. Prvním je Krištof Harant z Polžic a Bezdružic, který byl kromě jiného skvělým skladatelem a muzikantem, a druhým je Jakob Handel Galus. Ve čtení na pokračování se díky knize Sandy Denglerové, Suzana Wesleyová, Služebnice Boží, opět ocitneme v 17. století na drsném anglickém venkově. Celá rodina žila v bídě a v dluzích. Když přišla nabídka nového místa pro jejího muže a s ní i příslib lepšího života, příběh pokračuje v podání Rosity Mertové ve 2 hodiny a 15 minut. Významného životního jubilea se v těchto dnech dožívá výtvornice, malířka a ilustrátorka, zejména dětských knížek, Vlasta Švejdová. V pořadu Řeka života bude vyprávět o lidech a zkušenostech, které utvářily nejen její výtvarný projev, ale také osobní vztah s Bohem. Poslouchejte po 3. hodině. Bůh svou přítomností jasně ukazuje na svém stvoření, ve svém slově a na svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Proč je tedy pořád tolik lidí, kteří nechtějí uvěřit? Příčiny zkoumá Charles Stanley v relaci Doteky ve 4:15. Zlo okolo nás má spoustu podob a na nás je, jak se k němu postavíme. Být připravený zlu se postavit a zaplatit za to cenu má smysl a je to důležité. Konstatování nikdy se nevzdáme uvozuje další zastavení série Pozor křehké v pořadu Klika. Poslechněte si po 5. hodině. Potrénovat tvoření otázek a odpovědí v angličtině můžete u dalšího pořadu Life Plus. Píseň s názvem On je hoden s vámi prochází rozhlasová lektorka angličtiny Elza o 17:30.

potřebujeme tvoji moc, Pane. Vylej se na naši zemi, Duchu Svatý.

Ano, Pane Ježíši, vyznáme, že tě milujeme, toužíme po tobě, Pane Ježíši. A vyznáme, ty jsi Bůh zázraků. Potřebujeme tvoji moc, Duchu svatý. Přijď do naší země, Pane. Amen.

0: dnešní relaci Světem Bible se podíváme na 7. kapitolu knihy Zjevení. Ta obsahuje konkrétní čísla, o kterých se často různě spekuluje. Teolog John Vernon McGee ukazuje, že tato čísla mají svůj jasný a doslovný význam. Odmítá teorie různých skupin, která si tato proroctví neprávem vztahují na sebe. A připomíná, že Bůh má pevný plán a svůj vyvolený národ uprostřed těžkých zkoušek ochrání a zachrání. Slovem provází Pavel Palecký.
1: Milí posluchači, v našich pořadech teď postupně pročítáme knihu Zjevení. Dnes máme spolu 25. pořad a čteme 7. kapitolu. Před rozlomením 7. pečeti, 6 z nich bylo popsáno v 6. kapitole knihy Zjevení, zde nyní máme mezihru, jakousi vsuvku, ve které je nám podáno vysvětlení k některým věcem. Připomenu vám první 3 verše, které jsme si ze 7. kapitoly pročetli posledně. Potom jsem viděl, jak se 4 andělé postavili do 4 úhlů země a bránili všem 4 větrům, aby žádný z nich nevál ani na zemi, ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce. V ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty 4 anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Tolik tedy připomenutí prvních 3 veršů z kapitoly 7 a nutno poznamenat, že abychom mohli dále pokračovat, předpokládá se od nás určitá orientace v celém předchozím textu. Před rozlomením 7. pečeti zde tedy nyní máme tuhle vsuvku, tuhle mezihru. Zmíněný 5. anděl je z hlediska své funkce, své odpovědnosti, zřejmě víc než ti předchozí 4, o nichž byla řeč dříve. Možná podplukovník nebo generál, dodává ilustrativně náš kazatel. A tento anděl ostatním přikazuje všecko zadržte. Zabraňte vát větrům soudu, větrům údobí velkého soužení, protože musíme ještě označit lid věrných, aby v těch větrech mohl obstát. V té době vzniknou 2 velké označené skupiny lidí, jedna z izraelského národa a druhá z pohanů, vysvětluje náš komentátor. A k tomu se už posté ptá, a kde je církev? Není na zemi, je s Kristem, jak věřím v novém nebeském Jeruzalémě. Pán Ježíš řekl, že jde připravit místo těm, kteří jsou jeho, a nyní, když si ze země odvedl svou církev, jak se díváme na ten děj v Janově zjevení, církev je s ním. To město uvidíme o něco později ve zjevení a sestoupí od Boha dolů. Vsuvka mezi 6. a 7. pečetí je zde proto, aby bylo naprosto jisté, že jedinci, kteří budou označeni pečetí, vydrží období velkého soužení. A nyní docházíme k dalšímu zvláštnímu úseku našeho textu, kterým se s oblibou zabývají někteří lidé a vyvozují z něho roztodivné závěry. Ovšem, čtěme prosím text písma tak, jak je, a modleme se a přemýšlejme, co nám vlastně chce říci, o čem ten text samotný hovoří. Zjevení 7, verš 4, zase dvakrát, kralicky a ekumenicky. I slyšel jsem počet znamenaných, 144 000 jich znamenáno ze všech pokolení synů izraelských. Pak jsem slyšel počet označených 144 000 označených ze všech pokolení Izraele. Když Bůh jedná s Izraelem, pokračuje v komentáři náš učitel, vždycky si povšimnu, že se přitom často zabývá přesnými daty a čísly. Jedná-li s církví, daty ani čísly se nezabývá. Apoštol Pavel nikdy nikomu nezděloval, kolik lidí bylo spaseno jako výsledek Pánova požehnání jeho práce. Ba ani tehdy, když je před námi velký zástup pohanů zachráněných v době velkého soužení, není uveden počet. Nicméně, když Bůh jedná s Izraelem, data a čísla často uvádí. Tento postřeh je velmi zřetelný a mám za to, že je podstatný. Naléhání některých vykladačů Bible na určení přesného významu čísel v těchto prorockých událostech bývá prorockým studiím spíše ke škodě.

Pak jsem slyšel počet označených, 144 tisíc označených ze všech pokolení Izraele. 144 tisíc je počet lidí označených z izraelského národa. Ale později uvidíme, že kromě nich bude zachráněno také velmi mnoho pohanů, to jest lidí z jiných národů. A těch bude nespočetné množství. Řada dnešních evangelistů a kazatelů s oblibou sděluje počet lidí, kteří se obrátili při nějaké evangelizaci nebo v průběhu určitého období, připomíná starý evangelista. Číslo, které vám řeknou, bude však s největší pravděpodobností o něco vyšší, než by odpovídalo skutečnosti. Jistě je dobré občas přemýšlet o tom, zda naše úsilí je či není účinné a tím spíše stále znovu prověřovat, zda konáme to, k čemu nás povolal náš Pán. Ovšem čísla také mohou způsobit na jedné straně nepatřičnou či předčasnou euforii nebo sebeuspokojení, případně na druhé straně naopak stejně nepatřičnou či předčasnou depresi, smutek, stísněnost. Rozhodující pro nás má být především odpověď na otázku, zda opravdu konáme to, k čemu nás posílá náš Pán. Výsledek naší práce pak už bude v jeho rukou. Zde je před námi jedno společenství spasených lidí, které by ani ti největší milovníci počítání spasených lidí nedokázali sečíst. Je zřejmé, že v průběhu velkého soužení bude zachráněných lidí veliký zástup. Jak se to stane, že budou zachráněni? Za všech dob platí, že základem ospravedlnění a návratu člověka do Boží přítomnosti je prolitá krev Božího beránka. Jen tak je možné získat potřebné čisté, bílé oblečení pro vstup do Boží přítomnosti. Pečeť, kterou ti lidé dostanou, je jen zárukou vysvobození. Když jdete na poštu odeslat doporučený dopis, úředník ho oznámkuje, orazítkuje a potvrdí rovněž odesílací doklad. Vy za to o něco víc zaplatíte, ale razítko na odesílacím dokladu znamená, že poštovní úřad si váš dopis bere na starost a dohlédne na jeho doručení. Možná se přitom trochu opozdí, ale úřad garantuje, že ho doručí. Podobný význam má to označení anebo znamenání v našem textu. Nebýt té pečetě, neobstáli by. Chcete-li znát pravdu, tedy Vernon McGee by rozhodně ani dnes v době milosti neobstál. Nebýt toho, že je zapečetěn nebo že je znamenán, označen, a to pečetí Ducha Svatého. Rád bych věděl, do jaké míry si uvědomujeme, že jsme slabí. Já bych zapřel Pána před západem slunce, nebýt jeho díla ve mně prostřednictvím Božího ducha.

Podle mě je nesmysl, tvrdí-li nějaká skupina lidí z pohanských národů, že oni jsou těch 144 tisíc. Mimochodem, pokud vím, ve svých počátcích to udělali nejméně dvě náboženské společnosti. Ovšem, kdyby obě měly pravdu, počet těch vyvolených by nebyl 144 tisíc, ale 288. Ze samotného textu je patrné, že tohle číslo se nevztahuje na žádnou skupinu existující v současnosti a nevztahuje se ani na církev. Je tu nade všechnu pochybnost jasně napsáno, že během velkého soužení bude spaseno 144 tisíc ze všech pokolení Izraele. Jestli si myslíte, že jste zahrnuti v tomto počtu, pak tím nejen přiznáváte svou příslušnost k Izraeli, ale měli byste také znát své pokolení, protože tam se bude ověřovat i kmenová totožnost. Je úplně jasné, že Bůh si zachová zbytek svého lidu, ty, kteří budou zachráněni. Možná se vám to jeví jako velké číslo, ale ve skutečnosti je docela malé. Dnes je na světě snad něco přes 14 milionů Židů. Ovšem ve srovnání s tímto počtem 144 tisíc bude pozůstalých dětí Izraele doopravdy velice málo. Nemá cenu snažit se zde nějak do detailu rozluštit všechny symboly, pokud z kontextu nebo z jiných míst písma neplyne, jaký je jejich význam. Někdo dokonce říká, že číslo 144 tisíce je jenom symbolem určitého jiného čísla. Ale což pak Bůh nemůže říkat, co sám chce? Nedovede snad počítat? Určitě ano. Mluví-li o 144 tisících, jsem přesvědčen, že má na mysli přesně 144 tisíce. Pokud jde o vyjádření, že jsou to lidé ze všech pokolení Izraele, mějme na paměti, že ode dne, kdy Bůh povolal Abrahama, vždycky existovala skupina lidí věrných Bohu, takzvaný pozůstatek. A takový pozůstatek existuje i v dnešní době. Znám mnoho báječných křesťanských Židů. Ani nevím, proč říkám křesťanských Židů, vždyť slovní spojení křesťanští Američané nebo křesťanští Češi či Slováci taky neužívám. Ale o Izraeli se tak vyjadřujeme proto, že jsou to lidé, kteří v současnosti věří v Pána Ježíše a uznávají je jako Mesiáše, jako Krista. A tím se odlišují od ostatních Židů.

Pavel pro povzbuzení nevelkého počtu věřících cituje starozákonní příběh o Eliášovi. Ale co jemu dí odpověď Boží? Pozůstavil jsem sobě 7000 mužů, kteříž nesklánili kolen před Bálem. Tak i nyní ostatkové podle vyvolení milosti zůstali. Římanům 11:4-5. Apoštol Pavel tím vyjádřil, že v Eliášově době existoval tento ostatek a stejně tak zde byl i v Pavlově době. Buďme si jisti, že je tu i v naší době a bude zde i v čase velkého soužení. Ve velkém soužení však jeho počet nebude 7000 jako za Eliáše, ale 144 000. Když se Pán Ježíš zmiňoval o této těžké době, řekl: a bude kázáno toto evangelium království po všem světě na svědectví všechněm národům. A tehdáž přijde skonání. Matouš 24:14. Odtud náš Megii usuzuje, že ten početně tak přesně definovaný ostatek ve velkém soužení jsou ti, kteří i v té době ponesou svědectví o Kristu. Někdo možná namítne, že evangelium království je jiné evangelium. Zajisté, evangelium království má určité odlišnosti od evangelia milosti, které se hlásá dnes. Zvláště patrné rozdíly jsou v požadavcích, nebo lépe řečeno v nabídce, kterou se Bůh obrací k člověku. Bůh však měl od počátku jednu zásadu pro jednání s člověkem, a sice, že pokorné ozdobuje spasením. Žalm 149, verš 4. A vždycky to byl jen jeden základ pro ospravedlnění hříšníků, a to skrze Kristovu oběť. Kdybyste se zeptali Ábele, když přinášel Bohu svou oběť, tedy svého beránka, Abeli, myslíš si, že tě ten beránek před Bohem zachrání? Věřím, že by odpověděl: ne, tenhle beránek představuje jiného, o němž Bůh řekl mojí matce, že se narodí z ženy a že zničí dílo nepřítele. Tento beránek ho jenom znázorňuje, jenom předznamenává.

Z pokolení Juda 12 tisíc znamenaných, z pokolení Ruben 12 tisíc znamenaných, z pokolení Gád 12 tisíc znamenaných, z pokolení Aser 12 tisíc znamenaných, z pokolení Neftalím 12 tisíc znamenaných, z pokolení Manases 12 tisíc znamenaných, z pokolení Simeon 12 tisíc znamenaných, z pokolení Léví 12 tisíc znamenaných, z pokolení Izachar 12 tisíc znamenaných, z pokolení Zabulon 12 tisíc znamenaných, z pokolení Josef 12 tisíc znamenaných, z pokolení Benjamín 12 tisíc znamenaných. Milí posluchači, Zjevení 7, 5 až 8. Z každého pokolení Izraele jmenovitě je označeno pečetí 12 tisíc. Nepochybně tedy víme, že apoštol Jan zde mluví o Izraeli, o potomcích Jákoba. Nechápu, jak někdo může tento úsek vykládat duchovně a pokoušet se ho vztahovat na sebe nebo na nějaké společenství jiné než na izraelský lid. Jak se o tom znovu a znovu přesvědčujeme ve Starém zákoně, Bůh zaslíbil, že přijde a zřídí své království, které bude nejprve tisícileté, to bude jakási zkušební doba, a potom přejde do celé věčnosti. Je tu vyjmenováno 12 izraelských pokolení. Jeden vykladač uvádí, že výčet těchto pokolení se v Bibli opakuje 13krát. Jiný říká, že 18krát. Nevím, kdo z nich je přesnější, ale každopádně všude, kde je 12 pokolení vyjmenováno, je jich vždycky 12. Tu a tam se objevují změny jmen, pro které nemám vždycky vysvětlení, připouští svou nedokonalost náš průvodce. Ale vím, že Bůh tím něco zamýšlel, když ty změny jmen provedl. V tomto seznamu je několik zvláštností, na které vás upozorním. Třeba, že zde nepovažuji právě za podstatnou věc zacházet do detailů, pokud jde o těch 12 pokolení Izraele. Předně si asi všimnete, že v čele seznamu je Juda. Podle jiných seznamů a především podle pořadí, v jakém se ti synové narodili, by tam měl být na prvním místě Ruben. Vždyť byl nejstarší. Z biblické historie víme, že kvůli svému hrubě nemorálnímu činu přišel o toto první místo, ale přesto je začleněn. Často vyvstává otázka, když křesťan zhřeší, ztrácí své spasení? Věřím, že rozhodně ne, ale může přijít o svou odměnu. Buďme upřímní, takových křesťanů, kteří jsou spaseni, ale dovolují si hřešit, je mnoho. Přijdou o svou odměnu, kterou by jinak mohli získat. Ruben je příkladem, jak Bůh jedná, a zde je tento princip zakotven. Ruben pozbyl první místo, přišel o své čestné prvenství. Je jmenován až druhý v pořadí. Na místo něho bylo dáno vyniknout kmeni Juda. 1. Mojžíšova 49, verše 8 až 10.

0: V našem výčtu ve zjevení 7 máme vynechány kmeny Dan a Efraim. Oba se provinili tím, že svedli národ k modloslužbě. Podívejme se, jak Bůh s nimi dále jedná. Z biblických dějin zjistíte, že Dan bylo první pokolení, které upadlo do modlářství. Kniha Soudců, kapitola 18, 30. verš. Později se pokolení Dan nebo jeho území stalo hlavním stanem pro uctívání zlatých telat nebo zlatých bíčků, když Jeroboám svedl lid ke hříchu. 1. královská 12, 28 až 30. Skutečnost, že kmeni Dan je dáno prvenství v miléniu, podle Ezechiele 48, dokazuje, jak daleko až sahá Boží milost, aby vyřešila bídu kteréhokoliv hříšníka. V miléniu Danovci jsou jmenováni, ale nejsou označeni jako vybraní k tomu, aby v čase velkého soužení vydávali na této zemi svědectví. Myslím, že to pro ně znamená velkou prohru. Efraim se také provinil modlářstvím. Ozeáš 4.17. Efraim stovarišil se s modlami, nechej ho. Nebo ekumenicky, spolčencem modlářských stvůr se stal Efraim. Nech ho být. Tato slova se vztahují na celé severní království, ale nezapomeňme, že Efraim byl jeho vůdcem. Pokolení Efraim bylo také iniciátorem rozdělení království, podle 1. královské 11.26. V seznamu 144 tisíc znamenaných je místo Efraima uveden Josef a místo pokolení Dan je tam Lévi. Lévi bylo kněžské pokolení, které nemělo v Izraeli přiděleno žádné území. V období velkého soužení bude však toto kněžské pokolení mít své svědky, tak, jak jim přísluší. Vidíme tedy, že Bůh se nyní znovu obrací k izraelskému národu. On se jich nevzdal. Řekl, což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Ozeáš 11.8. Jakoby tím řekl, to přece nemohu udělat. A skutečně se jich nevzdal. Efraimovci a Danovci projdou velkým soužením, i když budou vyřazeni po tu dobu z možnosti svědčit pro svého Boha. Starý zákon je plný proroctví, která Bůh dal izraelskému lidu. Proroctví o tom, že budou navěky jeho národem a že budou navěky bydlit v zemi, kterou jim kdysi Bůh daroval. Když přejdete do nového zákona, může se zdát, že Izrael jakoby vymizel, jakoby s ním Bůh skoncoval. Tím bychom ovšem protiřečili celkovému smyslu a tónu starého zákona. Už jsem řekl, že kniha Zjevení se podobá velkému nádraží anebo letišti, kam se sjíždějí vlaky či kde přistávají letadla ze všech stran, vrací se náš učitel ke svému příměru. Všechny velké prorocké náměty se zbíhají právě v knize Zjevení. Bylo-li tedy ve starém zákoně něco prorokováno o Izraeli, přirozeně můžeme očekávat, že se Izrael v knize Zjevení také objeví. A máme ho tady. Jsem si jist, že Izrael zde znamená jednoduše Izrael. Kdyby chtěl Bůh pojmenovat názvem Izrael církev, myslím, že by mluvil přímo o církvi, protože ve svůj čas slovo církev používal, ale v této chvíli o církvi není ani zmínka. Než v našem textu, milí posluchači, pokročíme dále, budeme si muset počkat na příští pořad. Bůh vám žehnej a 7. kapitolu od 9. verše si pro lepší pochopení přečtěte předem sami.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby mohl být i nadále vysílán. A pokračovat budeme dnes ve 20 hodin a 15 minut.

0: Doznívá prosba za národ Filipa Many a blíží se nám celá, a to v nočním vysílání Rádia 7.
1: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
2: Hudba doznívá k tobě.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Dnes vám nabídnu k poslechu skladby dvou pozdně renesančních autorů. Jejichž osudy jsou spjaty s českými zeměmi. Nejprve to bude Krištof Harant z Polžic a Bezdružic, kterého známe spíše díky jeho literárnímu dílu a také jako jednoho z českých pánů popravených roku 1621 na Staroměstském náměstí. Krištof Harant byl ovšem také schopný muzikant. Hudebního vzdělání se mu dostalo v dětství, které strávil v Innsbrucku na dvoře arcivévody Ferdinanda Tyrolského a na cestách po Německu a Itálii. Poté, co vyženil hrad Pecka u Nové Paky, zřídil si Harant vlastní kapelu. Předpokládáme, že složil více skladeb, než se dochovalo. Nejznámější z nich je pětihlasá mše Missa quinibus vocibus super dolorosi martyr, kterou si nyní poslechneme. Mše má šest obvyklých částí. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei. Zpívají praští madrigalisté, které řídí Miroslav Venhoda.

Poslouchali jsme skladbu Missa quinibus vocibus super dolorosi martyr Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Druhým pozdně renesančním autorem, jehož hudbu dnes uslyšíte, je Jakob Handl Galus. Narodil se sice ve Slovinsku, ale už v mládí z vlasti odešel a putoval po řadě klášterů a církevních rezidencí Rakouska, Čech, Moravy a Slezska. Od roku 1585 až do předčasné smrti působil v rudolfínské Praze jako kantor kostela svatého Jana na Zábradlí. Po celý život se věnoval latinské duchovní tvorbě, na sklonku života pak i tvorbě světské. To jsou krátká moteta psaná na nejrůznější moralizující, didaktické nebo zábavné texty od antických, středověkých nebo humanistických autorů. Ze sbírky Harmonie Morales si poslechneme čtyři ukázky. Budou to moteta Curit parvus lepulus, Si tibi gratia, Quam galina a Si vis laudari. Zpívá Musica Antiqua Vienna, kterou řídí René Klemenčič. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Kjas.

Dozněly poslední tóny koncertína, které pro vás dnes připravil Ondřej Kjas. Pořad samozřejmě můžete poslouchat na Rádiu 7, a to v premiéře v neděli v 15 hodin. A můžete se i tentokrát těšit na Ondřeje Kjase a také na dílo Jana Dismase Zelenky.

a doufat, že se vzájemně unesou, když vrazí do sebe jako dva cizí světy s neuchopitelnou adresou. Tvé svoje říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije, když vítr spouště povážlivě sílí.

těžké udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu.

možné věřit, že může nebe být už tady na zemi, pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením. Řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá,

0: Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a co jiného je důkazem, že Rádio 7 je tu pro vás 24 hodin denně, než to, že krátce před druhou raní slyšíte náš hlas a naše vysílání se dostává až do vašich rozhlasových přijímačů. Jsme také rádio, které je podporováno svými posluchači a tak se tu a tam obracíme, abyste zvážili naši podporu.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Posloucháte Rádio 7, je tu druhá hodina v našem nočním vysílání s datem 24. července. Je pátek a od mikrofonu vaší průvodkyní tím dnešním